0: Мартин Матейко. Rusko v neděli útočilo na hypermarkety a samoobsluhy na Ukrajině. Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. Fotbalisté Slávie vykročili za ligovou obhajobou titulu vítězstvím nad Slováckem. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na obchody a čerpací stanice na Ukrajině. Dva mrtvé má ruský dronový útok na obchod v ukrajinském Černihivu.
2: Mezi oběťmi ruského útoku na samoobsluhu sítě ATB v Černihivu je i 10letá holčička a 3 lidé byli zranění, oznámila městská vojenská správa. Nejméně 2 ruské proudové drony podle sociálních sítí zasáhly hypermarket Epicenter v Krivém Rihu. Zprávy o obětech odtud zatím nepřišly. V Charkově raketodron typu Banderol zasáhl obytný dům, zabil jednu ženu a 12 osob zranil, oznámili tamní úřady. Jeden člověk zahynul a 6 bylo zraněno při dopadu ruských leteckých bomb do obytné čtvrti v Záporoží. Jeden muž uhořel v autě při útoku na čerpací stanici, informovala záporožská vojenská správa. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
3: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
4: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
3: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
5: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
3: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Pouze západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu ve Veří u Brna. Jižní vstupní bránou opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku, po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce trasy s oranžerií a neogotickým skleníkem. Památkové obnově předcházel záchranný archeologický výzkum, který přinesl nové poznatky o stavební historii hradu, říká archeolog Josef Jan Kovář.
6: Pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, která vede od příhrádku směrem k tomu hradnímu jádru. Znamená to, že až po odbourání té hradby byla postavena tahle část brány. A nás to teď vede k otázkám stáří té jižní brány.
0: Národní památkový ústav za rekonstrukci zaplatí skoro 120 milionů korun. Víc než polovinu této sumy pokryje evropská dotace.
1: Sport.
0: Fotbalová Slávia otevřela novou sezonu šance ligy vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Pražané utkání otočili už v úvodní čtvrthodině. Dvougólový střelec Mojmír Chytil mluvil o podmínkách. V teplotě lehce přes 30 stupňů Celsia totiž nebyl úplně spokojený.
7: Říše jako super, ale to počasí teda. Chci říct, že jak je teplo, tak potom to vyskne za 10-15 minut a ta hra hrozně zpomalí. Což je škoda, že jsme mohli vyhrát jako ještě větším rozdílem a připravit si víc šancí. Byl to vlastně i první poločas ke konci a i druhý, ale jsme spokojení se třema bodama a startem do sezony po 3 letech vítězným.
0: Příští ligový zápas čeká slávisty v sobotu, kdy se představí v Ostravě proti Baníku. Novou sezónu nejvyšší české fotbalové ligy zahájil taky Hradec Králové, který vyhrál východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D2 za Podivínem a uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny. Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, nicméně opatrně na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Podivín na 40. kilometru hlásíte sraženou zvěř v levém v rychlém pruhu.
9: 40. kilometr v levém pruhu je sražená menší strna alebo větší pes a tři vodiči dají bacha.
8: Na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova pozor za sjezdem na Rajhrad. Na 12,5 km stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s přívěsem. Zasahuje lehce i do pravého pruhu, takže se musí vybočovat. A na okraji Brna zůstává uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 dělníci opravují spadlé dráty vysokého napětí a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice, uzavírka potrvá ještě přibližně 2 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
10: Je tomu tak, přeji příjemnou teď už pondělní noc, a protože máme pondělí, tak také pro vás budeme mít naší pravidelné noční soutěži už po písničce s Brusunovou cenu.
11: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
0: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Ano, a ta první možnost je právě tady. Telefon čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255. Na konci 221 552 155 nebo 255.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Tak tolik v nočním radiožurnálu, zpěvačka, také příležitostná herečka Cher, která nedávno oslavila kulatou osmdesátku. Obrovskou vlnu solidarity loni vyvolal příběh vážně nemocné Madlenky, která hledala dárce kostní dřeně. Do dvou českých registrů díky tomu přibyly 10 000 lidí. Daří se nové zájemce zapisovat i letos, tak na to se vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříkové ptal moderátor Vojtěch Bidrman.
1: Připomeňme hned na úvod, že v Česku jsou dva registry dárců. Vaši kolegové v Plzni jsou prý s novými registracemi celkem spokojení, i když ten loňský nápor už se neopakuje. Letos zatím evidují 8 000 nově zapsaných lidí. Jak jste na tom vy? Jak jste spokojení s novými registracemi v roce 2026?
2: Je to přesně tak, jako je to u kolegů. Naše čísla se vrátila do normálu před loňským rokem a protože my jsme ten menší registr, tak v našem případě je to v tuhle chvíli asi 1400 nově zaregistrovaných dárců, což je ale hezký roční průměr.
1: No ale k tomu ideálu ještě asi kousek zbývá, protože vaším cílem je logicky mít dárců co nejvíc, tak máte nějaké plány třeba ještě na zbytek léta nebo pak na podzim, kde potenciální dárce oslovovat a nabírat?
2: Je to tak, že dárci se můžou hlásit do registru průběžně, jednak u nás v registru, potom na transfuzních stanicích po celé České republice, případně na plazmacentrech, nebo jim můžeme zaslat sadu na stěr vokální sliznice, což je to vstupní vyšetření, tak jim můžeme zaslat domů. A potom samozřejmě se účastníme různých kulturních, společenských i sportovních akcí. V letošním létě to ještě bude 15. srpna celostátní setkání mládeže v Ostravě a potom vlastně máme plný už celý zářijový program, jako každý víkend něco. Určitě lidé na našich stránkách na tom www.darujživot.cz najdou všechny informace.
1: Pojďme teď k tomu, jak registr funguje v praxi. Lékaři, když najdou shodu mezi pacientem a možným dárcem, nejčastěji sahají po mladých mužích. Vysvětlete prosím proč.
2: Je to trošku diskriminační, ale je to dané vlastně tou biologií a taky samozřejmě trošku prakticky, protože ideálním dárcem je prostě mladý člověk. Čím mladší, řekněme, jako v dospělém věku, tím lepší. Zároveň muži mívají dostatečnou váhu pro to, abychom odebrali potřebné množství, které potřebuje ten pacient a zároveň nejsou omezení tím, že by třeba byli těhotní nebo menstruovali.
1: Když nás teď poslouchá někdo, kdo by o něčem podobném uvažoval, máte jedinečnou šanci ho nějakým způsobem namotivovat? Pokud jde o nějakou specifickou skupinu obyvatel, chybí vám třeba nějaká?
2: Určitě jsou to různé menšiny, ať už jsou to Vietnamci, Ukrajinci, Romové, za ty jsme moc rádi, pokud se rozhodnou do registru zaregistrovat.
1: Dalo by se říct, jakým pacientům dárci zachraňují život nejčastěji?
2: Obecně jsou to poruchy krvetvorby, to znamená asi nejznámější, je to leukémie, ale i těch je několik typů. Pak jsou to poruchy červené řany, to znamená těžké anémie, metabolické poruchy, u malých dětí to bývají i imunodeficity.
1: Teď je samozřejmě doba letních dovolených a tak se sluší ještě zeptat právě na věc ohledně těchto dovolenkových destinací, které můžou být i často exotické. Může to být komplikace, protože třeba při darování krve mají lidé po návratu z určitých míst stopku třeba na půl roku kvůli případné nákaze.
2: Je to přesně tak, jak říkáte, u určitých destinací vůbec jako lidé mají stopu s darováním po několik měsíců, zároveň nám ale komplikuje situaci i to, že dárci samozřejmě jezdí na dovolenou a my, když plánujeme tu přípravu dárce a pacienta k odběru, tak musíme třeba počítat i s tím, že toho dárce nemáme v určitých dnech k dispozici nebo i pracovní cesty. Není to tak jednoduché, i přesto, že jsou ti dárci velmi ochotní, tak není vždy jednoduché ten termín naplánovat.
0: O náboru nových dobrovolníků mluvila ve vysílání nočního radiožurnálu Marie Kuříková, vedoucí registru dárců krvetvorných buněk pražského IKEMu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 20 minut Radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: Je 2:30. Právě připravil Martin Matějka. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomorský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože v Teheránu jednají s ománskou delegací o otevření Hormuzského průlivu. Několik tisíc lidí se v neděli sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při sobotním útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+. Zraněných je po útoku podle posledních informací 29. A v okolí místa činu lidé pokládali květiny a vzkazy. Policie oznámila, že pravděpodobného útočníka zastřelila. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina, které leží v blízkosti hranice s Ukrajinou. Původ dronu není známý. A ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci, jak je v Rusku oficiálně nazývaná válka proti Ukrajině. Upozornil na to server Moscow Times. Ukrajinská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků na logistická centra tohoto největšího ruského internetového tržiště.
0: Sport.
7: Úvod nové sezóny fotbalové šance ligy patřil mistrovské Slávii, která přehrála Slovácko 5-1. Ve východočeském derby zvítězil Hradec Králové nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec porazil Olomouce také 2-1. Pátý triumf na cyklistické Tour de France slaví Slovinec Tadej Pogačar a poslední sprinterskou etapu s cílem v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D2 za sjezdem na Podivín a také na D52 u Rajhradu. Na dálnicích je i po 2:30 hodině spíše klidný provoz, nejsou hlášeny zásadní komplikace, stále ale ještě opatrně na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Podivín. Na 40. kilometru může ležet sražená zvěř a vybočuje se. Na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova opatrně za sjezdem na Rejhrad. Na 12,5 kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s přívěsem. Posádka se může pohybovat okolo, tak pozor. A na okraji Brna připomínáme neprůjezdnou silnici ze Šlapanic do Slatiny a směrem do centra Brna. Poblíž dálnice D1 opravují dělníci spadlé dráty vysokého napětí na vozovku a nedá se projet. Objízdná trasa pak vede přes Bedřichovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
7: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přeháníky, výjimečně i bouřky. Přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. A k večeri začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: O budoucnost českého vodního slalomu prý nemusíme mít strach, říká to šéftrenér národního týmu Jiří Prskavec starší. I proto, že většinu českých medailí na právě skončeném mistrovství světa vybojovali zástupci nastupující vodácké generace. Další téma nočního radiožurnálu, počkejte si na něj už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Čeští vodní slalomáři za sebou mají úspěšné mistrovství světa. Americkou Oklahomu opouštějí s dobrou náladou a také těžšími zavazadly, protože vybojovali celkem 7 cenných kovů a ovládli pořadí národů.
1: Týmové porady na hotelu české reprezentace bývaly veselé. Skoro každý večer se tam připíjelo na medaile a zlato Terezy Knéblové se slavilo dokonce sborovým zpěvem hitu Evy Farné Na ostří nože.
2: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Hodnotil šéf-trenér Jiří Prskavec starší, kromě teď už dvojnásobného mistra světa Víta Přindiše, oslavili všichni individuální medailisti na šampionátu v Oklahomě největší úspěchy kariéry. Zlatý a stříbrný Jakub Krejčí.
3: Podle mě se furt neuvědomu, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
1: Zlatá Tereza Knéblová.
4: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, po kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
1: Stříbrná Kateřina Beková.
5: Je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
1: I bronzový Lukáš Kratochvíl.
6: První mistrovství světa, tak jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti, ale hnedka to takhle vyšlo, takže jsem mega nadšený.
1: A kromě zmíněného 37-letého mazáka Víta Přindiše mají ostatní úspěšní čeští vodní slalomáři ještě jedno společné – mládí. Nejstaršímu z nich, Jakubu Krejčímu, je 24 let.
7: Pro nás je dobrý to, že vlastně máme další generaci. Měli jsme výborné výsledky na juniorským a 23. mistrovství světa.
1: Připomíná Jiří Prskavec starší 24 medailí, tedy třetinu ze všech možných z letošního šampionátu v Krakově.
7: Takže máme z čeho brát, doufám, že to bude pokračovat. U nás má ten sport tradici, máme dobrý trenéry, máme velmi slušný tréninkové podmínky, takže věřím, že se do budoucna nemusíme o nějaký ten úspěch bát.
1: Ty nejbližší se pokusí čeští vodní slalomáři po krátkém volnu a mistrovství republiky získat na posledních dvou světových pohárech sezóny a na evropském šampionátu. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: A teď už další rada pro řidiče z našeho letního seriálu Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Dnes o tom, jak by se měl řidič zachovat, když potká na vozovce cyklistu. Zjišťoval reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení a dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti, při potyčce zemřel. Spojené státy poprvé za 2 týdny nezaútočily na Irán a dávají prostor jednáním. Jablonec na úvod fotbalové šance ligy porazil Olomouc 2-1. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večer se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer community v Berlíně, potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky místního pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila, asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
3: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Americké letecké údery na Irán se po 2 týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. A pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
4: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsien podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá 1 až 5 let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Do českých registrů se letos zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se kvůli vážně nemocné Madlence zaregistrovalo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojení.
5: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
6: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
7: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
6: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Jablonečtí fotbalisté zvládli vstup do nového ročníku šance ligy, když doma porazili Olomouc 2-1. A k vítěznému utkání se vrátil trenér Luboš Kozel. Potěšil ho obrat ve druhém poločasu.
8: Když jsme velmi dobře furt nepadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání a i z hezký akce vlastně jsme vstřelili druhou vítěznou branku, takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu a samozřejmě i dneska toho výsledku a myslím si, že to vítězství je zasloužený.
1: Nejvyšší českou fotbalovou ligu zahájila také mistrovská Slavia, která porazila Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. A britský pilot McLarenu Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska Formule 1. Na stupních vítězů ho doplnili druhý Max Verstappen z Red Bullu a třetí Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnicích zůstává provoz bez větších komplikací. Lepší situace je i na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova za sjezdem na Rajhrad. Na 11. kilometru stálo osobní auto v odstavném pruhu. Podle zpravodaje už ale odjelo, provoz je tam bez omezení.
10: To Brno, Mikulov, tak je to už čistě bez toho osobáku s tím vozíkem. Už nikde není, takže tady je úplně všude klid, pohoda, čisto.
9: Na Benešovsku ale pozor, na silnici z Bystřice do Líštěnce. Těsně za výjezdem z Bystřice je hlášená nehoda, na místo jedou i hasiči, tak opatrně. A na okraji Brna je stále ještě uzavřená silnice ze Šlapanic směrem do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadlo na vozovku dráty vysokého napětí, teď se pokouší odklidit dělníci. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a ta uzavírka potrvá ještě asi hodinu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
11: Češi si stále častěji pořizují domácí chovy slepic. Například prodej montovaných kurníků vzrostl letos v prvním pololetí meziročně o více než čtvrtinu. Náš reportér zjišťoval podrobnosti a vy je uslyšíte už za chvíli.
12: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Česku je stále populárnější domácí chov slepic. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí podle dat prodejního portálu Heureka za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Cena vajec v obchodech přitom prý hraje stále menší roli.
1: Já mám tam vzadu mám kurník.
2: Aha, to jste slavil sám?
1: Ano, s dědou jsem mi pomáhal. Zhruba tak měsíc to trvalo.
2: Na zahradě rodinného domu v Telči jsme s Oldřichem Noskem, který se letos rozhodl pořídit si slepice, sám jim postavil kurník.
1: Já jsem ze všeho, co tady jsem měl, tak jsem to jako stloukl, co tady bylo. A přijde mi to vlastně dostačující, že není potřeba kupovat ani tak.
2: A jsou vajíčka? Nebo už mám snažší slepičky?
1: No mám vlastně 3 dospělé a 3 mladé. A ty 3 dospělé snáší už. Ty 3 mladé až na podzim a tak průměrně tak 2 vajíčka denně.
2: Zájem o domácí chov slepic v poslední době v Česku nebývale roste. Vyplývá to i z dat společnosti Heureka, která monitoruje internetový prodej. Řekl mi to její mluvčí Ondřej Švéda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
2: Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže České republiky Pavla Dobrovolného sice svou roli stále ještě hraje vyšší cena vajec anebo rušení klecových chovů, ekonomický faktor je prý ale pro domácí chovatele stále méně důležitý.
4: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mě v dnešní době není rozhodující.
2: Podle Dobrovolného stouplin za poslední 2 roky prodej kuřic asi o 10%. Milan Soldán, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zradu Landštejn mizí cementová malta, kterou tam dělníci použili při necitlivé rekonstrukci v 70. a 80. letech minulého století. Návštěvníkům se kvůli tomu hrad na celou sezónu schoval pod lešení. Vydáme se tam v naší další reportáži už za chvíli.
1: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Na hradě Lanštejn v České Kanadě letos návštěvníky místo kamenných zdí vítá lešení. Restaurátoři tam napravují opravy staré půlstoletí. Cementovou maltu nahrazují vápenou. Současně zachraňují vzácné renesanční omítky, které na hradní zřícenině přečkaly staletí navzdory dešti, sněhu i mrazu.
1: Když návštěvníci dnes pohlédnou na Starý hrad, tak vidí lešení.
2: Popisuje kastelánka hradu Lanštejn Eliška Nýdrová.
1: Cementovou maltu, kterou byl hrad Lanštejn opraven v 70. a 80. letech 20. století, vyměňujeme za stavbě příznivější maltu vápenou. Ta stavba dýchá, vlhkost může dovnitř i ven a cementová malta odpadává v obrovských blocích několika kilogramových a ohrožuje návštěvníky, což ta vápena dělat nebude.
2: Na té stěně je vidět několik takových jako mezer v tom zdivu.
1: Ano, to jsou trámové kapsy, ve kterých byly vloženy trámy a vysazen vlastně arkýř ven z té původně románské hradby, na kterém byl posazen prevet, tedy středověký záchod. A tady na té stěně skutečně byly minimálně tři. Jsou krásy teď vidět, protože je to obnažené.
2: Příkopem pod tou stěnou nebylo radno chodit.
1: Museli běhat rychle. Odsud také je ten pokřik dále od hradu dále, což se říká, že volal ten, kdo byl na tom záchodě.
2: Na hradním nádvoří to tak je trošku jako na staveništi.
1: Ano, je to tak. Návštěvnickému provozu to tady nebrání, ale podél té původní románské hradby zevnitř z hradního nádvoří je lešení, protože i tady na nádvoří se opravuje.
2: Říkáte, že to je původní románská stavba, tamhle jsou ale vidět renesanční omítky.
1: Ano. Původně je to románská stavba, zbytek stavby, ta je skutečně pozdně gotická až renesanční.
2: Restaurátorka Kateřina Krhánková teď se stoupila po lešení.
3: A my tady na hradě obcházíme všechny dochované fragmenty historických odmítek, kterých tady není za stolik. A teď jsme na takovém docela obtížném kousku v okenním výklenku.
2: Lanštejn je vlastně hradní zřícenina, nemá vůbec žádnou střechu.
3: Pokud se nezamezí, aby na to přímo pršelo nebo tam nějakým způsobem se dostala voda, tak je to velký problém, ale většina těch fragmentů, které jsou dochované, jsou právě kryté.
2: Restaurátoři budou na hradě pracovat až do konce prázdnin roku 2028. Opravy budou stát asi 30 milionů korun. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Další zprávy a Martin Matějka.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letý jeho útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Spandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně, letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 000. Vyplývá to z datobou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu malé Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků. Celkem je v českých registrech přes 200 000 lidí, většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. A Výbor pro světové dědictví UNESCO nově zařadil na svůj prestižní seznam třeba Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státu Georgia. Na seznam se dostaly i pláže v Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci. Česko letos o zapsání žádné položky neusilovalo. Na prestižním seznamu UNESCO už má zapsáno celkem 17 položek a výhledově bude navrhovat další, třeba historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. Sport. Mistrovská Slávia vstoupila do nového ročníku fotbalové šance ligy drtivou výhrou 5-1 nad Slováckem. 3 body získal také Hradec Králové po vítězství 2-1 nad Pardubicemi a Jablonec, který stejným výsledkem porazil Olomouc. A cyklista Tadej Pogačar ze Slovenska přidal 5. vítězství na Tour de France. Závěrečnou sprinterskou etapu ve francouzské metropoli vyhrál Mathieu van der Poel z Nizozemska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích i hlavních tazích je teď po 15:30 klidný provoz, projíždí se bez větších komplikací. Dopravu v Praze ale může znepříjemnit omezení ve Kbelské ulici. Jezdí se tam kvůli velké rekonstrukci vždy pouze jedním pruhem a v nájezdu z dálnice D8 se nárazově tvoří menší kolony kamionů, tak opatrně. A na Benešovsku stále pozor na silnici z Bystřice do Líštěnce. Těsně za výjezdem z Bystřice řeší nehodu, na místě jsou také hasiči. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme první díl speciálu Kořist našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Namazat. Zapnout. Poslouchat.
5: Že jim vytláci zabili slona.
6: Vražda Jána Martiny.
7: Juščenko prohlásil. Byl jsem otráven.
4: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vejce, krunýře i maso, potom všem touží lovci mořských želv, přestože jim za to může hrozit několikaleté vězení. Posvítíme si na ně v letním speciálu s názvem Kořist. V první epizodě mluvím s Hanou Vašinou Svobodovou, to je bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy. Dnes je pondělí 27. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
8: Dobrý den.
4: Rád vás tady vidím. Začnu příběhem. Minimálně 3 muži z batohy patrně při západu slunce dřepí v písku mezi želvami a prohrabávají se k vajíčkům. Mají sebou i takové velké pytle, nezdráhají se vzít jednu z těch želv a odhodit ji někam dál od jejího hnízdiště, aby se dostali do jejího hnízda pro vajíčka, pro želví vajíčka. Tohleto se na jaře 2026 odehrávalo na jedné z pláží Escobia ve státě Oaxaca. Oaxaca v Mexiku, která je poměrně známá jako jedno z velkých hnízdišť mořské želvy. To video na sociálních sítích nejenom v Mexiku vzbudilo velký rozruch. A mě zajímá, jak často k něčemu takovému, třeba i mimo záběry kamer, dochází.
5: Bohužel docela často. A je to tím, že mořské želvy hlavně kladou vajíčka v chudých zemích, takže ty pytláci to považují za snadný zdroj financí. Nám se třeba stalo, že na Srí Lance teďko jeden z našich rangerů byl nemocný, takže normálně monitoruje tu pláž celou noc, odešel o půlnoci, že si jde prostě lehnout, že mu fakt nebylo dobře. Do rána se ukradlo 8 hnízd želv.
4: Aha, takže desítky vajec, která
5: no, tam byla. To nejsou desítky, to jsou stovky.
4: Stovky
5: vajíček. Protože v každém tom hnízdě je zhruba vajec, takže třeba 800 vajíček zmařených životů. Nebo na jižním Borneu, tam vlastně máme dlouhodobě zprávy o tom, že z ostrova Pamalikan se prostě vykrádají ty snůšky ve velkém a my jsme v roce 23 na konci v prosinci měli s vládou připraveno, že všechna povolení, že můžeme ten ostrov začít chránit a když tam ochranáři přijeli se dřevem, že udělají chráněnou část pláže, tak vlastně se stalo to, že ty místní obyvatelé to nedovolili, že a tím to ta vláda přijde říct sama, proč je to nutný a tak vysvětlit. A od té doby vláda nepřijela, protože bohužel je to tam 10 hodin autem, nočním trajektem a pak ještě jako lodí speciálně vypravenou na ty ostrovy a to se vládě samozřejmě až tolik nechce. Takže tam to vykrádání probíhá doteďka a bohužel tam ta vláda nedovolila ani fotopasti, který jsme tam loni chtěli umístit. Takže ona je to vždycky kombinace těch pytláků a toho, že chtějí nějaký výdělek, ale samozřejmě toho, že nejsou vymáhány zákony, protože
4: přitom ale v mnoha
5: ty zákony
4: zemích,
5: jsou.
4: Ano, přitom v mnoha zemích za to vykrádání přece hrozí velké mnohaleté tresty i vězení.
5: V Indonésii je to 5 let vězení a 200 tisíc korun pokuta, což ve chvíli, kdy máte 5 000 korun průměrnou výplatu měsíční, tak je jako obrovská částka.
4: Právě.
5: Ale bohužel jako nikdo tam takovouhle částku ještě neplatil a nikdo na tak dlouho do vězení nešel. My když chytíme nějakého pytláka, tak to většinou vypadá tak, že s ním jako jedem na tu policejní stanici a pak tam ty ochranáři s ním 2 dny sedí před tou stanicí, než přijede nějaký policajt z provincie, z většího okresku.
4: O to začal zajímat.
5: No, protože ty místní policisti by ho nejčastěji jako pustili. Jo? Že ta Indonésie má 17 000 ostrovů. Většina těch ostrovků jsou fakt malý, jsou tam třeba 3-4 vesnice, takže policista je nejčastěji bratranec nebo kamarád ze školy pytláka, jo? Takže tam je to jako velmi složité a nějaká želva, prostě jenom želva.
4: A řekněte, takže... a i v té Indonésii, ke které máte pochopitelně i profesně blíž, protože tam víc působíte asi než v Mexiku, tak tam ta situace je stejná, když porovnáme třeba ty dvě země v otázce toho, kolik za to ti pytláci dostanou, protože pro ně prostě ta motivace toho vykradu to hnízdo musí být vyšší, než to strávím za to x let ve vězení.
5: Ten postih je podobný, já jsem v Mexiku byla to už je 22 let, když mi bylo 18 a byla jsem přesně na téhle pláži.
4: Jo?
5: On je tam totiž ještě jeden problém a to je, že někdy ty ochranáři nejsou, vlastně se jim nechce tolik pracovat, že jsou třeba vládní ochranáři a dostanou tu výplatu, i když pracují dostatečně, když pracují jako míň. A já jsem tam třeba narazila na to, já jsem v těch 18 byla taková asi... Moje sestra by řekla dost naivní a buď jsem si myslela, že ochrana probíhá nebo neprobíhá, ale tady jako probíhala, ale když nás tam vzali, tak ochranáři seděli a hráli karty mezi pavučinama a vlastně pak nás teda po velkém prošení vzali na pláž a takhle se rozhlídli a řekli, že přemístili do bezpečí 25 snůšek těch ohrožených želv, ale oni nic z toho neudělali. A pro mě ale... Možná to bylo dobře, protože pro mě přesně tenhle ten zážitek byl taková jako facka a velká motivace, že to chci dělat a chci to dělat líp. No.
4: A pardon, a k té otázce, ty vajíčka teda prodají potom ti pytláci za cenu,
5: jako vlastně za směšnou cenu, ty pytláci, to je fakt jako třeba 25 korun za vajíčko v Indonésii, ale když se to dostane přes ty překupníky třeba do Číny, tak tam ho koupíte třeba za 600. Jo, takže samozřejmě ta cena narůstá, ale ty pytláci z toho za stolik nemají.

0: Ten příběh z Mexika se velmi pravděpodobně týkal karety zelenavé, jak jsem se dočetl.
1: Je to tak, no. Tam je totiž ještě jedna věc, že právě ty karety zelenavé v Mexiku a taky v Indii dělají zajímavou věc a to se jmenuje arribadas, takové jako hromadné příchody. Tyhle želvy to vymysleli.
0: To jsou ty nálety.
1: Přesně. Oni to udělají kvůli tomu, že vlastně, když přijdou všechny najednou, tak se nestačí ty predátoři namnožit a nemůžou sežrat tolik vajec najednou. Jenomže na lidi to neplatí, že jo? Lidi vezmou auta a prostě přijedou klidně zdaleka a vykradou všechno, co tam je. A to je obrovský problém, protože želvy už jsou tady 110 milionů let, mořské želvy, ale tím, že oni chodí klást vajíčka na tu samou pláž, kde se narodili, kde se vylíhli, tak vlastně, když my na té pláži budeme brát úplně všechny vajíčka, tak vlastně se tam jednou nebude mít co vrátit. Mm-hmm. Až oni dospějí, takže za těch třeba 25-35 let, tak už jako nebudou, protože se nenarodilo nic z těch vajíček, tak vlastně nemá co přijít klást vajíčka. Takže když, jako nikdy se nestane, že asi ukradnou lidi všechno úplně, ale stejně jsou místa, kde ta populace od druhé světové války klesla třeba o 92%.
0: Jsou taková místa třeba v té Indonésii?
1: Jo, třeba na tom Borneu. No.
0: Třeba na tom Borneu. Mm-hmm. A to už nejsou karety zelenavé na Borneu?
1: To jsou karety obrovské.
0: Obrovské. A pak ještě jsou karety pravé.
1: To jsou ty, z kterých se dělá želvovina a tyhle ty předměty a to jsou také architektky koralových útesů, hrozně důležitý zvíře právě pro ekosystém těch korálů. A jsou taky kožatky velké, největší mořská želva, velká 2 metry 800 kilo.
0: Wow.
1: To je zvíře, který žere jenom meduzy.
0: To je neuvěřitelné. No tam je hrozně pozoruhodné.

0: 5 metrů od moře, aby si prostě prošli a čichli si toho písku a tak nějak si to jako zafixovali. Mořské proudy jim pomáhají v té navigaci, že si uvědomují kudy a samozřejmě i nějak jako sklon pobřeží, ale je to pro ně dneska těžké, protože to pobřeží třeba se hrozně rychle mění, ať už jako zástavbou, nebo tím, že dneska klimatická změna, takže to pobřeží mizí, eroze probíhá, takže ty pláže se vlastně zmenšují.
1: No a taky se zmenšují proto, protože, nebo to množství míst na plážích, kde můžou být želvy, se zmenšuje, protože na zbylých částích pláže jsou lidé na ručnících a sluní se na nich.
0: Ano, i to je velký problém a samozřejmě já úplně rozumím tomu, že turista taky by chtěl nejenom ležet na pláži, ale třeba i potkat želvu a mít krásnou fotku, ale je hrozně důležité, když chceme spíš pomoct, než ublížit, aby jsme hledali, kam vlastně jít se na ty želvy podívat, protože existují místa, které jsou spíš turistické pasti, než nějaká skutečná ochrana. A to je třeba to, že drží ty mláďata v bazéncích, třeba jak na Bali v Indonésii, tak na Srí Lance to probíhá tak, že pytlák sebere na pláži vajíčka, doveze je na motorce do toho ochranářského centra, tam je od nich koupí. Takže za vaše peníze dají vlastně pytlákovi, čímž pořád podporují to pytlačení dál a dál. No jenomže jak je veze na té motorce, tak potom se jich nevylíhne skoro 100, ale prostě třeba 30, takže už se to hodně sníží. A teď místo, aby je hned potom vylíhnutí ty ochranáři v uvozovkách pustili, tak oni je dají do bazénku a čekají, až přijde turista, zaplatí si za tu želvu a půjde si ji pustit. Jenomže po 2 dnech v tom bazénu ty želvy ztrácejí instinkt, kam teda plavat a jak se za těch 30 let vrátit. Zároveň v bazéncích nejsou vlny, takže jim oslabují svaly, nedokážou se pořádně potápět, protože to není hluboký, není tam správná ochrana. Já jsem viděla, že je třeba krmili a koukala jsem, co to jako je, a to byly kuřecí játra, jo? Tak kde pak budou želvy hledat moři kuřecí játra, když se na to naučí v tom bazéně, nebo čínský zelí, jo? Že to jsou prostě, co najdou, to jim dají, ale tohle fakt není správně. No a pak je otázka ještě toho, kdy chodí ty turisti. Jo, že želvy se mají vypouštět buď brzo ráno, nebo večer, když je ten písek chladný. Ale nejčastější turista v 10 se nasnídá, pak jde někam na vejlet a nebo po obědě a dojde tam třeba ve 3. A to je fakt hodně horká pláž. Určitě se vám někdy stalo, že jste si stoupili na horký písek a nebylo to nejpříjemnější. A
1: ty želvy, jak na ohni skákat.
0: No, přesně. A ty želvy vlastně na té spodní straně krunýře mají místo, kde byly připojeny ke žloutku, něco jako náš pupík. Prostě citlivý, ještě to nemají úplně do uzavřen a když běží po tom horkém písku, tak se prostě přehřejou a popálí. Když to bude na 35 stupňů, tak tam vlastně ani jako nedojdou do toho moře.
1: Ta teplota toho písku, to je taky hrozně zajímavá věc. Ona totiž ovlivňuje to, jestli se z těch vajíček vylíhne samička nebo sameček. Že jo? My, kteří známe Jurský park od prvního dílu po ten poslední, tak to samozřejmě víme, ale funguje to tak, ne?
0: Funguje to tak. A právě kvůli klimatické změně se dneska na mnoha místech líhnou jenom samice. Což jako
1: a to je problém.
0: Holky jsou fajn, ale kluci jsou taky potřeba.
1: No, to je problém,
0: a ještě horší je, že vlastně někdy se stane, že už je ta teplota tak vysoká, že se nevylíhne nic. Že 29 stupňů je taková jako pivotní teplota, kde je to půl na půl, samci a samice. Když je to nižší teplota, tak jsou to samci, když je vyšší, tak samice, ale když je na 35, tak se nevylíhne nic. A to se třeba děje, máme jeden projekt s univerzitou na Papui a tam jsme dělali výzkum před 2 lety a vyšlo, že když je to hnízdo nezastíněné, když ho fakt necháme jako na pláži, tak se vylíhne jenom 13% z těch vajec, což je obrovsky málo. Takže vlastně ty vajíčka pak přenášíme někam jako pod strom nebo do chráněné části pláže, kterou máme zastíněnou a tu teplotu hodně řešíme. A řešíme třeba na Sulawesi je problém zase vlhkost, protože zase klimatická změna způsobuje to, že prší někdy jindy, než jako pršelo. Dneska už v Indonésii a v těchto zemích obecně není období dešťů a období sucha, jak bývávalo, ale prostě míchá se to dost, takže se řeší ta teplota.
1: Vy jste zmiňovala jeden z těch druhů mořské želvy, který je loven kvůli
0: krunýřům. Kareta pravá, ano.
1: Kareta pravá, tam už nejde teda nutně o vajíčka, ale protože z těch krunýřů se dělá něco, nějaké předměty, které jsou pak uctívané někde, nebo kvůli čemu?
0: Hlavně jsou to náramky, různé příběžky.
1: Jako šperky, že se
0: šperky,
1: z toho dělají.
0: No, hlavně. Ono se to používalo prostě i za doby Kolumba, jo? Prostě to je jako dlouhodobá věc, ale samozřejmě v té době právě ta rychlost, jak se to někam dopraví a kolik se toho převeze a jaká je poptávka třeba právě v Číně, nebyla taková, jako je to dneska. Ale hrozný je, jak se to z těch želv dostává. Oni se prostě chytnou, dají nad oheň 2 hodiny vlastně jako pečou,

0: A když má ten krunýř horký, tak nožem můžete sloupnout ty želvovinové pláty, které pak prostě nařežete na plátky a uděláte z nich ty náramky. Oni to dělají zaživa. A
1: teď jsem se na to chtěl zeptat, opravdu, jo?
0: Jo. Fakt tu želvu pak hodí zpátky. Já už jsem jich takhle několik potkala v moři jako bez toho krunýře. Takže to mají tam jenom tu kostěnou část, protože ta želvovina, to je vlastně úplně to samé jako naše nehty. Je to rohovina. Není to fakt žádný jako vzácná věc, která by měla nějaký účinky.
1: Hlavně je to ale součást jejich těla, to není jako domeček pro hlemíždě,
0: ne,
1: že jo?
0: Ne, ne. No. Je to, oni samozřejmě, želva z krunýře nemůže vylíst, má tam páteř a všechno, ale když oni tohle sloupnou, tak vlastně zbyde jenom ta kostěná část a skrvavená a teď vám na to chrstá ta slaná voda.
1: No to je hrozně.
0: Musí jako být neskutečná bolest. A žádnou z nich jsem neviděla živou. Všecky prostě, myslím, že den, dva ve strašných bolestech a ta želva zemře. A pak záleží, kde se to prodává. Na trhu to může stát 30 korun, takovýhle náramek.
1: A to jde do Ázie, jako tohleto na trhy, jo, do Ázie?
0: Jo, hlavně, no. Několik let jsme to řešili třeba i na mezinárodním letišti v Balikpapanu, že tam prostě na jednom ze stánků máte kafe, prodávají všecko možný suvenýry, nějakou jako stojánek, kde jsou všechny možné plastové cetky a mezi tím tohle. A oni to tam indonésky mají klidně napsaný, Glang Penyu, že to je prostě náramek ze želvoviny, ale žádný turista si to samozřejmě nedokáže přeložit, přečíst. A na tom letišti to stálo na přepočet třeba 120 korun, tak to vás ani jako nenapadne, že to není další plastová cetka, co tam prostě leží. No.
1: Na maso nejsou loveni, nebo kvůli masu nejsou?
0: Taky let, kde třeba na Kapverdách, a nebo i v té Indonésii, ale to je většinou, oni totiž muslimové nesmí jíst zvířata, které žijou i ve vodě, i na souši, což želvy jsou. Ale když je Silvestr, nebo když je Lebaran, což je ten týden oslav po měsíci Ramadánu, tak se to tak jako neřeší, takže ano, je spoustu ulovených želv i na maso. Ale zase to není, varovala bych před tím, není to lahůdka, kterou bych doporučovala, protože dneska
1: to moře... Může být i toxické to maso, jsem
0: No právě, se dneska to moře není tak čisté, jak jako bývávalo, a ty želvy, jak jsou dlouhožijící organismy, tak do sebe prostě vstřebávají i všechny ty škodliviny, takže těžké kovy, odpady, všecko možné. A vlastně mají fibropapilomy, takové jako nemoce, takový nádory. Třeba v roce 2024 si myslím, že to bylo, v Zanzibaru zemřelo 9 lidí po snědení želvího masa a dalších 75 bylo hospitalizováno. Jo. A to se třeba dostalo i do našich médií. A mě zarazilo, že v těch článcích vůbec nepsali o tom, že by se ty želvy ale neměly jíst, že jsou to chráněný druhy. Jo. Že prostě, no, bohužel.
1: Taky můžou v sobě mít plasty, že jo, želvy, protože prostě v mořích, v oceánech, tam je plastu habaděj, bohužel je to tak. A jak jste zmiňovala, tak jeden z těch druhů té karety, myslím, která pojídá meduzy.
0: Že pojídá, no, ale to právě není kareta, a to je kožatka velká.
1: Kožatka
0: ta největší mořská želva, a ona jich, představte si, sní i 200 kilo za den.
1: No a splete si taky tu a tam nějaký igelitový pytlík za meduzu, to se stává?
0: To se stává. A samozřejmě ve chvíli, kdy tohle máte v trávicím traktu, tak to není dobrá věc.

0: Co dělat pro to, aby se tyhle ty věci nestávaly, kromě toho, že teda nemáme vyhazovat pytlíky tam, kam nepatří a nemáme lovit želvy a nemáme je jíst a nemáme jim krást vajíčka, tak jak zajistit, když si to my tady řekneme, to je jedna hezká věc, ale jak zajistit, aby se to v těch zemích, ve kterých se to děje, ať už je to Mexiko, nebo Indonésie, nebo Bali, aby se to tam nedělo?
1: Já myslím, že máme jako velkou moc a že záleží na našich každodenních rozhodnutích, že největší problém pro želvy dneska, a o tom jsme ještě vůbec nemluvili, je vlastně rybářský průmysl a vlečné sítě. A
0: že se do nich zachytávají.
1: No. Ty sítě jsou třeba 10 kilometrů dlouhé, že jo? A prostě delfíni vedli by želvy, zvířata, které dýchají plícema tak jako my, tak ve chvíli, kdy se tam zaseknou a včas je nevyndají, což jako rozhodně do třeba 40 minut nevyndají, tak vlastně jako zahynou.
0: No,
1: tohle je největší problém.
0: Takže protože morská želva je sice morská, ale dýchat musí jako vzduch na souši, že jo? Jen zadržuje dech, že jo?
1: Přesně tak.
0: Když je ve vodě.
1: Musí se vynořit, aby se právě nadechla. A ona vydrží relativně dlouho, když je v klidu, tak někde u korálů spíš 40 minut a vůbec jí to nevadí. Ale ve chvíli, kdy se fakt jako zamotá do té sítě a samozřejmě sebou mele a snaží se dostat ven, tak vydrží prostě třeba 20 minut a je to. A my si můžeme jako spotřebitelé prostě vybírat, od koho si kupujeme ty ryby, jestli už mají sítě, které oni existují sítě, které vlastně tam mají také jako unikový tunel právě pro ty delfíny a želvy a jako nezachytnou se, nebo mají kruhový háčky, které vlastně jako nelákají ty želvy a mají 50% víc šanci na přežití, i když se vlastně to snaží do toho nabrat. Takže možnosti jsou, a to je to samé jako s těmi, když jsme zmiňovali ty bazénky. Když člověk jede na dovolenou a chce vidět želvu, je hrozně jednoduchý dneska kouknout na internet a zjistit, aha, tohle centrum, kam jsem chtěl jít, tam vidím malý želvy v bazénech, tak tam nejdu prostě. Nebo když jste zmiňoval ten odpad. Já mám hrozně ráda, když jdu tam někde, tady už věřím, leckdo jako třídí a snažíme se třeba minimalizovat odpad a tak. Ale když jste na ty dovolen, tak je to jako fakt jiný. Mm. A když jdete nakoupit a teď vám tam spou tu plastovou tašku a vy jako dostatečně nahlas před celou tou frontou lidí řeknete, že jako plastu už je na světě dost a že máte vlastní batoh a že tu tašku nechcete, tak dáváte možnost těm lidem o tom prostě přemýšlet. A
0: děláte takovou dovolenkovou osvětu, to je hezké.
1: To může dělat každý.
0: Ne, já jsem se chtěl hlavně zeptat ale na ty záchranné stanice, které existují různě ve světě. Vy z několika z nich i spolupracujete.
1: My teďko vlastně máme svoje projekty na 9 místech, 6 v Indonésii a 3 na Srí Lance a to je dohromady 16 ochranářů, kterým posílám každý měsíc výplatu a který prostě jako...
0: Takže jsou to vaše stanice.
1: Takže jsou to naše stanice.
0: A tam se děje co?
1: Celou noc monitorují to pláž a přenášejí ty želví vajíčka do bezpečí, do chráněné části pláže, aby právě nepřišli ty pytláci a nesebrali je a uklízí ty pláže. Druhá velká věc je vzdělávání, protože to jako těžko vysvětlíte někomu, kdo se 30 let živí kradením želvých vajec, že to má přestat dělat.
0: Ale když taky už byl třeba... jsou a pak se stanou ochranáři.
1: Ano,
0: želv.
1: Máme i takový případ.
0: Máte
1: i v Indonésii
0: i přímo,
1: máme
0: jo?
1: I takovýhle případ. No.
0: To je hezký,
1: ale
0: zase,
1: jakoby byl, znám taky lidi, kteří už dvakrát byli ve vězení a vlastně těžko je přesvědčíte.
0: Recidivy s tím želvím.
1: Ale prostě ve chvíli, kdy přivezu z Čech želvího plyšáka a hraju si tam s dětma a starším, vysvětlím, proč jsou želvy důležitý v moři, tak se mě pak ptají, co mají teda říct tátovi, až jim přinese želví vajíčka k večeři. A to trošku tápete, ale vlastně, když je necháte přemýšlet, tak oni řeknou, tak já řeknu, že už je jíst nechci. Jo? A myslím si, že tohle je přesně to, kde se to láme, kde se ta situace změní. A já to vzdělávání považuji za úplně to nejdůležitější. Když jsem jednou byla ve školce a všichni pomalu děti měly maličkatý náramky z té želvoviny, jsem si pak o tom povídala s těma učitelkama a oni to řekli těm rodičům a příště už to prostě neměli. Mm-hmm. Jo, takže
0: to bylo kde?
1: To bylo taky na Borneu.
0: Na Borneu to bylo.
1: Ta změna je možná, ale prostě je fakt pomalá. A je spojená s tou změnou myšlení.
0: Další věc, to je laxnost těch úřadů, o tom jste mluvila už úplně na začátku, že ne všichni, i když ty zákony třeba existují v té zemi, tak je pak skalopevně dodržují.
1: Právě, no, je to jako spojený, musí být ten zákon, ochranáři, ta přímá ochrana, co děláme na plážích, to vzdělávání. A třetí věc, co děláme, je nějaký jako rozvoj těch místních obyvatel, aby pak měli nějakou alternativu a mohli získat nějakou jinou práci. Takže třeba v Indonésii děláme hodně věci z kokosu, protože právě tam měli ty výrobky z želvoviny, tak aby to jako nahradili jiným materiálem, který ho je tam všude dost. Takže je potřeba jim dát nějakou alternativu.
0: Rozumím tomu. Jak moc želvy, mořské želvy, těch několik druhů, o kterých jsme se tady bavili, jsou teď. z těch 7 je ohrožených?
1: Celosvětově se tvrdí, že je to lepší, ta situace těch želv. Jo? Že IUCN, Mezinárodní unie pro ochranu přírody, tak říká, že dneska má 40% populací želv jakoby nízké riziko ohrožení. Mm-hmm. V roce 2011 to bylo jenom 23%. Mm-hmm. Takže vlastně se ta situace podle nich zlepšila. Dokonce loni v říjnu karetu obrovskou, o který jsme mluvili, tak přeřadili z kategorie ohrožený do jakoby málo zranitelný druh. Což je dobrý, akorát, že když jsem na to šla jako blíž se dívala, tak vlastně většina těch studií, které oni k těmhle závěrům používají, jsou z Atlantiku. A v Atlantiku prostě ta ochrana začala už před 30-40 lety a jsou tam jako dost ochranářů, vymáhají tam ty zákony, mají tam dokonce nějaký regulace třeba právě na ty sítě, jaký používají a tak. A horší situace je v Tichém oceánu a nejhorší v tom Indickém, o kterém
0: jsme mluvili. Ta mexická pláž, o které jsme mluvili úplně na začátku, ta je v Tichém oceánu, vlastně to je na druhé straně Mexika, pobřeží než toho Atlantského oceánu. Dobře, no tak jo, budeme doufat, že ta situace nejenom mořských želv se bude čím dál tím více zlepšovat. Moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy Hana Vašina Svobodová. Mluvili jsme spolu o lovcích mořských želv. Tahle epizoda je vůbec první z letního speciálu Vinohradské 12, který jsme pojmenovali Kořist. Je o zvířatech, která jsou ohrožena lidmi. Kromě želv se zaměříme třeba i na pašeráky luskounů nebo obchodníky s tygry. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdnách.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Fotbalisté Hradce Králové porazili v derby Pardubice 2-1. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Němečtí policisté zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vyjel v sobotu autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Natta našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Špandau.
3: Podezřelý se s bodnou zbraní rozběhl směrem k policistům, proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
1: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. A varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. A více informací se dozvíte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 000 lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Krečmera. Ten dřív zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoutila. Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele. Říká nezávislý starosta Holčovic Martin Radil, práce mají začít příští rok.
5: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstup do nové ligy sezóny zvládli, když na domácím hřišti porazili ve východočeském derby Pardubice 2-1. Vítězný gól dal hlavou hradecký odchovanec František Čech. Jeho výkon chválil taky trenér David Horyš.
6: Dozadu precizní vítězný gól, odchovanec prostě Hradce v derby gól, takže já mu to moc přeju, protože je to skvělý kluk a výborný hráč, prostě pro nás důležitý článek. Já jsem rád, že to utkání právě rozhodl on, protože to je kluk, který si to zaslouží a který vlastně je místní a Hradečan.
1: Stejně jako Hradec, taky obhájci titulu ze Slávie vstoupili do nové sezóny první ligy jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Jablonec porazil Olomouc 2-1 a program prvního kola dnes uzavře nováček soutěže Artis Brno duelem proti Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynulé bez hlášených komplikací. Provoz je velmi slabý, bez držení je teď průjezdné třeba i zúžení na D1 v Brně a bez kolon je také omezení v Praze ve Kbelské ulici, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem, a to až do poloviny srpna. A na okraji Prahy připomínáme uzavřenou silnici ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. A poblíž dálnice D1 dělníci pracují na opravě spadlých drátů vysokého napětí a nedá se tak projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice, je dobře průjezdná a ta uzavírka byla prodloužena až do 6. hodiny raní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Výbor pro světové dědictví UNESCO rozšířil svůj prestižní seznam. Žádné nové české památky ani přírodní lokality na něm sice nejsou, to se ale brzy má změnit. Více o tom v další reportáži už za chvíli.
2: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v Jižní Koreji zařadil na prestižní světový seznam další lokality. Například místo prvního Buddhova kázání v indickém Sarnátu, historická města na Komorách nebo Mokřady v americkém státu Georgia. Česko tentokrát žádnou památku ani přírodní lokalitu nepřihlásilo. Přesto se na rozšíření českých položek na prestižním seznamu pracuje.
1: Na svém seznamu měla paní Eunju tři turistické klenoty – Paříž, Řím a Prahu. Nakonec před 3 lety stihla jenom Prahu a musela kvůli tomu odložit i nákup auta, protože výlet z Jižní Koreji do Evropy a zpátky nebyl levný.
2: Ta cesta nakonec trvala 20 dnů a byla doslova epická. Projela jsem Česko křížem krážem, nikdy na to nezapomenu. Viděla jsem krásná místa, ale vím, že takhle dlouhý výlet už asi nikdy nepodniknu.
1: Dnes je paní Eunju příkladem toho, co pozorují lidé z turbiznisu tady v Ázii dlouhodobě. Logo UNESCO je sice pořád puncem kvality a jedinečnosti, ale čím dál tím více pro starší generaci. Ta mladší dává přednost zážitku, na který většinou upozorní sociální sítě. Potvrzuje to i Michal Procházka, zástupce agentury Czech Tourism v Soulu.
3: Ta mladší generace prostě vyhledává testování za nějakým zážitkem, za lifestylem, designem.
1: A stejnou zkušenost, tedy odklon od léta prověřeného a zavedeného k něčemu, co stvořil svět médií a sociálních sítí, potvrzuje u mladých cestovatelů z Asie i Procházků v kolega Štěpán Pavlík z kanceláře Czech Tourismu v Tokiu.
4: U těch mladších cestovatelů tam chází k výběru destinace podle toho, co je zrovna trend na sociálních sítích, nebo hodně často to bývá spojeno s konkrétním zájmem, popkultura, příroda, gastronomie nebo u některých nakupování.
1: Konkurovat K-popu nebo návštěvám míst, kde se natáčely zamilované romance pro stovky milionů asijských diváků, chce ale Česká republika i nadále. Láká hlavně na to, kolik památek UNESCO je k vidění na tak malém prostoru, potvrzuje Kateřina Beránková z Ministerstva pro místní rozvoj.
5: Česko patří vzhledem ke své rozloze k zemím s nejvyšší koncentrací památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Aktuálních je 17 a zahrnují kulturní památky i přírodní dědictví.
1: České ministerstvo kultury mezitím připravuje pro UNESCO návrh, na jehož konci by se na seznamu světového dědictví mohly v budoucnu objevit nejen historické památky a přírodní lokality, ale i další položky z nehmotného kulturního odkazu, jak potvrzuje ministr kultury Ota Klempíř za motoristy.
6: Patří mezi ně například škola mladých odzemkářů pro registr osvědčených postupů nebo kandidatury kamenářství po domácké broušení drahých kamenů, dále hořické pašijové hry, pivní kultura v České republice a výroba modrotiskových forem.
1: A paní Eunjun, ta už se chystá na zážitkovou turistiku do Japonska a potom do Kazachstánu. Hlavně prý kvůli lokální kuchyni. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Stavbaři v Třinci pokračují s rekonstrukcí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Už položili potrubí pro nové vodní prvky a nachystané už jsou i dva betonové podstavce, které budou podpírat šestitunovou kotvu. Kotva byla v minulosti součástí zaoceánské lodi, pojmenované právě po Třinci.
1: Ono to tady trošku vypadá, jako by se stavěla ledová plocha.
2: To hokejové hřiště, jak jste sám řekl, i my tak nazýváme, tak ty nerezové hrnce, to jsou vlastně budoucí fontány, po obvodu jsou nerezová mlžítka. A v okolí máme hodně hotové odvodňovací žlaby, aktuálně se pracuje na žulových obrubách.
1: Postaveništi mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Na druhém konci náměstí už je vidět hotové dva betonové podstavce. Jeden je takový nižší, širší, druhý vyšší, užší.
2: Ten nižší slouží k tomu, že ta kotva se spodní částí zapře a o ten vyšší betonový základ se ta kotva opře a vlastně půjde vidět čelo lodní kotvy.
1: My jsme teď v garáži, která slouží jako takové trošku skladiště magistrátu a tady leží. 6250 kilo přesně.
3: Ať to není v vozovkách taková nevzhledná rezavá kotva, tak jak sloužila v tom moři, takže proto byla takhle povrchově ochráněna, ať to na tom náměstí Tomáše Garrigua Masaryka taky trošku vypadá.
4: Říká mi mluvčí magistrátu Stanislav Češlar. Město Třinec má kotvu zapůjčenou od České lodní společnosti.
3: Důvodem byl nákup kotvy z poskytnuté dotace, ale také chystané zařazení této kotvy do připravované sbírky muzejní povahy, která bude evidována v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky.
4: Rekonstrukce náměstí TGM má být hotová na přelomu srpna a září. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Radiožurnál je 16:30. Krátké zprávy a Martin Matějka. Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy. Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů, píše to tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce ministerstvo zahraničí také zabránit vstupu do země třeba uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. A vedení pražské koalice se dnes sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu.
0: Sport.
7: Obhájci titulu pražské Slavie vstoupili do nového ročníku šance ligy přesvědčivou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové zvládl východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem přehrál Olomouc. A první kolo nejvyšší české fotbalové ligy uzavře v 18 hodin nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Brit Lando Norris, a druhý skončil úřadující mistr světa Max Verstappen a třetí projel cílem Kimi Antonelli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnicích i hlavních tazích je stále klidný provoz, projíždí se plynule, bez komplikací, volně průjezdné jsou třeba i dlouhodobé omezení, jak na D1 na průtahu Brnem, tak také třeba v Praze ve Kbelské ulici v zúžení, které je v režimu 1+1, se projíždí plynule. Na Benešovsku stále pozor na silnici z Bystřice do Líštěnce, těsně za výjezdem z Bystřice dořešují dřívější nehodu, provoz je tam ale de facto nulový, takže se nezdržíte. A na okraji Brna je i nadále neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny poblíž dálnice D1, na silnici spadly dráty vysokého napětí, nedá se projet, objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. A ještě silnice 35 průtah Litomyšlí, je tam teď hlášená čerstvá nehoda v centru města, tak opatrně, brzdí se před kratšími kolonami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, k ránu se ještě objeví přeháňky, výjimečně i bouřky a přes den pak čeká mě proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
9: Prvotní šok vystřídala velká radost a slovinská tyčkařka Šutejová už nemusí lhát. Tak to je jenom část příběhu české těhotné atletky Amálie Švábíkové. Více se dozvíte v naší další reportáži už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Plzni skončil republikový šampionát v atletice. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková se ho tentokrát ve startovním poli ale nezúčastnila. Je totiž těhotná. Ještě v červnu přitom závodila na diamantové lize v Římě. Soupeřky ovšem o jejím stavu s výjimkou Slovinky Šutejové nevěděli.
1: Samozřejmě odjížděla jsem tam po konzultaci s doktorama. Nikdo mi nemohl nic doporučit, ale nebylo mi to ani zakázáno, bylo to čistě o mě a už to bylo i s tím, že kdybych se necítila dobře, tak do toho závodu nenastoupím.
2: To se ale nestalo a Švábíková v Římě už ve dvou překonala 445 cm. A teď s mírným odstupem mluví o tom, že o svém těhotenství ví už asi 3 měsíce a bylo hodně těžké udržet toto tajemství.
1: Vlastně jediný z těch tyčkařek, kdo to věděl, popravdě byla Tina Šutej, protože jsme spolu měli objíždět všechny ty závody a je mi opravdu blízká, takže jsem se jí jako kamarádce svěřila a vlastně přišla od ní hrozně hezká zpráva, když jsem to konečně dala ven a to bylo to, že mi napsala, no konečně můžu přestat lhát všem, proč nezávodíš. Takže to bylo opravdu hezký.
2: Usmívá se Amálie Švábíková, když mluví o Šutejové, která skončila na posledním světovém šampionátu třetí, těsně před českou rekordmankou. I pro samotnou Švábíkovou byla prvotní informace o tom, že je v jiném stavu překvapením.
1: Nebudu lhát, poprvé to byl úplný šok, extrémní, ale jsme za to obrovsky šťastní.
2: A přestože tak přijde Švábíková.

Tak tohle Linkin Park, no a už za chvilku vás v nočním radiožurnálu pozveme na výlet do Chrudimi. Tam totiž otevřeli opravenou baštu, které se říká Prachárna, kdy si měla chránit město před nepřáteli. Teď tam návštěvníci můžou vidět třeba repliky starých zbraní.

0: Chrudimské vaště prachárna se návštěvníci mohou vrátit o několik století zpátky a podívat se, jak město vypadalo ve středověku. Skončila velká obnova této památky, která z ní má vytvořit turistický cíl. Věž z 15. století měla krýt palbou město ze dvou stran. Do obrany ale nakonec nikdy nezasáhla.
1: Máme tady zbraně, které se používaly k obraně městského opevnění.
2: Do bašty prachárna jsme teď přišli s manažerem cestovního ruchu města Chrudim Tomášem Černým. Luky a šípy, no to jsme hodně daleko, ale tohoto jsou věci méně obvyklé. Co to je?
1: To jsou první palné zbraně. Máme tady píšťalů, hákovnici nebo už trošku takovou lepší hákovnici, což byla arkebuza.
2: Vypadá to trochu jako puška, ale funguje to
1: ano,
2: asi jinak.
1: Ano, vypadá to trochu jako puška. Už má vlastně jakousi takovou jednoduchou spoušť.
2: Tady se střílí?
1: Tady se nestřílí, i když samozřejmě jsme něco tady už z těchto zbraní testovali.
2: Kromě toho jsou tady ještě těžší kalibry, to jsou různé kanony. A nebo moždíře?
1: Jsou to repliky a i když se z některých dá vystřelit, tak máme pouze plastové gumové koule, takže nehrozí žádný úraz. Například tato je to takový gumový míček.
2: No, tak opravdu dá se krásně stisknout, to nikomu neublíží.
1: Jo, ale máme i větší a ta už je trošku...
3: Obranu tvořily mohutný zemní vál, dřevěné konstrukce a příkopy. Výzkumy také ukázaly, že toto opevnění bylo v průběhu 11. a 12. století nejméně dvakrát přestavěno a rozšířeno.
4: A poměrně náročná byla i poslední úprava prachárny, jak vysvětluje mluvčí Chrudimi Libor Dufek.
5: Trvalo to zhruba rok, tady ta bašta je vlastně jako závěr prohlídky po opevněních města Chrudim, která začíná u informačního centra.
4: Komentované prohlídky se opakují každou sobotu a pondělí dopoledne. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
3: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
4: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Tomia Okamury pokračovat. Cyklista Tadej Pogačar popáté v kariéře vyhrál Tour de France a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, říká Okamura.
6: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
5: Ministr Havlíček Radiožurnálu potvrdil, že cestu do Číny plánuje v první polovině příštího roku. Uvedl, že zájem podniků o cestu je mimořádný. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Írán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože v Teheránu jednají s ománskou delegací o otevření Hormuzského průlivu. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
7: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyli pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
1: Sport.
5: Cyklistickou Tour de France popáté v kariéře vyhrál Slovinec Tadej Pogačar. Zařadil se tak mezi 5 nejúspěšnějších cyklistů historie slavného závodu Anquetila, Inota, Indurainá a Merckxe. Sám si toho velmi cení.
8: Každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7x a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5x jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
9: Unbelievable also for me.
5: Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál Nizozemec Van der Poel. Pražská Slavia vstoupila do nové sezóny fotbalové šance ligy vítězně. Jasně porazila Slovácko 5-1. Hradec Králové zdolal Pardubice 2-1, stejně jako Jablonec Olomouc. Dnes se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. Utkání začne v 18 hodin.
1: Zelená vlna.
10: známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D7 Uloun a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D7 z Prahy směrem do Chomutova pozor za sjezdem na Louny. Na 49,5 kilometrů zastavilo v ostavném pruhu nepojízdné auto a posádka se může pohybovat okolo. Na silnici 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové na průtahu Litomyšlí u odbočky na Sedliště je větší nehoda, srazilo se osobní auto s nákladním a provoz na výjezdu z Mohelnice z Litomyšle tak policisté zastavili. Objíždí se to po souběžné silnici a tvoří se kolony už z centra Litomyšle od Penny Marketu. Ta fronta je na Hradec asi na 15 minut. A na okraji Brna zůstává stále uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny a směrem do centra Brna poblíž D1. Na silnici spadly dráty vysokého napětí. Dělníci se to pokouší odklidit a nedá se tak projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 16. Foukat má mírný, postupně až čerstvý, severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, 5.05, pondělí, hraní radiožurnál začíná na čas, tak ať je i u vás vše tak, jak má být. A ať se daří. Dobré ráno.

0: Radiožurnál 9,5 minuty po páté. Nemálo z vás teď uslyší dost možná poprvé o ostravských anakondách. Tak přesně takhle se přezdívá systému tamního plynovodu, který se vine ostravském a karvinském pozemí, ale i pod povrchem. A právě tento složitý systém se musí opravit. Ten zásah je náročnější než kde jinde, protože velká část oblasti, kudy plynovod prochází, je poddolovaná. Sítě není možné schovat do země. V Ostravě právě teď dokončují rekonstrukci 2-kilometrového úseku.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina a i ty kameny si jížděly dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: To, že už to bude snad konečně hotový.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nespadne.
3: Dáme si ruku,
2: pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované.
3: To je nějaká patka, jo, beton, kamen. To je nějaký základ, o co by se měli opřet.
2: Ty co kameny. Jsou za náma, ty obří.
3: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, náhodou bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, jo, a zbytek...
2: Tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť?
3: Jo.
2: No. Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou 40 tun?
3: Přes 40 tun, tak jsme rádi. Ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělat tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: To vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají řezivo, nakoupené trámy a všechno, tady na ten přístřešek, že, abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Radiožurnály 5.15. Lídři pražské koalice odpoledne proberou zásah policie na magistrátu. Kriminalisté při něm minulé úterý přímo ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky úřadu. Případ se týká odboru pozemních komunikací a drah. Spojené státy a Kanadu spojí další most. V americkém Detroitu právě dnes poprvé projedou auta přes stejnojmenou řeku do kanadského Windsoru. A most je pojmenovaný po legendárním kanadském hokejistovi Gordie Howeovi.
1: Dnešní den bude větrný a také nejchladnější a nejdeštivější den v tomto týdnu. Čeká nás proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne déšť nebo přehánky a hlavně na Moravě a ve Slezsku se pak mohou kolem poledne vyskytovat i bouřky. Později večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes mezi 20 a 25, na jižní Moravě až 28 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 stupňů. A rozfouká se k tomu čerstvý nárazový vítr, který také k večeru zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 518. Před 40 lety se hrál na pražské Štvanici jeden z nejpamátnějších zápasů sportovní historie. Tenistky Československa hostily ve finále závěrečného turnaje Fed Cupu Spojené státy. Jako domácí tým si ale mohli v Praze připadat i nakonec vítězné reprezentantky ze Spojených států amerických. V sestavě to, že teď měli obrovskou hvězdu, která pocházela právě z Československa, a sice Martinu Navrátilovou. Martina Navrátilová se tehdy vůbec poprvé od emigrace mohla podívat do rodné vlasti a sehnat tady právě tenhle památný zápas.
1: Velká květina, nastavené mikrofony, fotoaparáty a spousta těl, mezi kterými se Martina Navrátilová snaží propout. Archivní dokument agentury AP zachycuje návrat tenistky do rodné země a na začátku tohoto příběhu také tlačenici, do které se slavná hráčka po příletu amerického týmu z New Yorku na pražské letiště vnořila. Když Martina Navrátilová v teplákové soupravě trénovala na pražské Štvanici, kolem kurtu stáli lidé v několika řadách. Ti nejmenší děti pak ještě nad hlavami některých dospělých. A přípravu slavné rudačky se zájmem sledovali i strojvedoucí a posunovač z kolem jedoucího nákladního vlaku nad dvorcem číslo 1, druhým největším v areálu. Závěr Fed Cupu se hrál tehdy vyřazovacím způsobem. Turnaj na zrekonstruované pražské Štvanici trval týden od 20. do 27. července. A jak je patrné z dobového dokumentu, Martina Navrátilová měla i dost příležitostí potkat a osobně pozdravit lidi, které nemohla vidět od chvíle, kdy v roce 1975 zažádala o americké občanství.
2: Je mis Martina Navrátilová ze Spojených států, pardon.
1: Ve finálovém zápase bojovala proti domácímu Československu v sestavě s hvězdnou Hanou Mandlíkovou nebo velmi talentovanou Helenou Sukovou. Ale spousta fanoušků, dohromady jich bylo na novém centrálním dvorci 8 tisíc, přesto držela palce blonďaté tenisce v brýlích s elegantním stylem plným nádherných volejů. A Martina Navrátilová pak mohla za možná až nečekaně velkou podporu na závěrečném ceremoniálu poděkovat v rodné řeči.
3: Nejdříve bych chtěla poděkovat vám všem za to, že jste sem přišli se podívat na nás.
1: Československá televize za komunistického režimu nemohla závěrečný ceremoniál odvysílat. Přenos krátce po finálovém zápase skončil, ale v televizním archivu se přesto záznam uchoval a k divákům se po letech mohl dostat.
3: Jste všichni výborní opravdu fanoušci, nejen hráček, ale taky hlavně tenisu, a to pro nás tenisky to opravdu vůbec neví, co znamená. A pro mě to bylo opravdu speciální, opravdu jsem nečekala, že mě takhle přivítáte, a doufám, že... Chtěla bych vám opravdu ze srdce moc poděkovat a doufám, že to nebude trvat dalších 11, a než jsem zase přijedu a budu hrát tenis. Děkuji.
1: To už byla doba, kdy Martina Navrátilová běžně do Česka znovu jezdívala k turnajům, exhibicím či jen tak na pravidelnou návštěvu, a kdy také mohla zavzpomínat na ohromnou podporu, kterou od fanoušků v červenci roku 1986 na pražské Štvanici cítila.
4: No, to bylo překvapení, protože opravdu hrát proti Česku a Československu tenkrát, že jsem hrála za Ameriku, to vlastně bylo jasný, jak mě mají rádi a jak jim asi bylo líto, že tady nejsem, ale že jsem musela teda utéct, ale teďka už je to svobodná země, což je fantastický.
1: Řekla před časem Českému rozhlasu Martina Navrátilová, jedna z nejúspěšnějších tenistek profesionální éry. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
6: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
5: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
6: Klikněte na radiožurnál.cz.
5: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
6: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál krátce před půl šestou v pondělí s vámi. Připomeneme vám také jednu z nejvýraznějších osobností české kultury, Milana Knížáka. Zemřel v Bilomu 680. Jeho život a dílo v ranním radiožurnálu ještě do 6:45.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. Další zprávy Tereza Tomášková.
3: Při ruském vzdušném útoku na Záporožskou oblast na Ukrajině zahynul jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti. Paliva v Česku po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzínu je v průměru o necelé 2 koruny dražší než před týdnem, nafta o více než 4 koruny. Podle zástupců petrolejářského průmyslu je růst cen způsobený hlavně vývojem na trhu s ropou a zvýšením spotřební daně u nafty. Regulaci cen vláda zatím obnovovat nechce. Rekonstrukce hlavního tahu do Německa směrem na Strážný omezí od dneška dopravu. Silničáři v úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí opraví poškozenou vozovku. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Řidiči osobních aut a linkových autobusů projedou místem až do poloviny října Kyvadlově. Větší vozy musí využít objížďku přes Prachatice a Volary.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slavie Praha na úvod sezóny porazili Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc. Dnes čeká ligová premiéra nováčka Artis Brno proti Mladé Boleslavi. Zápas začne v Brně v 18 hodin. A velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Brit Lando Norris na McLarenu. Druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu a třetí dojel Ital Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vážná nehoda v Litomyšli a taky u Otrokovic. V Litomyšli po vážné nehodě neprůjezdná silnice 35, hlavní tah městem. Poblíž Lidlu se srazilo osobní auto s kamionem a zasahují záchranáři. Tvoří se dlouhé kolony v obou směrech. Objížďka je tam pouze pro osobní auta a dodávky, buď to přes Morašice, anebo po souběžné úzké silnici. Počítejte teď v Litomyšli se stržením. Komplikace taky u Otrokovic. Na silnici 438 z Otrokovic do Machové narazilo auto do stromu. Na místo míří hasiči a taky sanitka. A na silnici 38 z Jihlavy do Znojma a čekejte kolony mezi D1 a Štoky. U Červeného kříže a pak ještě u Zvonějova opravují vozovku a průjezd řídí hned dvakrát semafor. Zdržíte se okolo 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem většinou zataženo nebo oblačno, jen ojediněle polojasno, to hlavně na jihu našeho území. Už se také rozpršelo, déšť přichází od severozápadu a srážky jsou zatím docela slabé. Teploty jsou ale poměrně vysoké, aktuálně se pohybují mezi 17 a 21 stupni, ale v místech, kde už zapršelo, je kolem 15 stupňů Celsia. Přes den nás pak čeká na nebi poměrně hodně mraků, ze kterých bude také pršet. Dopoledne a z kraje odpoledne se pak na Moravě a ve Slezsku připravte i na bouřky. V nich bude přechodně zesilovat už tak silný vítr. Jeho nárazy mohou mít víc než 55 km v hodině. K večeru se bude ale počasí uklidňovat, vítr zeslábne, déšť ustane a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty dnes budou ještě docela mírné, většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě mohou vyšplhat až k 28 stupňům Celsia. Na horách se dnes připravte na teplotu kolem 16 stupňů. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí dnes po ránu hlídá v ranním radiožurnálu Marcela Hálová. 5:34.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Pondělní ranní radiožurnál v 5.37. Asi vás nepřekvapí fakt, že vzácné mince a medaile, které jsou vystavené v různých muzeích, jsou někdy ve skutečnosti kopie. Poznat se dají třeba na dotek. Věci do dneška vylepšují postupy tak, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. A tak míříme přímo za nimi do přenosné laboratoře Pražské vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to pamětní medaile, originál máme v kanceláři.
2: K nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii ze silikonové hmoty potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To používají, když muzea chtějí ukázat nějaké cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek, mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
3: Kádinka s modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice, dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Okay. Když se podíváte tady na ty neumělý,
3: to je, a je takové to zašedlé, matné to je.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu.
4: Z toho malého fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
4: Archeologický nález dlaždic rotundy v Dolních Chabrech.
3: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu.
4: 3D naskenovat, domodelovat podle potřeby.
2: Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
4: Z pohledu restaurátorské etiky, aby doplněk byl rozpoznatelný od originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Módou. Podle jednoho z jeho spolupracovníků, kurátora galerie Hybernská Filipa Kazdy, byl výjimečným umělcem.
1: Jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá. Opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
0: Jako šéf Výtvarné akademie a Národní galerie sklízel chválu i kritiku. Oceňován byl jako člověk, který dokázal rozpoznat talent a studenty inspirovat. Části umělců ale zároveň vadilo jeho chování. Popsal to třeba malíř Jiří David.
2: Jak získával postupně po roce 89 takovou moc, tak v něm se nějak pohnula nějaká, já nevím co přesně, osobnostní jemná porucha a začal být prostě vůči tomu svému okolí dost nejenom nepříjemný, ale často velmi negativně vymezující se.
0: Podle současného rektora akademie Tomáše Pospíšila způsobovala kontroverze kolem Knížáka i jeho častá vyjádření k politice. Byl třeba příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause, který mu v roce 2010 udělil medaili za zásluhy. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.
3: Dobré ráno, je 6:15. Benzin za poslední týden zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Právě před týdnem skončily cenové stropy na paliva, které vyhlašovalo ministerstvo financí. No a my se po 6. hodině budeme věnovat i dalšímu možnému vývoji cen. Obyvatelé španělské Mallorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadu policie na nedělní demonstraci přišlo zhruba 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa nazvaná Méně turismu, více života a lidé si podle agentury DPA stěžují na nedostatek bytů, na dopravní zácpy a také na hluk.
4: Zavřená silnice v Litomyšli a nehoda u Strakonic. V Litomyšli je neprůjezdný hlavní tah z Hradce Králové do Olomouce. Na silnici 35 se poblíž Lidlu srazilo čelně osobní auto s nákladním. Na místě pracují hasiči a průjezd je teď zablokovaný. Tvoří se dlouhé kolony v obou směrech, taky objížďka po úzké souběžné silnici je ucpaná. Zkuste osobním autem dodávkou přes Tržek, Morašice a Višňáry. Na silnici 22 ze Strakonic do Horažďovic pozor před Katovicemi. Na příjezdu do Katovic auto srazilo srnku a čeká se na policisty. V Brně je neprůjezdná silnice spojující Šlapanice a Slatinu. Na vozovce jsou tam spadlé dráty vysokého napětí. Jeďte přes Bedřichovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnešní ráno je poměrně teplé, teploty se většinou drží mezi 17 a 21 stupni, ale v místech, kde už zapršelo, převážně je to na severu a západě naší republiky, je i trochu chladněji. Přes den pak čekáme teploty od 20 do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů a pokud míříte na hory, pak se připravte v 1000 metrech nad mořem na teplotu kolem 16 stupňů Celsia. Dnešní den bude také poměrně deštivý a větrný. Přehánky nebo déšť se mohou vyskytnout na celém našem území. Na Moravě a ve Slezsku se dokonce objeví i bouřky. Vítr bude foukat čerstvý, od západu až severozápadu bude mít nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině a v bouřkách bude ještě zesilovat. K večeru ale naštěstí zeslábne. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál 5.51 pondělí. Nová atletická mistryně světa na čtvrtce Lourdes Gloria Manuel si měla na víkendovém republikovém šampionátu v Plzni otestovat rychlost na trati 200 metrů. Na západ Čech sice přicestovala z Nizozemí, kde většinu času trénuje. Místo boje o titul se ale nakonec pouze v roli diváka podepisovala fanouškům.
1: Samozřejmě mě to mrzí, fakt jsem se těšila, že bych tady zaběhla nějaký krásný čas, ale nakonec jsem při rozcvičení ucítila trochu zadní stehno, ale byla jsem u doktorky a naštěstí tam nic neviděla, takže to bylo spíš jenom unavený.
2: Vysvětlovala svou absenci na nové dráze v Plzni úřadující halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Její účast na srpnovém evropském šampionátu v Birminghamu prý ale není ohrožená.
1: Určitě jsem si říkala, že není úplně prostor teď chybovat, protože si myslím, že mě to hodně mrzlo, kdybych si nechala ujít opět nějakou velkou akci, takže jsme se rozhodli, že to vynecháme a snad mi to pomůže se lépe připravit na tu Evropu.
2: Doufá Lourdes Gloria Manuel. V Plzni rozdala fanouškům atletiky desítky, možná stovky podpisů a na chvíli si užívala popularitu světové šampionky před návratem do Nizozemí, kde trénuje a žije spíše v anonymitě.
1: Tak abych pravdu řekla, tak tím, že jsem teď strávila vlastně skoro celou přípravu Nizozemsku, tak to tolik necítím, protože tam prostě vidět ten kontrast těch holek, ke kterým všichni chodí, ale to dává smysl, protože jsme v Nizozemsku. Ale myslím si, že tady, když se vrátím do Česka, tak třeba je vidět, že jako spousta lidí prostě má zájem třeba o fotku a tak, ale já jsem ráda, že můžu nějakým způsobem prostě lidi motivovat k pohybu a jsem ráda za tu motivaci, že můžu někomu předat, protože si myslím, že i já třeba občas se snažím najít nějakou motivaci a ta motivace je prostě důležitá pro to dělat cokoliv.
2: Myslí si Lourdes Gloria Manuel, česká atletka, která bude v Birminghamu na mistrovství Evropy patřit k medailovým kandidátkám. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál, blíží se opět velmi dusné počasí, o tom dnes porán bude řeč, stejně jako o požárech, které se šíří Francií, ale také dalšími evropskými místy. I o tom dnes bude s vámi ranní radiožurnál. A teď už zprávy. Je 6 hodin. Tereza Tomášková.
1: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na sobotní pochod na podporu sexuálních menšin. Hromadných žalob podali lidé zatím méně, než stát očekával. Nováček fotbalové šance ligy Artis Brno vstoupí do nové sezóny zápasem proti Mladé Boleslavi. Silnice 35 v Litomyšli je neprůjezdná po vážné nehodě a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Německá policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. V sobotu večer pachatel vjel autem mezi účastníky. Jedna žena útok nepřežila. Dalších asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
3: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby, zatím se ale k soudu dostali jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech s desítkami nebo stovkami poškozených, třeba kvůli nedodanému zboží. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet, problémy s jejich financováním. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplněný potenciál.
4: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekávání mých předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
1: K přehodnocení fungování zákona je ale podle ministra Tejce příliš brzy. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu před 6:45. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15. To je výrazně méně, než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Řidiči v Pardubicích ode dneška projedou přes most Pavla Vonky bez omezení. Po více než 2 letech rekonstrukce se tam vrací plný provoz. Otevřených bude všech 5 jízdních pruhů, včetně odbočovacího na nábřeží Václava Havla. Dělníci opravili vozovku, chodníky i samotnou konstrukci mostu. Zbývají už jen drobné dokončovací práce, které dopravu neovlivní.
5: Sport. Obhájci titulu fotbalové Slavie Praha zvládli vstup do nové sezóny šance ligy a porazili Slovácko 5-1. Pražané nasadili do ligového utkání svou nejmladší základní sestavu od roku 1993. Průměrný věk hráčů byl 24. Podle slavistického trenéra Jindřicha Trpišovského k tomu přispěla i specifická kulisa uzavřeného stadionu, na kterém fandilo zhruba 15 dětí.
6: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyšíme, bude líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový, takže jsme si říkali, že i když si projdeme nějakým těžším momentem, že třeba budeme prohrávat, že to zvládneme. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
5: Hradec Králové ovládl východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem přehrál Olomouc. Artis Brno dnes absolvuje premiéru mezi českou elitou. Nováčka ligy čeká Mladá Boleslav. Utkání v Brně začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vážná nehoda v Litomyšli a kolony u Humpolce. Silnice 35, hlavní tak z Hradce Králové do Olomouce, je v Litomyšli neprůjezdná. Poblíž Lidlu se čelně srazilo osobní auto s kamionem. Na místě hasiči a zatím se nedá projet ani v jednom směru. Objížďky jsou tam pouze pro osobní auta a dodávky přes Tržek, Morašice a Višňáry. Kamiony musí čekat a tvoří se dlouhé kolony v Litomyšli. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova už teď poměrně dlouhé kolony za Vystrkovem. Až do půlky srpna omezení a semafor hned dvakrát za sebou. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky opět dvakrát omezení kousek za sebou a tvoří se kolony. V Praze hustne provoz. Na dálnici D7 na příjezdu od Slaného a Kladna už popojíždí kolona před letištěm. Je tam zúžení do jednoho pruhu a fronta zatím do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Přejeme vám dobré časné ráno, začíná nový den, začíná nový týden, no a s novým týdnem přicházejí také nové ceny. Tentokrát vás ale v ranním radiožurnálu nezveme na žádnou slevovou akci, ba spíše naopak. Pokud se chystáte natankovat pohonné hmoty, tak brzy poznáte, že právě nafta a benzin týden po konci vládní regulace zdražily. Na různých místech zdražily různě. Kde je to asi nejvýraznější a zde ještě ceny porostou dál, tak to budeme probírat i v ranním radiožurnálu, tak si na to pár minut ještě počkejte. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6. ranní radiožurnál, už jste to možná pocítili na vlastní peněženku, přesně před týdnem totiž přestali platit vládní cenové stropy na prodej pohonných hmot a benzin i nafta po konci regulace zdražily. Podle petroliářů růst cen odpovídá podmínkám na zdejším trhu. Podrobnosti teď Marek Sedláček z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Litr benzínu od minulého pondělí zdražil průměrně o 1 korunu a 80 halířů a nafta o víc než 4 koruny. Podle petroliářů to kopíruje vyšší ceny ropy. U dieselu se navíc zvedla spotřební daň na původní úroveň.
0: A víme, kde paliva podražila nejvíc?
1: Hlavně ve velkých městech a taky v okolí dálnic a hlavních tahů, vysvětluje Václav Loula z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu.
2: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích, vysoká spotřeba energií, takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš.
1: Nafta by podle něj mohla o desítky halířů zdražovat i tento týden. Zároveň ale vyloučil, že by čerpací stanice uměle navyšovaly svoje marže. Nicméně ministerstvo financí je spolu s cenami dál sleduje, ale o tom, že by obnovilo regulaci, zatím neuvažuje.
0: Průměrně tedy o korunu a 80 haléřů, benzin Natural 95 a nafta o více než 4 koruny. Taková je aktuální realita od čerpacích stanic poté, co přestali platit vládní cenové stropy na pohonné hmoty. Marek Sedláček z domácí redakce měl detaily. Díky za ně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A vám šťastnou cestu v 6 hodin a 12 minut.

0: Dobré ráno, je 7:15. Hromadný žalob se v Česku využívá méně, než stát očekával. Za 2 roky vznikly jenom a pouze 2, které to jsou a co brání dalšímu rozvoji, tak to povíme po 6:30. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat si je ve výdejních boxech. Tak právě s tímhle počítá návrh zákona ministerstva dopravy, který právě dnes projedná vláda.
1: Nehoda na hradecké dálnici před Sackou a neprůjezdná 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za Poděbrady. Na kilometru 28 nehoda a dodávky s kamionem. Podle našeho zpravodaje se projíždí jedním pruhem.
2: Myslím si, že to asi projíždělo zatím, pokud to nebudou zavírat, ale ta kolona už opravdu měla asi 2,5 kilometru, no, jak zpomalují auta.
1: A zavírat by to neměli, je to bez zranění, ale zdržíte se aktuálně asi 15 minut, objížďka možná přes Pečky. V Litomyšli stále zavřená silnice 35, hlavní tah z Hradce Králové do Olomouce. Přímo v Litomyšli se srazilo osobní auto s kamionem. Je to vážná nehoda, nedá se projet ani v jednom směru a tvoří se kolony. Objížďka přes Morašice a Tržek není vhodná pro nákladní auta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Probouzíte se do docela teplého rána, mnohde už zapršelo, na dalších místech dnes ještě pršet bude. Kolem poledne také na Moravě a ve Slezsku se mohou vytvořit bouřky. Později odpoledne a večer pak budou srážky slábnout a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes budou nejnižší v tomto týdnu, nejčastěji se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude o 3 stupně tepleji. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude čerstvý severozápadní až západní vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. V bouřkách budou nárazy větru ještě silnější. Večer pak bude vítr slábnout. Krásné pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: vlny, ranní radiožurnál, 6 hodin 20 minut. Rehabilitace bez čekání, někde science fiction a někde realita. Tak třeba fyzioterapeutům a rehabilitačním oddělením Havlíčkobrodské nemocnice se už povedlo zkrátit čekací doby, což jim umožňuje nové rehabilitační přístroje. V Havlíčkově Brodě tak jsou lidé s akutními problémy na fyzioterapii z pravidla v řádu dnů přijati, a to je oproti jiným místům velký rozdíl.
1: Já jsem tady už po druhý, před půl rokem jedno koleno, teď druhé koleno. Ulevuje mi to bolest a hojení. No.
2: Paní Zdenka Vaňkátová zrovna sedí u přístroje, který k léčbě využívá magnetoterapii. Jelikož se věnuje tanci, potřebuje po úrazech pomoc častěji. Díky modernizaci oddělení rehabilitace nemusí čekat dlouho.
3: Tam jsou opravdu minutové terapie, takže zkrátíme tu dílku té terapie a je tam ten výkon vyšší.
2: Takže vlastně i tím, jak je to rychlejší, zvládnete třeba vzít víc pacientů během toho?
3: Určitě, jo, určitě.
2: Vysvětluje vrchní fyzioterapeutka Jana Kutlova-Šrová, že pacienty s akutními problémy nebo po úrazech jsou teď schopni objednat do jednoho týdne. Kromě nových přístrojů má teď navíc oddělení také lůžka pro následnou péči.
4: A my díky tomu z akutní rehabilitace, následné rehabilitace i za pomocí těch odparů vlastně můžeme dotáhnout toho pacienta až od akutního až domů.
2: Podle primáře Lubomíra Motičky tak minimálně některým pacientům odpadá nutnost schánění místa v rehabilitačním ústavu po skončení hospitalizace. Následných lůžek je zatím pouze 5.
4: Jestli je jedno chviličku volné místo z těch 5, tak je to opravdu na chvilku. Jo? Jak hned se to opravdu se to vyměňuje, doplňuje.
2: Ideální by samozřejmě podle Lubomíra Motičky bylo mít na oddělení více prostoru. Specializované přístroje totiž zabírají poměrně hodně místa a stejně tak i další lůžka. S navyšováním kapacit ale souvisí také personální potřeby.
3: Máme inzerát na fyzioterapeuta, protože dostatek jich není. I když teď aktuálně celkem to zvládáme. Fyzioterapeutů máme 18, ale pracují po celé nemocnici.
2: Vysvětluje Jana Kutlova-Šrová s tím, že personál oddělení nestojí zdaleka jen na fyzioterapeutech. S rehabilitacemi pomáhají také například ergoterapeuti nebo logopedi. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
5: Tisíce aktivních zpravodajů.
6: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
5: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
6: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
5: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
6: 800 553 553.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: vámi pondělní ranní radiožurnál. Poslední červencový týden začínáte v naší společnosti. Je to týden, kdy k nám do Česka opět dorazí tropino a některé evropské metropole, ale nejenom metropole, ale i evropské státy zužují rozsáhlé požáry. Téma pro nás po půl sedmé.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Tento týden přinášíme výběr z hostů. Byl mezi nimi i slovenský herec Milan Ondrík. Za svůj výkon ve filmu Otec získal cenu filmové kritiky. Snímek zaujal i na festivalu Berlinále. Jak se herec vyrovnával s rolí otce, který zapomene své dítě v autě? Čím si vysvětluje následný růst nenávistných reakcí ve společnosti? A jak pracoval s emocemi při natáčení? V rozhovoru vyprávěl i o tom, že tragédie se stala vnitře v místě, kudy Milan Ondrík běhává.
3: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál půl sedmé. Terza Tomášková a zprávy.
5: Paliva v Česku po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzínu je v průměru o necelé 2 koruny dražší než před týdnem, nafta o více než 4 koruny. Podle zástupců petrolejářského průmyslu je růst cen způsobený hlavně vývojem na trhu s ropou a zvýšením spotřební daně u nafty. Regulaci cen vláda zatím obnovovat nechce. Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů. Informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhu by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, ve kterém ruskou agresi odsoudí. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti je dnes Den Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Navštěvníci se můžou těšit taky na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru i rozhlas a nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slavie na úvod nové sezóny šance ligy porazili Slovácko 5-1, Hradec Králové Pardubice 2-1 a Jablonec stejným poměrem zdolal Olomouc. V 18 hodin se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A Slovinec Tadej Pogačar ovládl po páté v kariéře cyklistickou Tour de France. Závěrečný spurt poslední etapy v ulicích Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A nehoda na hradecké dálnici u Sacké a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte dlouhé kolony za Poděbrady. Na kilometru 28 se srazila dodávka a kamion. Nic vážného, ale blokují pravý jízdní pruh a na Prahu je teď silný provoz. Zdržíte se už asi půl hodiny. Souběžná silnice je zavřená, objížďka tedy pouze přes Pečky. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna ze Slaného postojíte asi 10 minut v koloně. Je tam zúžení u letiště do jednoho pruhu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hlásíte čerstvou nehodu. Ve sjezdu na Pražský okruh už ve sjezdu v levém pruhu osobní auto s kamionem a brzdí se. Pozor na Pražském okruhu, pokud sjíždíte na dálnici D1 směr Ostrava. U Modletic už ve sjezdu na D1 aby mohl překvapit v zatáčce stojící kamion. Brzdí se tam prudce. A v Litomyšli je stále zavřená silnice 35, hlavní tak z Hradce Králové do Olomouce. Přímo v Litomyšli hasiči likvidují následky vážné nehody auta s kamionem. Nedá se projet ani v jednom směru. Kolony dlouhé, objížďka přes Morašice pouze pro osobní auta a dodávky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes nás čeká ještě teplotně podprůměrný až průměrný den, postupně se ale bude oteplovat a ke konci pracovního týdne už musíme počítat s tropickými vedry. Dnes tedy teploty ještě mezi 20 a 25 stupni na jihu Moravy až 28. Zítra už se mnohde dostanou až ke 30. Jen na severu a severovýchodě bude chladněji kolem 23 stupňů. Od středy už nás čeká horko na celém našem území, středeční maxima kolem 33, ve čtvrtek dokonce 38 stupňů, v pátek naměříme až 39 stupňů Celsia. A počasí dnes bude deštivé a hodně větrné. Od zítra nás ale čeká slunečno, beze srážek se slabým větrem. Kvůli vysokým teplotám a suchu je stále na jižní Moravě v platnosti výstraha před požáry a pravděpodobně od středy k ní meteorologové připojí výstrahu před vedry. Ta budou znamenat vysokou zátěž hlavně pro seniory a děti. Je potřeba upravit program právě kvůli teplotám, které budou šplhat skoro až ke 40 stupňům. Tolik zprávy. A po nich posloucháte dál ranní Radiožurnál a Petra Krále. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a za chvíli také o evropských požárech.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Francie, Španělsko, Itálie, ale taky Tunisko, Alžírsko nebo Maroko. Tam všude teď hasiči bojují s rozsáhlými lesními požáry. Na severu Afriky k jejich šíření přispěl silný vítr a extrémní teploty, které přesahují až 45 stupňů. My se podrobněji zaměříme na nejvíce postižené oblasti v Evropě s Anilou Bartákovou z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno, začněme ve Španělsku, kde už oheň dohromady spálil přes 70 tisíc hektarů půdy. Desítky tisíc lidí se museli buď evakuovat, nebo jsou pod lockdownem uvěznění ve svých domovech. Hasičům se stále daří držet od sebe dva největší požáry v oblasti kolem hlavního města Madridu a v sousední provincii Ávila. Španělský deník El País píše, že klíčový pro další vývoj je především vítr. Meteorologové ale nedokáží přijít s přesnou předpovědí, protože požár je tak rozsáhlý, že si vytváří vlastní povětrnostní podmínky.
0: V Itálii se včera po moři evakuovali stovky lidí, a to z turistické oblasti na jižním pobřeží Jadranu. Jak vážná je tam situace?
1: Požár vypukl poblíž městečka Peskyči na poloostrově Gargano a podle jeho starosty už je pod kontrolou. Do záchrany turistů se kromě lodí pobřežní stráže zapojilo taky 10 soukromých plavidel. Domy v oblasti podle úřadů v bezprostředním ohrožení nejsou. S masivním požárem už několik dní bojují hasiči taky ve Francii. Prezident Macron svolal na dnešní dopoledne krizové meziresortní zasedání. Situaci podrobně sleduje náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha, který se do vysílání přihlásí krátce po 7:45.
0: Slibuje Adela Bartáková z domácí redakce a Martin Balucha splní díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: S vámi ranní radiožurnál Jan Sahara Hedl, také Bára Basiková, také vzpomínka na jeden velký hit z 90. let, Tisíce jmen. Dobré ráno.
2: Jestli to půjde, nebudem se bát.

nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: Radiožurnál 6.43, možná to znáte také, neproplacený zpoždění let, nedodané zboží a nebo třeba problematické smlouvy na energie. Případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených a právě k jejich řešení jsou v Česku zavedené takzvané hromadné žaloby. Podávat se můžou už uplynulé dva roky a soudy rozhodly zatím o jediné. A my se teď věnujeme tomuto problému v jedné reportáži.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historické

0: brzy.
1: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
0: Počet hromadných žalob se podle Ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Dobré ráno, teď je 6:45. A Brno varuje před falešnými textovými zprávami o neuhrazeném parkování. Sdělení má příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele EasyPark a vyzývá ho k využití odkazu na uhrazení dlužné částky ve zprávě. Jedná se ale o podvod s cílem získat osobní a platební údaje. V Pardubicích je ode dneška v plném provozu most Pavla Vonky. Rekonstrukce trvala více než 2 roky a dělníci opravili vozovku, chodníky i samotnou konstrukci tohoto mostu.
3: Nehoda na hradecké dálnici za Poděbrady a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí půlhodinová kolona za sjezdem na Pečky. Na kilometru 28 se po nehodě dodávky a kamionu projíždí pouze levým pruhem. Pozor, objížďka po souběžné silnici je zavřená, dá se to objet přes Pečky. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Je tam nehoda ve sjezdu z D5 na Pražský okruh směr Brno a blokuje levý jízdní pruh. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se zdržíte před Mirošovicemi aktuálně 15 až 20 minut. No a připomínáme zavřenou silnici 35 v Litomyšli po vážné nehodě. Kousek u Lidlu se čelně srazilo osobní auto s kamionem. Kolony v Litomyšli velmi dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Začátek tohoto týdne bude v počasí jiný než jeho závěr. Dnes podprůměrné teploty nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Postupně ale budou stoupat a v pátek už budeme při pohledu na teploměr jen vzpomínat na dnešní mírné teploty. To už bude leckde až 39 stupňů. A podobné to bude i s počasím. Dnes může zapršet na celém našem území, také bude větrno. Připravit se musíme na čerstvý nárazový vítr. Zítra mraku méně a postupně ustane déšť. Od středy jasné nebe, žádné srážky a slabý vítr. V podobném duchu se pravděpodobně ponese i víkend. Teploty kolem 35, objevit se ale mohou už i bouřky a občasný déšť. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Sam Fender 6.51 v ranním radiožurnálu v pondělí. Byli jsme u opravdu velmi nevšedního začátku ligové sezony. Fotbalový stadion v pražském Edenu byl v neděli při zápase totiž těžší, než tomu obvykle bývá. Na úvodní ligový duel se Slováckem dorazilo kvůli disciplinárnímu trestu Slávie okolo 1500 diváků, kterými ale byly děti do 12 let s doprovodem. I tak si ale pořádně zafandili. Slávisté totiž zvítězili jasně 5-1.
1: Super, byli jsme rádi, že tady můžou být ty děti, protože bez těch úplně diváků jsme si vlastně tady zkusili dva zápasy ligový a prostě to není ono. Takže jsme rádi za každý malý dítě, co přišlo, protože jsme potom po zápase viděli tu radost a doufám, že jsme správní vzory pro ně.
2: Říká Mojmír Chytil, autor dvou slavistických branek z úvodního utkání ligové sezony. Děti si v Edenu zabrali tribunu Františka Veselého a v horkém odpoledni fandili v podstatě celý zápas. Fotbalisté je pak odměnili plácnutím anebo dresem. Fanoušky na tribunách tak trochu kopírovala i sestava samotné Slávie. Od roku 1993 totiž Pražané nenasadili v úvodním ligovém utkání sezony takhle mladou základní jedenáctku. Šanci dostali čerstvě 20-letí nebo o něco málo starší Piták, Konečný, Novak nebo Uandé a taky teprve 18-letý Kolísek. Jako střídající pak přišli další mladíci Kačor, Labík nebo Ajaosi.
3: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyšíme, budeme líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
2: Říká trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Spíš byl problém v tom, že bychom potřebovali víc míst, jak je tam nadspaty hráče, takže na některých pozicích by se to zasloužilo vlastně víc hráčů. Jako bylo to hodně těžký na různýho přemýšlení, co nám to přinese do budoucna.
2: Budoucnost ale vypadá pro Slávii dobře, vždyť za ligovou obhajovou titulu vykročila vítězstvím 5-1 a v neúplné tabulce je už díky rozdílu skóre první. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Sedm hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší, nafta i víc než o 4 koruny. Ve Francii se sejde krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Fotbalisté Slavie na úvod sezóny porazili Slovácko. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy brzdí provoz nehoda na 28. kilometru a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Paliva v Česku jsou týden po ukončení regulace cen výrazně dražší, ukazují to data společnosti CCS. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
4: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na dnešek krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny zničily rekordních 115 000 hektarů. To je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
5: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
6: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
7: Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
6: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: A s Martinem Baluchou se spojíme v ranním Radiožurnálu živě asi za 20 minut. Vedení pražské koalice se dnes sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli 2 pracovníky magistrátu.
8: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Fotbalová Slavia otevřela ligovou sezonu výhrou. Úřadující mistr doma po obratu porazil Slovácko 5-1. Zápas otáčel také Jablonec, a to na konečných 2-1 s Olomoucí. Trenéra Jablonce Luboše Kozla těšil hlavně druhý poločas.
10: My jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání. Takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu.
9: V lize ještě Hradec Králové porazil Pardubice 2-1. Úvodní kolo zakončí dnešní utkání Artis Brno Mladá Boleslav, které začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A kordista Martin Rubeš skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. To je jeho nejlepší výsledek v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži, Jakub Jurka, obsadil 34. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na hradecké dálnici před Sackou a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy postojíte asi půl hodiny v koloně za Poděbrady. Na kilometru 28 po nehodě kamionu a dodávky průjezdný pouze levý pruh. Do kolony se dojíždí u sjezdu na Pečky na 35. kilometru. Pozor, objížďka po souběžné silnici je tam zavřená, musí se přes Pečky. Pozor na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, zvlášť pokud sjíždíte na Pražský okruh směr Brno. Ve sjezdu v té zatáčce havarovalo osobní auto.
12: Tam to vypadá jako by na další dobu, protože to auto je do protisměru obrácený a má celý předek rozbitý.
11: Tvoří se kolona hlavně kamionů od 7. kilometru. Zdržíte se i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech pojedete přes 20 minut. V Litomyšli kolabuje doprava. Je zavřená silnice 35, hlavní tah městem. Poblíž prodejny Lidl likvidují hasiči následky vážné nehody auta s kamionem. Kolony velmi dlouhé v obou směrech a moc se nehýbou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, léto je tady, 27. červenec, máme ranní radiožurnál v pondělí. Vypadá to, že horko se opět chystá k nám, i když dnes, jak jsme to slyšeli, občas přehánky, déšť a také bouřky. Dnes to tak nevypadá, ale čeká nás opravdu vlna intenzivních veder. V tomto týdnu vystoupají teploty z dnešních 20 stupňů na pátečních téměř 40, tak se na počasí podíváme podrobněji. A zavítáme i do míst, kde Evropu sužují intenzivní požáry, a tak třeba oheň se ve Francii blíží k městu Bordeaux. Náš zpravodaj je u toho, budeme s ním ještě mluvit.

0: Pondělí 10 minut po 7. posloucháte Radiožurnál. Už to víme, že do Česka dorazí druhá vlna veder. Už zítra se budou na mnoha místech teploty pohybovat kolem 30. No a ke konci pracovního týdne bude ještě o 10 stupňů tepleji. Detaily teď přináší do studia kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnes nás čeká naopak teplotně podprůměrný den. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 20 do 25 stupňů. O trochu tepleji bude na jižní Moravě. Od zítra ale pocítíme velkou teplotní změnu, to už se mohou na mnoha místech vyšplhat teploty až ke 30. Chladněji kolem 23 stupňů bude jen na severu a severovýchodě našeho území. Pokračuje meteorolog Filip Smola.
2: Bude se oteplovat, teploty ve středu už budou mezi 29 a 33 stupni. No a v závěru týdne pracovního čekáme teploty i mezi 35 a 39 stupni.
1: Dnes nás také čeká ještě poměrně deštivý den. Od zítra až do pátku už bude na celém našem území slunečno.
0: No a co v noci? Odpočineme si aspoň v noci od veder. Klesnou teploty po 20.
1: V noci na zítřek i na středu bude teplotně docela příjemná. Většinou se budou teploty pohybovat mezi 10 a 15. stupni. V druhé polovině týdne už se ale musíme připravit kvůli přílivu horkého a suchého vzduchu ze severní Afriky na velmi teplé a také dusné noci.
0: Tropické léto slibuje, Marcela Hálová, meteorologové potvrzují. Díky, naslyšenou.
1: Krásný den přeju.

0: Tady je Radiožurnál, je 7.15. Právě dnes jmenuje prezident Petr Pavel novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Těch bude celkem 15. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO navrhl na šéfku ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni instituce Danielu Teterovou. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětem komunistického útlaku. Jedná se o vzpomínku na více než 1000 osob, které spojuje to, že nebyly pohřbeny individuálně. Město teď hledá firmu, která vytvoří pamětní desku.
1: Nehoda na hradecké dálnici za Poděbrady a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte více než půlhodinovou kolonu za Poděbrady. Na kilometru 28 šetří policisté nehodu kamionu a dodávky a projíždí se pouze levým pruhem. Zastavíte u sjezdu na Pečky. Dá se to objet přes Vrbovou Lhotu a přes Pečky osobním autem. Silnice 35 v Litomyšli po vážné nehodě stále neprůjezdná v obou směrech. Je to hlavní tah, takže kolony jsou velmi dlouhé. Ucpávají se i možné objížďky, třeba ta přes Višňáry. Litomyšli se teď vyhněte. A taky u Brna silný provoz, navíc je neprůjezdná silnice spojující Šlapanice a Slatinu. Ve Šlapanické spadly dráty vysokého napětí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnešní den bude větrný a také nejchladnější a nejdeštivější den v tomto týdnu. Čeká nás proměnlivá oblačnost. Od severozápadu se ale místy vyskytne déšť nebo přehánky a hlavně na Moravě a ve Slezsku se pak mohou kolem poledne vyskytovat bouřky. Později večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 a rozfouká se k tomu čerstvý nárazový vítr, který také k večeru zeslá. Slábne. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál v 7.20. Obří požár na jihozápadě Francie se dál šíří. Spálil už zhruba 42 tisíc hektarů a z domovů vyhnal na 230 tisíc lidí. Plameny se blíží k městu Bordeaux, no a v 10 hodin dopoledne začne zasedání krizového štábu. To svolal prezident Emmanuel Macron. Detaily přímo z Francie v ranním radiožurnálu zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobré ráno.
1: Hezké ráno, ta situace zůstává nadále vážná. Ministr vnitra Laurent Nunez ve francouzské televizi potvrdil, že se plameny přiblížily k městu Bordeaux.
2: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
1: My teď víme, že požár spálil v oblasti Gironde už 240 domů, je pozastavená železniční doprava mezi Bordeaux a městem Tarbes, což je na jihu Francie. Hasiči ten požár označují za monstrum apokalyptický. Čeští hasiči, kteří na místě působí, tak na sociálních sítích píší o tomto požáru jako o boji Davida s Goliášem.
0: No a jak pokračují evakuace těch desítek tisíc lidí?
1: Evakuovaných je už zhruba 220 nebo 230 tisíc lidí, jde tedy o největší evakuační operaci vůbec v historii v této oblasti. Někteří jsou v tělocvičnách, jiní přespávají u příbuzných, stovky obyvatel taky převezli na výstaviště v Bordeaux, tam spí v takovém ve větším prostoru na nosítkách. S velkým tlakem se teď potýká taky nemocnice v Bordeaux, která přijímá pacienty evakuované. Taky lékaři popisují, že mají za sebou různé krize, covid, atentáty, ale že tentokrát je to vůbec nejhorší. Při hašení se zranilo přes 80 hasičů, evakuují se i domovy důchodců, což je velmi náročné samozřejmě pro ty seniory a pak i ty, pro ty nemocnice.
0: Plameny se blíží k Bordeaux, sledujeme to i s naším zpravodajem Martinem Baluchou toho času v Paříži. Martine, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A požáry ovlivnily také závěrečnou etapu cyklistického závodu Tour de France, no a k tomu se dostaneme v ranním radiožurnálu, tak na to už příští hodně po půl deváté.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Radiožurnál Půl osmé. Další zprávy a Tereza Tomášková.
2: Registraci auta by si v budoucnu lidé mohli vyřizovat online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Registrační značky by bylo možné objednat přes portál dopravy a vyzvednout je třeba ve výdejních boxech. Nově by si taky mohli řidiči nechat svou značku při koupi jiného auta. Při střelbě v americkém Seattlu zemřeli nejméně dva lidé, dalších pět je zraněných. S odvoláním na úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje, zatím neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Střelec zaútočil v neděli kolem 6 hodiny večer tamního času na gastronomickém festivalu. Brno varuje před falešnými SMS zprávami o neuhrazeném parkování. Sdělení má příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park a obsahuje i odkaz na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Město upozorňuje, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat.
0: Sport.
2: Výhrou 5-1 nad Slováckem vstoupila pražská Slavia do nové sezóny fotbalové šance ligy. Hradec Králové ovládl derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným poměrem porazil Olomouc. V 18 hodin se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře ovládl cyklistickou Tour de France. Závěrečný spurt poslední etapy v ulicích Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na hradecké dálnici před Sackou a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy postojíte za Poděbrady asi 40 minut v koloně. Na kilometru 28 likvidují následky nehody auta do kamionu. Na místě už odtahovka a projíždí se pouze levým pruhem. A do kolony dojedete u sjezdu na Pečky. Tam hodně řidičů sjíždí na 35. kilometru, jedou objížďkou přes Pečky. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za Lovosicemi. Za benzinkou Siřejovice zhruba na 40. kilometru se dojíždí do kolony. Je tam omezení a zdržíte se okolo 10 minut. Na příjezdech do Prahy silný provoz, třeba na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova popojíždí asi 15-minutová kolona. Je to před zúžením u letiště. A v Litomyšli kolabuje doprava. Je zavřená silnice 35, hlavní tah po velmi vážné nehodě. Srazilo se osobní auto s kamionem, zemřeli dva lidé. Hlavní tah bude delší dobu neprůjezdný. Kolony dlouhé v obou směrech a ucpávají se její objížďky. Lepší vyhnout se teď Litomyšli. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu je nad Českem většinou zataženo nebo oblačno, jen ojediněle je polojasno, to hlavně na jihu našeho území. Už se také rozpršelo, aktuálně prší v Libereckém, Středočeském, Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji, také na Vysočině a nebo v okolí Jindřichova Hradce. Teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se mezi 17 a 21 stupni, ale v místech, kde už zapršelo, je kolem 14 stupňů. Přes den nás pak čeká na nebi poměrně hodně mraků, ze kterých bude také pršet. Dopoledne a z kraje odpoledne se pak na Moravě a ve Slezsku připravte i na bouřky. V nich bude přechodně zesilovat už tak silný vítr. Nárazy mohou mít víc než 55 km v hodině. K večeru se ale bude počasí uklidňovat, vítr zeslábne, déšť ustane a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty dnes budou ještě velmi mírné, většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě mohou vyšplhat až k 28. Na horách se dnes připravte na teplotu kolem 16 stupňů. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ale to může začít tedy opět. Ranní radiožurnál už začal, je pondělí 4 minuty po půl osmé a my se podíváme za chvíli za našimi kolegy z investigativní redakce a za jedním případem, který sledují, týká se ředitele České lesnické akademie v Trutnově.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: možná zdá.
1: 7:37, hraní radiožurnál. Naši reportéři zjistili další podrobnosti o tom, jak končící šéf České lesnické akademie v Trutnově nakládal se školním majetkem. Podle kontrolorů, kteří ve škole provedli audici, například bezplatně vzal školní dodávku a jel s ní na výlet na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Ředitel se bránil tím, že akademie takto dlouhodobě podporuje aktivity studentů i zaměstnanců. Podle fotografie, která z cesty vznikla, ale půlku pasažerů tvořila ředitelova rodina. Podrobnosti zná Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co tedy máš na fotografii?
2: Je to 2 roky starý snímek několika lidí v hokejových dresech. Sedí v restauraci a fotí se s panáky alkoholu. Uprostřed toho snímku je ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobratský. A kromě něj je tu ještě jeho syn, synovec a bratr. Fotka vznikla z cesty na hokejové mistrovství světa v roce 2024 do dánského Herningu. Ředitel si tuhle cestu vzal bezplatně školní Volkswagen Transporter a podle kontrolorů, kteří řešili hospodaření školy, šlo o neoprávněné bezúplatné zneužití školního majetku. Ředitel Pochobratský to obhajoval tím, že půjčováním školního auta akademie podporuje aktivity studentů a zaměstnanců školy. Z fotky ale nevyplývá, že by na hokeji byli studenti nebo učitelé, ale ve skutečnosti půlku pasažérů tvořila jeho rodina.
1: No a jak to Pochobratský vysvětluje?
2: Pochobratský na dotazy nereaguje. Jeho manželka nám řekla, že je na dovolené v Chorvatsku a netuší, kdy se vrátí. Pochobratského rodina to také nekomentovala. Audit trutnovské školy si zadal Královéhradecký kraj a probíhal od loňského října do letošního března. Kontroloři v něm, kromě té epizody se školním Volkswagenem, popisují i další problémy se školními vozy. A pokračuje mluvčí kraje Dan Lechman.
3: Rada kraje současnému vedení školy uložila, aby do konce srpna přijalo nápravná opatření vzešlá z proběhlé kontroly. Následně rada kraje rozhodne o termínu další kontroly, která se zaměří zejména na tato opatření.
2: No a další informace najdete na našem webu irozhlas.cz.
1: Zve nás tam Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Díky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: Letos v létě čerstvý 84. Paul McCartney a ranní radiožurnál v 7.43. No a před dalšími krátkými zprávami ještě vyrazíme do kina, konkrétně v pražském IMAXu. Teď můžete zažít při sledování filmu Odyssea Christophera Nolana pocit, že jste skutečně součástí historické výpravy. Přesně tak, jak to režisér sám zamýšlel. Snímek tady promítají ze 70mm pásu a přijíždějí i diváci ze zahraničí a zatím je beznadějně vyprodáno.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílno. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů. Help me go home. Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Promítá se tak od rána do večera.
2: Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer.

0: Směru z Hradce Králové do Prahy čekejte dlouhé kolony za Poděbrady. Na kilometru 28 šetří policisté nehodou kamionů a dodávky a projíždí se pouze levým pruhem. Zastavíte u sjezdu na Pečky. Dá se to objet přes Vrbovou Lhotu a přes Pečky osobním autem. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona za Lovosicemi. Mezi 45. prvním a 26. kilometrem je zúžení do jednoho pruhu. To omezení má 15 kilometrů. Dojíždí se za benzínkou Siřejovice do čtvrthodinové kolony. A taky na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova postojíte asi 15 minut před zúžením u letiště. A připomínáme kolaps dopravy v Litomyšli. Silnice 35 neprůjezdná po vážné nehodě. Litomyšli se vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Dnešní ráno je poměrně teplé, teploty se většinou drží mezi 16 a 21 stupni, ale v místech, kde už zapršelo, je o trochu chladněji. Přes den pak čekáme teploty od 20 do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů. No a pokud míříte na hory, pak se připravte v 1000 metrech nad mořem na teplotu kolem 16 stupňů. Dnešní den bude také poměrně deštivý a větrný, přehánky nebo déšť se mohou vyskytnout na celém našem území. Na Moravě a ve Slezsku se dokonce objeví i bouřky. Vítr bude foukat čerstvý od západu až severozápadu, bude mít nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině a v bouřkách bude ještě zesilovat. K večeru ale naštěstí zeslábne. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Radiožurnál v 7.50. Už 2 roky je v Česku možné podávat hromadné žaloby. Když tenhle institut vznikal, tak sliboval si od něj stát, že pomůže v kauzách, kde je hodně poškozených, kteří by se asi samostatně

0: obsoudili. Mělo jít třeba o lidi, kterým nějaký obchod nedodá zboží, jenže za ty zmíněné dva roky se k soudu dostaly jenom dvě hromadné žaloby a justice navíc rozhodla jen o jedné z nich. Jedním ze čtyř subjektů, které teď můžou žaloby podávat, je také společnost D-Test. Vedoucího jeho právního oddělení Jana Švůru teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hromadné žaloby je tedy možné v Česku podávat dva roky, ale není to skóre dvě žaloby za dva roky zatím nízké?
1: No z pohledu D-Testu jsou dvě žaloby za první dva roky účinnosti zákona skutečně málo. Jde i o výrazně nižší počet, než předpokládal samotný zákonodárce. Důvodová zpráva počítala i dle konzervativního scénáře s násobky tohoto počtu. My můžeme říct, že jsme se účastnili snad všech debat, konferencí, kulatých stolů a jiných akcí v rámci příprav tohoto zákona. Z určitých kruhů zde byla cítit silná obava ze záplavy zneužívajících hromadných žalob a už tehdy jsme je nepovažovali za důvodné a teď se naše domněnky vlastně jenom potvrzují.
0: Takže dá se podle vás říct, že svůj účel ta současná podoba neplní a proč tomu tak je?
1: Z našeho pohledu neplní. My jsme si představovali, že hromadnou žalobu bude možné podat zejména v těch případech, které by se nevyplatilo soudit v rámci individuálního řízení, to znamená v takových případech, kde jde o drobné částky a tím soupeřem nebo tím, kdo porušil nějaké svoje povinnosti, bude spíš nějaký lokální, řekněme, šmejd, kdežto tak, jak je ten zákon nastaven, tak je potřeba hledat určitý balans mezi tou hodnotou toho plnění, které připadá každému spotřebiteli, počtem spotřebitelů a zároveň nelze odhlédnout od toho, že řada těch šmejdů, které by připadaly do úvahy, tak u nich to hrozí případnou insolvencí, takže i v případě úspěšného sporu by nebylo možné ten nárok efektivně vymoci pro ty spotřebitele.
0: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO řekl Radiožurnálu, že k takovému zákonu má smysl se vracet třeba až tak po pěti letech. Je tedy podle vás teď lepší ještě čekat, nebo už by ty změny měly přijít?
1: Já si myslím, že po těch dvou letech už vidíme nějaký trend. Vidíme, že se nenaplnila ani ta černá očekávání, ani ty realistické očekávání s ohledem na podané množství žalob. A minimálně v některých dílčích otázkách by stálo za to už se tomu zákonu věnovat. Určitě mohu zmínit třeba tu velkou počáteční nejistotu ohledně financování. Hromadnou žalobu může podat jenom spotřebitelská nezisková organizace, která je registrovaná na tom příslušném seznamu a často u těch velkých sporů nebude mít vlastní zdroje na to, aby tu hromadnou žalobu financovala. Teďka v rámci toho zákona může získat 16% z přisouzeného plnění jako odměnu, ale to je ta maximální částka, kterou ještě může soud podle okolností toho případu snížit. Takže vy vlastně dopředu nevíte, s čím můžete počítat, ani nevíte, kolik se vám přihlásí spotřebitelů do té hromadné žaloby. Takže nevíte vlastně, s jakým rozpočtem počítáte a je velmi komplikované si udělat nějakou ekonomickou analýzu toho případu.
0: V jakých oblastech pro inspiraci by se daly hromadné žaloby využívat třeba víc? Dřív se mluvilo o energetice a o nevýhodných smlouvách za energie. Co je tam ještě dalšího?
1: V podstatě cokoliv, kde ten podnikatel postupuje vůči velkému počtu zákazníků podle nějakého stejného obchodního modelu nebo stejných obchodních podmínek. Ta energetika je rozhodně dobrý příklad. Podobné to bude třeba v rámci telekomunikací u neoprávněně účtovaných poplatků, třeba v rámci bankovních služeb, nepřiměřená ustanovení ve spotřebitelských úvěrech. V zahraničí často vidíme, že hromadné žaloby se týkají automobilového průmyslu a nějakých třeba vat automobilů a tak podobně. Často se setkáváme třeba s automaticky obnovovanými předplatnými A v zahraničí také poměrně populární jsou je i oblast digitálních služeb a třeba ochrana osobních údajů.
0: Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šura byl hostem ranního interview. Díky, naslyšenou.
1: To mi potěší, mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Posloucháme Radiožurnál i na cestách díky našim dopravním zpravodajům. Právě od nich víme také o situaci na silnici 35 v Litomyšli na tahu z Hradce Králové do Olomouce. V Litomyšli 35 po tragické nehodě neprůjezdná, doprava tu kolabuje a zavřené to bude zřejmě ještě dlouho.
1: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Je 8 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
2: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Registraci auta by si lidé mohli vyřizovat online. Návrh dnes projedná vláda. Fotbalisté Slavie v úvodním ligovém kole porazili Slovácko 5-1. Silnice 35 v Litomyšli je stále neprůjezdná po velmi vážné nehodě a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Policie o tom informovala na síti X. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau, kde policisty ohrožoval bodnou zbraní. Motivem činu byl podle úřadu zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena při útoku zemřela. Podrobnosti od našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína uslyšíte v ranním radiožurnálu asi za 20 minut. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné ponechat dosavadní registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
4: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěv úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
2: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost víc než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinerii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětem komunistického útlaku. Město hledá firmu, která vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
6: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyli pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
3: Sport.
7: Fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezony domácí ligy úspěšně. Slovácko porazili 5-1. Po dvou gólech dali Chytil a Polák Novak, který je jednou z letních posil Pražanů. Zadařilo se i dalším českým zástupcům v evropských pohárech. Jablonec zdolal Olomouc 2-1 a Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi také 2-1. Stejně jako ve druhém předkole Evropské ligy na hřišti norského Tromze se gólově prosadil nizozemský útočník Hradce Mick van Biren, který využil zaváhání pardubického brankáře Mandouse.
8: No, to je jako právní útočník, musíš být na ten místo, kde ten balon bude. Musím já jít do vápna a ten gólman udělal tam možná chyba, ale byl jsem tam na správné místo a musíš potom dát gól. Cítím se docela jako dobře, bereš sebevědomí po takový výkon a já si myslím, takhle to můžu pokračovat.
7: První ligové kolo zakončí zápas Arty z Brno Mladá Boleslav od dnešních 18 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná hradecká dálnice za Poděbrady a zavřená silnice v Litomyšli. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy postojíte asi 40 minut v koloně za Poděbrady. Na kilometru 28 mění kolo u kamionu a zavřeli pravý jízdní pruh. Do kolony se dojíždí na 35. kilometru. Hodně řidičů tam sjíždí na Pečky jednou objížďkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se okolo 20 minut. Brzdí se za benzínkou Siřejovice. V Praze jsou ucpané mimo jiné příjezdy k letišti v obou směrech po D7. V obou směrech je to asi na čtvrt hodiny. Ucpaný je taky Pražský okruh opět obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak od letiště, tak i zde jedničky se zdržíte až půl hodiny. V Praze je velmi silný provoz. Ve Strahovském tunelu teď chvilku překážela nehoda směr Barandovský most. Řidiči se nakonec domluvili, odjeli, kolony ale zůstaly. A stále sledujeme situaci v Litomyšli. Silnice 35, hlavní tah v Litomyšli po velmi vážné nehodě neprůjezdná. Poblíž Lídu se srazilo auto s kamionem. Doprava kolabuje, Litomyšli se vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. A dál je s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno, tým našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 dovolenou nemá, ale to přichystal dokonce tři speciální série, které už za chvíli představíme.

0: Kořist, Kuciak, Jedy. Tak takhle se jmenuje trojice speciální sérií, které v následujících třech týdnech nabídne náš zpravodajský podcast Vinohradská 12. První z nich odstartovala už dnes a my vás teď pozveme k poslechu s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Kořist, jejíž první epizoda vyšla dnes v 6 ráno, je o pašerácích exotických zvířat. Přibližuje moderátor Vinohradské 12 Matěj Skalický.
2: My jsme se rozhodli se zoology, s biology zaměřit na ohrožené druhy zvířat, slona, tygra, luskouna a tak dále. To jsou zvířecí druhy, které jsou ohrožené, pašeráky, pytláky. A nás zajímalo, jak moc je loví, proč je loví a jak ta zvířata chránit.
1: Příští týden pak Vinohradská 12 přinese pětidílnou četbu z knihy Laury Kelle Kalinské. V ní podrobně popisuje vyšetřování vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.
0: No a ta závěrečná série Jedy, tak ta se vrátí třeba k případu Sergeje Skripala?
1: Přesně tak, jsou o těch nejznámějších otravách naší historie, říká Matěj Skalický.
2: Jsou to příběhy ruských travičů, často otravy dvojitých agentů, Skripala, Litviněnka a dalších, ale taky tam máme příběh z antického Řecka, otravu Sokratovu.
1: Ty speciální díly Vinohradské 12 postupně uslyšíte na Radiožurnálu vždy ve 3.30 ráno a po 21. hodině. No a budou i v aplikaci Můj rozhlas a na dalších platformách.
0: Marek Sedláček, díky.
1: Příjemný poslech.

0: Jedna oběť a téměř 30 zraněných, tak takové aktuální bilance sobotního teroristického útoku na pochod queer komunity v Berlíně. To další k tomu už za chvíli poví náš berlínský zpravodaj. Dobré ráno, teď je 8:45. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat si je ve výdejních boxech. Tak právě s tím počítá návrh zákona ministerstva dopravy, který právě dnes projedná vláda. V Pardubicích je ode dneška v plném provozu most Pavla Vonky. Rekonstrukce trvala déle než 2 roky a my se tam vydáme za naším reportérem krátce po 8:30.
1: Komplikace na D1 už Mikalky a ucpaná D11 za Poděbrady. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před Šmejkalkou. Na kilometru 24,5 už v omezení stojí nepojízdná dodávka v pravém pruhu. Průjezdný pouze úzký levý, kolona se na Prahu rychle prodlužuje. Na D1 ve směru do Prahy pak ještě jedna komplikace u sjezdu na Říčany. Na kilometru 11,5 nehoda. Auto s motorkou jsou sice na kraji, ale auta kolem zpomalují. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte dlouhé kolony za Poděbrady. Na kilometru 28 šetří průjezdný pouze levý pruh, mění tam kolo u kamionu. Zdržíte se 40 minut od sjezdu na Pečky. A připomínáme zavřenou silnici 35 v Litomyšli. Na průjezdu Litomyšlí poblíž Lidlu velmi vážná nehoda. Auta s kamionem. Doprava v Litomyšli kolabuje, vyhněte se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Vstáváte do docela teplého rána, mnohde už zapršelo a na dalších místech dnes ještě pršet bude. Kolem poledne se také na Moravě a ve Slezsku mohou vytvořit bouřky. Později odpoledne a večer pak budou srážky slábnout a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes budou nejnižší v tomto týdnu, nejčastěji se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude o 3 stupně tepleji. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 16 stupňů a foukat k tomu bude čerstvý severozápadní až západní vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. V bouřkách budou nárazy větru ještě silnější. Večer pak bude vítr slábnout. Krásné pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: máme pondělní ranní radiožurnál, 8 hodin 20 minut právě teď. Braniborská brána se večer zbarvila do duhových barev a zazářil na ní nápis Berlíne, město svobody. Tohle všechno navzdory teroristickému útoku, který v sobotu narušil tradičně velké desítkami tisíc lidí navštívené shromáždění queer komunity. Muže podezřelého ze spáchání útoku dopadla a včera podvečer policie. Víc k tomu teď zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, policie včera zasahovala v zahrádkářské kolonii, a to na okraji Berlína ve čtvrti Spandau. V té zahrádkářské kolonii se podle mluvčího policie skrýval 21-letý Abdul Balut, podezřelý, že v sobotu najížděl v dodávce do účastníků toho pochodu hrdosti a pak snad i některé zranil mačetou. Jedna žena útok nepřežila a skoro 30 lidí je zraněných. S bodnou zbraní v ruce potom chtěl tento podezřelý podle policejního mluvčího taky napadnout členy zvláštní jednotky, která v té zahrádkářské kolonii zasahovala, ale ti se bránili střelbou a potyčka skončila smrtí údajného pachatele.
0: Dá se tedy říct, že ten případ je uzavřen? Nemluvilo se náhodou ještě o dalším možném spolupachateli?
1: Mluvilo a další podezřelou osobu včera zmínil v televizi ARD německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Německý ministr nijak neupřesnil, o koho se jedná, ony ty úvahy, že pachatelů mohlo být více, objevovaly už dřív, ale ministr vnitra Dobrindt v každém případě řekl, že žádné další riziko pro veřejnost, pro společnost nevyplývá. Ten případ ale není uzavřený, včera ho převzalo spolkové státní zastupitelství, které se bude zabývat třeba i tou střelbou v zahrádkářské kolonii, ale hlavně objasňovat celý ten útok na festival pestrosti a tolerance v Berlíně, včetně třeba pachatelovi motivace, i když tam to může být těžší, protože tedy pachatel nebo podezřelý už nežije.
0: No, němečtí politici ale už včera mluvili o islamistickém teroristickém útoku. Není kolem té motivace útoku přece jenom něco jasnější?
1: Na jednu stranu ano, protože víme, že Abdul B. byl na přelomu roku v Libanonu, že se snažil navázat kontakty, i když neúspěšně, s takzvaným islámským státem, ale zároveň se objevují nové takové střípky. Včera server Spiegel zveřejnil rozhovor s otcem Abdula Baluta, který v něm nijak nepopřel, že jeho syn se radikalizoval, že si nechal narůst plnovoust místo rodině vlastního šítského islámu, našel zalíbení v tom sunnickém, ale taky dodal, že jeho syn se tak lidově řečeno plácel teď v životě, že po základní škole pracoval v nárazových povoláních, že vlastně noci trávil na mobilním telefonu nebo u televize a vstával až pozdě odpoledne. No a i to jsou takové okolnosti, které možná můžou přispět k vysvětlení toho, co, jak a proč se stalo.
0: Z Berlína náš zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, díky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: S vámi ranní Radiožurnál až do 9. hodiny. Stihneme se ještě projít po zrekonstruovaném mostě Pavla Vonky v Pardubicích a také se vydáme na jihozápad Francie. Tisícovky hasičů a vojáků a policistů tam bojují s požáry a kvůli tomu také musela být zkrácena poslední etapa Tour de France. Uslyšíme o tom.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
3: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
4: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
5: 734.
1: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
6: Já mám ráda panenky.
4: Máš ráda panenky?
6: Jo.
4: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
2: Jak je událost proměnila?
1: A co by vzkázali svému dárci?
7: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
1: Nový život.
2: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
1: Denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál 8:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
8: Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, to je výrazně méně, než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Při ruském vzdušném útoku na záporožskou oblast na Ukrajině zahynul jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Bělgorodské oblasti. V Litovli začíná rekonstrukce svatojánského mostu. Patří k nejstarším mostům v Česku. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Chodci a cyklisté, kteří se sednou z kola, po něm budou moct projít. Práce mají trvat 4 měsíce.
1: Sport.
8: Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po finiši právě s Pogačarem Nizozemec Van der Poel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Šmejkalky a zavřená 35 v Litomyšli. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 24,5 už v omezení stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka. Průjezdný pouze úzký levý a zdržíte se 25 minut. Kolona se stále prodlužuje. A poslední volný sjezd je tam na 29. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se zdržíte asi půl hodiny za Poděbrady. Na kilometru 28 měnili kolo u kamionu a zavřený je pravý jízdní pruh. Už mají hotovo, kamion odjel, teď stačí odtáhnout čipku, uvolnit ten pravý pruh a kolona se bude rozjíždět. Brzdí se na 35. kilometru, opatrně dojíždějte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy kolona za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se až půl hodiny. Brzdí se za benzinkou Siřejovice. V Praze jsou cpané mimo jiné příjezdy k letišti v obou směrech po D7. Větší je kolona směrem od Chomutova asi na 15 minut. No a připomínáme zavřenou silnici 35 v Litomyšli. Na průjezdu Litomyšlí likvidují následky velmi vážné nehody auta s kamionem. A doprava v Litomyšli kolabuje, vyhněte se. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Dnes nás čeká ještě teplotně podprůměrný až průměrný den. Postupně se ale bude oteplovat a ke konci pracovního týdne už musíme počítat s tropickými vedry. Dnes tedy teploty ještě mezi 20 a 25, na jihu Moravy až 28 stupni. Zítra už se ale mnohde dostanou až ke 30. Jen na severu a severovýchodě bude chladněji kolem 23 stupňů. Od středy už nás čeká horko na celém našem území. Středeční maxima kolem 33, ve čtvrtek do 38 a v pátek dokonce do 39. 25 stupňů a počasí dnes bude deštivé a hodně větrné. Od zítra nás ale čeká slunečno, beze srážek se slabým větrem. Kvůli vysokým teplotám a suchu je stále na jižní Moravě v platnosti výstraha před požáry a pravděpodobně od středy k ní meteorologové přidají výstrahu před vedry. Ta budou znamenat vysokou zátěž hlavně pro seniory a děti. Bude potřeba upravit program právě kvůli teplotám, které budou šplhat skoro ke 40 stupňům. Tolik zprávy. A po nich posloucháte dál ranní Radiožurnál a Petra Krále. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová s počasím, teď 8:45. Míříme do Pardubic. Po více než 2 letech tam totiž skončila dopravní omezení na Vonkově mostě. Stavba je po opravách znovu plně průjezdná. Rekonstrukce klíčového přemostění Labe oproti původnímu plánu ale nabrala až 3/4 roku zpoždění a stála také více peněz. A tak přímo od Vonkova mostu v Pardubicích se teď víc dozvíme od našeho reportéra Ondřeje Wolfa. Dobré ráno.
5: Hezké ráno, řidičům tady na místo 2 slouží znovu všech 5 jízdních pruhů, včetně odbočovacího pruhu na nábřeží Václava Havla. Provoz je plynulý, žádné kolony se tady netvoří. Nahrává tomu i aktuálně slabší prázdninový provoz a taky loňské zprovoznění severovýchodního obchvatu Pardubic, Trnová Fáblovka. Ten odsud z centra města odvedl část aut a ulevil tak i dopravě právě přes opravovaný Vonkův most. Oproti původnímu plánu se řidiče na jeho úplné zprovoznění museli počkat o 9 měsíců déle. Zpoždění podle silničářů způsobily nečekané technické problémy při výměně zrezivělých nosných lan. Více práce se tak promítnou do výsledné ceny zakázky. Podle informací investora Pardubického kraje zdraží o 50 milionů na celkových 235 milionů korun. Ondřej Wolf, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Organizátoři Tour de France zkrátili poslední etapu, a to kvůli obřím požárům na jihozápadě země. Místo 130 kilometrů měřila necelých 90 a vedla pouze centrem Paříže. Po dojezdu na bulvár Champs-Élysées se celkovým vítězem slavného závodu stal už po páté Slovinec Tadej Pogačar.
1: Tyhle záběry znovu obletí celý svět. Cyklisté projeli pod pařížskou bazilikou Sacré-Cœur a jako střelu v žlutém jsem zahlédl Slovince Tadeje Pogačara.
2: Nám se líbí, že do poslední etapy Tour zařadili tohle stoupání na Montmartre. Poprvé se to objevilo v roce 2024 při olympijských hrách. Teď už tu začíná být tradice.
3: Votre nom, c'est comment?
4: Dorian.
3: Na židličkách přímo v útrati. V puntíkovaných dresech sedí dva Francouzi.
5: Počasí není dobré. Myslíme na všechny naše hasiče, kteří teď pracují na jihozápadě. Tenhle závod je jedna věc, ale nejdůležitější teď je to, co se odehrává v regionu Nové Akvitánie.
1: Zatímco v Paříži se slavilo, tak stovky kilometrů dál na jihozápadním pobřeží hasiči bojovali s plameny. Ostatně právě odtud z hlavního města zamířili desítky dalších hasičů pomoct.
6: Vlastně ta etapa je zkrácená kvůli požárům a no, nebála jsem se, protože jsem to nesledovala. Teďka už nad tím budu trošku přemýšlet.
3: Jana sedí tady vedle Jiřího pod Sacré-Cœur s českou vlajkou tady.
6: Baví mě sledovat jako ty sportovní výkony obecně všech.
7: V praxi vidíme reálné důsledky globálního oteplování. Doufám, že nám to konečně docvakne a urychlíme práci na opatření.
1: Uzavírá Viktor, který přijel k trati Tour de France na elektrickém kole. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Máme Radiožurnál. Téměř dva roky po povodních začaly v Holčovicích na Bruntánsku zajišťovat sesunuté svahy. Ty tehdy poškodily zahrady a dvory třeba i manželům Zajacovým, kteří žijí přímo pod nestabilním kopcem. To by se ale mělo už změnit.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina a i ty kameny si jížděly dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: To, že už to bude snad konečně hotový.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nespadne.
3: Dáme si ruku,
2: pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované.
3: To je nějaká patka, jo, beton, kamen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet.
2: Ty co kameny. Jsou za náma, ty obří.
3: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, náhodou bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, jo, a zbytek...
2: Tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť?
3: Jo.
2: No. Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou 40 tun?
3: Přes 40 tun, to jsme radí. Ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělá tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: To vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají rezivo, nakoupené trámy a všechno, tady na ten přístřešek, že, abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Radiožurnál.
0: Tři čtvrtě na devět. Benzín za poslední týden zdražil, a to v průměru o 1,80 Kč. Nafta o více než o 4 Kč. A právě před týdnem skončily cenové stropy na paliva, které vyhlašovalo ministerstvo financí. Resort teď vše bedlivě sleduje, no a nové zásahy zatím nechystá. Při střelbě v americkém Seattlu zemřeli nejméně 3 lidé, další 4 lidé jsou zraněni. Policie zadržela možného střelce a teď zjišťuje podrobnosti spolu i s motivem.
4: Kolony na D1 už Michalky a ucpaná D8 za Lovosicemi. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolona u Michalky. V omezení na 24. kilometru

0: 25 stupni, postupně ale budou stoupat a v pátek už budeme při pohledu na teploměr jen vzpomínat na dnešní mírné teploty. To už bude leckde až 39 stupňů. A podobné to bude i s počasím. Dnes může zapršet na celém našem území a také bude větrno. Připravit se musíme na čerstvý nárazový vítr. Zítra mraku méně a postupně ustane déšť. Od středy jasné nebe, žádné srážky a slabý vítr. V podobném duchu se pravděpodobně ponese i víkend. Teploty kolem 35, objevit se ale mohou už i bouřky a občasný déšť. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: S vámi ranní radiožurnál, blížíme se do finále, je 10 minut před 9 hodinou, no a mluvit budeme o záchraně života. Ta má hodně podob a nebudeme o ní mluvit jenom dnes. Lékaři v Česku v loňském roce transplantovali téměř 1000 orgánů, no a počet takových operací dlouhodobě stále roste. I proto o nich tedy budeme celý týden mluvit v tomto čase v našem pětidílném seriálu, který jsme nazvali Nový život. Nejčastěji pacienti dostávají od dárců ledviny, játra a také srdce. A právě nové srdíčko zachránilo život malé Toničce z Děčínska. Dostala ho pár měsíců po narození a dnes jsou jí 4 roky.
1: Toňo, pojď sem.
2: Na hřišti v pražském Motole jsem s Petrou Vrbkovou. Vy teď sledujete Toničku, ta jezdí na odrážedle, má růžový klobouček.
1: Dneska jsme byli na odběrech, na kontrole, protože Tonička před 14 dny byla v nemocnici, že měla chřipku. Takže chodíme teď na kontrolní odběry co týden, aby se zjistilo, jestli hladiny léků jsou v pořádku.
2: Ta diagnóza Toničky se jmenuje dilatační kardiomyopatie. Srdce nezvládá stahovat a pumpovat krev do těla, což vede k selhání.
1: U nás to bylo akutní, my jsme s Toničkou přijeli jako s normálním miminkem. Odjížděli jsme bez miminka, který bylo na jipce v umělém spánku.
2: Tonička přišla. Ahoj Toni. Chceš si jít k nám sednout? Ty máš na šatičkách srdíčka, symbolický vzor.
1: To má ráda, no. Máš ráda srdíčka, Toňo?
3: Já mám ráda panenky.
2: Máš ráda panenky?
3: Jo.
2: S dlouhými vlásky?
3: Jo.
2: Kolik jich tak máš, těch panenek?

0: teď hladíš mámu, máma připravuje léky, zvonil vám budík, je to potřeba přesně dávat.
1: To je sirup, to jsou imunosupresiva. Ty imunosupresiva a léky na cholesterol bere už jenom ráno a večer bere už jenom imunosupresiva. Takže z toho, kdy jsme dávali léky opravdu xkrát denně, tak už jsme opravdu jenom na tady té hladině, což je super.
0: Je zvyklá.
1: Bere léky v podstatě automaticky.
0: Jaká má Antonie omezení po transplantaci?
1: Musí se mít často ruce, často luxujeme, vytíráme, máme dezinfekci u umyvadla, takže vždycky, když si umyjeme ruce, tak se ještě dezinfikujeme. Nesmí do kolektivu většího, v zimě hlídáme, aby se nedostala mezi moc lidí. V létě je to všechno lepší a chodíme vlastně do lesní školky.
0: Je důležitý ten malý kolektiv.
1: A hlavně, že jsou venku. No.
2: Ještě taky.
0: Chceš, aby mamka šla s tebou si hrát na hřiště?
2: Mamo.
0: Teď si bereš modré houpátko a neseš si ho někam do stínu. Fyzicky je na tom Tonička dobře?
1: Velice dobře. Je hrozně moc rychlá a neúnavná.
3: Toně, pojď sem.
2: Mami.
0: Tonička říká, zkus mě mami chytit. Ona je rychlá, opravdu.
2: Jedeme na měsíc.
4: Jedeme na měsíc, je mi raketa, viď, nějaká.
0: Jak má vlastně Tonička velkou tu jizvu? Já vidím v dekoltu, že začíná.
1: Můžeme ji ukázat odsuď, podsuď.
0: Od dekoltu po pupík zhruba.
1: Tak nějak, no.
2: Je na mě.
0: Toni si teď sedla na sochu zvířete. Toni, víš, na čem sedíš? Je to hroch. Dárcovství je samozřejmě anonymní, u toho srdíčka je jasné, že to byl zemřelý malý dárce. Víte nějaký věk?
1: Říkali, že to srdíčko bylo větší, než by úplně chtěli, ale nedalo se čekat. Tenkrát jí byly 4-5 měsíců, že já nevím, o kolik mohlo být dítě starší, no. Podle mě možná přes rok.
3: Tak pojď, sít to.
0: Proměnilo vás to?
1: Já jsem vždycky všechno jako hrozně plánovala a teď se snažíme žít každý den, být šťastný za to, co je. Se snažíme být šťastný, no.
0: Říká Petra Vrbková, maminka čtyřleté Toničky po transplantaci srdce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokovaný a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Je 9 hodin. Tady je Radiožurnál a zprávy.
6: Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na světových trzích klesla. Hromadných žalob podali lidé zatím méně, než stát očekával. Fotbalisté Slavie na úvod sezóny porazili Slovácko. Silnice 35 je neprůjezdná v Litomyšli po velmi vážné nehodě a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Cena ropy na světových trzích klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje uvedla, že o otevření Hormuzského průlivu jednala v Teheránu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útok zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
7: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Krasová, Radiožurnál.
6: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. V jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je větší počet poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
8: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
9: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
8: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další 3 subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu, zhruba 5 až 10 žalob ročně, se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
10: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
8: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Vonkův most přes Labe v Pardubicích je ode dneška průjezdný bez omezení. Řidiči můžou využívat všechny jízdní pruhy a odbočovat i na nábřeží Václava Havla. Na plné zprovoznění stavby čekali víc než 2 roky. Rekonstrukce mostu nabrala až 9 měsíců zpoždění. A na místě je teď náš reportér Ondřej Wolf.
11: Doprava je tady plynulá, kolony a zácpy se už netvoří. Oproti původnímu plánu si řidiči na plné zprovoznění Vonkova mostu museli počkat o 3/4 roku déle. Zpoždění podle silničářů způsobily neočekávané technické problémy při výměně zrezivělých nosných lan. Více práce se tak promítnou do konečné ceny zakázky. Místo původních 180 milionů zdraží podle silničářů asi o 50 milionů korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalová Slavia otevřela novou sezonu šance ligy vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Pražané utkání otočili už v úvodní čtvrthodině. Dvougolový střelec Mojmír Chytil mluvil o podmínkách. V teplotě lehce přes 30 stupňů Celsia totiž nebyl úplně spokojený.
13: Příště jako super, ale to počasí teda. Chci říct, že jak je teplo, tak potom to vyskne za 10-15 minut a ta hra hrozně zpomalí. Což je škoda, že jsme mohli vyhrát jako ještě větším rozdílem a připravit si víc šancí. Byl to vlastně i první poločas ke konci a i druhý, ale jsme spokojení se třema bodama a startem do sezóny po třech letech vítězným.
12: V dalších ligových zápasech vyhrál Hradec Králové nad Pardubicemi 2-1 a stejným výsledkem zvítězil Jablonec nad Olomoucí. Úvodní kolo skončí dnes večer v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Nastoupí nováček Artis Brno proti Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná D8 za Lovosicemi a další nehoda na hradecké dálnici před Prahou. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu popojíždí kolona za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se asi půl hodiny. Brzdí se za benzinkou Siřejovice. Poslední volný sjezd je tam na 45. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy další nová nehoda teď za sjezdem na Lysou nad Labem na 16. kilometru a podle našeho zpravodaje blokuje levý pruh.
15: Levým pruhům se rozjeli další dvě auta, takže se to zase zastavuje. A jenom je dobrý.
14: A ta kolona je tam zatím asi na 10 minut. V Praze jsou ucpané mimo jiné příjezdy k letišti v obou směrech po dálnici D7. Jak od Prahy, tak i směrem od Slaného se zdržíte okolo 15 minut. Ucpaný je taky pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 musí i regulovat vjezdy do tunelů. No a směrem od letiště kolona už z plzeňské dálnice. V Litomyšli kolabuje doprava. Je neprůjezdná silnice 35, hlavní tah po velmi vážné nehodě. Srazilo se čelně osobní auto s kamionem, zemřeli dva lidé. Osobním autem z Kustého Bíščku z Cerekvice přes Morašice a Višňáry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
16: Naším milým hostem je slovenský herec Milan Ondrík. Dobrý den.
17: Dobrý den, ďakujem velmi pekne za pozvanie.
16: Musím znovu ocenit váš hlas.
17: O, ďakujem krásne. Áno, môj hlas je taký, ale doma som zvyknutý vlastne zo scény Národného divadla, tak doma mi moja Zuzka hovorí, že čo kričíš? A ja hovorím, že nie, že proste ja len... Tak sa snažím teraz, keď sme tu v rádu, tak budem takto potichšie, intimne.
16: Ale môžete klidne pridať na hlase, když sa rozčílite, když vás rozčílí nejaká neprípadná otázka.
17: To nemôžete začínať témy politiky, dobre?
16: No dobře, tak ne. Jaké je to dnes ve Slovenském národním divadle?
17: Ja, ďakujem veľmi pekne za otázku. No je to veľmi úsmevné. Momentálne fakt? Až úsmevné, pretože keby sme sa rozčilovali, tak vlastne je to na slučku, takže radšej sa na tom začíname usmievať. Ale stále bojujeme. Bojujeme a myslím si, že kultúru nezničia, ale musíme o ňu stále bojovať a o slobodu slova a o slobodu umenia.
16: Říkáte, že se musíte stále usmívat. Jaký je to úsměv? Trpký?
17: Trpký, ale na tom představení před těmi divákmi zabudnete, protože například Činohru máme stále absolutně vypredanou, ale už se trošku robí nějaké zásahy do obsadení, nastává trošku cenzura a toho se obáváme a jednoducho proti tomu musíme bojovat.
16: Počkejte, Milane, jak může v divadle nastat cenzura?
17: Takže jednoducho sa nepustí a nepodpíšu inscenácie také, ktoré sú pripravené, čo sa nedialo od čias totality.
16: Odchádzajú herci?
17: Áno, odchádzajú, aj nedobrovoľne odchádzajú a vlastne je to situácia, nie je priaznivá pre slobodné umenie. Systematicky sa na Slovensku ničia všetky kultúrne inštitúcie a vlastne neobyšlo to ani Činohru.
16: A vy ste pořád v nejaké stávkové pohotovosti?
17: My sme mali stávkovú pohotovosť, ale pre mňa je zbytočná stávková pohotovosť. Ja si myslím, že treba urobiť niečo rázne a vlastne si tú kultúru ochraniť. Zatiaľ to rázne sa snažíme robiť na javisku a ešte zatiaľ mám pocit, že to nie je úplne tá sloboda zničená, pretože máme tituly, ktoré veľmi výrazne hovoria o nielen našich dejinách a nielen o kríze na Slovensku, ale aj v celom svete. Takže si myslím, že zatiaľ ešte zatiaľ trošku slobodní sme.
16: I Milan Ondrík zůstává v Národním divadle.
17: Zostávám, ano. Zatiaľ zostávam.
16: Ale zatiaľ.
17: Nie som človek, ktorý by sa potreboval niekomu prosiť, aby mohol hrať alebo nemohol, pretože mám možnosti aj inak. Ale zatiaľ zostávam, pretože milujem divadlo a nechcem vzdať ten boj skôr, ako ho prehrám.
0: Host Radiožurnálu.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
8: Radiožurnál je 9:30. Vysíláme zprávy. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na dnešek krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Jednání má začít za půl hodiny. Plameny od začátku roku zničily rekordních 115 tisíc hektarů. To je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Své domovy už muselo opustit přes 200 tisíc Francouzů. Požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje hlavně město Bordeaux. Vrtulník, který má pomoct s hašením, tam vyslalo i Česko. Brno varuje před falešnými SMS zprávami o neuhrazeném parkování. Sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park a obsahuje i odkaz na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Město upozorňuje, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už 3200 lidí. Zemřelo víc než 1400 nakažených, informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek peněz i ozbrojené konflikty v Kongu.
0: Sport.
8: Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Je to pro něj první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 před Prahou a omezení na dálnici D8 za Lovosicemi. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 16. kilometru blokuje levý pruh, dvě auta po nehodě. Zdržíte se okolo 20 minut, brzdí se na kilometru 21. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení a zdržíte se přes půl hodiny. Brzdí se za benzinkou Siřejovice. Poslední volný sjezd je na 45. kilometru. Na silnici 7 na obchvatu Slaného popojíždějí kolony v obou směrech. U sjezdu na Řevničov na 16. stojí nepojízdné auto a objíždí se Kyvadlově. A na 7. hlásíte kolony taky na příjezdech k letišti v Praze. Je to zhruba na 10 minut. Hodně ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak zde jedničky, tak od plzeňské dálnice postojíte až půl hodiny. A připomínáme stále zavřenou silnici 35 v Litomyšli. Hlavní tak ráno zablokovala velmi vážná nehoda auta s kamionem. Doprava a v Litomyšli kolabuje, vyhněte se. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu si dnes povídáme se slovenským hercem Milanem Ondríkem. Bojovník. Mm-hmm. To jste si užil, ne?
1: Já jsem se na to velmi těšil. Já jsem išel na kamerové zkoušky.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Litva chce zakázat Rusům a Bělorusům nakupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů. Policie prověřuje výhrůžku ve 400 objektů po celém Česku. Slovinský cyklista Tadej Pogačar popáté v kariéře ovládl Tour de France. Silnice 35 v Litomyšli je po vážné nehodě neprůjezdná a bude oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů. Píše to agentura Baltic News Service. Podle ní chce ministerstvo zahraničí taky bránit vstupu do země například uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině.
3: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Policie od rána prověřuje výhrůžku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center i v dalších budovách po celém Česku. Závažnost je podle policejního mluvčího Jakuba Vinčálka nízká. Policisté ale kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
4: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
1: Za hodinu se sejdou ministři, naposledy před vládními prázdninami, které budou do poloviny srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
1: V Litovli začíná rekonstrukce svatojánského mostu, který patří k nejstarším v Česku. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Chodci a taky cyklisté, kteří se sednou z kola, po něm budou moct projít. Práce mají trvat 4 měsíce, pokračuje starosta Litovle Viktor Kohout.
6: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové tzv. Dešťové vody do konstrukce. Toto zatékání následně vlastně způsobuje narušení nosných konstrukcí mostu a vlastně rekonstrukce mostu je právě rozvržena do dvou fází z důvodu zachování provozu pro pěší.
7: Sport. Fotbalisté Slávie porazili Slovácko 5-1 a hned po prvním ligovém zápase se díky lepšímu skóre dostali do čela tabulky. Jablonec vyhrál nad Olomoucí 2-1 a stejným výsledkem skončilo i derby Hradec Králové Pardubice. V 18 hodin ještě nastoupí týmy Artisu Brno a Mladé Boleslavy. Slovinec Tadej Pogačar je popáté vítězem cyklistické Tour de France. Vyrovnal tak rekord čtveřice Anquetil, Merckx, Ino a Indurain. Pokračuje Pogačar.
8: Every victory is really special and
9: každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7krát a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5krát jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
8: Unbelievable also for me.
7: Poslední etapu Tour na Champs-Élysées vyhrál ve sportu Nizozemec Mathieu van der Poel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D8 za Lovosicemi a zavřená silnice 35 v Litomyšli. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy popojíždějí kolony za Lovosicemi. Na kilometru 41 začíná dlouhé omezení. Má asi 15 kilometrů a zdržíte se směrem na Prahu přes půl hodiny. Brzdí se za benzinkou Siřijovice. Poslední volný sjezd je na 45. kilometru. Na Pražském okruhu čekejte kolony. Popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak od letiště, tak i ve směru z D1 se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 7 na obchvatu Slaného kolony v obou směrech. U sjezdu na Řebníčov na 16 stojí nepojízdné auto, objíždí se Kyvadlově. Postojíte okolo 15 minut obousměrně. Na silnici 35 v Litomyšli a okolí kolabuje doprava. A silnice hlavní tah je stále zavřený po ranní tragické nehodě v Litomyšli. Srazilo se osobní auto s kamionem, zemřeli dva lidé. V obou směrech se tvoří stojící kolony, hlavně kamionů. Osobním se to dá objet přes Morašice, Višňáry. Kamiony tam ale neprojedou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky, později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Přeju dobré pondělní dopoledne. Naši investigativní reportéři zjistili další informace k problému šéfa České lesnické akademie v Trutnově. Ten tvrdil, že při cestě do Dánska na hokej reprezentoval školu. Jak ale dokazuje jedna fotografie z cesty, půlku výpravy tvořila jeho rodina. A právě detaily vám nabídneme jak na zpravodajském serveru iRozhlas.cz, tak taky v úvodu pondělního dopoledního radiožurnálu už za chvíli. Dobrý den a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Naši reportéři zjistili další podrobnosti o tom, jak končící šéf České lesnické akademie v Trutnově nakládal se školním majetkem. Podle kontrolorů, kteří ve škole provedli audit, si třeba bezplatně vzal školní dodávku a jel s ní na výlet na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Ředitel se bránil tím, že akademie takto dlouhodobě podporuje aktivity studentů i zaměstnanců. Podle fotografie, která z cesty vznikla, ale půlku pasažérů tvořila ředitelova rodina. Detaily už nabídne Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Martine, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co to máš za fotografii?
1: Je to asi rok stará fotografie několika lidí v hokejových dresech. Sedí v restauraci a fotí se s panáky alkoholu. Uprostřed toho snímku je ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobratský. A kromě něj je tu ještě jeho syn, synovec a bratr. Ta fotka vznikla z cesty na hokejové mistrovství světa do dánského Herningu. Ředitel si na tuhle cestu vzal bezplatně školní Volkswagen Transporter a podle kontrolorů, kteří řešili hospodaření školy, šlo o neoprávněné bezúplatné zneužití školního majetku. Ředitel Pochobratský to obhajoval tím, že půjčováním auta akademie podporuje aktivity studentů a zaměstnanců školy. Z fotky ale vyplývá, že, nebo nevyplývá, že by na hokej jeli studenti nebo učitelé, ale ve skutečnosti půlku pasažérů tvořila jeho rodina.
0: Jak to vysvětluje Pochobratský? Měl v Dánsku jinou práci než hokej?
1: Na to přesně jsme se ho chtěli zeptat, ale neodpovídá nám. Na SMS ani přes aplikaci WhatsApp nereagoval a telefon má nedostupný. Jeho manželka nám řekla, že je na dovolené v Chorvatsku a netuší, kdy se vrátí. Pochobratského rodina to také nekomentovala.
0: Připomeň ještě ten audit, který konci Pochobratského ve vedení školy předcházel.
1: Ten audit si zadal Královéhradecký kraj a probíhal od loňského října do letošního března. My jsme získali ten kontrolní protokol. Kontroloři v něm kromě té epizody se školním Volkswagenem popisují i další problémy se školními vozy. Ředitel Pochobratský třeba podle kontrolních zjištění z knihy jízd řídil dvě svá služební vozidla naraz v různých částech republiky. Celkově s nimi najezdil obrovské množství kilometrů. Podle propočtu kontrolorů to loni vyšlo průměrně na 366 kilometrů za den. Pochobratský, který na funkci v červnu rezignoval, pochybení odmítá. Pokračuje mluvčí kraje Dan Lechman.
2: Rada kraje současnému vedení školy uložila, aby do konce srpna přijalo nápravná opatření vzešlá z proběhlé kontroly. Následně rada kraje rozhodne o termínu další kontroly, která se zaměří zejména na tato opatření.
1: No a další informace najdete na našem webu irozhlas.cz.
0: Martin Štorkán z investigativního týmu. Martine, díky.
1: Díky, hezký den.

0: Divoký byl ve 10:45 v dopoledním radiožurnálu. Vy, kteří máte mobil se systémem Android a používáte umělou inteligenci jako asistenta, tak za chvíli by vás mělo něco zajímat. Evropská komise totiž rozhodla, že kromě asistenta Gemini musí Google zpřístupnit tyto funkce i dalším asistentům. Jak to má fungovat a existují nějaká rizika, odpovíme ještě do půl.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na mobilních telefonech s operačním systémem Android už nebude možné používat pouze asistenta od společnosti Google. Nařídila jí to v polovině července Evropská komise. Opatření platí od července příštího roku. Co to bude v praxi znamenat pro české uživatele, to teď proberu s redaktorem Vítem Anderlem. Vítku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, uživatelé Androidu si tak budou moci vybírat, jaký AI asistent jim bude pomáhat. Podobně musel v minulosti zareagovat třeba Microsoft, který ve svém operačním systému Windows umožňoval původně využívat jen svůj prohlížeč Internet Explorer. K čemu všemu budou moci lidé zvoleného AI asistenta používat, vysvětluje ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.
2: Ten výhled je takový, že vy svému AI asistentovi řeknete cokoliv, co má udělat na tom telefonu, odeslat nějakou platbu, zadat něco do kalendáře, poslat za vás zprávu, vyřizovat hovory. To nyní dokázal nebo částečně dokázal právě pouze ten systémový AI asistent v případě Google a Androidu, to byl Gemini.
1: Opatření vítá například výkonný ředitel Sdružení pro internetový rozvoj Václav Slavík. Podle něj narovnává podmínky na trhu. Bude ale záležet na tom, jak Google zpřístupní své služby. V minulosti totiž podle Slavíka obcházel povinnosti třeba tím, že spoplatnil sdílení dat.
0: Společnost Google rozhodnutí Evropské komise kritizuje, mimo jiné proto, že se tím podle ní oslabí ochrana dat uživatelů Androidu.
1: Je to tak, podle Google je problém, že ke službám budou mít přístup jiné společnosti než on. Expert na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Checkpoint Miloslav Lujka říká, že to je pravda jen částečně. Google totiž podle Lujky musí zveřejňovat pouze anonymizovaná data.
3: Dá se to udělat bezpečně a nikdo tady nehovoří o tom, že se budou posílat citlivá data, citlivé fotky. Jde tady o to, aby ten člověk měl na výběr, pokud prostě používá Androidový telefon, aby si mohl vybrat, že třeba mu vyhovuje výstřed GPT a chce, aby měl možnosti vlastně pracovat s informacemi, které na tom telefonu máte, ale samozřejmě bezpečně.
1: Naopak Lukáš Benzel z České asociace umělé inteligence obavy Google chápe. Podle něj totiž zatím není jasné, jak výrazně jsou AI asistenti a tedy i jejich zabezpečení přímo propojené s operačním systémem.
2: Je to podle mě zrovna taková nešťastně zvolená doba, kdy ještě tohle v tom trhu technologickém není rozseknuté, jak moc integrální součástí právě ten AI asistent v telefonech jako má být a jestli to má být ta složka, kde zrovna si budeme vybírat ty možné alternativy jako v případě těch internetových prohlížečů.
1: Podle Benzla je proto potřeba, aby lidé pečlivě vybírali funkce, ke kterým umožní umělé inteligenci přístup. Expert na kyberbezpečnost Miloslav Lujka dodává, že třeba u vyhledávačů by lidé neměli sdělovat umělé inteligenci citlivé informace a jakákoliv doporučení poté ještě probrat s odborníkem.
0: Říká v dopoledním Radiožurnálu redaktor Vít Anderle. Vítku, díky za informace. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A 8 minut teď zbývá do 10:30. Dopolední Radiožurnál vám přinese další aktuální zpravodajský servis. Nechte si ho ujít, je pondělí 27. července. Dobré dopoledne, Ariem.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
2: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
4: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zprávy.
5: České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Giron. Čechy v oblasti vyzvalo k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Plameny na jeho západě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová mezirezortní skupina, svolená prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Registrace auta by se v budoucnu mohla vyřizovat online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Registrační značky by bylo možné objednat přes portál dopravy a vyzvednout je třeba ve výdejních boxech. Řidiči by si taky nově mohli nechat svou značku přikoupit jiného auta. Odpoledne se sejde vedení pražské koalice kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS svolal koaliční radu po zásahu policie z minulého úterý, kdy kriminalisti ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu. Už teď o problému jedná kontrolní výbor a za pár minut se z pražského magistrátu do dopoledního Radiožurnálu přihlásí náš reportér. A na letní filmové škole v Uherském Hradišti je dnes Den Českého rozhlasu. Návštěvníky čeká třeba debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. V programu je taky diskuze o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru i rozhlas nebo pořad Hotspot Radio Wave. Program uzavře noční poslech s Otavou.
4: Sport.
5: Golfistka Sára Kousková skončila na Scottish Open 31. na společné akci elitní LPGA Tour a nejvyšší evropské série Ladies European Tour jí chybělo na vítěznou Šinovou z Jižní Koreje 15 úderů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpadáde je jednička u Velkého Meziříčí a Litomyšl opět průjezdná. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zavřený pravý pruh a zdržíte se 25 minut v koloně. Pozor, pokud byste to chtěli opět přes město, přes Meziříčí, tak už i tam jsou kolony. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy vázne provoz za Lovosicemi. Projíždí se omezením mezi kilometry 41 a 26 a zdržíte se přes půl hodiny. Brzdí se za benzínkou Siřejovice. Silnice 35 v Litomyšli opět průjezdná v obou směrech. Následky vážné nehody u Nedošína odklizené. Ve směru z Hradce Králové podle našeho zpravodajte projedete plynule.
7: Od Hradce jsem to vlastně na Olomouc projel úplně plynule, ale z druhé strany je to úplně mrtvé.
6: Ve směru z Olomouce se kolona stále rozjíždí. Je to ucpané už z dálnice od Cvitav, tak vydržte. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova postojíte na obchvatu Slaného. Projíždí se omezením u stavby dálnice a kolony jsou tam z obou stran delší ve směru z Prahy asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Kum.
8: 8 tříd základní školní docházky stačí, řekl premiér Andrej Babiš. Má pravdu? Přineslo by zrušení 9. tříd 50 miliard do státního rozpočtu, jak prohlašuje předseda SPD Tomio Okamura. Zeptáme se v dnešních 20 minutách radiožurnálu předsedy TOP 09, poslance a pedagoga Matěje Ondřeje Havla. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Korupční kauzu na pražském magistrátu řeší zastupitelé hlavního města z kontrolního výboru. Odpoledne se mají sejít taky zástupci pražské koalice. No a na magistrátu je náš reportér. Živě ho uslyšíte v dopoledním radiožurnálu ještě do 11:15. Teď je 10:38.

0: Fools Garden v 10.40 posloucháte dopolední radiožurnál. Kvůli korupční kauze na pražském magistrátu se dnes mimořádně sešel kontrolní výbor pražského zastupitelstva. Po zásahu policie ve Škodově paláci minulé úterý ho svolal předseda výboru Jan Hušbauer z Hnutí Ano. A dění na pražském magistrátu pro nás sleduje reportér Petr Kastner. Petře, dobrý den.
1: Hezký den. Zastupitelé z kontrolního výboru jednali od 9 hodin a skončili zhruba před 20 minutami. Vzali na vědomí zprávu ředitele magistrátu hlavního města Tomáše Havla, který podle předsedy výboru Jana Hušbauera z Hnutí Ano spolupracuje s policií. Zastupitelé taky vyzvali ředitele magistrátu, aby požádal ministerstvo dopravy o přezkum rozhodnutí odboru pozemních komunikací a drah, která v minulosti vydával.
0: Právě ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča byl jedním ze zadržených. Jaká je jeho role na pražském magistrátu?
1: Jako ředitel tohoto odboru hlavního města mimo jiné schvaloval veškeré uzavírky a rozhodoval o dopravních omezeních. Podle zjištění radiožurnálu opakovaně potvrzoval žádosti soukromé firmy Dopravní inženýring Praha, ta přitom patří jeho příbuzným. Kriminalisté po zásahu ve Škodově paláci z minulého úterý obvinili 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosu z trestné činnosti. Policie je vyšetřuje jako organizovanou skupinu.
0: Odpoledne kvůli kauze zasedne taky koaliční rada pražského zastupitelstva. Co tam budou politici řešit?
1: Primátor Bohuslav Svoboda z ODS napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Náměstek Beránek nám řekl, že ho policie ani nekontaktovala. Oba v úterý zadržení zaměstnanci úřadu jsou do konce srpna postaveni mimo pracovní poměr.
0: Z pražského magistrátu živě reportér Petr Kastner. Petře, díky.
1: Hezký den a naslyšenou.

Vždycky to tu bylo, tady, přímo před očima.

Vždycky to tu bylo a Ondřej Ruml ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Vy, kteří jste o víkendu sledovali fotbal, tak víte, vysoká výhra Slávie nebo naopak porážky jejich největších rivalů. I to nabídl víkendový program úvodního kola nového ročníku fotbalové šanceligy, o kterém budu mluvit už za chvíli s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.

0: Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu.
1: Zatímco fotbalisté Slávie vstup do nové sezóny šance ligy zvládli, její největší konkurenti v boji o mistrovský titul naopak překvapivě selhali. O prvním kole nejvyšší soutěže teď budu mluvit s naším expertem a tváří talk show Desítka na Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Pavle, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Začněme nedělním programem. Obhájce titulu Slávie porazila Slovácko jasně 5-1. V sestavě Pražanů byli i mladíci Piták, Kolísek nebo Konečný. Zaujal tě některý z nich?
2: Tak já si myslím, že na první pohled ta sestava Slávie byla, jak se říká, trošku slátaná, ale myslím si, že se na to hodně připravovali. Bylo vidět, že kluci nejsou ostřílení harcovníci, ale je tam určitě talent a potenciál. Já si myslím, že nikdo z nich nesklamal. Byť si troufnu říct, že u nás po 10. hodině probereme to, že tam mohla být červená karta.
1: Sparta zahájila novou ligovou sezónu porážkou 1-3 na hřišti nováčka brněnské Zbrojovky. Ukázalo se, že Sparta dosud v létě neposílala tak, jak bylo potřeba?
2: No, tak nebylo to dobrý, samozřejmě. Myslím si, že jedna věc je euforie Brna, který se asi dostaneme, ale Sparta prostě nebyla silná. Bylo to takový chvílema dobrý, chvílema spíš jako špatný a zaslouženě prohrála.
1: Dostaneme. Zbrojovka se do ligy vrátila po 3 letech, stadion byl vyprodaný. Můžou být Brňané s koučem Svědíkem černým koněm ligy?
2: Obrovská euforie, no. Já si myslím, že neměli co ztratit. Ten zápas se hraje daleko nejlíp. Plnej staďák v Brně po dlouhý době, velká euforie a na těch hráčích to bylo vidět, samozřejmě průběh toho zápasu a výkon Sparty jim velmi pomohl a může se stát, že Brno i s tou podporou těch svých skvělých fanoušků bude, jak si říkal, tou štikou ligy.
1: Prohrál i další tým z české top trojky. Plzeň doma podlehla 1-3 Liberci s novým trenérem Branislavem Fodrekem. Západu Češi skórovali z penalty, což byla jejich jediná střela na branku v zápase. Hrál Liberec tak dobře nebo Viktoria tak špatně?
2: No, tady si myslím, že nám to ukážou další zápasy, že se úplně po tom prvním kole nedá říct, jestli to mužstvo bude silný nebo ne, ale byl to takový klasický první zápas, velký očekávání, Plzeň to nezvládla, naopak Liberec byl velmi úspěšný a hrál dobře, to je potřeba přiznat a zaslouženě vyhrál, takže uvidíme v dalších kolech.
1: Úvodní kolo nové sezóny fotbalové šance ligy zakončí dnešní souboj Artisu Brno s Mladou Boleslaví, tak obere domácí nováček soupeře o body?
2: No, tak myslím si, že tam tak plný stadion nebude jako na Zbrojovku, ale samozřejmě Artis, pokud přemýšlí o tom, že by chtěl bojovat opravdu ve prostřed té tabulky, tak by tyhle ty domácí zápasy měl zvládat a mělo by být jejich povinností domácí zápasy bodovat a to si myslím, že by dneska se mělo povést.
1: Pavel Horvát v dopoledním Radiožurnálu. Pavle, díky za návštěvu.
2: Hezký den.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Prezident Pavel odsoudil sobotní útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Tisícům Malorčanů vadí nadměrný turismus, demonstrovali v ulicích. V elitní stovce tenisového žebříčku je 9 Češek, nejlepší z nich je 6. Muchová. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna popojíždí kolona. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila. Už týden se čerpací stanice nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 halířů, nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
3: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
1: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a taky hluk. Řidiči v Pardubicích ode dneška projedou přes most Pavla Vonky bez omezení. Po víc než 2 letech stavebních prací se tam vrací plný provoz. Otevřených je všech 5 jízdních pruhů, včetně odbočovacího pruhu na nábřeží Václava Havla. Dělníci opravili vozovku, chodníky i samotnou konstrukci mostu. Zbývají už jen drobné dokončovací práce, které dopravu nějak neovlivní, říká to ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
4: Rekonstrukce byla technicky velmi náročná. Vyměnili jsme lana volného předpětí, obnovili izolaci, vozovku, chodníky, odvodnění i další mostní vybavení. V průběhu prací se navíc ukázalo, že skutečný stav některých částí konstrukce byl jiný, než předpokládala projektová dokumentace a bylo nutné upravit některé technologické postupy.
5: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
6: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Syňaková. František Typovský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 u Meziříčí a kolony na obchvatu Slaného. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona od mostu Vysočina je asi na 25 minut a ucpaná je i možná objížďka přes město. Na D1 se zdržíte i na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Od Rohlenky až na 196. kilometr do omezení pojedete okolo 20 minut. Stále ucpaná je dálnice D35 u Svitav směrem do Litomyšle. Je to ještě následek teď už odstraněné nehody v Litomyšli. Dálnici se vyhněte, jděte po staré silnici. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy vázne provoz za Lovosicemi. Projíždí se omezením mezi 41. a 26. kilometrem a je to asi na půl hodiny. Brzdí se už za benzínkou Siřejovice. Taky na dálnici D6 kolona popojíždí na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na 4. kilometru zúžení a 10 minut budete popojíždět. Na silnici 7 na obchvatu Slaného postojíte v obou směrech. Tam je delší kolona ve směru z Prahy před omezením asi na 20 minut. Ucpává se taky silnice 3 na průjezdu Benešovem směr Budějovice. Zdržíte se okolo 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
8: Pokud vás někdy chytla záda nebo jste měli jiné problémy, asi víte, že sehnat fyzioterapeuta není jen tak. V Česku jich je dlouhodobě málo. Od letoška přitom musí pacienti první rehabilitaci podstoupit do 40 dnů od vystavení žádanky. Jak se to v praxi daří? O tom za chvíli budou živě mluvit naši reportéři. Vítejte.
2: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Na vyčerpání všech rehabilitačních procedur mají pacienti od letošního roku maximálně 5 měsíců. Objednat se k fyzioterapeutovi musí do 14 dnů od vystavení žádanky. Samotnou terapii pak musí zahájit do 40 dnů. Například v Havlíčkobrodské nemocnici pomáhá s urychlením termínu technika. Výcví reportér Daniel Zach, dobrý den.
1: Dobrý den, pomohla modernizace těch přístrojů. Díky tomu zvládají na rehabilitačním oddělení v Havlíčkově Brodě objednat akutní pacienty třeba na elektroterapie nebo na magnetoterapie do jednoho týdne. Nová technika zvládá totiž léčbu daleko rychleji a účinněji než starší přístroje. Jestli lze ale 40-denní lhůtu na první terapii stíhat v Česku úplně všude, není zatím jasné. Podle prezidenta Unie fyzioterapeutů Vladana Toufara to bude možné vyhodnotit až třeba po roce, následně případně dojednat s pojišťovnami úpravy. Získaná data můžou taky potvrdit tvrzení, že je fyzioterapeutů v Česku nedostatek a je potřeba jejich stavy navýšit. Vychází v přepočtu jich na 100 000 obyvatel asi 90, což je podle Vladana Toufara ve srovnání se západními zeměmi málo. Neexistuje podle něj jeden konkrétní důvod toho podstavu, ale předpokládá, že to je kombinace faktorů, jako je vzdělávání, jako jsou platové podmínky fyzioterapeutů, ale taky nadužívání zdravotní péče ze strany pacientů.
0: To byl reportér Daniel Zach, díky. Odlehčit nemocničním rehabilitačním pracovníkům má program Jindřichohradecké nemocnice, kdy zdravotníci po operaci posílají některé pacienty rovnou do lázní. Jak se osvědčil, zjišťovala reportérka Eva Marvanová. Taky zdravíme.
2: Dobré dopoledne. Program z nemocnice rovnou do lázní zavedli v Jindřichově Hradci před více než 2 lety, aby uvolnil lůžka následné péče. Využívá ho ale průměrně 5 pacientů měsíčně. Nemocnice přitom udělá 30 až 40 výměn kloubů za měsíc. Do lázní můžou pacientky až po zhojení operační rány a ukázalo se, že rychlý přesun není vhodný pro každého. Podle primáře ortopedie Stanislava Stropka ho volí hlavně mladší a zdatnější lidé, kterým pomáhá k rychlejšímu návratu do běžného života i práce. Ostatní nastupují do lázní později. Program sice následné péči výrazně neodlehčil, při naplněných kapacitách je ale podle primáře znát každý pacient, který může pokračovat v rehabilitaci jinde.
0: Reportérka Eva Marvanová, Evo, děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tady je pondělní dopolední Radiožurnál. Za 2,5 minuty bude 11:45, je pondělí 27. července. Teď pro vás v našem vysílání Tom Grennan. Dobrý den.

Tisícovky hasičů, vojáků a policistů bojují s plameny na jihozápadě Francie. I to v Radiožurnálu sledujeme. Kvůli obřímu požáru zkrátili poslední etapu Tour de France. A už za chvilku vás vezmeme na pařížský Montmartre, kudy projížděli závodníci v čele s vítězným Slovincem Tadejem Pogačarem.

0: Posloucháte Radio Žurnál v 11.20. Francouzští hasiči bojují s rozsáhlým lesním požárem, který ohrožuje i město Bordeaux. Kvůli tomu svolal prezident Macron meziresortní krizovou skupinu. Své domovy na jeho západě Francie muselo opustit přes 200 tisíc lidí. Obří požáry přeměly taky organizátory Tour de France výrazně zkrátit poslední etapu. Místo 130 kilometrů měřila necelých 90 a vedla pouze centrem Paříže. Po dojezdu na bulváru Champs-Élysées se celkovým vítězem slavného závodu stal už po páté Slovinec Pogačar.
1: Tyhle záběry znovu obletí celý svět. Cyklisté projeli pod pařížskou bazilikou Sacré-Cœur a jako střelu v žlutém jsem zahlédl Slovince Tadeje Pogačara.
2: Nám se líbí, že do poslední etapy Tour zařadili tohle stoupání na Montmartre. Poprvé se to objevilo v roce 2024 při olympijských hrách. Poprvé jsme tady byli loni. Teď už tu začíná být tradice.
3: Votre nom, c'est comment?
4: Dorian.
3: Na židličkách přímo u trati. V puntíkovaných dresech sedí dva Francouzi.
5: Počasí není dobré. Myslíme na všechny naše hasiče, kteří teď pracují na jeho západě. Tenhle závod je jedna věc, ale nejdůležitější teď je to, co se odehrává v regionu Nové Akvitánie.
1: Podél trati Tour de France vidím mnoho vlajek, samozřejmě spoustu těch francouzských, ale taky belgickou. Lidé tady křičí Remco, Remco. Podle závodníka Remka Evenpoola, který se umístil velmi dobře v celkovém pořadí, ale asi nejhlasitější jsou mexičtí fanoušci.
6: Mexico! Mexico! Mexico!
7: Poprvé jsem Tour de France viděla naživo asi před 3 lety. Tour v Mexiku všichni dobře znají. Jsme velmi pyšní na našeho závodníka Del Toro. Říkáme mu Torito.
1: Zatímco v Paříži se slavilo, tak stovky kilometrů dál na jeho západním pobřeží hasiči bojovali s plameny. Ostatně právě odtud z hlavního města zamířili desítky dalších hasičů pomoct.
8: Vlastně ta etapa je zkrácená kvůli požárům a no nebála jsem se, protože jsem to nesledovala. Teďka už nad tím budu trošku přemýšlet.
3: Jana sedí tady vedle Jiřího pod Sacré-Cœur s českou vlajkou tady.
8: Baví mě sledovat jako ty sportovní výkony obecně všech.
9: V praxi vidíme reálné důsledky globálního oteplování. Doufám, že nám to konečně docvakne a urychlíme práci na opatření.
1: Uzavírá Viktor, který přijel k trati Tour de France na elektrickém kole. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
2: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požáru. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Ministři dnes naposledy jednají před prázdninovou přestávkou. Kabinet se znovu po dvoutýdenní pauze sejde v polovině srpna. Dnes má na programu například zavedení nové pracovní pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových situacích. Rusko zaútočilo na přístavy v Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny. Údery dronů tam jeden člověk nepřežil. Podle ukrajinských úřadů jsou poškozená 3 civilní plavidla, napsala to agentura Reuters. Moskva tvrdí, že zasáhla 2 lodě s vojenským nákladem. 2 mrtvé a 13 zraněných po ruských vzdušných úderech hlásí taky sousední Záporožská oblast. Zranění jsou i v Sumském regionu a v Dnipru. Naopak v Rusku jsou po ukrajinských útocích 2 mrtví v Rostově na Donu a 12 zraněných v Belgorodě. Oblasti. A začíná oprava obchvatu Moravských Budějovic na tahu do Znojma. Provoz na hlavním tahu ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5-kilometrového obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců.
0: Sport.
2: Flaretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v prvním kole. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 silničáři zabrali pravý jízdní pruh. Fronta se táhne už od sjezdu na 141. kilometru a zdržíte se přes půl hodiny. Objížďkou přes město po 602 si moc nepomůžete, tam je kolona asi na 25 minut. Na D1 směrem z Prahy do Brna ještě jedna kratší kolona po pojíždí za Mirošovicemi. Na kilometru 26 je zúžení.
4: Probíhají tam v levém pruhu práce silničářů a do krátké kolony se dojíždí přímo na horizontu, tak jenom ať se na to lidi dají pozor a radši na úslinu.
3: Ucpaná je D1 i na příjezdu do Brna z Ostravy. Od Rohlenky k omezení pojedete osobním autem asi čtvrt hodiny. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy vázne provoz za Lovosicemi. Je tam dlouhé zúžení, začíná na 41. kilometru a zdržíte se okolo 25 minut. V Praze ucpaný mimo jiné okruh před sjezdem na Ořech, jak od letiště, tak i ve směru z D1. A ještě silnice 3 z Prahy na Budějovice na průjezdu Benešovem údržba a kolona od Mrače zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Může to být překvapivé, ale dokonce i taková počítačová hra může sloužit jako virus, který hráči napadne počítač a obere ho o peníze. Jak se to může stát a co proti tomu dělat, vysvětlíme v dnešním vydání pořadu Antivirus, a to už za chvíli. Dobré pondělní dopoledne.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Mladík z americké Floridy kradl svým obětem kryptoměny. Pomáhal si u toho speciálně upravenými počítačovými hrami. Jak takový útok vypadá, to už je téma dnešního antiviru s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítejte, dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Jak vás vůbec někdo okrade přes počítačovou hru?
4: V tomhle konkrétním případě ten pachatel vytvářel jednoduché počítačové hry a nahrával je na oblíbenou herní platformu Steam. Součástí her byl i škodlivý kód a pokud si hráč hru nainstaloval a spustil, tak se rozeběhl právě i tento vir.
2: Počítačová hra je totiž ve skutečnosti program, jako každý jiný. Dostane se k datům v počítači, na kterém běží. A přesně toho pachatel podle floridských vyšetřovatelů zneužil. Podle obvinění, na které upozornil technologický server TechCrunch, tímhle způsobem napadl přes 8 000 obětí.
4: U nich potom našel asi 80 kryptopeněženek a z nich vybral v přepočtu přes 4,5 milionu korun.
2: Pachatel přitom se svými komplici tyhle infikované hry i propagoval na sociálních sítích Discordu, Telegramu a LinkedInu.
1: No a to herní obchody hry nekontrolují?
4: Do nějaké míry ano, ale zjevně to nestačí. Pokud bychom to srovnali s obchody s mobilními aplikacemi, tam je kontrola důkladná a navíc aplikace v telefonu má omezený dosah dalším datům, které v tom telefonu jsou. I tak tam ale některé škodlivé aplikace občas proniknou.
2: V případě běžného stolního počítače nebo laptopu jsou tyhle pojistky mírnější a toho právě pachatele zneužili.
4: Herní obchod s tím nyní samozřejmě infikované hry smazal, ale to neznamená, že se případ nemůže někdy opakovat.
1: Pachatelé se zaměřili na kryptoměny. Proč se neskoušeli dostat třeba k bankovním účtům?
2: To bychom se museli zeptat jich, ale pravděpodobně proto, že klasická banka se peníze svých klientů snaží chránit. Kryptoměny si každý musí zabezpečit sám. To je ale technicky docela náročné a řada lidí, kteří kryptoměny používají, si ve skutečnosti všechna rizika plně neuvědomují.
4: Útočník, který chce někoho krást o peníze v bance, musí typicky získat jeho přihlašovací údaje a oběť navíc přesvědčit, aby transakci schválila. To se také často děje, ale vyžaduje to ze strany pachatele větší úsilí.
2: V případě kryptoměn často stačí, že se dostane k souborům peněženky a v tu chvíli má prakticky vyhráno.
1: No a mohou se proti tomu lidé nějak chránit, když selhalo i to zabezpečení oficiálního obchodu s hrami?
4: Tím, že teď o tom riziku víme, tak určitě nějaké obrany, možnosti obrany máme. Pro začátek je na místě mimořádná opatrnost, pokud má člověk nějaké větší peníze v kryptoměnách. Měl by si je zabezpečit, měl by si lépe zabezpečit kryptopeněženky a zorientovat se v tom, jak tato svá data chránit. Někdo na to použije speciální zařízení, další možnost je na citlivé transakce používat klidně starší, ale vyhrazený počítač, na kterém člověk nehraje hry a nebrouzdá denně na internetu.
2: Tahle rada je pak platná i obecně. Bezpečnosti pomůže, pokud člověk své pracovní věci oddělí od zábavy, nepoužívá pracovní počítač na soukromé záležitosti a naopak ten soukromý k práci.
4: No a zvlášť to platí o počítačích, ke kterým mají přístup děti. Ty do nich nainstalují cokoliv jen proto, aby si pustili tu novou zábavnou hru, kterou jim doporučili kamarádi. A právě toho mohou pachatelé zneužít.
1: Honza Cibulka, Jana Magdoňová, Antivirus. Díky.
2: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

A posloucháte pondělní dopolední radiožurnál. Největší česká hvězda současnosti Lourdes Gloria Manuel nakonec kvůli zdravotním problémům nestartovala na atletickém mistrovství republiky v Plzni. Úřadující halová mistryně světa na čtvrtce z toho byla hodně smutná. Na západ Čech totiž přicestovala kvůli šampionátu ze svého tréninkového centra v Holandsku. Uslyšíte ji ještě do 12. hodiny. Zůstaňte u nás.

0: A teď už na jich Čech. Vyčesávat se dají nejen vlasy, ale i louky. Ochranáři porosty v létě projíždí se speciálním strojem a získávají tak luční osivo. Na jihu Čech češou louky zhruba na 20 místech. Do přírodní památky Horní Luka na Česko-Krumlovsku s nimi vyjela i naše reportérka.
1: Já teď před sebou tlačím kartáčovač. Je to takový velký box na kolečkách.
2: Na louku nedaleko Holubova na Česko-Krumlovsku jsem právě vyjela sbírat semena lučních travin a květin se studentkou Janou Petráskovou.
1: Vepředu má plastové štětiny, které zachytávají nodyhy rostlin. Potom putují dále do boxu.
3: Jezdíme po této louce křížem krážem a za jeden sběr nachodíme tak 3 kilometry.
2: Teď jsme s kartáčovacím strojem přijeli k botaničce Kamile Vítovcové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která dohlíží na sběr semen. Podíváme se, co jsme nazbírali.
4: Je tady spousta druhů tráv, zejména kostřava, lipnice, ale vidím tady i byliny, například kopretiny, zvonek.
5: Osivo si teď odvezeme na fakultu, kde to trošku prosušíme, analyzujeme na jednotlivé druhy.
2: Učitelé a studenti Přírodovědecké fakulty začali sbírat tímto způsobem semena před 6 lety.
5: Nám se tahle ta technologie líbí, protože je celkově šetrná, zároveň je to udržitelná technologie, nemusí se osiva dovážet z velkých vzdáleností.
2: Přírodovědci kartáčují na jihu Čech zhruba 20 luk. S jejich výběrem jim pomáhají ochránci přírody. Doplňuje botanička ze správy chráněné krajinné oblasti Blanský les Tereza Rejnková.
6: Nejdůležitější je ta druhová pestrost a také, aby ty louky byly univerzální, aby ty rostliny mohly potom růst v podstatě kdekoliv.
2: Z tohoto osiva vzniknou v budoucnosti květnaté pásy v okolí nově vznikající dálnice D3. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 13 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Policie kontroluje kvůli výhrůžce stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Rumunsko znovu zasahovalo proti ruskému dronu vyslanému na Ukrajinu. Basketbalová Slavia nebude hrát Ligu mistrů v Praze. Na dálnici D1 čekejte dlouhé zdržení u Velkého Meziříčí ve směru do Brna. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie od rána prověřuje výhrůžku o nastražení bomby ve 400 objektech. Jde o úřady, obchodní centra i další budovy po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisti kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
3: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
1: Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí jim mělo 5 milionů a 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidi službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy. V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzlétly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun později přelétl hranici na Ukrajinu. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony, které vletěly do vzdušného prostoru země. O jeho narušování informuje Rumunsko v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu opakovaně. Rumunsko s Ukrajinou sdílí asi 650 kilometrů dlouhou hranici. Univerzita Palackého vyhlásila výběrové řízení na stavební firmu pro rekonstrukci jednoho z nejznámějších studentských klubů v Olomouci. Rekonstrukce U klubu za 27 milionů korun začne v září a skončit má na jaře příštího roku. Klub fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce, připomíná rektor Olomoucké univerzity Michal Kohajda.
4: Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání a celá ta dispozice je tomu uspůsobená, aby byla velmi variabilní, aby tady mohlo být jevišťové a hledišťové uspořádání, tak samozřejmě stolečky s možností třeba různých hraní deskových her nebo šachových turnajů. Mělo by to být velmi univerzální.
5: Sport. Basketbalisté Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezonu, nedostal výjimku pro působení na Pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
6: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hrali nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
5: Slavii Praha čeká v basketbalové lize mistrů Německa Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Benešova a Velkého Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 26. kilometru pracují silničáři. Uzavřený je levý pruh, kolona z 21. kilometru je zatím na 20 minut, navíc teď v koloně na 24. kilometru stojí porouchané auto v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna z Bystřete ještě o kus dál za sjezdem na Chocerady na 30. kilometru stojí kamion.
8: Brno na 30. kilometru ve stoupání v pravým pruhu stojí neoznačený kamion.
7: Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím jen na kilometru 147 uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Brzdí se na kilometru 142, fronta je na necelou hodinu. Ucpaný je i průjezd Meziříčím. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ hlásíte kolonu z kilometru 218, je nesouvislá do Brna a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 28. kilometru pojedete v koloně na 40. kvůli opravám. Celý úsek je na necelou půl hodinu. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Litomyšlí půlhodinová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami hlavně na Moravě a ve Slezsku, ojediněle i bouřky a později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Je to sice už 74 let, ale tahle událost stojí za připomenutí. Právě 27. července roku 1952 se vytrvalec Emil Zátopek nesmazatelně zapsal do historie atletiky. Na olympijských hrách v Helsinkách vyhrál po závodech na 5 a 10 kilometrů i maraton, který přitom běžel poprvé v životě. Všechna tři zlata Zátopek vybojoval v rozmezí jediného týdne. Jsou to krásné vzpomínky, ale teď zpátky do současnosti. 6,5 minuty po 13. hodině vás vítám v odpoledním vysílání radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Neproplacený zpožděný let, nedodané zboží nebo například problematické smlouvy na energie. Případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za 2 roky, kdy je možné je podávat, ale soudy rozhodly o jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Za 2 roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen 2. Pokračuje právnička z organizace online mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

Osm tříd základní školní docházky stačí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má pravdu a přineslo by zrušení devátých tříd skutečně 50 miliard do státního rozpočtu, jak prohlašuje předseda SPD Tomio Okamura. Ve 20 minutách Radiožurnálu se zeptáme předsedy TOP 09, poslance a pedagoga Matěje Ondřeje Havla. Tak poslouchejte Radiožurnál i po 17. hodině. Teď je ale teprve minuta po čtvrt na dvě a v odpoledním Radiožurnálu pro vás máme jihoafrickou bratrskou kapelu Koleský a její největší hit roku 1997. Tak pohodový poslech. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Čekáte-li na další dopravní zpravodajství radiožurnálu, dočkáte se už za necelou čtvrt hodinu v zelené vlně, ale teď taky připomenutí pravidel, která byste jako řidiči měli znát. Určitě jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste jeli do kolony. Kam ale uhnout, když za vámi jede záchranářské auto? Nejen o tom je právě dnešní díl letní autoškoly radiožurnálu. Zopakujeme, jak se má tvořit takzvaná záchranná ulička. Zjišťoval to reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V silničním provozu dochází statisticky k nejvyššímu počtu nehod. Když se tak stane, je nutné umožnit složkám integrovaného záchranného systému, aby se k místu nehody dostali co nejrychleji. A k tomu, jak jistě víte, slouží záchranářská ulička. Na dvouproudé silnici je to jasné, ale víte, jak se zachovat na tříproudé komunikaci? Jak na to vysvětluje plukovník Jan Straka?
3: Pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: Mnohokrát se stane, že je na vozovce hodně těsno, copak?
3: Můžu přitom najet na krajnici, případně na střední dělící pás. Jde o to, abych tam umožnil průjezd záchranné technice a vozidlům IZS.
2: A když už je ulička vytvořená a můj sjezd je kousek přede mnou, můžu ji nakrátko využít?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Dobré odpoledne, 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny za 1 litr. Teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43,77. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 halířů na průměrných 42,32. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Zpráva tvrdí, že příjemce nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Lidi na takové zprávy nemají vůbec reagovat. Internetový prodejce levné módy Shein se v prvním čtvrtletí fiskálního roku propadl do ztráty. Mohly za to slabší tržby poté, co americký prezident Donald Trump zrušil osvobození malých balíčků od dovozního cla. Ztráta za duben až červen byla 99 milionů dolarů, v přepočtu víc než 2 miliardy korun. Ve stejném období předchozího roku měla společnost čistý zisk 395 milionů dolarů, píše to server BBC. A ve věku 81 let dnes zemřel německý anatom Günther von Hagens. Proslavil se konzervací lidských těl. Podařilo se mu to díky vynálezu takzvané plastinace. Při té vodu a tuk v tkáních těl nahrazoval silikonem a epoxidovou pryskyřicí. Svou tvorbu vystavoval i v Praze. Části těl později anatom začal taky prodávat. I proto se stal terčem kritiky. Podle některých jeho odpůrců mohla plastinovaná těla patřit disidentům umučeným v čínských věznicích. Sport. Fotbalový rozhodčí Slavko Vinčič týden po odřízeném finále mistrovství světa ukončil kariéru. Informoval o tom slovenský fotbalový svaz. Španělsko získalo titul po vítězství nad Argentinou 1-0 po prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 na Šmejkalce a omezení na D10 u Tuřic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru popojíždí kolona. Na 24. překáží v omezení porouchaná dodávka. Jede se pomalu pravým pruhem, je to asi na 35 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 142 postojíte v koloně kvůli opravám v pravém pruhu zdržení 45 minut. Kolona stojí i na průjezdu Velkým Meziříčím. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovocice ze 41. kilometru pojedete pomalu kvůli opravám v dělícím pásu. Vše se rozjede na 25. kilometru a je to celé na téměř půl hodiny. Na D10 u Tuřic jsou v každém směru na 21. a půltém kilometru uzavřené pravé pruhy. Přes dálnici natahují dráty vysokého napětí. V obou směrech se zdržíte 15 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Jesenici na půltém kilometru. Osobní auta o kus dál, je to na půl hodiny za Ořech. Kamiony postojí déle. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
1: Schválně, koho považujete za nejlepšího kytaristu všech dob? Jimiho Hendrixe, Erika Claptona nebo snad Jimmyho Page? Myslím, že na seznamu favoritů by se rozhodně měl objevit i Carlos Santana. A právě jeho umění si teď připomeneme taky v odpoledním Radiožurnálu. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdní.

Hurikán Genevieve ve východní části Tichého oceánu zesílil na nejvyšší pátý stupeň a stal se nejsilnějším hurikánem v oblasti za poslední dva roky. Očekává se, že však zůstane nad Pacifikem a pobřeží nezasáhne. To na pobřeží Číny už potřetí za jediný měsíc udeřil pro změnu tajfun. Úřady hlásí desítky mrtvých a pohřešovaných. Ten tajfun pojmenovali Noul a víc nám o něm řekne východoasijský zpravodaj David Jakš už za chvíli.

0: Na Čínu udeřil třetí tajfun za poslední měsíc. Dostal jméno Noul a největší škody způsobil v noci na dnešek v pobřežní provincii Guangdong. Silný vítr a vysoká oblačnost postupují dál do čínského vnitrozemí a úřady tam hlásí masivní sesuvy půdy v horských oblastech, hlavně v provinciích Sichuan a Gansu. Detaily k tomu doplní náš zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co všechno tedy má do této chvíle tajfun pojmenovaný Noul na svědomí?
1: Tak ty zprávy se o počtu obětí dost rozcházejí. Zatím se zdá, že čínské úřady do toho finálního počtu zahrnují i pohřešované. To se ještě časem uvidí. Těch pohřešovaných, těch jsou opravdu desítky. Každopádně potvrzen je téměř milion evakuovaných lidí. Nejnebezpečnější jsou momentálně rozvodněné řeky, půdní sesuvy a nebezpečí číhá také na silnicích, hlavně v horách. Tajfun nad pevninou zeslábl, ale ty srážky nad ní popisuje čínská televize jako extrémně silné. Horské oblasti v provinciích, které jste jmenovali, tak ve velkém evakuují hlavně turisty i místní obyvatele. A právě provincie Sichuan je tedy smutně proslulá katastrofickými půdními sesuvy. V Číně se používají 4 stupnice civilního ohrožení, nejvyšší je červená. A právě červená je vyhlášená už na desítkách míst v centrální a jihozápadní Číně.
0: Co říct, Davide, k práci čínských záchranářů? Funguje všechno tak, jak má?
1: Je velice profesionální ta práce. Čína má jeden z nejpropracovanějších záchranných systémů na světě, ukazuje se to i teď. Meteorologická služba je neustále propojena s vedením měst a provincií, také se záchranáři, ti mají dostatek lidí a mají i kvalitní techniku. No a co je důležité, několikrát do roka si všechny tyhle položky čínští záchranáři testují v ostrém nasazení. Platí to speciálně i teď pro ten takzvaný deštivý pás, což je právě ta oblast od jižního pobřeží směrem do centrálních provincií, kudy tajfuny často putují.
0: A jaká je předpověď meteorologů pro nejbližší hodiny? Mělo by se počasí zlepšit?
1: Předpověď nevypadá na ty nejbližší hodiny úplně nejlépe, slábne sice rychlost větru, ale té vody v mracích je pořád hodně, zasahuje vlastně čím dál tím větší území. Déšť už se dostal i nad provincie Šencí, Chpej a také nad autonomní oblast Xinjiang ve střední Číně, ale alespoň jedna dobrá zpráva na závěr tedy přeci jen. Odklízecí práce a velký úklid už začaly v Hongkongu, v Shenzhenu, také v Kantonu, to jsou ta velká pobřežní města, kde tajfun Noul řádil hlavně včera. A situace se tam postupně uklidňuje.
0: Uzavírá pro odpolední radiožurnál východoasijský zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš. Díky, Davide, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Milí dobrovolníci, ale chaotická organizace a málo fanoušků, takové je vysvědčení mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě, která bude v tomto sportu za 2 roky hostit olympijské soutěže. Podrobnější hodnocení šampionátu pro vás na Radiožurnálu máme ještě před 14. hodinou.

0: day tomorrow. Čeští vodní slalomáři se vrátili z mistrovství světa v americké Oklahomě, získali nejen 7 medailí, ale taky zkušenosti s areálem, kde se za 2 roky bude závodit na olympijských hrách.
1: At the start, representing our home country, the USA, Casey Eichfeld.
2: Tak takhle to vřelo, nebo spíš nevřelo, když nastupoval k jízdě americký vodní slalomář. Většinu světového šampionátu měli v areálu velkou převahu závodníci, trenéři a dobrovolníci. Fanoušků byly spíš desítky než stovky.

0: krásný.
1: Pochvaluje si Vít Přindiš.
2: Na bráně prostě první den si pán takový postarší províjí akreditaci a od prvního dne prostě mi říkal čau Vít, how are you Vít. I když jsem neměl prostě akreditaci, tak už mě poznával a okamžitě na mě takhle mluvil, byl hrozně příjemný a takovej je tady strašně moc.
1: Pozoruhodné je, že v areálu v Oklahoma City mají hned vedle sebe dvě slalomové dráhy. Ale pozor, zatímco mistrovství světa se jelo na jedné, olympijské soutěže budou na té sousední, protože u ní půjdou s nás postavit velké tribuny.
3: Ten charakter té vody se nějak zásadně nezmění, takže já si myslím, že to není velký problém a ti, kteří si svoji účast na olympiádě zajistí, budou mít, věřím, dostatek času a prostoru na to tu novou slalomovou dráhu vyzkoušet a natrénovat tam co nejvíc.
1: Říká šéftrenér českých vodních slalomářů Jiří Prskavec starší. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vejce, krunýře i maso potom všem touží lovci mořských želv. Posvítíme si na ně v první epizodě letního speciálu Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Smetlo.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudí.
3: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
4: Čest práci. Zpátky nejedu.
5: Ty z toho nějak na mě korej, že? To?
6: Tušíte vůbec, co se tady děje?
7: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
8: Filmová retrosérie Volha.
9: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
8: Ve čtvrtek večer na ČT 1 a v Invisible.
10: Radiožurnál 14 hodin. Jana Gulda pro vás připravila zprávy.
11: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Íránu. Fotbalisti Mladé Boleslavy vstoupí do ligy zápasem v Brně proti Artisu. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna popojíždí téměř hodinová kolona. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. V některých obchodech je teď možné koupit litr mléka za 6 korun. To ale neodpovídá ceně, za kterou mléko od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. Českému rozhlasu to řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského Miloš Kvasnička.
12: My čeští mlékaři se bojíme a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic a kdo sníží produkci mléka. Protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen, ta cena bude minimálně se stabilizovat.
11: Hromadné žaloby zatím Češi můžou využívat jen výjimečně. Za 2 roky od zavedení této možnosti podali specializované organizace 2 žaloby. Stát přitom očekával zhruba 5 až 10 ročně. Podle zástupců organizací se totiž jejich podávání často nevyplatí kvůli vysokým nákladům. Hromadné žaloby mají pomáhat hlavně v případech, kdy škoda vznikla většímu počtu lidí, typicky třeba u nedodání zboží. Írán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na íránskou loď v Kaspickém moři. Ukrajinci ji zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
13: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil íránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Íránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malomuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Írán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Lékaři nemocnice v Třinci a polském Češíně spolupracují na vzniku česko-polského zdravotnického slovníku. Má pomoct doktorům v lepším porozumění lékařským zprávám v cizím jazyce. Obě nemocnice totiž často ošetřují pacienty z druhé strany hranice, vysvětluje nemocniční ombudsman Václav Polok.
14: Sice se pohybujeme na úrovni Těšínského Slezska, kde většinou si navzájem rozumíme, ale jsou specifické zdravotnické výrazy, které je potřeba tedy přeložit odborně. Ten slovník má sloužit k tomu, aby tedy lékaři, kteří budou číst především ty výstupy zpráv z ošetření, aby se v tom orientovali.
15: Sport. Fotbalisté Artisu Brno a Mladé Boleslavy nastoupí do posledního zápasu úvodního ligového kola. Artis je nováčkem soutěže, Boleslav hrála v minulém ročníku skupinu o záchranu. Co si Středočeši slibují od nové sezóny, říká obránce Matěj Hybš.
16: Určitě se chceme vyhnout samozřejmě poslední skupině, ale nebudu tady říkat nějaký cíle, že budeme hrát o poháry a tak. Budeme se soustředit na to, aby jsme furt pilovali nějaký náš systém a aby ten systém byl úspěšný. Samozřejmě budou tam chvíle, kdy to bude těžší, tak jako v každé sezóně. A vzhledem k tomu, že máme mladý mužstvo, tak bude hodně záležet na tom, jak se s tím vyrovnáme.
15: Utkání Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zdržení na D1 u Všechrom a u Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 17. kilometru pojedete pomalu na 26. kilometr. Tam opravují svodidla v levém pruhu, je to na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice, od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 141 se popojíždí na kilometr 147. Tam je kvůli opravě uzavřený pravý pruh, je to na hodinu a stojí se i na průjezdu Velkým Meziříčím. Z Prahy na Olomoucko a Ostravsko je tak ke zvážení severní trasa po D11 a D35. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 216. kilometru tradiční pondělní fronta táhnoucí se na kilometr 196. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, osobními auty je to na půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice ze 42. a 5. kilometru pojedete pomaleji. Silničáři opravují dělící pás. Na 26. kilometru se vše rozjede a je to na 30 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové zůstává půlhodinová fronta před Litomyšlí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. A později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
10: Nejen Francie, Španělsko a Itálie, ale taky Tunisko, Alžírsko nebo Maroko. Tam všude momentálně hasiči bojují s rozsáhlými lesními požáry. Na severu Afriky k jejich šíření přispěl silný vítr a extrémní teploty přesahující 45 stupňů Celsia. Podrobnější informace, včetně videí, najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, ale o rozsáhlých požárech na jihozápadě Francie, které se přiblížily až k městu Bordeaux, uslyšíte hned za chvíli, taky v našem vysílání. Přejeme vám klidné pondělí.
3: Odpolední radiožurnál
17: a Vojtěch Bidrman.

0: Jihozápad Francie i dál pustoší rozsáhlé požáry. Po nočním dešti se sice situace stabilizovala, ale v okolí Bordeaux zůstává evakuovaných na 220 tisíc lidí. Požár tam od středy sežehl okolo 42 tisíc hektarů porostu. Podrobnosti doplní Marcel Faltis z naší zahraniční redakce. Vítám tě.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde ve Francii je tedy ta situace nejvážnější?
1: Nejrozsáhlejší jsou požáry v departmánu Gironde na jihozápadě země, kde leží i město Bordeaux. Z více než 42 tisíci spálených hektarů půdy je to jeden z nejničivějších lesních požárů ve Francii od konce druhé světové války. Podle prvotních závěrů vyšetřování mohl požár způsobit kácení dřevin. Z více než 20 měst a obcí muselo odejít 220 tisíc lidí. Někteří z nich odešli k příbuzným nebo známým, další zase spí třeba ve sportovních halách nebo třeba na výstavištích. Asi 240 domů už požáry zničily. Ministerstvo zahraničí proto vyzvalo české občany, aby opustili tento departman Gironde, a v neděli se navíc požár přiblížil až k jihozápadnímu předměstí Bordeaux.
0: No a jak to vypadá přímo ve městě Bordeaux, které je oblíbeným turistickým cílem?
1: Z města teď nejezdí vlaky TGV do Toulouse a uzavřená je dálnice A63 mezi Bordeaux a Bayonne. Na záběrech ze sociálních sítí je Bordeaux zahalené kouřem a někteří jeho obyvatelé si chrání dýchací cesty rouškami. Podle starosty města Tomase Kazenaveho ale v tuto chvíli zatím úřady nepočítají s evakuací celého města. V jehož aglomeraci žije asi 900 tisíc lidí. O požárech teď jedná i prezident Emmanuel Macron.
0: Marcel, jaká je prognóza na další dny?
1: Vzhledem k lehkému dešti v noci a příznivým povětrnostním podmínkám se oheň od neděle výrazně nerozšířil a situace se stabilizovala. Požár v Gironde má teď podle hasičů méně aktivních ohnisek než o víkendu, ale stále se ho nepodařilo úplně dostat pod kontrolu a jeho úplné uhašení může podle Národní federace hasičů trvat i několik týdnů. Na Francii se navíc podle meteorologů žene další vlna veder. Už čtvrtá od začátku léta. Zítra by mělo být v Bordeaux přes 30 stupňů, ve středu dokonce téměř 40. V kombinaci se suchým větrem a vyprahlou půdou kvůli extrémně vysokým teplotám jsou to tedy ideální podmínky pro další šíření požáru.
0: Nehoří ale jen ve Francii, dramatické je to i ve Španělsku a v Itálii. Jaká je teď situace tam?
1: Lesní požáry propukly v okolí Madridu, kde úřady evakuovaly asi 60 tisíc lidí. Nový oheň propukl taky v okolí Valencie. V Itálii muselo do bezpečí odejít asi 400 lidí, hoří například v regionu Puglia a nedaleko Torety na Sicílii.
0: Včera dopoledne jsme se v zápisníku zahraničních zpravodajů rozloučili s dosluhujícím pařížským zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Baluchou. Teď jste na Radiožurnálu slyšeli jeho nástupce Marcela Faltise. Děkujeme.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Reportážní seriál Radiožurnálu pro tento týden se jmenuje Nový život a vypráví příběhy lidí, kteří se dostali do situace, kdy jim šlo o život. Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce, ale žijí dál. Jak je událost proměnila a co by vzkázali svému dárci? Až do pátku si to poslechněte každý den před 9 hodinou tady na Radiožurnálu a odvysílané epizody našeho seriálu Nový život jsou taky na serveru i rozhlas.cz.

0: Už skoro dva týdny hrají česká kina Odysseu Christophera Nolana, která vás zve na dobrodružnou výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v kině IMAX na pražské Flóře můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tenhle zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý tříhodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35 mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku. Takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme ty jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
1: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je 2:30 odpoledne. Jana Gulda a přehled zpráv.
1: Vláda schválila vymezení tzv. Akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska, oznámil to berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wiewiór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam vjelo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila. Domažlice zprovoznili nové malé vodní nádrže a tůňky. Jsou na Staré Huti u Pasečnice a nad Radošovským rybníkem. Je to součást protipovodňových opatření, které město dlouhodobě systematicky buduje. Zároveň budou sloužit pro drobné živočichy a obojživelníky. A do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo přes 12,5 milionu. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2, který vidělo skoro 333 tisíc lidí. Sport. Reprezentační házenkářka Eliška Desortová přestoupila do týmu německého ligového šampiona Blombergu. Zahraje si tak i ligu mistryň. Klub o příchodu 26-leté spojky informoval na webu. Desortová patřila v dresu Dunajské Strady k nejlepším kanonýrkám československé interligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na Pražském okruhu a také na D1 u Velkého Meziříčí. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 chystají odtah obytného auta z Lochkovského tunelu, ovšem kvůli poškozenému kolu se to příliš nedaří.
4: Je tam 60, je tam zdržení, jede se pouze levým, jakoby od 5 k 10 kilometru, co je mezi tunelama sjezd na Straclav a na Štěrku, tak je to půl hodiny.
3: D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru čekejte kolonu, v omezení na Šmejkalce nic nepřekáží a na 26. kilometru už silničáři ukončili práce. Fronta se dává do pohybu, zdržení kleslo na 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 141 zůstává hodinová kolona kvůli omezení na stém 47. Zcela ucpaný je i průjezd Meziříčím. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 zůstává šňůra kamionů táhnoucí se nesouvisle do omezení v Brně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice se jede v koloně ze 41. kilometru kvůli dopravnímu omezení. Na 26. kilometr pojedete přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
0: Evropská komise představila svůj návrh revize systému ETS1, tedy emisních povolenek pro velké průmyslové podniky nebo energetiku. Zahrnuje úpravu cenového stropu a částečně taky mění pravidla pro udělování povolenek zdarma. Více o tématu dozvíte v aktuálním vydání našeho podcastu Bruselské chlebíčky, který vyšel právě dnes i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Na Islandu začalo předčasné hlasování v referendu o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Samotné referendum je na programu za měsíc. Ostrovní stát přístupová jednání přerušil před 13 lety kvůli sporům o rybolovná práva. Takové je další téma pondělního odpoledního radiožurnálu. Probereme ho hned po písni Edvina Kolince. Tak dobrý poslech.

0: Měl by Island znovu zahájit přístupová jednání s Evropskou unií? Na tuhle otázku už dnes odpovídají v předčasném hlasování Islanďané, kteří se nebudou moct dostavit k volebním urnám v oficiálním termínu referenda, tedy na konci srpna. Přístupová jednání ostrovní stát přerušil v roce 2013 kvůli ostrým sporům s Evropskou unií o rybolovná práva. No a naše zpravodajka při institucích Evropské unie Zdeňka Traktová k tomu zjišťuje víc. Tak dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: O čem přesně Islanďané tentokrát v referendu rozhodují?
1: Tak není to referendum o vstupu do Evropské unie, ale o obnovení přístupových jednání. Islanďané tak budou mít na hlasovacím lístku dvě možnosti, ano a ne. Pokud v referendu převáží souhlasné odpovědi, tak Island opět začne s Bruselem vyjednávat o přístupových kapitolách. Neznamená to ale, že do Evropské unie automaticky vstoupí. Islandská vláda avizovala, že v případě úspěšných přístupových rozhovorů by se samozřejmě konalo ještě další referendum o samotném vstupu země do Evropské unie. Pokud naopak by v tom aktuálním referendu zvítězila ta záporná odpověď, tak se ty přístupové rozhovory vůbec neobnoví, nebo alespoň se neobnoví teď.
0: A převažují tedy na Islandu příznivci nebo odpůrci těch obnovení přístupových rozhovorů? Jaká je na ostrově atmosféra?
1: Podle různých průzkumů z poslední doby to vypadá, že je společnost rozdělená takřka přesně půl na půl. Ve většině šetření, například u posledního průzkumu společnosti Gallup, mírně vedou zastánci obnovení těch přístupových rozhovorů. Ovšem ten rozdíl je v řádu několika málo procentních bodů. Průzkumy také ukazují, že zájem části obyvatel o vstup do Evropské unie se oživil v důsledku jednak nárůstu životních nákladů a ruské války proti Ukrajině, ale také kvůli hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s Grónskem. Já připomínám, že Trump se v lednu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu opakovaně přeřekl a místo Grónska zmínil právě Island.
0: Zdeňko, a jaká témata v předvolební debatě před referendem na Islandu nejvíc rezonují?
1: Tak zdaleka nejcitlivější zůstává pro Islanďany otázka rybolovu. Island se obává, že by po vstupu do Evropské unie musel plně převzít společnou rybářskou politiku, tím pádem by ztratil kontrolu nad tímto odvětvím, které je pro něj ekonomicky i symbolicky zásadní. Musel by respektovat unijní kvóty a pravděpodobně i umožnit zahraničním flotilám lovit v islandských vodách. Právě tyto obavy ohledně rybolovu byly jedním z hlavních důvodů, proč se ty přístupové rozhovory v roce 2013 zastavily. No a v Bruselu se nyní právě proto diskutuje o možné výjimce či zvláštním přechodném uspořádání, které by Islandu umožnilo zachovat větší kontrolu nad vlastními vodami a těmi rybými kvótami i v případu vstupu do Evropské unie.
0: Zpravodajka Zdeňka Traktová toho času tady v pražském studiu odpoledního radiožurnálu. Zdeňko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 3:45, jsme rádi, že i dál posloucháte radiožurnál a teď pro vás máme píseň Hraboše, tedy Dana Bártu. Dobré odpoledne.

V letním speciálu Vinohradské 12 s názvem Kořist jsme si dnes posvítili na mořské želvy. Jejich lovci touží po vejcích, krunýři i masu, ačkoliv jim za to může hrozit několikaleté vězení. Rozhovor s bioložkou a zakladatelkou projektu Chráníme mořské želvy Hanou Vašinou Svobodovou najdete v každé podcastové aplikaci. Stačí vyhledat právě Vinohradskou 12.

0: 14:50, čas pro mimořádné dopravní zpravodajství Radiožurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pomalu za sjezdem na Žebrák hlásíte požár na 33. a půltém kilometru.
3: Začíná hořet kamion, jde z něj takovej bílošedej kouř a za ním se tvoří zatím krátká kolona. Podle mě je to úplně čerstvý.
2: Uvolněte cestu hasičům na místo, už právě přijíždějí, tvořte uličku. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Víte, jak to vypadá, když se na Ostravsku a Karvinsku musí opravit plynovod? Není totiž v zemi, ale na povrchu a jakýkoliv zásah je náročnější než jinde. Velká část této oblasti je poddolovaná a páteřní sítě není možné schovat do země. V Ostravě právě dokončují rekonstrukci 2-kilometrového úseku, který je nutný pro dodávky plynu firmám i domácnostem.
4: Vede nad zemí, občas se zvedne do výšky, to musíme zaklonit hlavu a potom zase míří dolů. Plynaři tomu říkají ostravské anakondy.
5: Stojíme u vysokotlakého potrubí, které je specifické tím, že na něm nalezneme kompenzační prvky. Správně se jim říká liry, my si je přejmenovali na anakondy.
4: Protože jsou takové zvlněné.
5: Je to tak. Připomíná to hada, je jí hodně, takže taková antýrka.
4: Se Štěpánem Vodičkou ze společnosti Gasnet jsme v Ostravě Přívoze. Tady se opravuje jeden z hlavních vysokotlakých plynovodů a zvlnění funguje jako ochranná pružina, kdyby se země pohnula. Pod povrch se schovat nedá kvůli nestabilnímu podloží po těžbě uhlí a taky je všude

0: 20 minut radiožurnálu.
1: 8 tříd základní školní docházky stačí, řekl premiér Andrej Babiš. Má pravdu? Přineslo by zrušení 9. tříd 50 miliard do státního rozpočtu, jak prohlašuje předseda SPD Tomio Okamura? Tomáš Pancíř se zeptá předsedy TOP 09, poslance a pedagoga Matěje Ondřeje Havla.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Dobré odpoledne přejeme i v 15 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Teherán potvrdil, že Írán a Omán jednají o Hormuzském průlivu. V elitní stovce tenisového žebříčku je 9 Češek, nejlepší z nich je 6. Muchová. Na dálnici D5 zastavil provoz požár kamionu na 33. kilometru směrem do Plzně. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, postupně přechodně oblačno. Večer se většinou vyjasní a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidi vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
2: Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení, půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové nový program pomůže hlavně projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ně nedosáhly.
4: Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční výpomoc, tedy peníze, které obce postupně budou vracet. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčkou pokrýt až polovinu nákladu projektu.
2: Írán potvrdil jednání s Ománem o zprávě Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Baghaei to řekl s tím, že Spojené státy se rozhovorů neúčastní. Informace si strany konfliktu předávají přes prostředníky. Podle agentury Reuters Baghaei taky zopakoval tvrzení Teheránu, že Hormuzský průliv zůstává dál uzavřený námořní dopravě. Washington to opakovaně vyvrací. Právě trasa v úžině je klíčová pro přepravu ropy z Blízkého východu. Ceny surovin díky přerušení amerických vzdušných úderů na Írán tento týden znovu klesají. V České Lípě je dnes možné prohlédnout si Baziliku všech svatých. Původně vznikla jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Akce je součástí letního českolipského programu, na který zve za město Denisa Lebedová.
5: Určitě bych vás pozvala na seriál koncertu a vystoupení pod širým nebem Léto plné tónu. Během července a srpna můžete každou středu zažít hudební vystoupení.
6: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
7: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D5 u Žebráku a zdržení na D1 u Meziříčí. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice na 33. a půltém kilometru hasí požár kamionu. Provoz se zastavil, v koloně udržujte uličku. Poslední volný sjezd je na Zdice na 28. kilometru. Zpět najedete u Žebráku, to je až za místem požáru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 143 zůstává kolona kvůli omezení na kilometru 147. Zdržení 40 minut, plný je i průjezd Meziříčím. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice se jede v koloně ze 41. kilometru kvůli dopravnímu omezení. Na 26. pojedete 20 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Smiřice na 107. kilometru zasahují u následků nehody v pravém pruhu. Začalo vyšetřování a chvílemi zastavují provoz. Náhle se tak brzdí kolona, zatím krátká. A na Pražském okruhu zůstávají kolony před Ořechem v obou směrech a směrem na letiště zpomalují teď kamiony za Jesenicí na prvním kilometru. Ve směru na D1 se rozjíždí kolona za dálnicí D5, v Lochkovském tunelu už nic nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
1: Slyšeli jste to od Jany Guldy samej, zítra může být v Česku až 30 stupňů Celsia, ale čtvrtek a pátek přinesou skutečné tropy. Teploty by se měly vyšplhat až k 37. Už za chvíli se proto na radiožurnálu spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde má službu Petra Sýkorová, která nám prozradí, jak dlouho tohle teplé počasí vydrží, ale taky, kde máme čekat největší riziko požáru. I dál vám přejeme klidný poslech.
0: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: lopatej.
1: Dnešek sice po víkendových vedrech přinesl ochlazení, to ale nevydrží dlouho. Už od středy začne do Česka proudit mimořádně teplý vzduch a meteorologové proto předběžně varují před extrémním vedrem. Ve spojení je s námi Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji vám dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeji.
1: Dnes se docela citelně ochladilo. Čím je to způsobené?
2: Tak máme za sebou přechod slabší studené fronty, takže opravdu máme většinou teďka kolem 20-25 stupňů Celsia, jenom na jižní Moravě jsme dneska naměřili nějakou 28.
1: Teď ale k těm vedrům, která nás čekají v příštích dnech, kdy přesně to bude?
2: Tak kdy přesně? Nebo kde přesně?
1: Obojí, povídejte, kdy, kde, jak, proč?
2: Tak vlastně už jste to říkal, že ve druhé polovině pracovního týdne k nám bude po zadní straně tlakové výše od jeho západu zesilovat příliv mimořádně teplého vzduchu a právě v kombinaci se slunečným počasí vystoupají teploty hodně vysoko. Ve středu očekáváme maximální teploty 28 až 33, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia, ve čtvrtek dokonce 34 až 38 stupňů. No a ještě tepleji by mohlo být v pátek, zatím se jeví, že odpolední teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia, i když v tomto případě bude hodně záležet na množství oblačnosti a načasování přeháněk po případě bouřek, které by se měly ojediněle objevit zejména v Čechách. No a s ohledem na tato předpovídaná maxima budeme pravděpodobně již zítra vydávat výstrahu před vysokými teplotami, které mohou ovlivňovat zdraví člověka, hospodářství a infrastrukturu, a teda bylo by to splatností od středy minimálně do konce týdne.
1: Zastavme se u té výstrahy před extrémní zátěží teplem. Co to přesně znamená v praxi a pro koho budou ta vedra největším rizikem?
2: Tak ta vedra bývají většinou největším rizikem pro starší osoby nebo potom také malé děti. Ovlivňují jejich zdraví tím, že prostě když je několik dní po sobě velmi teplo, tak už si nemá organismus čas nějak odpočinout. A teď to bude právě ta situace, protože čekáme nejen velmi teplá odpoledne, ale mezi tím nebude ani během noci klesat teplota nějak zvlášť nízko.
1: Budou tedy tropické noci, kdy neklesne pod 20 stupňů?
2: Vypadá to tak, že někdy, kdyby se měli ještě nějaký jiný výraz, nějaký ještě přísnější výraz, tak bychom to použili, ale tady opravdu zatím tropické noci teploty na mnoha místech neklesnou pod těch 20 stupňů Celsia.
1: Napadá vás nějaký trefnější výraz, třeba brutální noci?
2: do toho bych se radši nepouštila. Dobře. Vím, že nedávno se začalo používat při maximálních teplot extra tropické, tak možná toto by se dalo, ale radši ne.
1: Na závěr zase vážně, s horkým počasím totiž souvisí i zvýšené riziko požáru, tak platí někde výstraha před nimi?
2: Zatím platí výstrava do odvolání na jižní Moravě, ale je velmi pravděpodobné, že právě kvůli tomu teplému a suchému počasí budeme v dalších dnech rozšiřovat na většinu našeho území.
1: Počkáme si na podrobnosti. Teď jste slyšeli Petru Sýkorovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Radiožurnál

Škodě Auto se daří. Na rozdíl od ostatních značek koncernu Volkswagen dál zvyšuje výrobu a posiluje své postavení v Evropě. Celosvětově dodala zákazníkům přes 550 tisíc nových aut. Takové je téma pondělního odpoledního biznisu radiožurnálu. Už za moment.

0: době, kdy mateřský koncern Volkswagen řeší prudký propad zisku a chystá se zavírat továrny v Německu, jeho česká značka Škoda Auto je v opačné situaci. V prvním pololetí letošního roku dodala zákazníkům po celém světě přes 550 tisíc nových aut, což je o 9% víc než loni ve stejném období. Tržby i provozní zisk zvýšila o 6% a 3 desetiny a rentabilitu tržeb drží na 8,5%. Jak je možné, že se zrovna Škodovce tak daří a může to vydržet? O svůj pohled na věc se s námi podělí šéfredaktor serveru Autovík Vladimír Rybecký. Přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobrý den přeji.
0: Škoda Auto má nejen letos, ale už několik posledních let opravdu dramaticky odlišné hospodářské výsledky než mateřský koncern Volkswagen. Čím to je?
1: Je to dáno dvěma okolnostmi. Jednak v době covidu ve Škodě Auto byly realizovány úsporná opatření pro maximální zvýšení efektivity výroby, což přineslo velký efekt a to je opatření, kterému se v rámci celého koncernu teprve snaží přistoupit i ostatní značky. A druhá neméně významná okolnost je ta, že Škoda Auto nabízí svým zákazníkům přesně taková auta, jaké oni skutečně vyžadují. To znamená, ať už se jedná o auta se spalovacími motory nebo s elektromobily, nebo se jedná o elektromobily, vždy jsou to auta, která vycházejí maximálně vstříc opravdu požadavkům zákazníků.
0: No, elektromobily už teď tvoří víc než čtvrtinu prodaných aut Škody. Je to tedy cesta, kterou Škodovka půjde, nebo bude i dál těžit z toho, že nabízí prakticky všechno?
1: To, jak to bude dál, o tom bude rozhodovat především evropská legislativa. Samozřejmě, pokud by to bylo možné, tak by bylo ideální, kdyby Škoda Auto mohla se svým výrobním programem, tak jak je, pokračovat co nejdéle. Nicméně ta legislativní opatření, která začnou platit a která vlastně už platí, ale která ovlivní výrobní program do roku 2030, tak ta ovlivní vše, co může Škodovka nabízet na trhu. Takže pokud nedojde k nějaké radikální změně v legislativě, tak Škoda Auto, stejně jako všichni ostatní výrobci v Evropě, bude muset omezovat výrobu aut se spalovacími motory a naopak snažit se prodávat co nejvíc elektromobilů.
0: Kvůli poklesu zisků musí hodně šetřit Volkswagen. Omezí se dopady jen na Německo, nebo to nějak v uvozovkách odnese právě i Škodovka?
1: Tak samozřejmě to dopadne i na Škodu Auto, protože to snížení nákladů a různá úsporná opatření, která se budou týkat německých továren nebo německých značek a veškeré činnosti koncernu v Německu, tak ta se projeví nejenom v tom, že se bude omezovat výroba a omezovat nabídka modelů a případně se bude přikračovat i k propouštění mnoha desítek tisíc zaměstnanců, ale samozřejmě to bude mít dopad i na snížení prostředků na investice do technického vývoje, což v současné době, kdy je takový ten nesmírně rychlý technologický pokrok znatelný, tak to bude mít dopad na všechny značky a samozřejmě se to projeví i v Mladé Boleslavi. Ale je třeba připomenout, že ono to bude mít nepříznivý dopad i na tu vlastně druhou, často opomíjenou část českého automobilového průmyslu, to znamená na dodavatele, kteří jsou na výrobě v Německu nesmírně závislí, takže pro ně to bude mít určitě velmi nepříznivé důsledky.
0: A co bude muset Škodovka konkrétně udělat, aby mohla konkurovat těm čínským značkám, které přijdou?
1: Já si myslím, že v současné době je potřeba, aby pokračovala v tom, co dělá. A to nejde jenom o ta auta jako taková, ale i co se týče práce se zákazníky, to znamená jako její velmi kvalitní práce jejich prodejců, servisů a to, že zákazníkům Škoda nabízí nejenom kvalitní auta, ale také to, že nabízí veškeré služby, které jsou k tomu dnes potřeba. V tom si myslím, že je její velká výhoda proti čínským značkám.
0: Šéfredaktor serveru Autovík Vladimír Rybecký byl hostem podělního biznesu na Radiožurnálu. Díky za váš čas, pane Rybecký, naslyšenou.
1: Přeji hezký den a nashledanou.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré odpoledne, 15:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina. Schválila to vláda. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO by šlo o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Nejméně 3 lidi jsou zranění po útoku nožem v Paříži. Francouzské televizi to potvrdila policejní prefektura. Policie zadržela jednoho podezřelého člověka. Útok se odehrál před polednem na severním okraji Paříže. Policie zatím čin neklasifikuje jako terorismus. Africká republika Čad už nebude uznávat pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Země to oznámila s tím, že efektivita instituce je omezená a nerovnoměrná. Čad je už 5. zemí, která se tak v posledních měsících rozhodla. Římský statut o zřízení soudu vypověděli i Venezuela, Mali nebo Niger. Děje se to potom, co většina členských států hlasovala pro odvolání prokurátora Karima Khana, obviněného ze sexuálního obtěžování asistentky. Khan v minulosti vydal mezinárodní zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina nebo izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. A vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do 16. srpna 100 metrů dlouhé přenášení lodí u Týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi. Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3. Bezpečnostní pásmo je stanovené 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Sport. Basketbalisti Slávie budou hrát domácí zápasy Ligy mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s mnohonásobným ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro nadcházející sezonu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda a uzavírka na D5 na Berounsku a zdržení na D1 u Meziříčí. Na D5 z Prahy do Plzně pomalu za sjezdem na Králův dvůr. Na 24. kilometru máme hlášenou nehodu, tvoří se kolona. Začíná teď na 22. kilometru, tvořte uličku pro záchranáře, jedou na místo. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice hasili hasiči požár kamionu na 33. kilometru. Dálnice zůstává uzavřená, provoz stojí. Náhradní trasa z exitu 28 po souběžné silnici zpět najedete u Žebráku. Dejte pozor, už se tvoří kolona, právě na 28. kilometru se teď zastavují kamiony. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím opravují vozovku na kilometru 147. Až do zítra bude uzavřený pravý pruh. Kolona z kilometru 142 je na 40 minut, silný provoz je i na průjezdu Meziříčím. Na silnici 38 směrem z Kolína do Mladé Boleslavy za odbočkou na Poděbrady vyprošťují nákladní auto po nehodě, objíždí se to po silnici 331. Směrem do Boleslavy stojí kolona na zhruba půl hodiny. A v Praze je plná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. Fronta se táhne přes okruh a Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
1: Celkem čtyřikrát vystoupila americká kapela Linkin Park v Česku. Naposledy to bylo loni v červenci na festivalu Rock for People. To už bylo s novou zpěvačkou Emily Armstrong. My teď ale zavzpomínáme na staré dobré Linkin Park, tedy ještě s Chesterem Benningtonem. Dobrý poslech.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Nejslavnější a nejsledovanější cyklistický závod roku Tour de France včera skončil podle očekávání. Žlutý trikot získal už po páté v kariéře Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepší z Čechů Matyáš Vacek byl konečném pořadí 49. Podle experta radiožurnálu Sport Jiřího Ježka má před sebou Vacek zářnou budoucnost. Ježek odhaduje, že budeme mít dalšího etapového vítěze na Tour de France. Celý rozhovor s Jiřím Ježkem najdete taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Čtyři lidé zůstávají v péči lékařů po sobotním útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně. Policie dnes propustila jednoho muže, kterého podezřívala, že se útoku zúčastnil. Politici v návaznosti na teroristický útok požadují zpřísnění trestního zákona. Mluvit o tom bude i náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Jedna žena v sobotu večer nepřežila útok na pochod hrdosti v centru Berlína, nedaleko Braniborské brány. V jakém stavu jsou ti, kteří byli zraněni?
1: Já bych možná začal tou ženou, která nepřežila, protože o ní jsme se dozvěděli teď poprvé vlastně nějaké další informace. Primátor Berlína Kai Wegner oznámil, že se jedná o ženu polské národnosti, která do Berlína na ten pochod hrdosti přijela se svojí dcerou. V tuto chvíli jsou německé a polské úřady v kontaktu a polská vláda zároveň vyjádřila soustrast, kondolovala rodině té ženy, která v sobotu zemřela při teroristickém útoku v Berlíně. Řekněme, naštěstí možná byla jedinou obětí, kromě toho bylo 30 nebo 29 zraněných, přesněji řečeno z nich 4 zůstávají v péči lékařů, jak informovala berlínská univerzitní klinika Charité. A možná takovou zajímavostí kolem toho je, že oni mají často kombinovaná zranění, to znamená kromě zlomenin, která jim způsobila srážka s automobilem, který pachatel toho útoku řídil v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány, tak mají taky bodná poranění, což potvrzuje to, o čem už třeba včera mluvil ministr vnitra Alexander Dobrindt, to znamená, že pachatel toho útoku poté, co sám naboural do jednoho ze stromů, tak z té dodávky vystoupil a na lidi útočil nějakým ostrým předmětem, možná mačetou.
0: Policie včera zastřelila v zahrádkářské kolonii na okraji Berlína hlavního podezřelého, tedy 21-letého Abdulla Baluta, který z místa činu uprchl, dnes dalšího podezřelého propustila. Jaké jsou tedy posuny ve vyšetřování?
1: Ten propuštěným mužem je muž původem z Iránu, o kterém už se dříve mluvilo. Včera o něm mluvil již zmíněný ministr vnitra Alexander Dobrindt, který zároveň řekl, že ta podezření, která vůči němu byla nebo mohla být, se nepotvrdila. On není jediným, kterého může policie zadržovat. Ještě předtím, než tedy policie dopadla Abdulla Baluta, tak se mluvilo o několika zadržených. A i potom, když Abdul Balut byl zastřelen včera v podvečer v zahrádce lékařské kolonii ve čtvrti Špandau na západě Berlína, tak televize ARD dnes o tom píše, tedy uvedla, že na tom místě byly 3 další osoby, u kterých není jisté, jestli s tím útokem měli něco společného, ale policie je zadržela, teď to prověřuje a má vlastně 48 hodin na to, aby vůči těmto osobám nějakým dalším způsobem postupovala anebo je propustila. Čili to zadržení je určitá taktika pro snaží sběr informací.
0: Primátor Berlína Kai Wegner, ale i další politici křesťanské demokracie se diví, že Abdul Balut vůbec mohl být na svobodě a spáchat ten sobotní čin. Proč teď požadují zpřísnění trestního zákoníku?
1: Protože tam se v jeho případě prostě objevilo dost takových červených vlaječek, takže podle politiků vůbec na svobodě neměl být. O něj se zjistilo, že na přelomu roku byl v Libanonu, kde se neúspěšně snažil vytvořit si nějaký kontakt s takzvaným islámským státem. V tom Libanonu byl potom snad skoro půl roku ve vazbě a následně v Německu byl odsouzený k ročnímu trestu vězení za další trestné činy, ale snad i částečně politicky motivované, měla tam být nějaká protistátní trestná činnost, nicméně ten trest mu byl změněný na podmínku snad si s ohledem na to, že i když 21-letý, tak stále byl kvůli opožděnému vývoji ze strany soudu nahlížen jako nezletilý. Čili tam by mělo dojít k nějakému zpřísnění. Někteří politici, zejména z řad tedy konzervativní pravice strany CDU, požadují, aby se i na mladistvé, pokud jde o nějaký terorismus, pohlíželo jako na dospělé, ale kancléř Friedrich Merz dnes prohlásil, že na vyvozování nějakých politických konsekvencí a změny ještě brzy.
0: Po sobotním teroristickém útoku na queer shromáždění v Berlíně tedy zůstávají v nemocnici 4 lidé. Jednoho podezřelého včera policie zastřelila, druhého dnes propustila. Další podrobnosti jste teď slyšeli v odpoledním radiožurnálu od Tomáše Havlína, našeho zpravodaje v Německu. Tomáši, díky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
0: Přesně 3:15. Tady je stále pondělní odpolední radiožurnál. Tak klidný poslech.

0: 15:08, tady je stále pondělní odpolední radiožurnál a teď je mimořádné zprávy ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 u Králova dvora a uzavírka u Žebráku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr na 24. kilometru máme hlášenou nehodu, tvoří se kolona. Začíná teď na 22. kilometru, z dálnice ovšem nesjíždějte, na souběžné silnici v Levíně chybí most a o kus dál ještě jedna uzavírka severně. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je za sjezdem na Zdice na 33,5 kilometru navíc uzavřená po požáru kamionu. Náhradní trasa z exitu 28 po souběžné silnici, ovšem je tam fronta kamionů a z dálnice se sjíždí už obtížně. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím opravují vozovku na kilometru 147. Uzavřený je pravý pruh, kolona z kilometru 142 je stále na 40 minut. Silný provoz je i na průjezdu Meziříčím. Na silnici 38 směrem z Kolína do Mladé Boleslavy za odbočkou na Poděbrady vyprošťují nákladní auto. Po nehodě objíždí se to po silnici 331, zpět se vrátíte u Nymburka. A v Praze je plná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. Fronta se táhne přes okruh až na Novopatskou do omezení Vekbelské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Historici možná budou muset přepsat jednu kapitolu dějin pardubického zámku. Restaurátoři totiž při obnově renesančního stropu učinili nečekaný objev. Průzkum ukázal, že strop je z doby Karla IV., tedy nejméně o 150 let starší, než se předpokládalo. Starší je podle všeho i celé zámecké křídlo. Jeho vznik se z 16. století posouvá do století 14.
1: Já se v tuto chvíli dostávám přímo pod kazetový strop.
2: Stojíme pod opětovnou montáží renesančního stropu.
3: Říká restaurátor a historik umění Martin Číhalík. Právě v jeho dílně skončily jednotlivé dřevěné díly stropu, kde prošly speciálním ošetřením.
2: Jsme zjistili, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a ten strop jako takový je výrazně starší než ta malba na něm. Je to z doby Karla IV.
4: Objev je rozhodně pro mě překvapení.
3: Dodává restaurátorka Hana Vítová, která se podílela na prvotní záchraně před 30 lety. Renesanční strop byl totiž v 80. letech rozřezán a připraven k likvidaci.
4: Protože v těch 90. letech to dřevo mělo strukturu perníku v podstatě, někdy až prachu.
3: Nechybělo málo a strop úplně zmizel.
4: Ty trámy byly rozřezaný, vyházený z okna.
3: Takže teď v podstatě sahám na dřevo, které je ze stromu ze 14. století.
2: To, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku.
3: Pojďme k těm jednotlivým částem toho stropu. Na co se koukáme teď?
2: Díváme se na takový zvláštní motiv a shodou okolností totožný motiv v totožné barevnosti a také na stropě restaurují ve Španělsku na jednom hradě.
3: Vysvětluje restaurátor Martin Číhalík. Nabízí se tak hypotéza, že tento vzor byl do Pardubic převezen Bratislavem z Perštejna.
5: Pokud je tam jako takový přímý španělský vliv, tak je tady na snadě, zdali vztah Pernštejnu ke Španělsku v těch 50. letech 16. století, jestli nemohl mít dopad na tu výzdobu.
3: Reaguje na objev Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které pardubický zámek spravuje. Z Pardubic Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají? A k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté. Kameraman a producent.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
0: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
4: Miluji tě.
0: Souboje na život a na smrt.
5: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
0: A nostalgie dávných časů.
6: Musíme bojovat!
0: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
7: Na té lodi je malejský tygr.
0: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Vláda výrazně omezila plochu na výstavbu větrných elektráren. V centru Ivančic na Brněnsku hoří část budovy s byty a poštou. Fotbalisti Mladé Boleslavy rozehrají nový ligový ročník na hřišti brněnského Artisu. Dálnice D5 je u Žebráku po požáru kamionu nadále uzavřená ve směru do Plzně. A počasí zítra bude zpočátku až jasno, přechodně až oblačno. Večer se pak většinou znovu vyjasní a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovat proces. Každý projekt podle něj bude i nadále muset projít standardním povolovacím řízením. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šangaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
10: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
9: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Hasiče zasahují u požáru v centru Ivančice na Brněnsku. Hoří tam část budovy s byty a poštou a střecha vedlejšího přístavku. Vedení města vyzývá lidi, aby do lokality nevýjížděli a nekomplikovali tak hašení. Kromě toho by obyvatelé domů v okolí neměli větrat. Situaci popisuje mluvčí hasičů Filip Venclovský.
11: Proti plamenu jsme nasadili celkem 3 vodní proudy a do péče zdravotnické záchranné služby jsme přidali celkem 18 osob. V tuto chvíli je požár lokalizován a probíhá nucené odvětrání.
9: Německá policie podle agentury DPA propustila muže, kterého zadržela kvůli sobotnímu teroristickému útoku v Berlíně. Podezření proti němu se nepotvrdilo. Úřady ho vyšetřovaly v souvislosti s útokem na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Do davu autem najel jiný podezřelý, kterého policisti později při zásahu zastřelili. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta byl motivem činu nejspíš islamistický terorismus.
12: Sport. Do nového ročníku šance ligy vstoupí fotbalisté Artisu Brno a Mladé Boleslavy. Artis je nováčkem, který odehraje historicky první duel v nejvyšší soutěži. Středočeši si minulou sezónu zahráli ve skupině o záchranu a dále bude trénovat Aleš Majer, který nedávno prodloužil smlouvu až do léta 2029.
4: Samozřejmě my jsme moc rádi, že vedení klubu projevilo zájem o další dlouhodobější spolupráci, nejenom co se týče mě, ale celého realizačního týmu. Všichni členové tam mají nezastupitelnou a důležitou roli a dneska už jsme na sebe tak zvyklí, že si ani ty role nějak moc nemusíme rozdělovat a že už každý ví, jakou tu roli má a co každý ten den, který tady spolu strávíme, má dělat.
12: Utkání Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Najdete ho také v aplikaci Můj rozhlas na webových stránkách radiožurnalsport.cz nebo na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Radiožurnál nabídne ze zápasu reportážní vstupy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D5 u Králova dvora a uzavírka u Zdic. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně od sjezdu na Králův dvůr z 22. kilometru čekejte kolonu. Na 24. řeší nehodu. Z dálnice nesjíždějte na souběžné silnici. Chybí most a další severní trasa přes Černín je také uzavřená. Na D5 z Prahy do Plzně je o kus dál, dálnice navíc zavřená po požáru kamionu, pouze tam teď vypouštějí kolonu, dopravu odklánějí na 28. kilometru, dál se jede po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Žebráku. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 141 se popojíždí až na kilometr 147. Tam je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Fronta je na necelou hodinu. Ucpaný je nadále i průjezd přes město. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 212 je silný provoz. Různě pomalu se jede až za Brno na kilometru 189. Celý úsek je v osobních autech na zhruba 40 minut. A v Praze z jižní spojky od Spořilova je silný provoz. Z Lanového mostu se už více popojíždí v kolonách a jede se přes okruh dál až do Kbelské. Tam je dopravní omezení, počítejte s větším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se pak většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
8: My vám přejeme dobré odpoledne s Radiožurnálem, jste v 16 hodin 6 minut přesně. Nákup auta, ten je spojený se spoustou papírování a taky dlouhým čekáním na úřadě. To by se teď ale mohlo změnit. Ta nová pravidla pro převod vozidel vám představíme už za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního Radiožurnálu. Tak s námi určitě zůstaňte i dál. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
13: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Pamatujete si ještě svoji první SPZ-ku? Loučení s registrační značkou může někdy být stejně těžké jako se samotným autem. V Česku jsou teď tabulky vázané na konkrétní vozidlo. S prodejem auta tak prodáváte i SPZ-ku. Při likvidaci se ruší i vaše staré číslo. To by se ale teď mělo změnit. Vláda totiž dnes schválila novelu, která má zjednodušit převod aut a zavést přenositelnost značek. Podrobnosti teď s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak by to tedy teď mělo s těmi registračními značkami vypadat, fungovat?
1: Nově by měla být konkrétní SPZ-ka svázaná nikoli s vozidlem, ale přímo s vlastníkem, potažmo provozovatelem. To znamená, že ve chvíli, kdy se dohodnete na prodeji, značku sundáte a můžete ji přiřadit k novému autu, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Takzvaná přenositelnost registračních značek mezi vozidly bude plně platná, jinými slovy, kdo bude chtít, bude si moci svoji značku ponechat i při změně auta. Přitom současně budeme automatizovat další procesy, pokud stát tu konkrétní informaci už má, nemá důvod ji znovu požadovat po občanovi.
1: Znovu použitelné budou podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky všechny značky, a to i ty staré, na kterých ještě není modrý proužek s vlajkou EU a s kratkou CZ. Jediná výjimka bude platit pro elektromobily. Značku začínající na EL, tedy na dieselové nebo benzínové auto, použít nepůjde.
0: Mění se taky způsob výdeje registračních značek. Jak to s nimi bude?
1: Doteď bylo potřeba jít pro novou značku na úřad, a to i ve chvíli, kdy člověk celou předchozí administrativu zařídil online. Teď by lidem značky i takzvané malé techničáky, tedy osvědčení o registraci, měly chodit na výdejní místa nebo do doručovacích boxů, tedy v případě, že o to budou mít zájem. Jinak zůstává vše při starém a jednodušší bude i zrušení auta, pokračuje Jemelka.
3: V momentě, kdy budu mít v příslušných systémech zaznačeno, že jsem nechal ekologicky zlikvidovat staré vozidlo, které již nechci používat, tak tu značku, která byla na tomto zlikvidovaném vozidle, už nemusím nosit na úřad, ale budu moci stejně jako s tím techničákem sám zlikvidovat.
1: Likvidací se myslí třeba přestřižení průkazu nebo zničení značky.
0: Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Poslouchali jste taky kapelu Green Day, Radiožurnále s vámi chvilku po čtvrt na pět a je tu Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D5 Uzdic a zdržení na D1 u Velkého Meziříčí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Beroun z 20. kilometru nejprve čekejte kolonu, pojedete krokem na 24. kilometr, tam je omezený průjezd po nehodě, z dálnice nesjíždějte, na souběžných silnicích jsou uzavírky. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je o kus dál navíc uzavřená po požáru kamionu, dopravu odklánějí na 28. kilometru, dál se jede po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Žebráku. Celkově ovšem počítejte se zdržením na vyšší desítky minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 141 se popojíždí až na kilometr 147. Tam je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh a bude to tak do zítra. Fronta je na necelou hodinu. Ucpaný je nadále i průjezd přes město. A na silnici 35 v Mohelnickém kopci směrem do Hradce Králové za studenou loučkou hlásíte nehodu. Stojí tam nejen kamion.
3: Zatím jenom za zatáčkou s trojúhelníkem. A proti směru je dodávka 3/5.
2: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Británie poskytne Ukrajině licenci na výrobu systému elektronických rušiček. Smlouvu podepíše nový předseda britské vlády Andy Burnham s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten je první zahraniční návštěvou, kterou nový britský premiér přijme. S prezidentem Ukrajiny si už Andy Burnham telefonoval minulé pondělí a hned po nástupu do funkce. Téma je to taky pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Vítej, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Co přesně bude nová smlouva mezi Británií a Ukrajinou zahrnovat?
1: Především Británie, jak si řekl, poskytne Ukrajině licenci na výrobu prostředků elektronické ochrany, která se jmenuje Stone Cloak a je to elektronická ochrana dronů. Jsou to v zásadě rušičky, které jsou velké zhruba jako tablet a které znemožňují nebo přinejmenším znesnadňují to, aby ten dron byl detekován a sestřelen. Premiér Burnham o tom systému včera mluvil jako o jedné z nejlepších britských inovací. Ono, ukrajinská armáda už jich tisícovky má k dispozici, ale teď ta novinka je to, že vlastně budou si je moci do budoucna vyrábět, ale samozřejmě ono to má i druhou stranu. Ta smlouva nebo dohoda Británie získá know-how a zkušenosti, které má Ukrajina právě s těmi drony a tento systém by potom také měla do svých dronů zahrnout.
0: Británie má tedy nového premiéra. Jak se on staví k podpoře Ukrajiny?
1: No, ono včera před návštěvou Zelenského, který před asi 2 hodinami dorazil do Británie, ale vlastně ještě nevíme, jestli se s Andy Burnhamem setkal, protože to setkání se odehraje nebo odehrává teď na jedné z britských námořních základen, takže tam u toho média asi úplně nejsou. Ale on řekl před tou návštěvou, že jeho podpora Ukrajině je neochvějná, řekl, že je 100%. Faktem je to, že vlastně jako letitý starosta Manchesteru tak se k zahraničním otázkám příliš nevyjadřoval a tak se trochu spekulovalo o tom, jaký bude mít postoj k podpoře Británie Ukrajině, ale víme to, že také Keir Starmer byl velkým podporovatel Ukrajiny, nakonec jeho poslední zahraniční cesta ve funkci předsedy vlády vedla do Kyjeva, ale teď tedy řekl jasně Andy Burnham, že ta podpora Spojeného království bude pokračovat a jedním z těch důkazů je právě to, že umožní Ukrajincům vyrábět si sami tu špičkovou britskou technologii.
0: Kolega Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
1: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Plameny na jihozápadě Francie spálily už asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Plameny teď postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo víc než 1400 nakažených, informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemie eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků i ozbrojené konflikty v Kongu. A Česko čeká mimořádně horký týden. Už od zítřka by teploty měly stoupat nad tropickou 30, vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přeháňky a taky bouřky.
2: Sport.
1: Flaretista Alexandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z pátého místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v prvním kole a celkově na 38. příčce. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D5 Uzdic a kolona na D1 u Meziříčí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně od Berouna z 18. kilometru počítejte s kolonou. Nesouvisle pokračuje až na 28. kilometr. Tam provoz odklánějí po požáru kamionu. Zpět se vrátíte u žebráku. V koloně na 24. kilometru navíc nehoda.
4: Dodávka v Příkopě. Jsou tam asi tři hasičské vozidla, projíždí se levým pruhem pouze.
3: Z dálnice nesjíždějte dříve, na souběžné silnici je v Levíně uzavírka i na trase přes Černín. Není možná ani trasa po D4 za Hostomicemi a před Hořovicemi je to také uzavřené. Na D1 z Prahy do Brna je za Velkým Meziříčím dopravní omezení na kilometru 147. Jede se levým pruhem, dlouhá fronta začíná na kilometru 141 a je na necelou hodinu. Plný je i průjezd Meziříčím. A na D1 je silný provoz kolem Brna směrem z Vyškova do Prahy. Hrůzně pomalu se jede z kilometru 209 až za Brno na kilometr 188. Osobními auty je to celé na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
0: A pokračujeme v 16.34 mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes otevírá most poprvé po 60 letech. Místo velkolepých oslav si ale Kanaďané provoz spustili sami a bez Američanů. Proč, tak to probereme v této půlhodině vysílání odpoledního radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 60 let čekali Američané a Kanaďané na most, který se dnes otevírá mezi státem Michigan a kanadskou provincií Ontario. Jeho spuštění ale provází napětí, které mezi oběma zeměmi vyvolalo nedávné zavedení nových cel vůči Kanadě. Kanaďané si slavnostní ceremonii uspořádali už v pátek a Američany na ním nepozvali. Donald Trump dnes bude mít proslov nedaleko mostu, ale přímo u něj se ho podle dosavadních informací otevřít nechystá. Více už přiblíží naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, která je teď ve studiu na Pražských Vinohradech. Vítej, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Proč se z oslavy otevření mostu stala nakonec tak kontroverzní událost?
1: Tak kvůli tomu načasování předně, protože ten most se stavěl 10 let, stálo 130 miliard dolarů, respektive 130 miliard korun v přepočtu. Měla to být velká sláva, mělo to být spojení těch dvou zemí, nejenom symbolické, ale fyzické, velký boost pro obchod. A jen pár dní před tím plánovaným otevřením Donald Trump oznámil, že zavádí vůči Kanadě 50% cla na některé zboží a 50% to ještě, pane, strašně moc. Kanadu to zaskočilo. Vláda hned řekla, že v takovéhle situaci, kdy Washington vlastně přitvrzuje v obchodní válce, je nevhodné slavit se Spojenými státy spolupráci a zrušili tu společnou ceremonii a uspořádali si vlastní bez jediného Američana.
0: Co je to za most a proč je vlastně důležitý?
1: Je to mezinárodní most, je pojmenovaný po Gordie Howeovi, to byl slavný kanadský hokejista, který celý život nebo většinu svého profesionálního života hrál za Američany, takže to spojuje ty dvě země i symbolicky. A ten je to první nový hraniční přechod mezi těmito dvěma zeměmi za poslední 60 let. Takže je to výjimečná událost. Je to také architektonicky významná stavba, protože ten most má nejdelší hlavní pole ze všech zavěšených mostů v Severní Americe. No ale proč je důležitý? Protože tím koridorem denně proteče zboží za víc než 20 miliard korun.
0: A jak Bílý dům reagoval na to, že Kanada zrušila společné oslavy?
1: Oficiálně stanovisko Bílého domu nemáme, ale Donald Trump to vzal osobně, reagoval na svém sociálním účtu, napsal, že Kanada ho z otevření mostu vyloučila, označil to za další příklad toho, jak se Amerika ke Kanadě chová nefér a sám je mimochodem shodou okolností dnes v Michiganu, to znamená, on by se tam mohl zastavit, ale na protest proti tomu, jak se zachovali, tak se nezastaví.
0: Zpravodajka Radiožurnálu ve Spojených státech Jana Ciglerová. Díky, Jana, slyšenou.
1: Pěkný den.

0: Po více než 100 letech od založení klubu čeká fotbalový Artis Brno premiérový zápas v nejvyšší soutěži. Podrobnosti dodáme v odpoledním radiožurnálu. Teď chvilku před 4:45 Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D11 u Hradce a uzavřená D5 u Zdic. Na D11 z Prahy do Jaroměře opatrně za sjezdem na Plotiště. Na kilometru 101 máme hlášený blíže neupřesněný předmět. O kus dál na kilometru 107 řeší nehodu v pravém pruhu. Tam je to bez kolony. Na D5 z Prahy do Plzně od Berouna z 18. kilometru počítejte s kolonou, nesouvisle pokračuje až na 28. kilometr. Tam provoz odklánějí po dřívějším požáru kamionu. Zpět se vrátíte u Žebráků. V koloně na 24. kilometru navíc vyšetřují nehodu. Z dálnice nesjíždějte dříve, na souběžné silnici je v Levíně uzavírka i na trase přes Černín. Na D1 z Prahy do Brna je s velkým meziříčím dopravní omezení. Na kilometru 147 opravují vozovku v pravém pruhu. Dlouhá kolona začíná na kilometru 141 a je na zhruba hodinu. Plný je i průjezd přes město. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za čerpací stanicí MOL opatrně je tam tradiční, zejména pondělní kolona kamionů už ze 13. kilometru a táhne se až do Brna. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jeden brněnský fotbalový klub má v této sezóně prvoligovou premiéru úspěšně za sebou. Už podvečer se ale fanoušci můžou znovu vydat na stadion v Srbské ulici. Na nečekanou výhru z Brejovky nad Spartou se pokusí navázat Artis, který přivítá Mladou Boleslav. V tomto případě půjde o přímo historickou premiéru. Brněnský klub, teď pod názvem Artis, čeká po více než 100 letech existence první zápas v nejvyšší soutěži.
1: Když jsem vlastně před rokem a půl jsem přicházel, tak to byl můj jednoznačný cíl, nebo ten největší cíl, proč jsem vůbec vlastně tehdy do Lišně přestoupil, že si chci znovu zahrát tu první ligu, takže pro mě to znamená hrozně moc a jsem šťastný, že se to povedlo.
2: Vnímá výjimečnost situace kapitán fotbalového Artisu Brno Martin Pospíšil. Pod starým názvem SK Líšeň vznikl klub v roce 1924 a nejvyšší soutěž dosud nikdy nehrál. Generální manažer Petr Kuba vnímá, že podle odhadů expertů má jít jen o rychlou návštěvu. Artis se ve většině predikcí nachází na poslední příčce.
3: My do toho s tou sezónou jdeme, jsme jednoznačně outsider, tu roli přijímáme, tak je vlastně nastavený ten cíl do té sezóny, kdy naším jednoznačným cílem bude se v té první lize zachránit.
2: Na manažera navazuje trenér Roman Nádvorník.
4: Já tohle to vůbec nevnímám. Já se soustředím na to, aby jsme zvládli vstup do soutěže a té práce máme strašně moc díky tomu, do jaký situace jsme se dostali.
2: Je totiž potřeba připomenout, jak Artis do první ligy postoupil. Jako třetí tým minulé druholigové sezóny nezvládl květnovou baráž se Slováckem. Nakonec ale dostal možnost nahradit Karvinou, vyloučenou kvůli korupci. Že bude trénovat prvoligový tým, tak Nádvorník zjistil až v průběhu přípravy 3 týdny před začátkem sezóny.
4: Velká změna v tom přístupu těch hráčů, který bychom chtěli přivést, protože samozřejmě ta první liga zase o level vejš a musíte to poskládat. My jsme na to neměli moc času. Je to samozřejmě složitý, ty hráči nám přicházejí každým dnem, takže každý den se nám ta situace trošičku na tom hřišti mění, ale já věřím, že to zvládneme a že dobře vstoupíme do té sezóny.
2: Krátce před startem ročníku přišel třeba útočník Alexis Allegi z Jablonce. Podle sportovního manažera Zbyňka Zbořila by do druhé ligy takový hráč nikdy nepřišel bez ohledu na peníze. A na trhu zůstává Zbořil aktivní, přestupní termín trvá do září.
5: Uvidíme potom pak tu krutou realitu třeba v té lize a budeme třeba nuceni třeba něco ještě reagovat, ale v každém případě ještě jsme v jednáních s některými hráči, ale nechci konkretizovat ani posty, ani počet, protože jak směrem dovnitř, tak směrem ven, jako to rozhodně uzavřené ještě není.
2: Jaká je kvalita Artisu, napoví úvodní duel proti Mladé Boleslavi. Začne v 18 hodin. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: 8 tříd základní školní docházky stačí, řekl premiér Andrej Babiš. Má pravdu? Přineslo by zrušení 9. tříd 50 miliard do státního rozpočtu, jak prohlašuje předseda SPD Tomio Okamura? Tomáš Pancíř se zeptá předsedy TOP 09, poslance a pedagoga Matěje Ondřeje Havla.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Cimerman dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho Uchyla viděla.
4: Mám ty. Na tu sledku někoho se ženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
2: A je jednoznačně nad naše síly.
6: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat.

0: sama.
1: Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
4: Prezident Pavel dnes jmenoval 15 soudců i šéfku Ostravského krajského soudu. Hasiči už zlikvidovali požár bytového domu v Ivančicích u Brna. Fotbalový artist Brno se poprvé představí v nejvyšší domácí soutěži, bude hostit Mladou Boleslav. Dlouhá kolona popojíždí nadále na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno a teploměry ukážou až 30 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel dnes jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a taky novou předsedkyni krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Tejcův záměr omezit počet kandidátů kritizovala už dřív Soudcovská unie. Má za to, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Hasiči v Ivančicích na Brněnsku už uhasili požár přístavby bytového domu v centru města. Z budovy museli evakuovat několik desítek lidí. Asi 20 z nich ošetřili záchranáři poté, co se nadýchali kouře. Na místě je reportérka Alena Hesová.
6: Při pohledu z náměstí vypadá budova skoro nedotčeně, ale z druhé strany ze dvora zůstává část fasády i oken černá, ohořelá od kouře. Někteří lidé z bytů postávají i teď na chodníku a postupně s policisty byty prochází a zjišťují, jestli se budou moct na noc vrátit domů. Některá okna jsou pořád otevřená do kořána, ve vzduchu i tady na ulici je stále cítit zápach kouře. Podle vedení města nejspíš minimálně jedna rodina využije náhradní ubytování. Záchranáři 10 pacientů po ošetření převezli do nemocnic tady v Ivančicích a v Brně. Nadýchali se z plodin zhoření. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
4: Teherán pohrozil odvetou za víkendový ukrajinský útok na iránskou loď v Kaspickém moři. Uvedl to mluvčí ministerstva zahraničí Esmail Baghai, který to označil za nelegální a neopodstatněný čin. Ukrajina podle Iránu zasáhla obchodní loď a zabila jednoho námořníka. Kyjev ale mluví o válečném plavidle, a tedy legitimním cíli útoku. Tvrzení Iránu už odmítl ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Irán, který spolupracuje s Ruskem, je podle něj spolupachatel agrese proti Ukrajině. Teherán Moskvě poskytuje například drony nebo balistické střely. Policie vyšetřuje trojici cizinců, která okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži způsobili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině i v Jihomoravském kraji škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího propustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, pokračuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
8: Sport. Fotbalisté Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Pro brněnský klub jde o historickou premiéru v nejvyšší domácí soutěži. Artis v lize nahradil vyloučenou Karvinou, a to 3 týdny před startem sezóny. Trenér Roman Nádvorník proto říká, že by potřeboval na zapracování nových hráčů víc času.
0: Pro nás je největší problém, že nemáme ten časový prostor, třeba ještě 14 dnů, aby jsme si mohli trénovat a aby ten systém a to, co chceme hrát, aby se zažilo. Ale já věřím, že ty hráči mají tak velkou kvalitu, že i tenhle ten krátký časový úsek, co jsme pohromadě, tak věřím, že ty hráči to zvládnou navnímat a že budeme podávat dobrý výkony.
8: Zápas Artis Brno Mladá Boleslav začne už za necelou hodinu. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D5 u Králova dvora a na D1 u Velkého Meziříčí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Beroun z 18. kilometru čekejte kolonu. Na 24. šetří nehodu a z dálnice nesjíždějte. Na souběžné silnici chybí most. Uzavírku potvrzuje i naše zpravodajka.
10: Ale ať ty kamiony nesjíždějí na tu obyčejnou, která je dosti zavřená. Pak se tady motají, stojí to všude. A nahoru objízdná trasa Trubín a Svatá. Pro kamiony není na Černín.
9: O kus dál byla dálnice uzavřená, na 28. kilometru dočasně zrušili odklon a projet se dá. Na 33. a 5. kilometru stojí schořelý kamion. Až přijede těžká technika, dálnici znovu uzavřou. Teď projedete levým pruhem, celý úsek od Berouna za Žebrák je zatím na více než půl hodiny. Vyplatí se zůstat na dálnici i u Žebráku, před Žebrákem na souběžné silnici stojí kolona kvůli semaforu. A na D1 z Prahy do Brna je za Velkým Meziříčím omezení na kilometru 147, jede se levým pruhem, dlouhá fronta začíná na kilometru 142 a je na zhruba 40 minut. Pozor, ucpaná je i trasa přes Meziříčí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se už většinou vyjasní. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Tomáš Pancíř.
3: Bylo by rozumné zrušit 9. třídy základních škol, jak navrhují předsedové hnutí SPD a ANO. Jak se k tomu staví sněmovní opozice? Kolik by se zrušením 9. tříd dalo ušetřit a jaká by to mělo úskalí? A co očekává šéf TOP 09 od zítřejší schůzky s prezidentem Petrem Pavlem? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda TOP 09, předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport a také bývalý učitel a ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Předsedové hnutí SPD a ANO, Tomio Okamura a Andrej Babiš, se v minulých dnech veřejně vyslovili pro zrušení 9. tříd základních škol. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury by k tomu mohlo dojít od roku 2029. Považujete to za rozumný nápad?
11: V žádném případě ne a já si navíc myslím, že to je jen taková populistická věc, protože to není promyšlené. Konec konců i samotný ministr školství Robert Plaga je proti tomu. Není možné jenom takhle vystřelit a ta čísla, ty úspory 50 miliard, tak to jsou trošku hausnumera vystřelit zrušení 9. tříd bez nějaké širší diskuze a skutečné reformy vzdělávání. Já neříkám, že naše školství nemá před sebou výzvy a nemá nějaké problémy. Jednoznačně ano, asi se k tomu dostaneme. Nicméně nevyřešíte to tím, že škrtnete jeden ročník vzdělávání, prostě uberete na tom vzdělávání.
3: Vy říkáte, že v žádném případě zrušení 9. tříd není rozumný nápad. Na druhé straně, vy jste v posledních sněmovních volbách kandidovali jako TOP 09 s Lidovci a ODS v koalici Spolu. Expertka ODS na školství Renata Zajíčková zrušení 9. tříd navrhovala už předloni. Řešili jste to, debatovali jste o tom v rámci sestavování volebního programu koalice Spolu?
11: Samozřejmě jsme o tom debatovali. To je dlouhodobá politika kolegyně Zajíčkové, ale tam se nejedná jenom o to, že by šlo o zrušení jedné třídy, tedy o ubrání vzdělávání. Ona operuje s tím, že by zároveň chtěla 2 roky středního vzdělávání jako povinné. Nicméně, když se podíváte na volební program Spolu, tak to tam nebylo obsaženo. Ani my, ani KDU-ČSL jsme nebyli pro. Prostě si představujeme reformu vzdělávání v České republice, tak aby byla proveditelná, aby byla evolucí, nikoli v nějakou zbrklou revolucí, tak si představujeme jinak. A měli jsme v tom programu spoustu užitečných a prospěšných kroků, které by k tomu vedly.
3: To znamená, že stejně proti tomu jste byli, když to navrhovala poslankyně ODS, jako když teď to navrhují poslanci současné koalice, chápu to dobře?
11: Chápete to dobře, je to přesně tak.
3: Vy jste předsedou školského výboru Poslanecké sněmovny. Debatoval jste s kolegy? Tušíte, jakou podporu by zrušení devátých tříd mohlo mít ve sněmovně?
11: Školský výbor nezasedal od té chvíle, co to bylo tak jako vystřeleno ven, tenhle ten nápad, takže neměl jsem příliš příležitosti, ale samozřejmě, že jsem debatoval se svými stranickými kolegy v TOP 09. My se na to díváme tak, že školství opravdu trpí jinými problémy. Já uvedu příklad. Třeba v matematice. V roce 2022 dosáhlo alespoň základní úrovně dovedností v matematice 74% českých deváťáků, 15-letých žáků. Před 20 lety, v roce 2003, to bylo 83%. To znamená, tady máte v podstatě 10% pokles. A takhle to platí u řady dovedností a řady těch kompetencí, jak tomu ve vzdělávání říkáme. A nedává přece v tuhle chvíli smysl ubírat to vzdělávání. Má být vedena velmi vážná debata nad tím, co chceme, aby naše děti povinně na základní škole uměly. Že to mají být jazyky, že nejlepší prevencí exekučních pastí je finanční gramotnost, že potřebujeme mít žáky odolné vůči dezinformacím, že potřebujeme, aby uměli používat umělou inteligenci, aby se uměli vyjadřovat, aby uměli formulovat svoje myšlenky. To jsou velké výzvy pro české školství a my se nemáme bavit o tom, jestli budeme zkracovat tu povinnou školní docházku. My se máme bavit o tom, jak využijeme smysluplně těch 9 let, které teďka máme k dispozici, protože, a vyplývá to z šetření České školní inspekce, a je to můj velmi naléhavý názor. My to teďka prostě dobře neumíme.
3: Když jste uváděl to srovnání, tak jste z něj došel k závěru, že není možné zkracovat školní výuku. Na druhé straně, jestli jsem dobře poslouchal ta vaše data, vy jste to srovnával s rokem 93. Tehdy to bylo to období, kdy tady devátá třída nebyla, to znamená, že se končila základní škola v 8. třídě a přesto, tak jak jste ta čísla citoval, tak na tom ti osmáci tehdy byli lépe, než jsou současní deváťáci. Není tohle argument vlastně proto, že nezáleží na tom, jak dlouhá ta výuka je, že vlastně to, kdy byla osmiletá školní docházka na základní škole, takže to nevadilo?
11: To jsme si neporozuměli, pane redaktore, já jsem se možná přeřekl, nevím, říkal jsem 20 let zpátky, byl to rok 2003.
3: Aha, tak to se omlouvám, já jsem vám rozuměl 93. Tak...
11: Ne, 2003, takhle by to bylo v pořádku.
3: Dobře, přesto ale tu otázku nechám, položím ji možná trochu jinak. Jste přesvědčen, že ta devátá třída v tom současném modelu má zásadní dopad na to, kolik toho žáci umí? Protože já jsem v těch posledních dnech slyšel, četl řadu názorů, že vlastně ta devátá třída je trochu navíc, že jediným smyslem deváté třídy mnohdy je, aby se připravili děti nebo studenti na přijímací zkoušky na střední školu a jinak se moc víc nenaučí. Není na tom něco?
11: Já znova říkám, my máme teď před sebou reformu vzdělávání na základní škole. Nějaká byla provedena už v tom minulém volebním období, je to ta reforma rámcových vzdělávacích programů, tak to asi veřejnost zná, to je ten standard. To, co chceme, aby povinně děti na základní škole uměly. Došlo tam teďka k určitému odložení asi o rok. Já to jsem schopen pochopit, to odložení, pokud to povede k tomu, že budou moci se školy lépe připravit na tu implementaci. Ale my musíme fakt přehodnotit, co ty děti budeme učit a taky jakým způsobem je to budeme učit. To ta reforma má za cíl. Takže my jsme teďka v procesu, kdy máme dokončenou a budeme implementovat reformu rámcových vzdělávacích programů. Z toho si školy udělají ten svůj školní vzdělávací program a do toho přijde nápad zrušit devátou třídu. To vůbec nedává smysl. To je úplně koncepční zásah do jaksi řízení a rozvoje školské vzdělávací soustavy v České republice. Já si vážně myslím, že to je jen takové populistické, promiňte, plácnutí, reminiscence na nostalgii určité části voličského spektra, kteří třeba vyšli z 8. třídy. Andrej Babiš to dneska říkal na tiskovce po zasedání vlády, ale na Schillerová, že taky vyšla z 8. třídy. Dobře, co je tohleto za argument? Studovala v úplně jiné době. My chceme základní školy, které budou přece chystat děti, naše budoucí dospělé na budoucí život, ne je učit to, co bylo potřeba v minulosti a způsoby a tak dlouho, jak bylo potřeba v minulosti. Je to jenom takové nostalgické, populistické plásnutí. Já se omlouvám, já v tom nic jiného nevidím.
3: Předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se zmínil o praktických dopadech, o úsporách. Předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že by zrušení devátých tříd mělo obrovský ekonomický efekt, že by se dostalo na pracovní trh víc mladých lidí. Není to při stárnutí české populace přece jenom rozumný důvod?
11: Mohlo by to působit na první pohled lákavě a rozumně, ale pojďme trošku počítat. Když si vezmeme třeba data z roku 2024, ta už jsou uzavřená, očištěná, tak tehdy veškeré veřejné výdaje na vzdělávání činily téměř 332 miliard korun. To jsou obrovské peníze na základní vzdělávání. Z toho ale připadá méně než polovina, asi 42%, takže asi 138 miliard. A teď si vidělte těch 138 miliard 9 ročníky základní školy a máte 15 miliard na jeden ročník. Jistě, že kdybychom teďka ustřihli jeden ročník základní školy, tak ušetříme, já bych odhadoval, něco mezi 10 a 12 miliardami korun prostě na platech těch učitelů. Nicméně nebylo by to těch 15, protože stejně školní jídelny a tak dále, to všechno běží. A potom pozor, kde by se vzalo těch 50 miliard? To je jenom řetězec velmi odvážných předpokladů a muselo by dojít ke tedy splnění opravdu řady podmínek, aby všichni dokončili střední i vysokou školu o rok dříve. Nevznikly žádné dodatečné náklady na středních školách. Museli by skutečně nastoupit ti žáci o rok dříve do zaměstnání. Prostě kratší vzdělání nijak nesníží jejich produktivitu a jejich budoucí výdělky. To by byl další předpoklad. To znamená, já opravdu mám vážné pochybnosti o tom, že by to tu úsporu 50 miliard přineslo. A když se na ta čísla podívám z nadhledu, vzdělávání je jednou ze zásadních věcí, které stát nám všem zajišťuje. Měla by to být jedna z priorit. Já dlouhodobě říkám, že výdaje do vzdělávání mají být samozřejmě efektivně vynaloženy a máme vědět, na co je dáváme, mají to být smysluplně utracené peníze. Nicméně je to investice. Investice do budoucnosti. A my taky víme z dat OECD, nikoli firm těch českých, ale vlastně celosvětových, že každý člověk, který se vzdělává delší dobu, nebo třeba i nastoupí do předškolního vzdělávání dříve, tak má mnohem větší šanci využít svůj potenciál. Není tolik ohrožený nezaměstnaností, to znamená tomu systému, on se potom i vyplácí.
3: Na druhé straně, pokud z těch odhadů vezmeme třeba jenom těch 12 miliard, které i vy připouštíte, že by se dalo ušetřit na platech učitelů, pokud by tedy jeden ročník základní škol nebyl, nemohlo už to by pomoci kvalitě školství, kdyby se těch 12 miliard dalo na něco jiného?
11: 12 miliard v tom součtu téměř 350 miliard není tak moc, viděno takhle.
3: Pardon, nicméně z těch 138 miliard pro nebo základní takhle, školství, ano, základní už je to víc. Školy,
11: dobře, tam je to pravda. Nicméně, já prostě si myslím, že ta péče státu o vzdělávání žáků se odráží také v tom, jak do toho stát investuje. Když se podíváte na to, jaký je trend v celém světě, v Evropě, tak je trend spíše prodlužovat tu základní docházku, tu povinnou docházku a třeba se vykročit i směrem do mateřských škol. A to prostě z toho důvodu, že víme, že lidé, už jsem to říkal, kteří se takhle vzdělávají delší dobu, tak jsou v budoucnosti méně ohroženi nezaměstnaností, využijí více svůj potenciál a postarají se, jednoduše řečeno, sami o sebe. Jsou mnohem méně závislí na státu. A je tam ještě jeden důležitý aspekt. Nám se v posledních asi 5 letech dvakrát zhoršila úspěšnost u žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Jsou z horšího socioekonomického prostředí a tak podobně. Jsou z rodin, kde vzdělávání není hodnotou. Když jim o rok snížíme povinnou školní docházku, tak je znevýhodníme ještě víc. A tohle to je přesně proti tomu trendu, se kterým my, nebo jaký jsme nastavili a jak bojujeme v České republice se znevýhodněním některých žáků. Zavedli jsme v minulém volebním období třeba sociálního pedagoga, který tam přesně má suplovat rodinu, že má těm žákům ukázat, že vzdělání je hodnotou, vzdělání je bránou k úspěšné budoucnosti, kdy sám sebe uživím, postarám se a můžu vyčerpat eventuálně svoje talenty. Takže když tady zrušíme jeden ročník základní školy, tak na ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, jakýmkoliv, tak to ještě dopadne. A my u nich ten problém opravdu řešíme, protože to jejich znevýhodnění se prohlubuje.
3: Vy jste před chvílí použil i výraz povinná školní docházka a její zkrácení a dopad na ty znevýhodněné žáky nebo studenty. Na druhé straně to přece nemusí jít ruku v ruce. Konec konců poslankyně ODS Renata Zajíčková navrhovala zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku tak, aby povinný byl minimálně jeden ročník střední školy. Tohle není řešení.
11: Ona tomu říká 8 plus 2, tomu svému konceptu, tam je vlastně to, ta školní docházka není v té povinné části zkrácené, se realizuje na střední škole, konec konců to je model, který je v řadě evropských států, to najdeme v některých spolkových zemích v Německu, to najdeme třeba i v Maďarsku, na které se právě často odkazuje Tomio Okamura, že tam je 8 let základní školy, dobře, to je pravda, nicméně to vzdělávání na střední škole tam povinné vždy do 16 let, takže to není snížení nebo zkrácení povinné školní docházky, to je jenom jako restrukturalizace. Já si myslím, že české školství
3: pardon, že do toho skáču, ale tak jak jsem slyšel, četl vyjádření Tomia Okamury i Andreje Babiše, tak oni nemluvili o povinné školní docházce, oni mluvili opravdu o tom, jestli základní škola má mít 8 nebo 9 let, proto se ptám, jestli není řešení něco ve stylu toho, co tedy už předloni navrhovala Renata Zajíčková, to znamená zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku, aby její součástí byla část střední školy.
11: Ano, já to shrnu. To, co navrhuje Andrej Babiš a Tomio Okamura, to je prostě zkrácení vzdělávání. To není restrukturalizace. To, o čem mluví Renata Zajíčková, je restrukturalizace, přesunutí vlastně části povinného vzdělávání na střední školu. Já se domnívám, že české školství má jinou tradici. My jsme tady v minulosti 9. třídu neměli, teď ji máme, tak jako zase, že bychom ji zrušili. Myslím, že ne. Myslím, že české školství se má efektivizovat, modernizovat v tom, co žáky učí a jak je to učí, ale v tom prostoru, který máme teď nastavený. Já si myslím, že to je nejlepší, nejjednodušší cesta k modernímu školství, neměnit tu strukturu, tedy tu délku, jak povinné docházky, tak třeba toho, co se odehraje na základní a na střední škole, ale skutečně se podívat velmi kriticky i s nějakým přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, co učíme děti na základních školách a jaká je třeba struktura oboru na školách středních. Tam jsme opravdu velmi pozadu, ale to je asi ještě na jinou debatu.
3: Určitě se k ní vrátíme. Ještě jedna praktická věc k tomu aktuálnímu návrhu zrušení devátých tříd. Nepomohlo by to vyřešit nedostatek učitelů, hlavně některých aprobací, a to i ve spojení s tím, že řada stávajících učitelů a učitelek půjde v příštích letech do důchodu?
11: Asi by to pomohlo krátkodobě, protože kdybychom na základní škole ten ročník zrušili, prostě zkrátili to vzdělávání, tak by nám nějací učitelé na chvíli jako v tom systému zůstali, přebyli, to je jenom záplatování tekoucího hrnce. Já si myslím navíc, že když bychom, vezměme si třeba toho matikáře, jak jsem na začátku říkal, příklad s matematikou, měli volné matikáře, tak se nám z nich nestanou. Kvalifikovaní a dobří učitelé odborného výcviku na středních školách, což je třeba právě to penzum učitelů, kteří nám velmi naléhavě chybí. Takže ani tento argument v tom vlastně neobstojí a ten jako tabulkový nárůst počtu učitelů, tak by se byl kvalifikovaných učitelů, tak by byl jako skutečně jenom dočasný, protože, jak sám říkáte, ty odchody do penze pak přirozeně nastanou.
3: Předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme k politice. Zítra odpoledne máte naplánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. O tu schůzku jste požádal vy, nebo to byla iniciativa pana prezidenta?
11: Pan prezident deklaroval a vlastně vyzval k tomu, že je připraven a že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, a to ne jenom opozičních, ale napříč politickým spektrem. A na to konto já jsem, řekněme tu obrazně hozenou rukavici, zvedl, kontaktoval jsem Pražský hrad a jak si dostal jsem ten termín a rád se s panem prezidentem potkám.
3: Co od té schůzky čekáte, s čím na hrad půjdete?
11: Já tam jdu s řadou témat. V první řadě chci panu prezidentovi poděkovat za to, že také si velmi rozumně popularizuje euro v České republice a poukazuje na ty věcné argumenty, že Česká republika na tom tratí a my všichni, že euro nemáme, je to odvážný krok přijmout euro a je to správný krok, zodpovědný pro Českou republiku. Já tam jdu také s tématem voleb od 16 let nebo volebního práva od 16 let pro komunální volby, což je věc, kterou TOP 09 teďka v současnosti navrhla nebo v minulých měsících a pan prezident to teďka veřejně podpořil, to znamená, to jistě bude tématem našeho rozhovoru, určitě bude tématem našeho rozhovoru zahraniční politika. Je strašně špatně, že se současná vláda odmítá zapojit do koalice států, které založily ten takzvaný antibalistický pakt. O tom budeme určitě také hovořit, určitě se dotkneme nezávislosti médií veřejné služby a já bych taky rád panu prezidentovi představil, jak si TOP 09 představuje do budoucna daňovou reformu a reformu veřejných financí, protože my už se teďka začínáme chystat na post-babišovskou dobu. Ono to jednou přijde a doufám, že už to bude za 3 roky, kdy se obrátí karta a my chceme být připraveni. My nechceme být ti, kteří pak přijdou do vlády a budou vlastně až v tu chvíli vymýšlet, co se má dělat. My chceme na to mít už skutečně baterii řešení a já bych o tom s panem prezidentem také rád řešil. A když jsme teďka...
3: Pardon, že do toho skáču, a když ano. Konkrétně o tomhle mluvíte, tak to od pana prezidenta budete chtít posvěcení vašich nápadů, nebo z něj budete tahat, jak on se k tomu staví, nějaké jeho návrhy, nebo co v tomhle směru, když říkáte, že se chcete připravovat na to, co bude po dalších volbách, tak co v tomto směru zítra od pana prezidenta chcete slyšet?
11: Já myslím, že ta schůzka má několik rovin a několik smyslů. Jedním je vyslechnout si pana prezidenta třeba jeho pohled na zahraniční politiku, na témata, o kterých jsem hovořil. Druhá věc je představit mu to, já budu chtít, uvidíme, jestli bude mít slechu, co my tedy budeme nabízet České republice do budoucna. Myslím si, že debata mezi ústavními činiteli v tomhle tom dává smysl a i zpětná vazba od pana prezidenta je pro mě v takovém soukromém rozhovoru v každém případě přínosná. A ještě poslední věc zmíním, o které jistě budeme hovořit a bude to ten nápad na zrušení devátých tříd, protože já jsem se před asi rokem a půl zúčastnil na Pražském hradě kulatého stolu, který uspořádal prezident republiky a týkalo se to hlavně vyloučených lokalit a znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Bylo to velmi tedy jako důkladná debata zasvěcená a je jako na tom jasně vidět, že pan prezident má zájem o znevýhodněné lidi v naší společnosti, o vyloučené lokality a budu chtít znát jeho názor taky na to zrušení 8. 9. třídy na tento nápad. Já si myslím, že bude kritický, ale nepředjímejme, to uvidíme. Bude to jistě jedním z témat naší zítřejší debaty.
3: Jenom 9., vy jste říkal zrušení 8. a 9., tak
11: promiňte,
3: že by se rušila 8. třída, jsem alespoň zatím nezaznamenal. Já se na ta očekávání směrem k zítřejší schůzce s panem prezidentem ptám i proto, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a další koaliční poslanci a politici mluví dlouho o panu prezidentovi jako o lídrovi opozice. Nemohou schůzky, jako je ta zítřejší, s tím vším, co jste o ní před chvílí říkal, vlastně takový dojem potvrdit?
11: Prezident republiky, jak už jsem říkal, vyzval k tomu, že se chce setkávat s lídry z parlamentních stran, ať v koalici nebo v opozici. Já tu výzvu vyslyším, já se na Pražský hrad vydám, rád s ním budu hovořit o těch politických tématech. A jestli někdo říká, že prezident je lídrem opozice, tak já to vnímám spíš jako takovou dělostřeleckou přípravu před prezidentskými volbami, které prostě v dohledné době nastanou. Hnutí ANO, SPD i motoristé nechtějí Petra Pavla na hradě a myslím si, že to je prostředkem k tomu, jak ho už nyní jaksi zatahovat do sněmovní politiky a udělat z něj to sněmovního hráče, což prezidentu republiky vůbec nepřísluší.
3: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Právě proto, že jsem předpokládal, že tohle budete říkat, proto se na to ptám, jestli tím, kdy požádáte o schůzku s panem prezidentem, kdy tam jdete s těmi tématy, o kterých jste před chvílí mluvil, kdy se dá předpokládat, že na řadě těch témat se shodnete, tak jestli to, co říkají koaliční politici, vlastně nepotvrzujete?
11: Kdyby byl prezidentem republiky Miloš Zeman a požádal nebo vyzval ke schůzkám s lídry sněmovních stran, tak já na tu schůzku půjdu také. Já tam nejdu za prezidentem, který je mým názorovým souputníkem, a věřte, že na řadu věcí máme asi jiný názor, to se jistě taky ukáže, ale jdu tam jako za prezidentem republiky, jako za vrcholným ústavním činitelem, abych ho informoval, abych si vyslechl eventuálně jeho názory. Není lídr opozice, není vůbec členem opozice, teď to přece není ani prezident, kterého nominovala nějaká politická strana, která je v parlamentu teď zastoupená. Je to jenom označení, které zcela účelově používá současná parlamentní koalice. Já jdu na Pražský hrad za prezidentem, od kterého očekávám, že bude svůj mandát vykonávat na 100%. A to, co prezident dělá, že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, je podle mého názoru tím výkonem mandátu. My děláme jako opozice, co můžeme, jistě máme vždycky prostor někde přidat. Já jsem třeba spokojený s tím, jak se dokážeme koordinovat. Myslím si, že to v minulosti vůbec nebývalo zvykem, že by se pět opozičních stran dokázalo vzájemně domluvit a na řadě věcí se skoordinovat. Na některé věci máme názor jiný. Já připomenu jednu věc, třeba co se týká chystaného útoku na veřejnoprávní média, na nezávislost médií veřejné služby, tak to bude věc, která podle mého názoru, ta mediální novela, bude načtená už na podzim. Počkalo si to na změnu jednacího řádu a byl to jediný důvod, proč TOP 09 nepodpořila změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny právě v tuto chvíli, protože ona omezuje možnost obstrukcí ve sněmovně. Tady máme třeba trošku jiný postoj než hnutí STAN nebo ODS.
3: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
11: Moc vám děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
3: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
12: Hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
4: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Španělé zažívají nejničivější požár v moderní historii země. Oheň už v provincii Ávila spálil téměř 50 tisíc hektarů plochy. Hašení dál komplikuje silný vítr. Oheň se ale ve srovnání s předchozími dny šíří pomaleji. Kromě oblastí poblíž hlavního města Madridu hoří taky na východě země, nedaleko města Valencie. Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí jim mělo asi 5,25 milionu Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. A hasiči dnes odpoledne předali vyhořelé a zřícené torzo budovy 34 ve Zlíně majiteli společnosti Krým. Informovala o tom mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková. Z místa už odjela i poslední hasičská jednotka a svou činnost ukončila i dronová služba. Požár vypuknul 9. července, část budovy se ještě ten den zřítila. Společnost Krým musí do 15. prosince zajistit demolici budovy. Nejpoškozenější části budovy musí odstranit už do 6 týdnů.
2: Sport.
4: Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. Stejnou pozici obsadil v litevském Kaunasu Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 u Meziříčí a na D5 u Zdic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 147 je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. Kolona začíná na kilometru 142,5 a je na 40 minut. Plný je nadále i průjezd Meziříčím. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je před sjezdem na Židlochovice kolona z 12,5 kilometru. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D5 z Prahy do Plzně od sjezdu na Zdice z 28. kilometru pojedete pomalu na 33,5. Tam se po požáru kamionu jede pouze levým pruhem. Zdržení 35 minut, dá se jet z exitu 28 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Žebráku. Před Žebrákem ovšem čekejte kyvadlový provoz. Na D7 z Prahy do Chomutova opatrně za sjezdem na Stehelčeves. Na 10. kilometru se srazila dvě auta. Brzdí se prudce, kolona teď krátká. V Praze na jižní spojce je fronta od sjezdu na Krč a pokračuje přes Barandovský most až k tunelu Brázovka. A Štěrboholská spojka směrem na Černý most je plná, dlouhá kolona pokračuje přes okruh až do omezení ve Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý od 25 do 30 stupňů Celsia, na severovýchodě jen kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19. To byly zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
13: Dobré odpoledne vám přejeme v 17.34. Polsko má o jednu památku UNESCO víc. Na seznamu světového dědictví se nově ocitlo přístavní město Gdyně. Právě tamní urbanistické propojení města a přístavu nemá ve světě obdoby. No a my si k tomu víc povíme za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Přejeme vám hezký poslech.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Polsko má nový zápis na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výbor této organizace OSN ocenil modernistické centrum města Gdyně u Baltského moře. Jeho dominantou je například Jižní molou, kterého kotví i jedna z nejvýznamnějších lodí polského námořnictva a nejstarší torpédoborec na světě ORP Bliskavica. Téma probereme se zpravodajkou radiožurnálu Kateřinou Havlíkovou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den.
0: Co je na centru Gdyně tak výjimečného, že se stalo památkou pod ochranou UNESCO?
1: Tak Gdyně je velmi mladé město, letos slaví teprve 100 let, protože dříve to byla rybářská vesnice, ale ve 20. letech minulého století tam začala výstavba přístavu a to právě ovlivnilo ráz Gdyně, jak architektonicky, tak urbanisticky. Výbor pro světové dědictví třeba ocenil dochovanou modernistickou architekturu, ale i to tebou už zmíněné propojení města s přístavem. Skvělou ukázkou toho je třeba právě zmíněné Jižní molo, které je mohutné, jeho středem prochází pěší třída s parkovou úpravou. Po levé straně kotví lodě, po pravé straně se nachází několik institucí, jako je třeba jedna z fakult námořní univerzity, jsou tam také různé sochy. Mimochodem, nedaleko od toho mola je jedna z mála oficiálních pláží v Trojměstí, je písčitá, velmi pěkná, taky střežená. Na molo potom navazují zelené plochy, jako třeba parky, což je další věc, kterou Výbor pro světové dědictví UNESCO ocenil. No a kromě parků také třeba Kosciuškovo náměstí, což je to úplné centrum města, které je směrem k moři otevřené. Typickým znakem Gdyně jsou taky zachované činžovní domy z 30. let. Oceněnými památkami jsou ale třeba také námořní nádraží nebo budova okresního soudu nebo kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Kromě Gdyně má Polsko na seznamu světového dědictví ještě 17 dalších objektů.
0: V Polsku jsou ale také místa, která o památkovou ochranu nestojí, je to tak?
1: Ano, je to tak, to je třeba případ velmi čerstvý, sice obce Ostašův v Dolním Slezsku. Konzervátoři totiž rozhodli o tom, že se celá obec stane historickou památkou kvůli historické venkovské zástavbě, protože domy si tam dodnes uchovaly hrázděné zdivo. Místní jsou ale proti, protože to podle nich úplně zastaví investice do obce a znemožní to jakékoliv stavební nebo rekonstrukční práce, takže požadují, aby jejich obec byla z toho registru vyškrtnutá.
0: Zpravodajka radiožurnálu Kateřina Havlíková, díky a pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou.

0: F. Česká atletika je v posledních letech hodně vidět na mládežnických šampionátech, ale na mistrovství Evropy dospělých se letos moc juniorů nedostane. Příčinou není výkonnost, ale termínová kolize. I to probereme za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

0: Přesně za dva týdny začne v Birminghamu mistrovství Evropy v atletice, ale tentokrát na něm bude závodit jen minimum juniorů. Ti totiž budou mít světový šampionát své kategorie těsně před ním. A případnému rychlému přesunu nenahrává ani to, že mladí atleti budou bojovat o medaile na severozápadě Spojených států v Eugene.
1: Samozřejmě my to nějak moc nemáme šanci ovlivnit ty termíny a obzvlášť v letošním roce, kdy mistrovství světa juniorů je ve Spojených státech, takže i v rámci časových posunů není vhodné, aby jsme přetěžovali mladé atlety a já jsem rád, že jsme se s trenéry dohodli, že junioři na mistrovství Evropy startovat po většině nebudou.
2: Přibližuje šéf-trenér českých atletů Pavel Sluka, i když zároveň přidává jednu výjimku, kterou je sprinterka Johanka Šafářová, kterou dospělý tým potřebuje do štafety na 4x400 metrů. Šampionát v Eugene skončí 9. srpna a od 10. se pak bude závodit v britském Birminghamu. Na možnosti, jak se rychle přepravit přes 8 časových pásem, se dívala i tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala juniorský národní rekord Amálie Švábíkové, ale jedna z medailových adeptek pro Eugene nakonec uznala, že by se to stihnout nedalo. Podle Pavla Sluky ale tato termínová kolize není zas tak zásadní věc.
1: Každá ta kategorie má ten svůj vrchol a na ten by se mělo soustředit a vždycky říkám, že je potřeba jít step by step nahoru. A samozřejmě druhá věc je, že ta výkonnost od té juniorské a dospělé kategorie přece jenom ještě kousek je a musí projít další přípravou, aby ta úroveň měla výkonnost na světovou atletiku a evropskou atletiku té dospělé kategorie.
2: Popisuje Sluka, podle kterého je navíc v sezóně tolik závodů na různých úrovních, že to ani organizátoři nemají lehké.
1: A další věc je ještě to, že není jednoduché úplně poskládat ten harmonogram těch termínů tak, aby vyhovoval všem.
2: A tak v srpnu pravděpodobně moc uslyšíme o juniorských talentech na mistrovství Evropy dospělých napříč různými reprezentacemi. Do Eugene vyrazí čeští atleti ve čtvrtek a tým by alespoň částečně rád navázal na poslední juniorský šampionát v peruánské Limě, kde slavili zlaté medaile desetibojař Tomas Jervinen a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Natalie Imbruglia, 17 hodin 53 minuty a večerní publicistiku má dnes na starosti Tomáš Pancíř, tak co jsi připravil se svým týmem? Dobrý den.
1: Dobrý den. Vláda dnes schválila vymezení takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být snazší povolování větrných a solárních elektráren. Oproti původnímu návrhu, který vznikal za minulé vlády, těchto oblastí ubylo a jejich rozlohu nová vláda seškrtala na 11% původního návrhu. Jaké to bude mít dopady a jak ovlivní plány investorů na stavbu dalších větrných a solárních elektráren, další podmínky, které budou muset v akceleračních zónách splnit, tak to proberu s předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpánem Chalupou. Vrátíme se také k návrhu na zrušení 9. tříd základních škol, tedy k tématu, o kterém jsme před chvílí mluvili ve 20 minutách Radiožurnálu. Hostem ve večerní publicistice bude prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. A naším tématem budou také pokračující požáry ve Francii. Jaká je aktuálně situace v okolí Bordeaux a jestli české velvyslanectví eviduje nějaké žádosti o pomoc ze strany českých občanů ve Francii? Na to se zeptám českého velvyslance ve Francii Jaroslava.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vejce, krunýře i maso potom všem touží lovci mořských želv. Posvítíme si na ně v první epizodě letního speciálu Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.

0: vláda výrazně zmenšila plochu pro možnou výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren.
1: Jednali jsme tedy s ohledem na požadavky občanů, obcí, krajů a tak dále minimalistickou variantu.
0: Jihozápad Francie dál bojuje s rozsáhlým lesním požárem. Nejhorší situace je v okolí Bordeaux.
2: Už shořelo přes 40 000 hektarů porostu. Požár se nepodařilo uhasit.
0: Fotbalisté Artisu Brno hostí v ligové dohrávce Mladou Boleslav. Kolona popojíždí na D5 Uzdic směrem do Plzně. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno, ale bez deště a teploměry ukážou až 30 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy, Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy.
4: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
1: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
4: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
4: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: A o stavbě větrných elektráren budeme podrobněji mluvit v publicistické části zpráv. Na jihozápadě Francie stále zuří rozsáhlý lesní požár. Jak se situace vyvine, ovlivní hlavně rychlost a taky směr větru, řekl to ministr vnitra Laurent Nunez. Podle hasičů by mohlo trvat týdny, než se požár podaří úplně uhasit. Kvůli požáru musel domov opustit už přes 200 000 lidí.
6: Ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že se požár šíří všemi směry a je obtížné ho dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 000 hektarů půdy. Nejhorší je situace v departmánu Gironde, kde leží město Bordeaux. Požár se dostal až na jeho předměstí. Podle Radky Hradcové z města Gujan-Mestras nedaleko Bordeaux jsou v oblasti uzavřené silnice.
7: Momentálně sem nedostanou ani zásobování nic, takže krámy prázdný, regály prázdný. Nafta tady s benzínem dochází.
6: Z Bordeaux do Toulouse nejezdí vlaky TGV a zavřená je i dálnice do Bayonne. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany, aby se vyhnuli cestám do regionu. Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Velká Británie poskytne Ukrajině licenci na výrobu mobilních rušiček pro elektronický boj. Britská technologie dokáže paralyzovat systémy ruské protivzdušné obrany. To má Ukrajině usnadnit útoky v ruském vnitrozemí. Kyjev tam cílí na ruskou ropnou infrastrukturu.
8: Smlouvu o poskytnutí licence dnes podepíší ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a nový britský premiér Andy Burnham. Nový šéf britské vlády se už po svém nástupu do funkce minulý týden zavázal k další podpoře Ukrajiny. Prezident Zelenský je první zahraniční návštěva, kterou Burnham v premiérské pozici přijal. Politici se setkali na blíže nespecifikované námořní základně, kde se cvičí přes 200 ukrajinských vojáků. Zelenský v úterý zamíří také do Spojených států. V Bílém domě bude jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dorazí i na pohřeb někdejšího senátora a podporovatele Ukrajiny Lindseyho Grahama. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
0: Převod auta nejspíš bude možné vyřídit online, a to přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
10: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
11: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
10: V Česku se SPZ-ky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
12: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
10: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: V centru Ivančic na Brněnsku hořela přístavba bytového domu. Hasiči z budovy, kde je i pobočka České pošty, evakuovali desítky lidí. Záchranáři 19 z nich ošetřili poté, co se nadýchali kouře. A na místě máme reportérku Alenu Hesovou.
13: Bytový dům má ze zadní strany ze dvora ohořelou fasádu a pár oken, některá z nich jsou rozbitá a obyvatelé domu stále postávají na chodníku a dávají své údaje policistům, prochází s nimi své byty a kontrolují jejich stav. Zasažené je podle vedení města hlavně schodiště, to je potřeba uklidit a zabezpečit a pak se budou moct téměř všechny rodiny vrátit. Náhradní ubytování ve středisku volného času nakonec bude potřebovat jen jedna z nich. 10 lidí skončilo po prvotním ošetření záchrana v nemocnicích. Pobočka České pošty poničená nebyla a měla by fungovat bez omezení. Příčinu požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a se záměrem už souhlasila i umělcová rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Vlasta Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes vedle filmových projekcí zahájila i doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se až do středy představí některé stanice nebo server i rozhlas.cz. A návštěvníci se taky můžou zapojit do natáčení pořadu.
14: Máme třeba série, jako je Polštář, Filtr, Kapesník.
15: Do stanu Českého rozhlasu během dneška přišly desítky návštěvníků. Mezi nimi byli Filip i Vojtěch.
16: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
17: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
15: Jednou z debat, kterou dnes návštěvníci sledovali, byla diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla také šéf dramaturgině digitálního audio obsahu Anna Vošalíková.
18: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože ta zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
15: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalisté Artisu Brno poprvé v historii nastoupili v nejvyšší domácí soutěži. V dohrávce prvního kola šance ligy přivítali před svými fanoušky Mladou Boleslav a je u toho David Nekvinda.
20: V 7. minutě zápasu už vede Mladá Boleslav v Brně 1-0, když se trefil Daniel Langhammer. Bylo to před okamžikem po dlouhém míči za obranu, kterou jí dokázal zpracovat a pak propálil domácího golmana Stopena. Artis Brno předtím měl svou první slušnou šanci, tu ale využít nedokázal. Takže v 7. minutě doma prohrává 0-1 z Brna. David Nekvinda, Radiožurnál.
19: Vedení Artisu jen pár hodin před výkopem představilo dvě nové posily z pražské Slávie. Na roční hostování přichází obránci Neil Glossois z Francie a Emmanuel Fuli z Libérie. A fleretistka Michala Ileková na mistrovství světa v Hongkongu vypadla ve vyřazovacích bojích v prvním kole a byla 38. 21-letá šermířka tak nenavázala na úspěšnou kvalifikaci, kde neprohrála ani jeden ze šesti soubojů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolona na D5 Uzdic a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr hlásíte kolonu.
22: Kolony kamionů jsou v podstatě až na nějaký 22. kilometr. Mírně přerušovaný, ale od 24. kilometru ty kamiony stojí.
21: Osobní auta zpomalují na 29. na 33. a pultem se po požáru kamionu jede levým pruhem zdržení 20 minut v osobních autech. Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech na 18. a pultem kilometru šetří nehodu v odstavném pruhu, ovšem v levém pruhu zůstal trojúhelník a také střepy, zpoždění od dálnice D5 25 minut. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 143,5 se popojíždí kvůli omezení půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra pak čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra nemělo. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
1: Bude teď složitější plánovat stavby větrných elektráren, když vláda výrazně omezila takzvané akcelerační zóny? Co si o návrhu zrušit devátou třídu myslí ředitelé základních škol? A budou muset obyvatelé francouzského Bordeaux opustit kvůli nebývale velkému lesnímu požáru své domovy? Vláda dnes schválila vymezení tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší povolování větrných a solárních elektráren. Výsledný rozsah je přitom podstatně menší, než jaký plánovala minulá vláda Petra Fialy. Z původních 110 lokalit jich zůstalo 61 a celková rozloha akceleračních zón klesla na 11% původního návrhu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO to vysvětloval mimo jiné podmínkami v Česku.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme o moře a ty povětrnostní podmínky u nás nejsou ideální pro výstavbu větrníků, také proto jsme nebyli spokojeni s tím, co ta minulá vláda připravila, protože to bylo pouze zelené vidění a přání otce myšlenky. Na druhou stranu nemůžeme to přistupovat tak, že prostě budeme bránit někomu, pokud někdo má seriózní podnikatelský záměr a místní občané s tím budou souhlasit.
1: To jsou dnešní slova vicepremiéra z Hnutí ANO Karla Havlíčka. Naším hostem je Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Akcelerační zóny neznamenají automatické povolení větrných nebo solárních elektráren. Každý konkrétní projekt bude muset projít příslušným řízením. Navíc v tom návrhu akceleračních zón jsou další omezující podmínky. Jaký efekt tedy od takto vymezených zón očekáváte?
5: No, napadají mě dvě věci, že zatím vlastně tady ten úkol, který jsme si v rámci zjednodušování povolování obnovitelných zdrojů a větrných elektráren je to potřeba dvakrát tolik za tu dlouhou historii, tak jsme se dostali do situace, že zatím to dělá víc škody než užitku. A to, co druhé vlastně zapadá a dělá to víc škody než užitku nejenom v těch samotných akceleračních oblastech, ale i mimo ně, kde samozřejmě my povolovat počítáme, že budeme také. A spousta těch projektů je již rozpracována delší dobu a jsou mimo akcelerační oblasti. Ale vlastně ta nezvládnutá příprava, a teď nemířím jenom na tu současnou vládu, ale na tu minulou, třeba v tom, že vlastně je to do jisté míry netransparentní. Vůbec nevíme vlastně, jak byly vybírány ty jednotlivé akcelerační zóny už v tom předešlém minulém zúžení v rámci té přípravy za té minulé vlády, tak teďka také vlastně nerozumím tomu, jak nějaká oblast byla vybrána, že bude ponechána a jiná ne. A například víme o akceleračních zónách, kde vlastně s tím nebyl problém v tom místě a naopak, že zůstávají tam, kde nějaký problém tady je. Takže bohužel zatím to není příliš pozitivní a vy jste zmínil i ty omezující podmínky, které jsou až absurdní.
1: Které podmínky z vašeho pohledu jsou absurdní?
5: No, asi ta jedna, která opravdu hodně vyčnívá, tak je to výškové omezení a to z našeho pohledu je úplně nelogické. My máme situaci, že ani jedna z těch akceleračních oblastí neumožňuje instalaci té nejmodernější technologie všech těch západních výrobců. To znamená, že vlastně my tady vytváříme oblasti, kde chceme prioritně tady urychlit tu výstavbu, ale stát vlastně říká tím nastavením, jak to nastavit, my to kritizujeme, to nastavení takhle tvrdých podmínek, které nejdou překročit například individuálním posouzením. Takže tam nelze instalovat ta nejmodernější technologie, která vyrobí mnohdy dvakrát, dva a půlkrát víc elektřiny, než nějaká ta standardní dnes již nějaká dosluhující technologie.
1: O jaké výšce se bavíme? Kolik je potřeba na ty nejmodernější větrné elektrárny?
5: No, když vezmeme ty hlavní čtyři výrobce západní větrných turbín, tak vlastně ty jejich nejefektivnější typy, které vyrobí nejvíce elektřiny, tak měří zhruba od 260 do 280 metrů. A my máme vlastně různé výškové limity napříč těmi zónami a ten nejvyšší možný limit je 250 metrů. Takže tohle je opravdu absurdní a i s poznámkou, že v těch podmínkách se dočteme, že máme instalovat nejmodernější technologie dostupné, tak tohle nám znemožňuje.
1: Vadí vám i nějaká další omezení v těch akceleračních zónách?
5: Ano, ty další podmínky, vlastně když, abych to shrnul zjednodušil, tak vlastně v těch zónách jsou na základě plošného vlastně vyhodnocení, ne konkrétních těch větrných elektráren, tak jsou navrženy vlastně omezující podmínky v maximálním rozsahu. Dám dva příklady, například instalování radarových vlastně detektorů, aby se mohly větrné elektrárny vypínat, anebo plašiček ptáků. Ale toto jsou technická opatření, která jsou velmi nákladná, prodražují tu výrobu elektřiny, ale využívají se, v praxi se využívá jenom v lokalitách, kde je právě nějaký zvýšený výskyt toho ptactva a ověří se to až třeba při monitoringu po uvedení do provozu. A tady vlastně máme vybrané lokality, což deklaroval ten stát, nebo celou dobu přípravy deklaruje, že jsou vybrané lokality, které jsou vhodné a tam by takováto opatření neměla být potřeba. A tady to diktujeme již vlastně dopředu jako podmínku vůbec toho povolení stavby.
1: Vy jste se v úvodu zmínil o tom, že samozřejmě i dál bude možné stavět elektrárny i mimo ty akcelerační zóny. Z toho, co teď říkáte o těch podmínkách, nebude vlastně pro investory paradoxně jednodušší stavět ty elektrárny mimo akcelerační zóny?
5: No, je otázka, jestli jednodušší, ale pokud vlastně se nedojdeme k nějaké změně toho nastavení, protože my máme pocit, máme dojem a diskutujeme i směrem k Bruselu i k ministerstvu průmyslu, že toto nastavení, že vlastně nelze v těch akceleračních zónách postupovat běžným standardním procesem a třeba odůvodnit, že tady ta konkrétní větrná elektrárna může mít 260 metrů, tak je v rozporu se směrnicí. Takže věříme, že se tady ty tvrdé podmínky ještě upraví, ale uvidíme. Ale pokud ne, na co se ptáte, tak ano, myslím si, že tam, kde to bude možné, kde to půjde, tak vlastně to bude motivovat vlastně spíše ke stavbě mimo ty akcelerační zóny, protože například vlastně místo třech menších nebo dneska průměrných větrných elektráren mě bude stačit postavit ta jedna nejmodernější, tak půjdu radši vedle akcelerační zóny.
1: Česko je, pokud jde o využití větrné energie, na posledním místě v rámci Evropské unie. Slyšeli jsme před chvílí část vyjádření vicepremiéra z hnutí ANO Karla Havlíčka, který říkal, že nejsme u moře, že tady přírodní podmínky větrníkům, jak on říkal, nesvědčí. Oponoval byste?
5: Pane ministře, si vážím, ale v tomto bych nesouhlasil a oponoval a stačí se kouknout opravdu jednak na ten žebříček. My jsme opravdu suverénně poslední v té větrné energetice, nebo předposlední. A když se koukneme ne na pobřežní oblasti těch států evropských, ale ty opravdu podobné, co nám jsou, takže například vnitrozemské spolkové země, Rakouska, Německa, nebo ta vnitrozemská část Polska, tak tam vidíme samozřejmě, že ta větrná energetika se využívá někde mezi 10-20%, takže podílu na té celkové spotřebě. My podle studie Akademie věd také tady máme potenciál zhruba třeba někde až na třetinu pokrytí současné spotřeby elektřiny České republiky. Takže to, že nefouká, s tím bych si troufal nesouhlasit. A opravdu právě dneska už jsme zmiňovali ty moderní technologie. Oni umějí využívat velmi efektivně i ty lokality, kde není tak silný vítr nebo tak silná průměrná rychlost větru celoročně.
1: Říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Díky, naslyšenou.
5: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuse a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. V tiskové zprávě to dnes uvedla Asociace ředitelů základních škol. Reagovala tak na návrh předsedy poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury, podle kterého by zrušení devátých tříd přineslo do státního rozpočtu 50 miliard korun ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. A prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky a ředitel základní školy Pečky Luboš Zajíc je teď hostem našeho vysílání. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
1: V té tiskové zprávě voláte po odborné analýze. Existuje nějaký takový materiál, protože o možnosti zrušit deváté třídy se nedebatuje poprvé?
4: Ono vůbec tohleto téma se nedebatuje poprvé, protože z historie víme, kolikrát se měnil rozsah základního vzdělání, jednou to bylo 9 tříd, jednou 8 tříd, pak zase 9 tříd, čili ty změny tady probíhají. Otázka je, do jaké míry to má vliv nebo nemá vliv na kvalitu vzdělávání a rozhodně, pokud k takovéto úpravě by mělo dojít, tak je třeba, aby tomu opravdu předcházela důsledná analýza, která bude zohledňovat nejenom ty ekonomické aspekty, ale i další aspekty související jak s pedagogickými, psychologickými, socioekonomickými, legislativními věcmi a dalšími, protože ten dopad může být mnohem dalekosáhlejší než jenom těch zmiňovaných 50 miliard, což je částka, která si nemyslím, že by byla za současného stavu zcela reálná.
1: V čem vidíte největší úskalí toho nápadu?
4: Největší úskalí podle mě spočívá v tom, že to je jednorázová operace, která by byla provedena bez návaznosti na cokoliv dalšího. Takže pak bychom se dostávali do situací, kdy ze středních škol by nám vycházely děti v 17 letech, čili v podstatě prakticky za současného stavu nezaměstnatelní. Dostávali bychom se do stavu, kdy by byly problémy s středními školami, které už teď jsou někde přetížené, a ještě by tam přibyl další ročník, pokud by se řešily pak v návaznosti další věci související třeba s prodloužením školní docházky a podobně. Čili je to záležitost, která skutečně může mít dalekosáhlý dopad a nemůže to být pouze tento jeden krok, který by to řešil.
1: To znamená, jestli dobře chápu vaše slova, tak vy byste požadovali, aby to bylo provázáno třeba s tím, aby bylo možné zaměstnávat mladší zaměstnance nebo v návaznosti na střední školy?
4: Je to skutečně záležitost mnohem rozsáhlejší diskuse. Ono se to netýká jenom základních a středních škol, ale ono už se to týká i předškolního vzdělání a vlastně celé délky toho povinného vzdělání jako takového. Protože zkrátit povinné vzdělání je záležitost, která si rozhodně nemyslím, že by neměla vliv na kvalitu toho vzdělání jako takového.
1: Jedna věc je, kolik tříd má mít nebo nemá mít základní škola, druhá věc, povinná školní docházka, to v minulosti nebylo stejné, teď v současné době to stejné je, ale v minulosti pamatujeme časy, kdy byla desetiletá povinná školní docházka. Máte v rámci Asociace ředitelů základních škol nějaký názor silný, nějaký konsenzus, jak dlouhá by měla být povinná školní docházka, jestli by měla třeba automaticky zahrnovat nějakou část středoškolského studia?
4: Rozhodně si myslíme, že by se neměla zkracovat. To je první věc, protože skutečně pokud se zkrátí ta povinná školní docházka, může to mít dopad na celou řadu dětí, především třeba nejenom těch sociálně slabších rodin, ale i dětí, kde není vzdělávání považováno za prioritu, a tam pak skutečně může dojít k velkému propadu, kdy se sníží kvalita vzdělání docela velké skupiny dětí. Co se týče názoru na to, kolik let by ta povinná školní docházka měla být, tak se vracím zase zpátky k tomu, co jsem říkal. Nelze to řešit jako jednu skupinu, jednu část toho vzdělávacího systému, ale je třeba to řešit jako celý systém jako takový. Čili v žádném případě nesnižovat. O možnosti prodloužení lze nějakým způsobem diskutovat. Ať už směrem teďkonímu nebo středoškolskému vzdělávání.
1: Když se vrátím k pragmatickému pohledu na to, že by se zrušily deváté třídy základních škol, logicky by se dalo ušetřit na platech učitelů. Četli jsme odhady, že by to mohlo být 10 až 12 miliard ročně. To by nebylo plus pro základní školy a nepomohlo by to zrušení devátých tříd třeba i v tom, že často máte problém sehnat aprobované učitele například matematiky?
4: Tak samozřejmě na první pohled to vypadá velice, velice nadějně, že by to vyřešilo celou řadu dalších věcí, ale nemyslím si, že v tomto případě je hlavním cílem snížit počet učitelů nebo nějakým způsobem tuhleto otázku řešit přes rušení jednoho ročníku jako takového. Ono tamto přechodné období by bylo podstatně delší, takže stejně by se to okamžitě nevyřešilo. Spíš říkám, je to otázka nějaké dlouhodobější schody na tom, jak by celá ta soustava měla vypadat, protože ono to vypadá tak, že se změnou politické garnitury, se změnou ministra dochází dost často ke změnám systémovým nebo k návrhům na systémové změny, které mají ale dopad do celého vzdělávacího, do celé vzdělávací oblasti. Takže tam my zdůrazňujeme jednu věc a to je to, že by měla existovat nějaká závazná národní vzdělávací koncepce, které by se drželi všichni bez rozdílu a která by jasně řekla, kam chceme školství směřovat. Máme sice různé strategie, třeba 2030+, což je skvělé, ale to tu dlouhodobou koncepci podle mého názoru nenahradí.
1: Říká prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Díky, naslyšenou.
4: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ten oheň žije vlastním životem, prohlásil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez o rozsáhlém lesním požáru, který se dostal nějakých 14,5 kilometrů k jeho francouzskému přístavnímu městu Bordeaux. To je teď zahalené v hustém kouři, obyvatelé vycházejí ven jen v respirátorech. Oblast muselo od minulého týdne opustit přes 200 tisíc lidí, místních obyvatel i turistů a francouzská vláda řešila další postup, včetně možné evakuace samotného Bordeaux. U telefonu je velvyslanec České republiky ve Francii Jaroslav Kurf. First, dobrý den.
6: Dobrý podvečer.
1: Vy jste teď aktuálně v Česku, ale určitě máte aktuální informace o tom, jak se situace v okolí Bordeaux vyvíjí. Mají hasiči požár pod kontrolou?
6: Tak já jsem ve Francii, ale samozřejmě to, co se nejsem v Bordeaux, ale situaci sledujeme velice pečlivě. Ty informace, které jsou ze dneška, je, že ten oheň se mírně stabilizoval, ale ještě je to zdaleka do té situace, abychom mohli říkat, že oheň je pod kontrolou. Pořád probíhá urputný boj, opravdu několika tisíc lidí z ozbrojených složek, především hasičů s tím živlem.
1: Francouzská média přinášejí záběry z těch postižených oblastí, situaci popisují jako krajinu po válce. Jak vážné ty škody jsou?
6: Tak je to největší podobná událost, největší podobná katastrofa způsobená požárem snad v dějinách a těch hektarů jenom v Gironde, což je největší francouzský departement, spáleno bylo 42 000 hektarů. Těch požárů je mnoho po celé Francii, ale samozřejmě tenhle je největší, celkově se uvádí až 115 000 hektarů, které lehly popelem. Takže je to opravdu velmi závažné. Byly tam zasaženy i obytné domy lidí, evakuováno 220 tisíc obyvatel, přerušen dopravní provoz, jak železniční, tak silniční, a zasáhlo to prostě do života všech těch regionů velmi silně.
1: České ministerstvo zahraničí varovalo lidi před cestou do těch postižených oblastí, vyzvalo ty, kteří tam jsou, aby odjeli. Máte informace o českých občanech, kteří potřebovali pomoc v souvislosti s těmi požáry?
6: Tak my jsme byli v kontaktu s osmičlennou skupinou českých občanů, kteří byli právě v té postižené oblasti. A oni vlastně už v pátek nás kontaktovali a všichni v tuhle chvíli, kdy je pondělí teda, tak všichni už opustili území Francie. A tak, jak jsme s nimi byli v kontaktu, tak spíš si pochvalovali dobrou organizaci z francouzské strany. Takže to bylo těch 8 lidí a jinak samozřejmě jsme k dispozici, dali jsme varování přes ten systém dobrovolná registrace českých občanů. Tam registrujeme 159 těch hlavních cestovatelů a celkem 326 registrovaných osob, které jsou tam zapsány. Všichni na nás mají kontakty, máme samozřejmě kontakty na orgány francouzského krizového řízení. Zatím nás nikdo další nekontaktoval, jsme připraveni, naše konzulární služba je opravdu v pozoru, sleduje to, všichni se tomu věnujeme a samozřejmě jsme v kontaktu s českými hasiči, kterým bych chtěl velmi poděkovat, protože odvádí naprosto skvělou práci.
1: Pokud i přes ta varování by se někdo z českých občanů chtěl do té oblasti vydat, s čím musí počítat?
6: Tak my bychom opravdu varovali před tím vydávat se do té oblasti Gironde. Takhle jsme tu oblasti vymezili, že tam nedoporučujeme cesty a naopak doporučujeme, aby občané, kteří tam jsou za turistickými účely, aby zvážili návrat. A v každém, a to udělali i francouzské orgány, v každém případě tak je zřejmé, že tam je jednak zamořené ovzduší, ale hlavně teda to přerušení dopravy. To si myslím, že je zásadní, když tam někdo cestuje a části dálnice jsou naprosto uzavřeny, nefunguje v některých částech železniční doprava.
1: Tak to by asi každého už mělo definitivně odradit. Rozumím tomu, velvyslanec ve Francii Jaroslav Kurfürst. Díky, naslyšenou.
6: Díky, mějte se hezky, nashledanou.
7: Hodin 18:30. Anna Horáčková má zprávy.
8: Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje, sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Německá policie podle agentury DPA propustila muže, kterého zadržela kvůli sobotnímu teroristickému útoku v Berlíně. Podezření proti němu se nepotvrdilo. Úřady ho vyšetřovaly v souvislosti s útokem na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Do davu autem najel jiný podezřelý, kterého policisté později při zásahu zastřelili. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29 lidí. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta byl motivem činu nejspíš islamistický terorismus. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček, oba z hnutí ANO, by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi českými podnikateli. A obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci v hlavním městě Palma sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk.
3: Sport.
8: Z úvodního kola nového ročníku fotbalové šance ligy už neznáme jen jediný výsledek, a to ten z dohrávky mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jak se utkání teď vyvíjí, doplní David Nekvinda.
20: 31. minuta zápasu, už jsme viděli 3 góly, 1-2 z pohledu Artisu Brno. Teď navíc další šance domácích, ale střela Allegriho zblokovaná. Mladá Boleslav vedla od 5. minuty, to se trefil Langhammer. V 19. minutě srovnal domácí Adediran, ale hned o 2 minuty později zase vrátil Mladé Boleslavi vedení klíma. Takže 2-1 pro hosty ve 32. minutě. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážky na D11 u Nového Města a na D1 u Hvězdonic. Na dálnici D11 z Prahy z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Nové Město. Na 64. a 5. kilometru leží nějaký předmět. Podle policie je mezi pruhy. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Na 32. kilometru stojí porouchané vozidlo, blokuje stoupací pruh a musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 144 pojede pomalu. Na 47. kilometru se kvůli opravě jede jen levým pruhem, zpoždění půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů, zastavují se na 10. kilometru, osobní auta projedou rychleji. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr na 25. kilometru zpomalují kamiony, osobní auta na 29. Je to po požáru kamionu, který schořel na 33. a 5. kilometru, zpoždění přes 20 minut v osobních autech. Na Pražském okruhu zůstává v obou směrech silný provoz před Ořechem, popojíždí se od Lochkova ve směru na D1 od dálnice D5. Na 18. a 5. kilometru šetří nehodu už jen v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra přes den nemělo. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19 stupňů. To byly zprávy.
0: A teď už má ve večerním radiožurnálu znovu slovo Štěpán Pokorný.
9: Ano, pěkný večer už přejeme s radiožurnálem. Jste s námi v 18.34 a zůstaňte s námi i dál. Hezký poslech.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte večerní radiožurnál. 2 roky sledujeme příběh manželů Zajacových z Holčič na Bruntálsku, kterým se při povodních na dvůr sesunuli hromady kamení a bahna. Jejich nejistota teď končí. Obec začala díky státním dotacím sanovat všechny nestabilní svahy ve vesnici. Detaily přidáme na radiožurnálu za chvilku.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Poslouchali jste kapelu Opět a Radeček. Téměř dva roky po ničivých povodních začaly v Holčovicích na Bruntálsku se zajišťováním sesunutých svahů. Hromady kamení a bahna tehdy poškodily zahrady a dvory několika rodin. Mezi nimi jsou i manželé Zajacovi, kteří žijí přímo pod nestabilním kopcem.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina, a i ty kameny si žděli dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: Takže už to bude snad konečně hotový.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nespadne. Dáme si ruku, pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton. A
2: ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované.
3: To je nějaká patka, jo, beton, kamen. To je nějaký základ, o co by se měli opřet.
2: Ty co kameny. Jsou za náma, ty obří.
3: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, náhodou bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, jo, a zbytek...
2: Tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť?
3: Jo.
2: No. Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou je 40 tun?
3: Přes 40 tun, tak jsme radí. Ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělat tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: To vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají řezivo, nakoupené trámy a všechno,
2: jo.
3: Tady na ten přístřešek, že, abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Do historie fotbalové ligy se zapisuje další klub. Premiéru v nejvyšší soutěži zažívá Artis Brno, hraje s Mladou Boleslaví a na Radiožurnálu u toho za pár minut budete i vy. Teď v 18.46 spěcháme na mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte před Humpolcem a za sjezdem na Koberovice. Na 88. kilometru hlásíte nebezpečí.
3: Kamionu odletělo asi celý kolo a ještě s nějakýma dalšíma kouskama, takže je to rozházený po dálnici.
2: D1 88. kilometr směr Brno, překážky v obou pruzích. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za chvilku bude 19 hodin, přesně za 9,5 minutky a nás čeká na Radiožurnálu do dalších zpráv ještě sport. Fotbalisté Artisu Brno hrají poprvé v klubové historii nejvyšší soutěž. Na úvod nové sezóny šance ligy je jejich soupeřem Mladá Boleslav. A utkání sleduje reportér David Nekvinda.
1: Historicky první poločas Artisu Brno v nejvyšší soutěži rozhodně nenudil, padly 3 góly a domácí fotbalisté prohrávají s Mladou Boleslaví 1-2 o přestávce. Ta první trefa přišla hned v 5. minutě zápasu a byl to hostující Daniel Langhammer, který si naběhl na centr, který šel za obranu. Langhammer ho dobře v rychlosti dokázal zpracovat, tedy ten míč pak šel sám na golmana Stopena a prostřelil ho střelou k vzdálenější tyči, takže Mladá Boleslav od 5. minuty v Brně vedla. V 19. minutě přišel, dá se říct, tedy historický okamžik, protože Artis, který ze své 102 leté historie, tak 101 let se jmenoval SK Líšeň, dal svůj první gól v historii v nejvyšší soutěži, vstřelil ho Kvadri Adediran, bylo to po kombinaci na levé straně, Adediran zakončoval na hranici malého vápna, posílal míč po zemi k zadní tyči a tady tedy byla radost na domácích tribunách, jenomže trvala necelé 2 minuty, jakoby domácí fotbalisté po vstřeleném gólu se nechali trochu unést a zapomněli měli na bránění, protože vlastně z první protiakce Mladé Boleslavy tak při ní nechali úplně volného u puntíku pro penání, kopání pokutových kopů útočníka Mladé Boleslavy Klímu. Ten dostal přihrávku z pravé strany, měl hodně času na to, aby zvedl hlavu a po zemi umístil balon tak, že na ten míč nemohl dosáhnout golman domácího Stopen. Týmu tedy Stopen Artis pak měl ve zbytku prvního poločasu rozhodně víc ze hry, několik zajímavých závarů a takových pološancí, řekněme, ale další gol tedy přidat nedokázal, jinak jak pro Brno. Je to druhý zápas prvoligový v jednom týdnu nebo o jednom víkendu, protože v sobotu tu zbrojovka porazila před vyprodanými tribunami Spartu Praha 3-1. Dnes tedy rozhodně vyprodáno není. Artis je přeci jen menší z brněnských klubů, který nemá tolik příznivců. Typuji, že je tady tak kolem 3000 lidí, ale to přesné číslo se dozvíme ve druhém poločase. Každopádně do něj domácí půjdou za stavu 1-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají? A k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté. Kameraman a producent.
1: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
2: poslouchejte zítra po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Anou Horáčkovou.
1: Vláda schválila možnost zaregistrovat auto kompletně online. Rusko a Ukrajina hlásí další vzájemné útoky. Fotbalisté Mladé Boleslavy vedou v šancelize na hřišti Artisu Brno v poločase 2-1. Schořelý kamion zpomaluje provoz na D5 na 33. a půltém kilometru směrem do Plzně. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno, ale bez deště a teploměry ukážou až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Řidiči by si mohli už od příštího roku registrovat svá auta kompletně online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. A pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu.

0: Veškerou agendu by lidé vyřazovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
1: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
0: Novelu teď projedná sněmovna. Fungovat by měla postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Rusko dnes zaútočilo na přístavy v Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny. Údery dronů tam jeden člověk nepřežil. Podle ukrajinských úřadů jsou poškozené tři civilní lodě. Napsala to agentura Reuters. Moskva tvrdí, že zasáhla dvě lodě s vojenským nákladem. Dva mrtvé a 13 zraněných po ruských vzdušných úderech hlásí taky sousední Záporožská oblast. Zranění jsou i v Sumském regionu a v Dnipru. Naopak v Rusku jsou po ukrajinských útocích dva mrtví v Rostově na Donu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti. Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Hasiči dnes odpoledne předali společnosti Krýma zničenou budovu 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru ale potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti k ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
0: Budova začala hořet 9. července. Hasiči likvidovali požár 15 dní.
4: Sport. Nováček fotbalové šance ligy Artis Brno přivítal v dohrávce prvního kola Mladou Boleslav. Premiérové utkání tohoto brněnského celku v nejvyšší domácí soutěži na Radiožurnálu Sport komentuje David Nekvinda.
5: Boleslav rozehrává. 47. minuta zápasu 1-2 z pohledu Artisu Brno, který tak prohrává s Mladou Boleslaví. Ta se dostala do vedení v 5. minutě trefou Langhamra. V 19. minutě srovnal Adediran, ale ve 21. minutě zase vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma. Teď hned v úvodu druhého poločasu střílel zajímavě spoza 16. domácí kapitán Pospíšil, těsně ale minul bránu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI Pro Series, by se měl postavit i Jan Hirt. Organizátoři dnes uvedli, že mezi účastníky figurují také Francouz Turgis, Australan Haig nebo Brit Swift.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D5 u Zdic a na D1 u Velkého Meziříčí. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion. Na 33. a 5. kilometru se projíždí jen levým pruhem, kolona z 29. kilometru je na 15 až 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ je na kilometru 147 uzavřený levý pruh a bude to tak až do zítra. Je to kvůli opravě vozovky. Kolona před omezením se zkracuje, brzdí se na kilometru 145 zpoždění necelých 15 minut. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se zkracuje fronta kamionů, zastavují se na 5. kilometru. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, delší je fronta směrem na letiště. Popojíždí se od Lohkova z 15. kilometru, zdržení přes 10 minut. A na východní části okruhu směrem na dálnici D10 se jede pomalu od sjezdu na Běchovice. Pokračuje se přes Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Levý pruh jede o něco rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra po ránu bude ještě polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno a večer už se většinou vyjasní. Pršet by ale zítra nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
8: Dobrý večer, 6,5 minuty po 19. hodině. Záchrana života má hodně podob. My budeme za chvíli mluvit o transplantacích orgánů. Na tohle téma jsme přichystali pětidílný seriál s názvem Nový život, ve kterém máme třeba čtyřletou Toničku po transplantaci srdce. Tak nás poslouchejte i dál. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
6: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: vína.
1: Lékaři v Česku loni transplantovali skoro 1000 orgánů. Počet takových operací dlouhodobě roste. I proto o nich budeme mluvit celý týden v seriálu radiožurnálu Nový život. Nejčastěji pacienti dostanou od dárců ledviny, játra a srdce. Právě nové srdíčko zachránilo život malé Toničce z Děčínska. Dostala ho pár měsíců po narození. Dnes jí jsou 4 roky.
2: Toňo, pojď sem.
3: Na hřišti v pražském Motole jsem s Petrou Vrbkovou. Vy teď sledujete Toničku, ta jezdí na odrážedle, má růžový klobouček.
2: Dneska jsme byli na odběrech, na kontrole, protože Tonička před 14 dny byla v nemocnici, že měla chřipku. Takže chodíme teď na kontrolní odběry co týden, aby se zjistilo, jestli hladiny léků jsou v pořádku.
3: Ta diagnóza Toničky se jmenuje dilatační kardiomyopatie. Srdce nezvládá stahovat a pumpovat krev do těla, což vede k selhání.
2: U nás to bylo akutní. My jsme s Toničkou přijeli jako s normálním miminkem. Odjížděli jsme bez miminka, který bylo na jipce v umělém spánku.
3: Tonička přišla. Ahoj Toni, chceš si jít k nám sednout? Ty máš na šatičkách srdíčka. Symbolický vzor?
2: Má ráda, no. Máš ráda srdíčka, Toňo?
4: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
4: Jo.
3: S dlouhými vlásky?
4: Jo.
3: Kolik jich tak máš, těch panenek?
4: Jenom víc.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky, zvonil vám budík, je to potřeba přesně dávat.
2: To je sirup, to jsou imunosupresiva. Ty imunosupresiva a léky na cholesterol bere už jenom ráno a večer bere už jenom imunosupresiva. Takže z toho, kdy jsme dávali léky opravdu xkrát denně, tak už jsme opravdu jenom na tady té hladině, což je super.
3: Už je zvyklá.
2: Bere léky v podstatě automaticky.
3: Jaká má Antonie omezení po transplantaci?
2: Musí se mít často ruce. Často luxujeme, vytíráme, máme dezinfekci u umyvadla, takže vždycky, když si umyjeme ruce, tak se ještě dezinfikujeme. Nesmí do kolektivu většího, v zimě hlídáme, aby se nedostala mezi moc lidí. V létě je to všechno lepší a chodíme vlastně do lesní školky.
3: Je důležitý ten malý kolektiv.
2: A hlavně, že jsou venku, no.
4: Ještě taky.
3: Chceš, aby mamka šla s tebou si hrát na hřiště?
4: Babo.
3: Teď si bereš modré houpátko a neseš si ho někam do stínu. Fyzicky je na tom Tonička dobře?
2: Velice dobře. Je hrozně moc rychlá a neúnavná.
0: Toňo, pojď sem.
4: Chytit mami.
3: Tonička říká, zkus mě mami chytit. Ona je rychlá, ne, opravdu.
4: Jedeme na měsíc.
2: Jedeme na měsíc, je mi raketa, viď, nějaká.
3: Jak má vlastně Tonička velkou tu jizvu? Já vidím v dekoltu, že začíná.
2: Můžeme ji ukázat odsuď, podsuď.
3: Od dekoltu po pupík zhruba.
2: No. Tak nějak, no.
3: Toni si teď sedla na sochu zvířete. Toni, víš, na čem sedíš? Je to hroch. Dárcovství je samozřejmě anonymní. U toho srdíčka je jasné, že to byl zemřelý malý dárce. Víte nějaký věk?
2: Říkali, že to srdíčko bylo větší, než by úplně chtěli, ale nedalo se čekat. Tenkrát jí byly 4-5 měsíců, že já nevím, o kolik mohlo být dítě starší. No, podle mě možná přes rok.
0: Tak pojď, si to.
3: Proměnilo vás to?
2: Já jsem vždycky všechno jako hrozně plánovala a teď se snažíme žít každý den, být šťastný za to, co je. Se snažíme být šťastný, no.
3: Říká Petra Vrbková, maminka 4leté Toničky po transplantaci srdce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdnách.

Původně se znovu chystali na druhou ligu, nakonec ale hrají fotbalisté Artisu Brno premiérově v nejvyšší soutěži. Jestli se jim podařilo narychlo připravit tým na soupeře ze šance ligy, může naznačit už úvodní zápas s Mladou Boleslaví, na který se vydáte za chvilku na Radiožurnálu.

0: Fotbalisté Artisu Brno a Mladé Boleslavy dohrávají úvodní kolo šance ligy. Domácí moravský tým zažívá premiéru v nejvyšší soutěži a je u toho David Nekvinda.
1: 64. minuta zápasu, který je opět vyrovnaný 2-2 v poločasové přestávce. To bylo 1-2, když připomínám, že Mladá Boleslav vedla od 5. minuty, kdy se trefil Langhammer, pak srovnával v 19. minutě Adediran a ve 21. minutě zase vrátil Mladé Boleslavy vedení Klíma. Jenomže v 59. minutě se podařilo tedy Artisu znovu srovnat a teď už se dá říct, že ten srovnaný stav drží o něco déle, i když rychle se podívám na hřiště, kde se Mladá Boleslav dostává do pokutového území. Kolaříkovi tam trochu utekl míč, ale ještě ta mladoboleslavská akce pokračuje. Solomon z pravé strany zakončuje a je to gól Klímy, tak znovu Artisu to vedení nevydrželo vůbec dlouho. Tentokrát asi 5 minut po tom, co Adediran svým druhým gólem srovnal, tak hosté z Mladé Boleslavy kombinovali na pravé straně pokutového území. Přišla přihrávka po zemi těsně před bránu a tam Klímovi stačilo, dá se říct, nastavit nohu a poslat míč do sítě. Takže po druhé v zápase Jiří Klíma pár minut po gólu Artisu Brno vrací Mladé Boleslavy vedení. Teď v 65. minutě tedy Artis Brno, Mladá Boleslav 2-3. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Eliša Keys nás vzala do New Yorku na Radiožurnálu a my pro vás máme zprávy. Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková.
1: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech, na zbylých 12 místech pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Česko čeká mimořádně horký týden. Už od zítřka by měly teploty stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Írán potvrdil jednání s Ománem o zprávě Hormuzského průlivu. Mluvčí iránské diplomacie Esmail Baghaji to řekl s tím, že Spojené státy se rozhovoru neúčastní. Informace si strany konfliktu prý předávají skrze prostředníky. Podle agentury Reuters Baghaji taky zopakoval tvrzení Teheránu, že Hormuzský průliv zůstává dál uzavřený námořní dopravě. Washington to opakovaně vyvrací. Právě trasa v úžině je klíčová pro přepravu ropy z Blízkého východu. Ceny suroviny díky přerušení amerických vzdušných úderů na Irán tento týden znovu klesají. A nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X. Za zhruba 2,5 hodiny, než se podařilo účty pozastavit, viděli snímek víc než 2 miliony lidí, píše o tom server britské BBC. Celý film studia Universal, natočený na motivy Homerovy Odyssey, je dlouhý skoro 3 hodiny a k vidění byl ve vysokém rozlišení.
2: Sport.
1: Mladoboleslavští fotbalisté přijeli k zápasu prvního kola šance ligy do Brna, kde je hostí Artis. Aktuality z duelu připojí David Nekvinda.
3: 75. minuta zápasu Artis Brno prohrává s Mladou Boleslaví 2-4. V poločase to bylo 1-2 z pohledu domácího týmu, pak sice srovnal svým druhým gólem v zápase Adediran, ale druhý gól v utkání dal taky mladoboleslavský Klíma, to pak tedy bylo 3-2 pro hosty, no a v 72. minutě přidal čtvrtý gól Mladé Boleslavi Kozel, takže o 2 branky z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D5 Uzdic a překážka na D46 v Prostějově. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion. Na 33. a půl kilometru se projíždí levým pruhem, kolona z 30. kilometru je na 15 minut a pomalu se zkracuje, až přijede těžká technika dálnici, kvůli odklízení uzavřou, zatím se projíždí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 147 pokračuje dopravní omezení, provoz slábne, zpomalíte na kilometru 46, výrazněji se už nezdržíte. Na D46 z Olomouce do Vyškova opatrně na průjezdu Prostějovem na 24. a půltém kilometru stojí porouchaný autojeřáb, musí se vybočovat, kolona se netvoří. Na východní části Pražského okruhu směrem na Novopatskou se zpomaluje u dálnice D11 na 60. kilometru. Kolona pokračuje přes Novopatskou do omezení Vegbelské, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. A v Praze v Liberecké směrem do centra v okolí čerpací stanice MOL dejte pozor, podle policie tam běhá pes. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště a teploměry zítra ukážou většinou 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
0: 19.34 a teď na cestu pouštíme Luise Capaldiho. Hezký poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Projít louku křížem, krážem a tlačit u toho stroj s kartáčem a boxem. To vše obnáší získání přírodního a druhově pestrého osiva. Dobrovolníci ho teď na jihu Čech získávají asi na 20 místech a následně ho plánují vysadit u nové dálnice D3 u Kaplice. Detaily uslyšíte za malou chvíli v další reportáži Radiožurnálu.

0: Vyčesávat se dají nejen vlasy, ale i louky. Ochranáři porosty v létě projíždí se speciálním strojem a získávají tak luční osivo. Na jihu Čech češou louky zhruba na 20 místech. Do přírodní památky Horní Luka na Českokrumlovsku s nimi vyjela i reportérka Radiožurnálu.
1: Já teď před sebou tlačím kartáčovač. Je to takový velký box na kolečkách.
2: Na louku nedaleko Holubova na Českokrumlovsku jsem právě vyjela sbírat semena lučních travin a květin se studentkou Janou Petráskovou.
1: Vepředu má plastové štětiny, které zachytávají lodyhy rostlin. Potom putují dále do boxu.
3: Jezdíme po této louce křížem krážem a za jeden sběr nachodíme tak 3 kilometry.
2: Teď jsme s kartáčovacím strojem přijeli k botaničce Kamile Vítovcové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která dohlíží na sběr semen. Podíváme se, co jsme nazbírali.
4: Je tady spousta druhů tráv, zejména kostřava, lipnice, ale vidím tady i byliny, například kopretiny, zvonek.
5: Osivo si teď odvezeme na fakultu, kde to trošku prosušíme, analyzujeme na jednotlivé druhy.
2: Učitelé a studenti Přírodovědecké fakulty začali sbírat tímto způsobem semena před 6 lety.
5: Nám se tahle ta technologie líbí, protože je celkově šetrná, zároveň je to udržitelná technologie, nemusí se osiva dovážet z velkých vzdáleností.
2: Přírodovědci kartáčují na jihu Čech zhruba 20 luk. S jejich výběrem jim pomáhají ochránci přírody. Doplňuje botanička ze správy chráněné krajinné oblasti Blanský les Tereza Rejnková.
6: Nejdůležitější je ta druhová pestrost a také, aby ty louky byly univerzální, aby ty rostliny mohly potom růst v podstatě kdekoliv.
2: Z tohoto osiva vzniknou v budoucnosti květnaté pásy v okolí nově vznikající dálnice D3. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

Kapela Lumineers z písnička Hohej na Radiožurnálu a samozřejmě v této půlhodině taky stihneme návštěvu fotbalového zápasu, který sledujeme. V sobotu byla v Brně velká sláva, Zbrojovka porazila ve fotbalové lize na vyprodaném stadionu pražskou Spartu. Teď se hraje v Brně znovu, nejvyšší soutěž zažívá poprvé v historii klubu také Artis. No a za chvilku se na jeho zápas s Mladou Boleslaví vydáme.

0: Do historie fotbalové šance ligy se zapisuje další tým. Premiérový zápas v nejvyšší soutěži hraje Artis Brno. Souboj nováčka s Mladou Boleslaví dokumentuje i tady na Radiožurnálu David Nekvinda.
1: Necelá minuta do konce nastavení, Mladá Boleslav v Brně vyhraje, to už jasné, vede 4-2 a navíc Artis teď tu poslední minutu, možná minutu a půl s nějakým ještě nastavením, protože teď tu byla diskuze, dohraje bez vyloučeného Dominika Preisslera, ten odchází teď ze hřiště poté, co s Kluzem zastavil Schuberta, který jako poslední hráč Mladé Boleslavy, nebo jako hráč, který šel sám na gólmana, tak ho Preissler zastavil s Kluzem před vápnem, proto tedy červená karta a ještě standardní situace, kterou za okamžik rozehrají host. Ti vedli po poločasové přestávce 2-1, sice v 59. minutě srovnal svým druhým gólem v zápasu Adediran, jenomže o 6 minut později zase vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma, i pro něj to byl druhý gól v zápase, to tedy hosté vedli 3-2, no a v 72. pak dá se říct rozhodl tento zápas Kozel svou trefou na bližší tyč. Teď tedy ještě ta jedna standardní situace Mladé Boleslavi, kterou nedokázali hosté proměnit, to vůbec nevyšlo. Schubert hodně přestřelil na to, že šlo o střelu spoza velkého vápna o pár metrů. Každopádně to bylo to poslední, co tento zápas přinesl. Bylo toho tedy hodně, 6 gólů. Artis Brno nakonec ve své prvoligové premiéře žádný bod nepřipíše, protože prohrál doma s Mladou Boleslaví 2-4. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vejce, krunýře i maso potom všem touží lovci mořských želv. Posvítíme si na ně v první epizodě letního speciálu Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou. V Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta zdražují, podle petrolejářů to odpovídá trhu. Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux. Evakuovaných už je přes 200 tisíc. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli ligovou dohrávku na hřišti Artisu Brno 4-2. A počasí zítra čekejte zpočátku i jasno, postupně přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes je to přesně týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o korunu 80, nafta o víc než 4 koruny. Podle petrolejářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
2: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
3: U benzínu by jsme se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
2: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Žiron. Čechy v oblasti už úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily už asi 42 000 hektarů lesa.

0: Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Plameny postupují k městu Bordeaux. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová meziresortní skupina svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten dnes řekl, že následující týdny budou nejen pro hasiče těžké. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
1: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
2: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
1: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
3: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a dráh.
1: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Artisu Brno v historicky prvním utkání v nejvyšší domácí soutěži body nezískali. Nováček šance ligy v dohrávce prvního kola před svými fanoušky prohrál s Mladou Boleslaví 2-4. Basketbalisté Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s posledními ligovými šampiony z Nymburka, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
5: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hráli nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D5 za Zdicemi a překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor před odbočkou na Žebrák, překáží tam následky požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede pouze levým pruhem a čeká se na těžkou techniku. Kolona od 30. kilometru je na 20 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem od Hradecké dálnice budete brzdit před sjezdem na D10 do Mladé Boleslavi. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu pokračuje pak přes Novopatskou až k omezení ve Kbelské ulici. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 124 stojí porouchaná dodávka. Je v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení. Na D2 z Brna do Bratislavy podobná situace za odbočkou na Modřice. Na 5. kilometru stojí osobní auto a pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze opatrně v Evropské ulici ve směru do centra. V křižovatce se Starodejvickou vyšetřují kolizi dvou osobních aut. Je to ale průjezdné bez zásadního zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by ale zítra nemělo. Nejvyšší teploty většinou 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
8: Dobrý večer vám přeji a hned se vás zeptám. Stalo se vám někdy, že vám nepřišlo objednané zboží? Nebo vám dopravce nepřiznal kompenzaci za jízdenku? Přitom šlo o pár desítek nebo stovek korun a nechtěli jste se o ně soudit? Tak právě k řešení takových sporů mají v Česku sloužit hromadné žaloby. Jenže za 2 roky se k soudu tyto žaloby dostaly jen 2. Nás zajímalo, čím to je. Už to víme a za chvíli se to dozvíte i vy z vysílání večerního Radiožurnálu.
6: Večerní Radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Možná teď budeme mluvit i o vaší zkušenosti. Neproplacený zpožděný let, nedodané zboží nebo třeba problematické smlouvy na energie. Případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za dva roky, kdy je možné je podávat, soudy rozhodly o jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Za dva roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen dvě. Pokračuje právnička z organizace online mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tak teď jsme byli na cestách se skupinou Buty a v jízdě budeme pokračovat. Na pardubickém zámku se možná přepisují dějiny. Restaurátoři při obnově renesančního stropu zjistili, že je nejméně o 150 let starší, než se dosud předpokládalo. Starší tak zřejmě bude i celé zámecké křídlo. Za chvíli ve večerním radiožurnálu přidáme detaily.

0: Historici možná budou muset přepsat jednu kapitolu dějin Pardubického zámku. Restaurátoři při obnově renesančního stropu učinili nečekaný objev. Průzkum ukázal, že pochází už z doby Karla IV. Je tak nejméně o 150 let starší, než se dosud předpokládalo. Zjištění zároveň naznačuje, že starší je i celé zámecké křídlo. Jeho vznik se tak ze 16. století posouvá už do století 14.
1: Já se v tuto chvíli dostávám přímo pod kazetový strop.
2: Stojíme pod opětovnou montáží renesančního stropu.
3: Říká restaurátor a historik umění Martin Číhalík. Právě v jeho dílně skončily jednotlivé dřevěné díly stropu, kde prošly speciálním ošetřením.
2: Jsme zjistili, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a ten strop jako takový je výrazně starší než ta malba na něm. Je to z doby Karla IV.
4: Objev je rozhodně pro mě překvapení.
3: Dodává restaurátorka Hana Vítová, která se podílela na prvotní záchraně před 30 lety. Renesanční strop byl totiž v 80. letech rozřezán a připraven k likvidaci.
4: Protože v těch 90. letech to dřevo mělo strukturu perníku v podstatě, někdy až prachu.
3: Nechybělo málo a strop úplně zmizel.
4: Ty trámy byly rozřezaný, vyházený z okna.
3: Takže teď v podstatě sahám na dřevo, které je ze stromu ze 14. století.
2: To, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku.
3: Pojďme k těm jednotlivým částem toho stropu. Na co se koucháme teď?
2: Díváme se na takový zvláštní motiv a shodou okolností totožný motiv v totožné barevnosti a také na stropě. Restaurují ve Španělsku na jednom hradě.
3: Vysvětluje restaurátor Martin Číhalík. Nabízí se tak hypotéza, že tento vzor byl do Pardubic převezen Vratislavem z Perštejna.
5: Pokud je tam jako takový přímý španělský vliv, tak je tady na snadě vzdali vztah Pernštejnu ke Španělsku v těch 50. letech 16. století, jestli nemohl mít dopad na tu výzdobu.
3: Reaguje na objev Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které Pardubický zámek spravuje. Z Pardubic Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají a k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Tejcův záměr omezit počet kandidátů kritizovala už dřív soudců. Soudcovská unie má za to, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Agentura to uvedla v tiskové zprávě s tím, že do testování chce zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni totiž systém e-dokladů při sněmovních volbách kolaboval. Kdo se bude chtít do zátěžového testu v srpnu zapojit, má ve stanovený čas otevřít aplikaci e-doklady. Takový krok zabere jen pár vteřin. Víc informací je na webu digitální a informační agentury. V libýském hlavním městě Tripolisu se po celý den protestovalo proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do institucí. Na záběrech, které ověřila zpravodajská stanice Al Jazeera, lidé zapalují pneumatiky. Protestující taky před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akce pořádá hnutí Páteční trh. To od loňského jara vystupuje proti vládě Národní jednoty premiéra Hamida Dbajíby. Tu viní mimo jiné z korupce a usiluje o rozpuštění stávajících politických institucí. A rekonstrukce hlavního tahu do Německa směrem na Strážný na Prachaticku od dneška omezuje dopravu na silnici 1/4. Silničáři v úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí opraví poškozenou vozovku. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Řidiči osobních aut a linkových autobusů projedou místem až do půlky října Kyvadlově. Větší auta musí využít objížďku přes Prachatice a Volary.
2: Sport.
1: Mladoboleslavští fotbalisté vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězně. V dohrávce prvního kola uspěli na hřišti nováčka Artisu Brno a odvezli si triumf 4-2. Dva góly dali domácí Adediran a hostující Klíma.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D5 před Žebrákem a taky na dvě dvojce nehoda před Brnem. Na D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice odklízejí následky požáru kamionu. Na kilometru 33,5 už je těžká technika. Zavírat to zatím nebudou, projíždí se levým pruhem. Kolona od 30. kilometru je na přibližně 20 minut. Na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy máme hlášenou nehodu na prvním kilometru. U sjezdu na Brno-jih a k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním a provozu ale zatím výrazně nepřekážejí. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně za Tuřicemi na 24. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem na kilometru 124 porouchaná dodávka. V odstavném pruhu už na ní upozorňuje světelná šipka. A na D1 z Brna do Přerova opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 258 na Kroměříž západ. Hned za exitem v křižovatce na Kroměříž havarovala dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by ale zítra vůbec nemělo. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Namazat, zapnout, poslouchat.
5: Že jim pytláci zabili slona.
6: Vražda Jana Martiny.
7: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
4: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vejce, krunýře i maso potom všem touží lovci mořských želv, přestože jim za to může hrozit několikaleté vězení. Posvítíme si na ně v letním speciálu s názvem Kořist. V první epizodě mluvím s Hanou Vašinou Svobodovou, to je bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy. Dnes je pondělí 27. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
4: Rád vás tady vidím. Začnu příběhem. Minimálně tři muži z batohy patrně při západu slunce dřepí v písku mezi želvami a prochrabávají se k vajíčkům. Mají sebou i takové velké pytle, nezdráhají se vzít jednu z těch želv a odhodit ji někam dál od jejího hnízdiště, aby se dostali do jejího hnízda pro vajíčka, pro želví vajíčka. Tohleto se na jaře 2026 odehrávalo na jedné z pláží Escobia ve státě Oaxaca v Mexiku, která je poměrně známá jako jedno z velkých hnízdišť mořské želvy. To video na sociálních sítích nejenom v Mexiku vzbudilo velký rozruch. A mě zajímá, jak často k něčemu takovému, třeba i mimo záběry kamer, dochází.
5: Bohužel docela často. A je to tím, že mořské želvy hlavně kladou vajíčka v chudých zemích, takže ty pytláci to považují za snadný zdroj financí. Nám se třeba stalo, že na Srí Lance teďko jeden z našich rangerů byl nemocný, takže normálně monitoruje tu pláž celou noc, odešel o půlnoci, že si jde prostě lehnout, že mu fakt nebylo dobře. Do rána se ukradlo 8 hnízd želv.
4: Aha, takže desítky vajec, která
5: tam byla. No, to nejsou desítky, to jsou stovky vajíček. Protože v každém tom hnízdě je zhruba 100 vajec, takže třeba 800 vajíček zmařených životů. Nebo na jižním Borneu, tam vlastně máme dlouhodobě zprávy o tom, že z ostrova Pamalikan se prostě vykrádají ty snůšky ve velkém a my jsme v roce 23 na konci v prosinci měli s vládou připraveno, že všechna povolení, že můžeme ten ostrov začít chránit a když tam ochranáři přijeli se dřevem, že udělají chráněnou část pláže, tak vlastně se stalo to, že ty místní obyvatelé to nedovolili, že a tím to ta vláda přijde říct sama, proč je to nutný a tak vysvětlit. A od té doby vláda nepřijela, protože bohužel je to tam 10 hodin autem, nočním trajektem a pak ještě jako lodí speciálně vypravenou na ty ostrovy a to se vládě samozřejmě až tolik nechce. Takže tam to vykrádání probíhá doteďka a bohužel tam ta vláda nedovolila ani fotopasti, který jsme tam loni chtěli umístit. Takže ona je to vždycky kombinace těch pytláků a toho, že chtějí nějaký výdělek, ale samozřejmě toho, že nejsou vymáhány zákony, protože ale v mnoha ty zákony
4: zemích,
5: jsou.
4: Ano, přitom v mnoha zemích za to vykrádání přece hrozí velké mnohaleté tresty i vězení.
5: V Indonésii je to 5 let vězení a 200 tisíc korun pokuta, což ve chvíli, kdy máte 5 000 korun průměrnou výplatu měsíční, tak je jako obrovská částka.
4: Právě.
5: Ale bohužel jako nikdo tam takovouhle částku ještě neplatil a nikdo na tak dlouho do vězení nešel. My když chytíme nějakého pytláka, tak to většinou vypadá tak, že s ním jako jedem na tu policejní stanici a pak tam ty ochranáři s ním 2 dny sedí před tou stanicí, než přijede nějaký policajt z provincie, z většího okresku.
4: O to začal zajímat.
5: No, protože ty místní policisti by ho nejčastěji jako pustili. Jo? Že ta Indonésie má 17 000 ostrovů. Většina těch ostrovků jsou fakt malý, jsou tam třeba 3-4 vesnice, takže policista je nejčastěji bratranec nebo kamarád ze školy pytláka, jo? Takže tam je to jako velmi složité a nějaká želva, prostě jenom želva.
4: A řekněte, takže a i v té Indonésii, ke které máte pochopitelně i profesně blíž, protože tam víc působíte asi než v Mexiku, tak tam ta situace je stejná, když porovnáme třeba ty dvě země v otázce toho, kolik za to ti pytláci dostanou, protože pro ně prostě ta motivace toho vykradu to hnízdo musí být vyšší, než to strávím za to x let ve vězení.
5: Ten postih je podobný, já jsem v Mexiku byla už je 22 let, když mi bylo 18 a byla jsem přesně na téhle pláži.
4: Jo?
5: On je tam totiž ještě jeden problém a to je, že někdy ty ochranáři nejsou, vlastně se jim nechce tolik pracovat, že jsou třeba vládní ochranáři a dostanou tu výplatu, i když pracují dostatečně, když pracují jako míň. A já jsem tam třeba narazila na to, já jsem v těch 18 byla taková asi, moje sestra by řekla, dost naivní. A buď jsem si myslela, že ochrana probíhá nebo neprobíhá. Ale tady jako probíhala, ale když nás tam vzali, tak ochranáři seděli a hráli karty mezi pavučinama a vlastně pak nás teda po velkém prošení vzali na pláž a takhle se rozhlídli a řekli, že přemístili do bezpečí 25 snůšek těch ohrožených želv, ale oni nic z toho neudělali. Hmm. A pro mě ale možná to bylo dobře, protože pro mě přesně tenhle ten zážitek byl taková jako facka a velká motivace, že to chci dělat a chci to dělat líp. No.
4: A pardon, a k té otázce, ty vajíčka teda prodají potom ti pytláci za cenu,
5: jako
4: která
5: vlastně za směšnou cenu, ty pytláci, to je fakt jako třeba 25 korun za vajíčko v Indonésii, ale když se to dostane přes ty překupníky třeba do Číny, tak tam ho koupíte třeba za 600. Jo, takže samozřejmě ta cena narůstá, ale ty pytláci z toho za stolik nemají.

0: Ten příběh z Mexika se velmi pravděpodobně týkal karety zelenavé, jak jsem se dočetl.
1: Je to tak, no. Tam je totiž ještě jedna věc, že právě ty karety zelenavé v Mexiku a taky v Indii dělají zajímavou věc a to se jmenuje arribadas, takové jako hromadné příchody. Tyhle želvy to vymysleli.
0: To jsou ty nálety.
1: Přesně. Oni to udělají kvůli tomu, že vlastně, když přijdou všechny najednou, tak se nestačí ty predátoři namnožit a nemůžou sežrat tolik vajec najednou. Jenomže na lidi to neplatí, že jo? Lidi vezmou auta a prostě přijedou klidně zdaleka a vykradou všechno, co tam je. A to je obrovský problém, protože želvy už jsou tady 110 milionů let, mořské želvy, ale tím, že oni chodí klást vajíčka na tu samou pláž, kde se narodili, kde se vylíhli, tak vlastně, když my na té pláži budeme brát úplně všechny vajíčka, tak vlastně se tam jednou nebude mít co vrátit. Mm-hmm. Až oni dospějí, takže za těch třeba 25-35 let, tak už jako nebudou, protože se nenarodilo nic z těch vajíček, tak vlastně nemá co přijít klást vajíčka. Takže když, jako nikdy se nestane, že asi ukradnou lidi všechno úplně, ale stejně jsou místa, kde ta populace od druhé světové války klesla třeba o 92%.
0: Jsou taková místa třeba v té Indonésii?
1: Jo, třeba na tom Borneu. No.
0: Třeba na tom Borneu. Mm-hmm. A to už nejsou karety zelenavé na Borneu?
1: To jsou karety obrovské, nejčastěji.
0: Obrovské. A pak ještě jsou karety pravé.
1: To jsou ty, z kterých se dělá želvovina a tyhle ty předměty a to jsou také architektky korálových útesů, hrozně důležitý zvíře právě pro ekosystém těch korálů. A jsou taky kožatky velké, největší mořská želva, velká 2 metry 800 kilo.
0: Wow.
1: To je zvíře, který žere jenom meduzy.
0: To je neuvěřitelné. No tam je hrozně pozoruhodné a vy už jste to zmínila, že ty želvy se potom, mořské želvy se vracejí na ta místa, kde se vylíhly z těch vajíček a tam vlastně zakládají svoji rodinu a tam do těch hnízdišť umístují svá vajíčka. To je neuvěřitelný příběh. Oni žijí jenom teda poblíž toho místa, nebo se
1: ne,
0: pak
1: vracejí právě, že vůbec.
0: Do těch míst?
1: Oni jako migrují tisíce kilometrů. Já když jsem dělal diplomovou práci, tak jsem ji dělala na jižním Irsku, na ostrovku a připlouvali tam kožatky z francouzské Guajány, takže ze severu Jižní Ameriky, přes celý Atlantik vlastně. A tohle doteď to mnoho věcí úplně nechápe, je tam těch faktorů víc, oni dokáží sledovat magnetické pole Země, takže něco jako taková přírodní GPSka, ale zároveň potřebují se projít kousek po té pláži. Kdybychom je dali rovnou z hnízda do vody, tak je to taky špatně. Potřebujeme pustit aspoň 5 metrů od moře, aby si prostě prošli a čichli si toho písku a tak nějak si to jako zafixovali. Mořské proudy jim pomáhají v té navigaci, že si uvědomují kudy a samozřejmě i nějak jako sklon pobřeží, ale je to pro ně dneska těžké, protože to pobřeží třeba se hrozně rychle mění, ať už jako zástavbou, nebo tím, že dneska klimatická změna, takže to pobřeží mizí, eroze probíhá, takže ty pláže se vlastně zmenšují.
0: No a taky se zmenšují proto, protože, nebo to množství míst na plážích, kde můžou být želvy, se zmenšuje, protože na zbylých částích pláže jsou lidé na ručnících a sluní se na nich.
1: Ano, i to je velký problém a samozřejmě já úplně rozumím tomu, že turista taky by chtěl nejenom ležet na pláži, ale třeba i potkat želvu a mít krásnou fotku, ale je hrozně důležité, když chceme spíš pomoct, než ublížit, aby jsme hledali, kam vlastně jít se na ty želvy podívat, protože existují místa, které jsou spíš turistické pasti, než nějaká skutečná ochrana. A to je třeba to, že drží ty mláďata v bazéncích, třeba jak na Bali v Indonésii, tak na Srí Lance to probíhá tak, že pytlák sebere na pláži vajíčka, doveze je na motorce do toho ochranářského centra, tam je od nich koupí. Takže za vaše peníze dají vlastně pytlákovi, čímž pořád podporují to pytlačení dál a dál. No jenomže jak je veze na té motorce, tak potom se jich nevylíhne skoro 100, ale prostě třeba 30, takže už se to hodně sníží. A teď místo, aby je hned potom vylíhnutí ty ochranáři v uvozovkách pustili, tak oni je dají do bazénku a čekají, až přijde turista, zaplatí si za tu želvu a půjde si ji pustit. Jenomže po 2 dnech v tom bazénu ty želvy ztrácejí instinkt, kam teda plavat a jak se za těch 30 let vrátit. Zároveň v bazéncích nejsou vlny, takže jim oslabují svaly, nedokážou se pořádně potápět, protože to není hluboký, není tam správná ochrana. Já jsem viděla, že je třeba krmili a koukala jsem, co to jako je, a to byly kuřecí játra, jo? Tak kde pak budou želvy hledat moři kuřecí játra, když se na to naučí v tom bazéně, nebo čínský zelí, jo? Že to jsou prostě, co najdou, to jim dají, ale tohle fakt není správně. No a pak je otázka ještě toho, kdy chodí ty turisti. Jo, že želvy se mají vypouštět buď brzo ráno nebo večer, když je ten písek chladný. Ale nejčastější turista v 10 se nasnídá, pak jde někam na vejlet a nebo po obědě a dojde tam třeba ve 3 a to je fakt hodně horká pláž. Určitě se vám někdy stalo, že jste si stoupili na horký písek a nebylo to nejpříjemnější. A
0: ty želvy jak na ohni skákat.
1: No, přesně. A ty želvy vlastně na té spodní straně krunýře mají místo, kde byly připojeny ke žloutku, něco jako náš pupík, prostě je citlivý, ještě to nemají úplně do uzavřen a když běží po tom horkém písku, tak se prostě přehřejou a popálí. Když to bude na 35 stupňů, tak tam vlastně ani jako nedojdou do toho moře.
0: Ta teplota toho písku, to je taky hrozně zajímavá věc. Ona totiž ovlivňuje to, jestli se z těch vajíček vylíhne samička nebo sameček. Že jo? My, kteří známe Jurský park od prvního dílu po ten poslední, tak to samozřejmě víme, ale funguje to tak, ne?
1: Funguje to tak. A právě kvůli klimatické změně se dneska na mnoha místech líhnou jenom samice. Což jako
0: a to je problém.
1: Holky jsou fajn, ale kluci jsou taky potřeba.
0: No, to je problém,
1: a ještě horší je, že vlastně někdy se stane, že už je ta teplota tak vysoká, že se nevylíhne nic. Že 29 stupňů je taková jako pivotní teplota, kdy je to půl na půl, samci a samice. Když je to nižší teplota, tak jsou to samci, když je vyšší, tak samice, ale když je na 35, tak se nevylíhne nic. A to se třeba děje, máme jeden projekt s univerzitou na Papui a tam jsme dělali výzkum před 2 lety a vyšlo, že když je to hnízdo nezastíněné, když ho fakt necháme jako na pláži, tak se vylíhne jenom 13% z těch vajec, což je obrovsky málo. Takže vlastně ty vajíčka pak přenášíme někam jako pod strom nebo do chráněné části pláže, kterou máme zastíněnou a tu teplotu hodně řešíme. A řešíme třeba na Sulawesi je problém zase vlhkost, protože zase klimatická změna způsobuje to, že prší někdy jindy, než jako pršelo. Dneska už v Indonésii a v těchto zemích obecně není období dešťů a období sucha, jak bývávalo, ale prostě míchá se to dost, takže se řeší ta teplota.
0: Vy jste zmiňovala jeden z těch druhů mořské želvy, který je loven kvůli
1: krunýřům. Kareta pravá, ano.
0: Kareta pravá. Tam už nejde teda nutně o vajíčka, ale protože z těch krunýřů se dělá něco, nějaké předměty, které jsou pak uctívané někde, nebo kvůli čemu?
1: Hlavně jsou to náramky, různé příběžky.
0: Jako šperky, že se
1: šperky,
0: z toho dělají.
1: No, hlavně. Ono se to používalo prostě i za doby Kolumba, jo? Prostě to je jako dlouhodobá věc, ale samozřejmě v té době právě ta rychlost, jak se to někam dopraví a kolik se toho převeze a jaká je poptávka třeba právě v Číně, nebyla taková, jako je to dneska. Ale hrozný je, jak se to z těch želv dostává. Oni se prostě chytnou, dají nad oheň 2 hodiny vlastně jako pečou a když má ten krunýř horký, tak nožem můžete sloupnout ty želvovinové pláty, které pak prostě nařežete na plátky a uděláte z nich ty náramky. Oni to dělají zaživa. A
0: teď jsem se na to chtěl zeptat, opravdu, jo?
1: Jo. Fakt tu želvu pak hodí zpátky. Já už jsem jich takhle několik potkala v moři jako bez toho krunýře. Takže to mají tam jenom tu kostěnou část, protože ta želvovina, to je vlastně úplně to samé jako naše nechty. Je to rohovina. Není to fakt žádný jako vzácná věc, která by měla nějaký účinky.
0: Hlavně je to ale součást jejich těla, to není jako domeček pro hlemíždě,
1: že jo? Ne. No. Je to, oni samozřejmě, želva z krunýře nemůže vylíst, má tam páteř a všechno, ale když oni tohle sloupnou, tak vlastně zbyde jenom ta kostěná část a zkrvavená a teď vám na to chrstá ta slaná voda.
0: No to
1: musí jako být neskutečná bolest. A žádnou z nich jsem neviděla živou. Všecky prostě, myslím, že den, dva ve strašných bolestech a ta želva zemře. A pak záleží, kde se to prodává. Na trhu to může stát 30 korun, takovýhle náramek.
0: A to jde do Ázie, jako tohleto na trhy do Ázie?
1: Jo, hlavně, no. Několik let jsme to řešili třeba i na mezinárodním letišti v Balikpapanu, že tam prostě na jednom ze stánků máte kafe, prodávají všecko možný suvenýry, nějakou jako stojánek, kde jsou všechny možné plastové cetky a mezi tím tohle. A oni to tam indonésky mají klidně napsaný, Glang Penyu, že to je prostě náramek ze želvoviny, ale žádný turista si to samozřejmě nedokáže přeložit, přečíst. A na tom letišti to stálo na přepočet třeba 120 korun, tak to vás ani jako nenapadne, že to není další plastová cetka, co tam prostě leží. No.
0: Na maso nejsou loveni, nebo kvůli masu nejsou?
1: Taky leckde třeba na Kapverdách, a nebo i v té Indonésii, ale to je většinou, oni totiž muslimové nesmějí jíst zvířata, které žijou i ve vodě, i na souši, což želvy jsou, ale když je Silvestr, nebo když je Lebaran, což je ten týden oslav po měsíci Ramadánu, tak se to tak jako neřeší, takže ano, je spoustu ulovených želv i na maso. Ale zase to není, varovala bych před tím, není to lahůdka, kterou bych doporučovala, protože dneska
0: to může být toxické, to maso jsem
1: no právě, dneska to může není tak čisté, jak jako bývávalo, a ty želvy, jak jsou dlouhožijící organismy, tak do sebe prostě vstřebávají i všechny ty škodliviny, takže těžké kovy, odpady, všecko možné. A vlastně mají fibropapilomy, takové jako nemoce, takový nádory. Třeba v roce 2024 si myslím, že to bylo, v Zanzibaru zemřelo 9 lidí po snědení želvího masa a dalších 75 bylo hospitalizováno. Jo. A to se třeba dostalo i do našich médií. A mě zarazilo, že v těch článcích vůbec nepsali o tom, že by se ty želvy ale neměly jíst, že jsou to chráněný druhy. Jo. Že prostě no, bohužel.
0: Taky můžou v sobě mít plasty, že jo, želvy, protože prostě v mořích, v oceánech, tam je plastu habaděj, bohužel je to tak. A jak jste zmiňovala, tak jeden z těch druhů té karety, myslím, která pojídá meduzy.
1: Že pojídá, no ale to právě není kareta, a to je kožatka velká. Kožatka ta největší velká. Mořská želva a ona jich, představte si, sní i 200 kilo za den.
0: No a splete si taky tu a tam nějaký igelitový pytlík za meduzu, to se stává?
1: To se stává. A samozřejmě ve chvíli, kdy tohle máte v trávicím traktu, tak to není dobrá věc.

0: Co dělat pro to, aby se tyhle ty věci nestávaly, kromě toho, že teda nemáme vyhazovat pytlíky tam, kam nepatří a nemáme lovit želvy a nemáme je jíst a nemáme jim krást vajíčka, tak jak zajistit, když si to my tady řekneme, to je jedna hezká věc, ale jak zajistit, aby se to v těch zemích, ve kterých se to děje, ať už je to Mexiko, nebo Indonésie, nebo Bali, aby se to tam nedělo?
1: Já myslím, že máme jako velkou moc a že záleží na našich každodenních rozhodnutích, že největší problém pro želvy dneska, a o tom jsme ještě vůbec nemluvili, je vlastně rybářský průmysl a vlečné sítě. A
0: že se do nich zachytávají.
1: No. Ty sítě jsou třeba 10 kilometrů dlouhé, že jo? A prostě delfíni vedli by želvy, zvířata, které dýchají plícema tak jako my, tak ve chvíli, kdy se tam zaseknou a včas je nevyndají, což jako rozhodně do třeba 40 minut nevyndají, tak vlastně jako zahynou.
0: No,
1: tohle je největší problém.
0: Takže protože morská želva je sice morská, ale dýchat musí jako vzduch na souši, že jo? Jen zadržuje dech, že jo?
1: Přesně tak.
0: Když je ve vodě.
1: Musí se vynořit, aby se právě nadechla. A ona vydrží relativně dlouho, když je v klidu, tak někde u korálů spíš 40 minut a vůbec jí to nevadí. Ale ve chvíli, kdy se fakt jako zamotá do té sítě a samozřejmě sebou mele a snaží se dostat ven, tak vydrží prostě třeba 20 minut a je to. A my si můžeme jako spotřebitelé prostě vybírat, od koho si kupujeme ty ryby, jestli už mají sítě, které oni existují sítě, které vlastně tam mají také jako unikový tunel právě pro ty delfíny a želvy a jako nezachytnou se, nebo mají kruhový háčky, které vlastně jako nelákají ty želvy a mají 50% víc šanci na přežití, i když se vlastně to snaží do toho nabrat. Takže možnosti jsou, a to je to samé jako s těma, když jsme zmiňovali ty bazénky. Když člověk jede na dovolenou a chce vidět želvu, je hrozně jednoduchý dneska kouknout na internet a zjistit, aha, tohle centrum, kam jsem chtěl jít, tam vidím malý želvy v bazénech, tak tam nejdu prostě. Nebo když jste zmiňoval ten odpad. Já mám hrozně ráda, když jdu tam někde, tady už věřím, leckdo jako třídí a snažíme se třeba minimalizovat odpad a tak. Ale když jste na ty dovolen, tak je to jako fakt jiný. Mm. A když jdete nakoupit a teď vám tam spou tu plastovou tašku a vy jako dostatečně nahlas před celou tou frontou lidí řeknete, že jako plastu už je na světě dost a že máte vlastní batoh a že tu tašku nechcete, tak dáváte možnost těm lidem o tom prostě přemýšlet. A
0: děláte takovou dovolenkovou osvětu, to je hezké.
1: To může dělat každý.
0: Ne, já jsem se chtěl hlavně zeptat ale na ty záchranné stanice, které existují různě ve světě. Vy z několika z nich i spolupracujete.
1: My teďko vlastně máme svoje projekty na 9 místech, 6 v Indonésii a 3 na Srí Lance a to je dohromady 16 ochranářů, kterým posílám každý měsíc výplatu a který prostě jako...
0: Takže jsou to vaše stanice.
1: Takže jsou to naše stanice.
0: A tam se děje co?
1: Celou noc monitorují to pláž a přenášejí ty želví vajíčka do bezpečí, do chráněné části pláže, aby právě nepřišli ty pytláci a nesebrali je a uklízí ty pláže. Druhá velká věc je vzdělávání, protože to jako těžko vysvětlíte někomu, kdo se 30 let živí kradením želvých vajec, že to má přestat dělat.
0: Ale když taky už byl třeba... jsou a pak se stanou ochranáři.
1: Ano,
0: želv.
1: Máme i takový případ.
0: Máte
1: v Indonésii
0: i přímo,
1: máme
0: jo?
1: I takovýhle případ. No.
0: To je hezký,
1: ale jakoby byl, znám taky lidi, kteří už dvakrát byli ve vězení a vlastně těžko je přesvědčíte.
0: Recidivisti želví.
1: Ale prostě ve chvíli, kdy přivezu z Čech želvího plyšáka a hraju si tam s dětma a starším, vysvětlím, proč jsou želvy důležitý v moři, tak se mě pak ptají, co mají teda říct tátovi, až jim přinese želví vajíčka k večeři. A to trošku tápete, ale vlastně, když je necháte přemýšlet, tak oni řeknou, tak já řeknu, že už je jíst nechci. Jo, a myslím si, že tohle je přesně to, kde se to láme, kde se ta situace změní. A já to vzdělávání považuji za úplně to nejdůležitější. Když jsem jednou byla ve školce a všechny pomalu děti měly maličkatý náramky z té želvoviny, jsem si pak o tom povídala s těma učitelkama a oni to řekli těm rodičům a příště už to prostě neměli. Mm-hmm. Jo, takže
0: to bylo kde?
1: To bylo taky na Borneu.
0: Na Borneu to bylo.
1: Ta změna je možná, ale prostě je fakt pomalá. A je spojená s tou změnou myšlení.
0: Další věc, to je laxnost těch úřadů, o tom jste mluvila už úplně na začátku, že ne všichni, i když ty zákony třeba existují v té zemi, tak je pak skalopevně dodržují.
1: Právě, no, je to jako spojený, musí být ten zákon, ochranáři, ta přímá ochrana, co děláme na plážích, to vzdělávání. A třetí věc, co děláme, je nějaký jako rozvoj těch místních obyvatel, aby pak měli nějakou alternativu a mohli získat nějakou jinou práci. Takže třeba v Indonésii děláme hodně věci z kokosu, protože právě tam měli ty výrobky z želvoviny, tak aby to jako nahradili jiným materiálem, který ho je tam všude dost. Takže je potřeba jim dát nějakou alternativu.
0: Rozumím tomu. Jak moc želvy, mořské želvy, těch několik druhů, o kterých jsme se tady bavili, jsou teď sedm je ohrožených?
1: Celosvětově se tvrdí, že je to lepší, ta situace těch želv. Jo? Že IUCN, Mezinárodní unie pro ochranu přírody, tak říká, že dneska má 40% populací želv jakoby nízké riziko ohrožení. Mm-hmm. V roce 2011 to bylo jenom 23%. Mm-hmm. Takže vlastně se ta situace podle nich zlepšila. Dokonce loni v říjnu karetu obrovskou, o který jsme mluvili, tak přeřadili z kategorie ohrožený do jakoby málo zranitelný druh. Což je dobrý, akorát, že když jsem na to šla jako blíž se dívala, tak vlastně většina těch studií, které oni k těmhle závěrům používají, jsou z Atlantiku. A v Atlantiku prostě ta ochrana začala už před 30-40 lety a jsou tam jako dost ochranářů, vymáhají tam ty zákony, mají tam dokonce nějaký regulace třeba právě na ty sítě, jaký používají a tak. A horší situace je v Tichém oceánu a nejhorší v tom Indickém, o kterém
0: jsme mluvili. Ta mexická pláž, o které jsme mluvili úplně na začátku, ta je v Tichém oceánu, vlastně ten

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Anna Horáčková. Řidiči si budou moct při změně auta ponechat svou SPZ-ku, rozhodla o tom vláda. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Iránu. Fotbalisté Mladé Boleslavy začali sezónu výhrou na hřišti Artisu Brno. A počasí zítra čekejte zpočátku i jasno, postupně přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Převod auta budou moct řidiči v Česku nejspíš vyřídit kompletně online. Místo chození na úřad by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svůj SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za vážné porušení mezinárodního práva.
7: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil iránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Iránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malomuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Irán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. V některých obchodech se teď dá koupit litr mléka i za 6 korun. Taková částka ale neodpovídá ceně, za kterou ho od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského a jednatel mlékárny Polná Miloš

0: kvasnička.
1: My českým lékaři se bojíme a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic a kdo sníží produkci mléka, protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen ta cena bude minimálně se stabilizovat.
2: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy v úvodním kole šance ligy vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-2. Nováček z jihu Moravy v zápase dvakrát srovnal skóre, v obou případech se ale středočeši rychle vrátili do vedení. Mluví o tom mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
3: Jsem za to samozřejmě rád, že nás to spíš třeba vždycky nakoplo a hned jsme šli za tím gólem zase ho střelit, protože samozřejmě vždycky potom, když jim kasujete gól, tak taky soupeř se může dostat do hry, může ho to dostat na koně a my jsme vlastně dvakrát v tom zápase to Artisu neumožnili, takže to asi pro ten výsledek zápasu bylo klíčový.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D5 před Žebrákem a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne shořel kamion. Na kilometru 33,5 uklízejí vozovku pomocí těžké techniky, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona z 31. kilometru je na 15 minut. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Zatím se ale projíždí plynule. Na D2 vyšetřují nehodu před Brnem ve směru z Bratislavy. Na prvním kilometru u sjezdu na Brno-jih a k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete plynule. A na nehodu pozor na příjezdu do Litoměřic po silnici 15 na úrovni nákupního centra. Na soutoku havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezení, opatrně ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, místy i oblačno a na severovýchodě se můžou objevit přehánky, k tomu se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon večerního radiožurnálu vrací Zuzana Burešová. Vracím a taky zdravím, tak tedy dobrý večer. Ve večerním radiožurnálu nabízíme další téma. Hlasitá hudba a pokřikující lidé. Město Slaný po stížnostech obyvatel rozšířilo omezení provozní doby barů a dalších podniků z centra i do okrajových částí. Podle Asociace hotelů a restaurací je takové plošné nařízení v Česku neobvyklé. Detaily proto přidáme už za malou chvíli. Dobrý poslech vám všem.
4: Večerní radiožurnál
6: a Zuzana Burešová.

0: Jestli vás večer i v noci výrazně ruší hluk kolem vašeho bydliště, poslechněte si tuto reportáž. Město Slaný rozšířilo omezení otevírací dobu pro bary a restaurace i na okrajové části, tedy včetně sídlišť. Vedení města tak reagovalo na přibývající stížnosti obyvatel na hluk v ulicích a rušení nočního klidu. Doteď omezení platilo jen v historickém centru. Podle Asociace hotelů a restaurací jde o zásah do podnikání.
1: Omezenou provozní dobu měly dosud pouze bary a restaurace v historickém centru. Místní radnice ale pravidla rozšířila na celé území města. Oceňuje to třeba slánská obyvatelka paní Ivana.
2: Některý lidi si jako nedají po dobrým říct. Se stává, že o víkend prostě tam vyřbávají až do 2 do rána, do 4 do rána.
1: Všechny místní podniky tak musí ve všední den zavřít nejpozději o půlnoci. Před pracovním volnem pak můžou mít otevřeno maximálně do 3 hodin ráno. Do poloviny července si mohli otevírací dobu nastavit podle sebe. Námi oslovení majitelé dotčených provozoven se ke změně vyhlášky nechtěli vyjádřit. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka jde ale o zásah do podnikání.
3: To, co vidíme my jako trošku problém, je ta plošnost. Primárně by takovéto omezení podnikání se mělo stahovat na nějaká problémová místa, problémové lokality, většinou to bývají třeba části, čtvrti, ale ne plošně.
1: A dodává, že je taková změna v Česku neobvyklá.
3: U nás to není až tak častá záležitost. Když vemu naše města, kde něčemu podobnou dochází, je to Praha, ale jenom v určitých oblastech, a většinou se to týká předzahrádek Brno, Ostrava, České Budějovice a Liberec.
1: Změna vyhlášky o nočním klidu ale vychází ze zkušeností místních strážníků, říká slánský starosta Martin Hrabánek z ODS.
4: Cílem je lépe chránit obyvatele před rušením nočního klidu a zajistit veřejný pořádek. Zkušenosti městské policie i podněty od občanů totiž ukazují, že k podobným problémům nedochází jen v historickém centru, ale i v dalších částech města.
1: A dodal, že v některé dny můžou mít bary a restaurace otevřeno déle.
4: Vyhláška zároveň zachovává výjimky ze stanovené doby nočního klidu podle platných městských pravidel. Týká se to například oslav Nového roku.
1: Místní strážníci zatím letos řešili přes 50 oznámení o rušení nočního klidu. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino se ohradil proti kritice, které čelil během uplynulého mistrovství světa. Osobně považuje turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku za velký úspěch a taky skvělou podívanou. Co dalšího řekl, si přečtěte na našem zpravodajském serveru iRozhlas a taky se podívejte na nejhezčí gol šampionátu. Byla to střela kapverdského záložníka Sydneyho Cabrala v utkání proti Argentině. A další sportovní zprávy uslyšíte už za chvíli v pravidelném přehledu večerního radiožurnálu.

0: Fotbalová šance liga má za sebou kompletní první kolo nového ročníku. Na jeho závěr se ze 3 bodů radovala Mladá Boleslav, která zvítězila 4-2 na hřišti nováčka Artisu Brno. Podrobnosti zná Jakub Kanta ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Pro brněnský Artis šlo historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži, po kterém premiérové prvoligové body nezískal. Přitom dvakrát smazal jednobrankové vedení hostů, ale pak vždy znovu rychle inkasoval. Dvakrát se trefil Adedirana za Středočechy Klíma. Příčiny prohry hledal trenér Roman Nádvorník.
2: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obrané fázi, tak jsme byli špatní.
1: Linda Fruvirtová končí na tenisovém turnaji v Memphisu v prvním kole. Rusce Anastázii Zacharovové podlehla letos i po třetí, tentokrát 6-7, 1-6 a její skoro půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turné WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá Češka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě, kde postoupila do čtvrtfinále. Challenger v Liberci přišel hned úvodní den o nasazenou jedničku Zdeňka Koláře. 29-letý Čech podlehl 2-6 6-4-3-6 krajanovi Janu Kumstátovi, který startuje na volnou kartu od pořadatelů. Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále podniku v Praze jí nově patří v pořadí WTA Tour 25. místo.
3: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Radiožurnál.
1: Basketbalisté Slavie nebudou hrát domácí zápasy Ligy mistrů v Praze. S největší pravděpodobností k nim nastoupí v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s mnohonásobným ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro nadcházející sezónu už nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sporto potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera. Fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Oldřich Kubišta, předseda Českého šermířského svazu, vysvětluje, že zájem dětí o tento sport ani po zisku olympijského bronzu v soutěži družstev kordistů v Paříži zatím dramaticky neroste.
4: Myslím, že ještě chvilku bude trvat, než jako do všem se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, který sport jako chtějí, aby děti dělali.
1: Fleretistka Michaela Ileková na světovém šampionátu v Hongkongu po vydařené kvalifikaci vypadla ve vyřazovacích bojích v prvním kole a skončila 8.30.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
2: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
2: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů. Informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhu by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, ve kterém ruskou agresi odsoudí. Ve věku 81 let dnes zemřel německý anatom Gunther von Hagens. Proslavil se konzervací lidských těl, která pak vystavoval. Podařilo se mu to díky vynálezu takzvané plastinace. Při té vodu a tuk v tkáních těl nahrazoval silikonem a pryskyřicí. Svou tvorbu vystavoval i v Praze. Části těl později anatom začal taky prodávat. I proto se stal terčem kritiky. Podle některých odpůrců mohla konzervovaná těla patřit disidentům umučeným v čínských věznicích. A do českých kin letos zatím chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů a 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12,5 milionu. Pokud bude trend pokračovat, celková letošní návštěvnost za tou loňskou zaostane. Nejvíc diváků tento rok zatím přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2. Vidělo ho skoro 333 tisíc lidí. Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz Jakob Ingebrigtsen se po únorové operaci achillovy šlachy vrátí k atletickým závodům na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Na jaké trati se 25-letý Nor představí, ještě není jasné. Achillovka trápí Ingebrigtsena už od loňské sezóny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D5 za Zdicemi a překážka na D1 v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před odbočkou na Žebráku klízejí následky po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede jen levým pruhem. Na místě pracuje těžká technika a kolona od 32. kilometru je na čtvrt hodiny. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Za nájezdem od Čestlic na 9. kilometru porouchané vozidlo blokuje odstavný pruh. Na místě už je šipka. Nepojízdné vozidlo nepřehlédněte na D1 z Kroměříže do Brna. Za odbočkou na Kojetín na kilometru 248 stojí dodávka, lidé tam řeší poruchu. A na D2 opatrně před Brnem ve směru z Bratislavy. Na prvním kilometru poblíž sjezdu k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním. Je to s opatrností průjezdné, zatím bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou vyjasní. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní Radiožurnál. Je s vámi Zuzana Burešová.
0: A ještě mám jednu zprávu pro vás, kteří jste právě teď na cestách. Počet vybodovaných řidičů v Česku klesá. Nejčastějšími přestupky v prvním pololetí letošního roku jsou rychlá jízda, používání telefonu za volantem a taky řízení bez zapnutého pásu. Přibližně 35 tisíc řidičů dostalo maximálních 12 bodů a řidičský průkaz muselo odevzdat. A jak jste na tom vy?
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, zhlédli ho více než 2 miliony lidí. Informoval o tom server stanice BBC. Je nepravděpodobné, že by to ovlivnilo tržby filmu v kinech. Snímek totiž za druhý víkend vydělal po celém světě v přepočtu přes 4,5 miliardy korun. Za chvíli vás na něj pozveme, proto dál poslouchejte večerní radiožurnál.

0: Ve zprávách jsme mluvili o tom, že do českých kin letos zatím chodí méně lidí než loni. Jsou ale filmy, na které pozvání rádi přijmeme. Budu konkrétní. V pražském IMAXu zažijete při sledování filmu Odyssea Christophera Nolana pocit, že jste skutečně součástí historické výpravy. Přesně tak, jak to režisér zamýšlel. Snímek tam promítají ze 70mm pásu. Přijíždějí i diváci ze zahraničí a zatím je beznadějně vyprodáno.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme ty jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
1: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

27. července před 40 lety fandila zaplněná pražská štvanice Američankám. A hlavním důvodem byla účast legendární tenistky Martiny Navrátilové v utkání proti tehdejšímu Československu. Hana Mandlíková o zápase řekla: myslela jsem, že to bude alespoň půl na půl, ale nebylo. Štvanice tehdy opravdu fandila víc její soupeřce Martině Navrátilové. Detaily přidáme za chvíli.

0: Přesně před 40 lety se hrál na pražské Štvanici jeden z památných zápasů sportovní historie. Tenistky Československa hostily ve finále závěrečného turnaje Fed Cupu Spojené státy. Jako domácí tým si ale mohli v Praze připadat na konec vítězné Američanky. V sestavě totiž měli Martinu Navrátilovou, která se tehdy poprvé od emigrace mohla podívat do rodné vlasti.
1: Velká květina, nastavené mikrofony, fotoaparáty a spousta těl, mezi kterými se Martina Navrátilová snaží propout. Archivní dokument agentury AP zachycuje návrat tenistky do rodné země a na začátku tohoto příběhu také tlačenici, do které se slavná hráčka po příletu amerického týmu z New Yorku na pražské letiště vnořila. Když Martina Navrátilová v teplákové soupravě trénovala na pražské Štvanici, kolem kurtu stáli lidé v několika řadách. Ti nejmenší děti pak ještě nad hlavami některých dospělých. A přípravu slavné rodačky se zájmem sledovali i strojvedoucí a posunovač z kolem jedoucího nákladního vlaku nad dvorcem číslo 1, druhým největším v areálu. Závěr Fed Cupu se hrál tehdy vyřazovacím způsobem. Turnaj na zrekonstruované pražské Štvanici trval týden od 20. do 27. července. A jak je patrné z dobového dokumentu, Martina Navrátilová měla i dost příležitostí potkat a osobně pozdravit lidi, které nemohla vidět od chvíle, kdy v roce 1975 zažádala o americké občanství.
2: Je mi z Martina Navrátilová ze Spojených států, pardon.
1: Ve finálovém zápase bojovala proti domácímu Československu v sestavě s hvězdnou Hanou Mandlíkovou nebo velmi talentovanou Helenou Sukovou. Ale spousta fanoušků, dohromady jich bylo na novém centrálním dvorci 8000, přesto držela palce blonďaté tenisce v brýlích s elegantním stylem plným nádherných volejů. A Martina Navrátilová pak mohla za možná až nečekaně velkou podporu na závěrečném ceremoniálu poděkovat v rodné řeči.
3: Nejdříve bych chtěla poděkovat vám všem za to, že jste sem přišli se podívat na nás.
1: Československá televize za komunistického režimu nemohla závěrečný ceremoniál odvysílat. Přenos krátce po finálovém zápase skončil, ale v televizním archivu se přesto záznam uchoval a k divákům se po letech mohl dostat.
3: Jste všichni výborní, teda opravdu fanoušci, nejen hráček, ale taky hlavně tenisu a to pro nás tenisky to opravdu vůbec neví, co znamená. A pro mě to bylo opravdu speciální, opravdu jsem nečekala, že mě takhle přivítáte a doufám, že... Chtěla bych vám opravdu ze srdce moc poděkovat a doufám, že to nebude trvat dalších 11, a než jsem zase přijedu a budu hrát tenis. Děkuji.
1: To už byla doba, kdy Martina Navrátilová běžně do Česka znovu jezdívala, k turnajům, exhibicím či jen tak na pravidelnou návštěvu. A kdy také mohla zavzpomínat na ohromnou podporu, kterou od fanoušků v červenci roku 1986 na pražské Štvanici cítila.
4: No, to bylo překvapení, protože opravdu hrát proti Česku a Československu tenkrát, že jsem hrála za Ameriku, to vlastně bylo jasné, jak mě mají rádi a jak jim asi bylo líto, že tady nejsem, ale že jsem musela teda utéct, ale teďka už je to svobodná země, což je fantastický.
1: Řekla před časem Českému rozhlasu Martina Navrátilová, jedna z nejúspěšnějších tenistek profesionální éry. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Just a perfect day. Drinks and grill.

0: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Anna Horáčková se zprávami.
1: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na začátku týdne klesla. Fotbalisté Artisu Brno podlehli v úvodním kole šance ligy Mladé Boleslavy 2-4. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno, ale bez deště a teploměry ukážou až 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 oblastech pak můžou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu elektráren pro obnovitelné zdroje.
3: To rozhodnutí fakticky stanovuje celá řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny než v nich.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Burnhamem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Tehránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
4: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na Rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. V lidech má vzbudit dojem, že nezaplatili parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva nabádá k využití odkazu pro zaplacení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna tak upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat.
2: Sport.
1: Artis Brno v premiérovém prvoligovém duelu v historii klubu neuspěl. Všechny tři body si odváží z městského stadionu v Srbské ulici po dohrávce prvního kola šance ligy Mladá Boleslav, a to díky triumfu 4-2. A tři čeští cyklisté mají za sebou Tour de France. Tolik jich bylo naposledy v roce 2017. Matyáš Vacek byl součástí týmu Lidl Trek, který ovládl hodnocení stájí. Jakub Otruba se několikrát předvedl v úniku a v závěrečných sportech byl aktivní Pavel Bittner. Právě Bittner svou druhou

0: účast na tour hodnotí takto.
1: Mám trošku smíšený pocit, samozřejmě dvakrát jsem byl takhle blízko, to bylo hodně. Vždycky mi tam skočila nějaká věc, která mi připravila ten výsledek, tak to bylo dvakrát ten pád, takže nezbývá jen doufat a makat znova do budoucna a připravit se příští rok na tour.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D5 před Žebrákem a překážka na D2 za Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice odklízejí následky po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 zasahuje těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem. A zpomaluje se teď už na 32. kilometru, zdržení je do 10 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy opatrně za odbočkou do Modřic. Na 5. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Kojetín. Na kilometru 248 stojí porouchaná dodávka a blokuje tam odstavný pruh. A v Praze čekejte překážku ve Strahovském tunelu ve směru od Smíchova na Břevnov. Asi v polovině tunelu má stát nepojízdné vozidlo, i tam dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer už se většinou vyjasní, pršet by zítra ale nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme mimořádnou reprízu rozhovoru Lucie Výborné s vědcem Pavlem Jungwirtem z ledna 2019. Fyzikální chemik náhle zemřel minulý čtvrtek, potvrdil to Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde Pavel Jungwirt působil.
4: Mým hostem je profesor Pavel Jungwirt, fyzikální chemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Vítám vás tady, dobrý den.
5: Děkuji, dobré ráno.
4: Vaši kolegové k tomu vašemu jménu a k tomu, co děláte, přidávají ještě inspirátor, nadšenec, který se nevzdává, a vy sám říkáte, věda je věc, která nejde a někdy nejde i velmi dlouho. Co si pod tím můžu představit já, která vědu nedělám?
5: No, já myslím, že nám obvykle věci nejdou, že jo? A když věci jdou, tak to je zázrak. A ještě v takové trošku tvůrčí činnosti, to asi znají i všichni umělci. A věda je do určitý míry trošku umění, hledání něčeho neznámého, a to obvykle nejde. No,
4: no a někdyž něco nejde, tak já jsem tvrdošíná a snažím se. Ale u mě třeba snažení může trvat týdny, což ve vědě nejde, protože kdyby to po týdnu člověk vzdal, tak už prostě, tak se vlastně k ničemu nedostane. Jak dlouho musí vědec se smířovat s tím, že to nejde, než to třeba konečně začne trochu jít, anebo než se řekne, ne, tak tohle byla slepá ulička, jdeme jinam.
5: No určitě víc než týden, třeba roky.
4: Roky.
5: A každý na to jde jinak. Můj školitel izraelský Benny Gerber říkal, že každý jako úspěšný vědec má svoji, jak to říct česky, KPZ, jo, krabičku poslední záchrany. Tak někdo prostě jako do toho tématu jde ještě a ještě a pak to nakonec zlomí. A někdo o to uteče a začne dělat něco jiného. No,
4: a co tam máte v té KPZ?
5: No já mám spíše jako, když nahlídnu, že to nefunguje, tak zkusím něco jiného.
4: Já myslím, že v KPZC jsou takové praktické věci, jako zapalovač nůžky, lehev rumu. Ne, to tam
5: mám papírek, zkus něco jiného.
4: Jak si vlastně vědec určuje směr bádání? Co bude dělat?
5: To je krásně na ty vědecké práci, že si to děláme sami. To je asi na tom jedna z nejhezčích věcí. A samozřejmě pak jsou ty frustrace, když člověka nic nenapadne.
4: Já jsem si vymyslel sám a teď to nejde.
5: Já si opravdu můžu vymyslet, co budu dělat. A teď jsou tři možnosti, že buď mě nic nenapadá, což je trošku frustrující, nebo si vymyslím úplnou blbost. Mm-hmm. A nebo teda výjimečně to začne nějak dávat smysl a pak je to skvělý.
4: No, já jsem se dívala na to, co všechno jste zkoumal. Jednou je to bouřkový mrak, potom kapičky mořské vody, potom peptidy v buňkách. Může to nějakým způsobem spolu souviset ty věci, že člověk od jednoho vlastně najde ten rozcestník k tomu druhému, když má pocit, že to téma je vyčerpáno?
5: No, já jsem hodně nějaký vědecký turista, který se pohybuje mezi fyzikou, chemií a biologií, ale trošičku se snažím udržet jako společné téma, aby se úplně jako nerozpliznul. A to moje téma by se dalo říct, je slaná voda. Jonty solí, jak dřív jsem studoval, jak to funguje v atmosféře, dneska v lidském těle, to lidské tělo je trošičku složitější než ty mraky, ale tu sůl tam máme stejnou, takže od toho já se můžu trošku odpíchnout, že trošičku rozumím tomu, co jednak v přírodě, jednak v našem těle dělají takový ty jednoduchý jonty, kuchyňský soli, no a další.
4: A co to dělá ve mně třeba teďka, když spolu mluvíme?
5: Všechno bez té soli byste vůbec nefungovala. To, že vlastně říkáme, že život vznikl z vody. To je zjednodušení a trošičku menší zjednodušení je, že život vznikl ze slané vody. My tam potřebujeme nejenom tu vodu, ale my tam potřebujeme sodík, chlorid, to je úplně základní v tom plave, že naše krevní, jako krev je vlastně roztok chloridu sodného, 150 mmol, to je ten fyziologický roztok. V buňkách zase na druhou stranu máme chlorid draselný, to je úplně strašně zajímavý, tam se vymění sodík za draslík a na tomhletom gradientu, na tom rozdílu mezi sodíkem a draslíkem stojí spousta fyziologických procesů. To, že nám bije srdce, že synchronně ty buňky se stahují, to je zase akce vápníku, vápníkových iontů. A tohle je strašně zajímavé, tohle mě baví. No.
4: To je naprostý zázrak. Co tenhle zázrak má společného s peptidy, kterými se zabýváte?
5: Tak? Hodně, protože ty peptidy, které pronikají do buňky, jsou velmi silně kladně nabité. Jsou to vlastně ionty, taky jsou nabité, ale nejsou to takové ty jednoduché kuličky, jak si představíme třeba sodík, že je kuličky. A má náboj 1+, tak ty peptidy, to je řetízek aminokyselin a jsou aminokyseliny, které s sebou nesou kladný náboj, právě v těchto peptidech je to arginín. A zase tam hraje roli ten náboj a tam je fascinující otázka, že oni dokážou projít přes membránu.
4: A ta buněčnou membránu.
5: A ta je olejnatá, ta je máslo. A jonty se neradí, sůl se blbě rozpouští v másle, že jo? Sůl se rozpouští ve vodě. Tak jak oni to udělají, jak oni se přes tu membránu
4: dostanou? No a na to jste přišel.
5: No, našli jsme jeden nový mechanismus a musím to dát ještě pořád s otazníkem. Myslíme si, že jsme našli jeden nový mechanismus. Máme spoustu nepřímých důkazů, že to takhle funguje. A teď asi příští 3 roky strávíme tím, že buď to potvrdíme nebo vyvrátíme.
4: Vy jste říkal, že jste takový vědecký turista, toto 3 roky u toho vydržíte?
5: To jo, to je takový pomalý turismus. My neděláme takové ty víkendové zájezdy do hlavních měst evropských zemí. My děláme takové
4: roční
5: zájezdy. No.
2: Host Radiožurnálu.

0: Mým hostem je profesor Pavel Jungwirth. Já jsem pochopila, že vlastně tenhle vynález nebo ten objev, o kterém teď mluvíte, souvisí s tím, jak dostat léčivou látku do buňky, pokud možno tím nejpřirozenějším způsobem.
1: Takhle to trochu je a takhle bych to psal, nebo to píšu, když píšu jako grantový projekt, protože samozřejmě člověk musí nějak zdůvodnit to, co dělá a úplně jenom napsat, že mě to fakt vrtá hlavou, jak to funguje, což je ten skutečný důvod, jako úplně nejde. A nedá se vyloučit, že to jednou i bude k něčemu dobrý, ale já tam fakt zdůrazňuji, to nedá se vyloučit, protože v daný chvíli nám jde o to porozumět tomu mechanismu. Myslím si, že jako se to pomůže. Když tomu mechanismu rozumíme, tak můžeme třeba racionálně vymýšlet, jak léčivo, anebo jenom nějakou kontrastní látku do té buňky dopravit. Mm-hmm. A oni existují různé způsoby. My se snažíme myslet nějaký, jak jste říkal, nejpřirozenější, takový jednoduchý způsob, který by tu látku tam přímo dopravil a nemuselo už by se pak dělat nic dalšího.
0: Můžete to přirovnat, tak já jsem vás někde četla, nebo jsem vás slyšela, to přirovnání k vlaku, to si myslím, že každý docela dobře pochopí. Přišlo mi to takové logické.
1: No,
0: kdyby to ideálně fungovalo, to léčení, jo?
1: Já se kasněju, protože jako manželka mi říkala, ty říš zase o tom mluvit a prostě už nemluv o těch vláčkách, jako to už je strašné.
0: No ne, ale on na tom se to skvěle pochopí.
1: Dobře, tak promiň, Ivko.
0: Já se omlouvám, paní Ivo.
1: Ano, my máme lokomotivu, to je ten peptid, který víme, že se dostane nějakým způsobem do té buňky. Ale ten peptid není zajímavý sám o sobě. A do toho vláčku bychom rádi posadili nějaký ten náklad. Takže ne ten štěrk, ale teda léčivo, molekulu léčiva, molekulu kontrastní látky, když budeme chtít zobrazovat, protože tyhle molekuly se někdy obtížně do té buňky dostávají. Čiže to je taková ta motivace dlouhodobá, protože třeba dneska těch molekul léčiv se musí do těla dopravit velké množství, aby aspoň něco se přes tu buněčnou membránu dostalo. To znamená, že zatěžujete ten organismus. Všechny chemikálie mají i negativní účinky, čili čím méně se tam dá, čím efektivněji se to dostane do té buňky, tak tím to bude lepší.
0: To znamená, vy jste naložili na tenhle ten peptidový vlak už a ono to do té buňky projel.
1: Tak, žádný léčivo jsme ještě nikdy nenaložili, zase jsme velmi daleko od toho a navíc tomhle nejsme odborníci.
0: Ale vy jste ten vlak aspoň viděli teda.
1: Viděli jsme, umíme lokomotivu a podařilo se nám na to ještě naložit, je to pravda, to se nám podařilo, takovou látku, k tomu se říká barvička, látku, kterou si pak můžeme vlastně tu lokomotivu zobrazit, protože ten peptid, ta lokomotiva vlastně je temná, není vidět a my potřebujeme v různých mikroskopiích ji vidět a dělá se to tak, že na ten peptid se zavěsí nějaká barvička, nějaká látka, která svítí v podstatě a na tu si pak můžeme posvítit. A to tu lokomotivu úplně nezrušilo, abych jako se vrátil k tomu přirovnání. Yes. Takže i s tou barvičkou se tam dojela.
0: I ta zobrazovací metoda je důležitá a docela zajímavá.

0: Mým hostem je profesor Pavel Jungwirth. Pořád jsme u peptidů, pořád jsme u té možnosti, že ty peptidy dokáží do buňky dopravit nějakou léčebnou nebo kontrastní látku. Jakým způsobem vy se na to můžete podívat? Vy děláte počítačové modely nebo mikroskopové modely? Kde já tohleto, jestli se vám to povedlo, ten vlak nebo ne? Kde já to uvidím?
1: No obojí. My jsme začali vlastně jako výpočtáři. My děláme modely. A ty modely jsou skvělý v tom, že umožňují rozlišení, které v podstatě v experimentu není. My se dokážeme podívat na každý atom, na každou molekulu, a, takže to je to prostorové rozlišení. Až to časové rozlišení je zhruba 1 femtosekunda, to je úplně nepředstavitelně.
0: Teď vůbec nevím, kde jsem, omlouvám.
1: No, tak to je 10 na minus 15 vteřiny, to znamená miliontina miliardtiny vteřiny. To je, no, asi se to nedá moc představit. Možná kolik světlo urazí za tu femtosekundu, a teď abych úplně nekecal, ale je to strašně málo, jsou milimetry, maximálně centimetry. Takže to světlo, že jo, který na měsíc letí vteřinu, tak za tu femtosekundu se nám tady nepohne ani potom stole. Takže s takovýmhle rozlišením my jsme schopni se dívat na to. Ale je to VR-ko, je to virtuální realita, takže to může být úplně blbě. Jo. Takže k tomu mi potřebujeme... Ne, je to počítačová hra, to,
0: no,
1: co my děláme.
0: Jasný,
1: a k tomu mi potřebujeme ten experiment, tu realitu, že jo, která... To má rozmazanější, vidí to hůř, je to strašně složitý, ale je to ta skutečná realita. A my jsme dřív dělali jenom ty simulace a měli jsme kolegy, experimentátory, a teďka jim víc a víc do toho začínáme fušovat a děláme si ty experimenty sami, což má svý výhody. Víme přesně, co chceme udělat, víme, jak se máme zeptat. Má to taky své nevýhody, že to neumíme. Takže spíš se snažíme s těmi experimentátory spolupracovat. Takže tady zrovna třeba to jsou mikroskopické techniky, jednak fluorescenční mikroskopie. To je právě, že se na to pověsí nějaká barvička a ona nám to zasvítí. Ale jako každá optická mikroskopie je omezená vlastně vlnovou délkou toho světla. Nemůžete vidět objekty, které jsou menší než je vlnová délka, takže když se díváme viditelným světlem, tak se bavíme třeba pod 1 mikrometr, že jo, mikrometr si umíme představit.
0: Umím.
1: Jo, vlas je 100 mikrometrů, takže setina tloušťky vlasu zhruba. No jo, ale ty naše peptidy jsou ještě mnohem menší. Takže potom přicházejí techniky, které dokáží vlastně vidět ještě menší objekty, a to je typicky elektronová mikroskopie.
0: No. Jak moc musíte studovat, když... Vy jste vlastně původně vystudoval matematickou fyzikální fakultu. A teď už se pohybujeme v chemii, teď jsme prostě ve fyzice, v biologii a tak dále. Kolik se toho člověk musí ještě nadrtit, aby vlastně byl schopen seriózně zkoumat a všechno to pojmout?
1: No, měl by se to naučit mnohem víc než já. Ale mně to funguje tak, že mě něco zaujme a pak se jako doučuju. Ale já už jsem třeba teďka... Od roku 2004 jsem naučil organické chemie a biochemie, to už je dneska 15 let. A já jsem tam byl jako úplně Alenka v říši divů. No teď už aspoň jsem schopný se s těma kolegama bavit a předstírat, že teda vím, o čem mluví, ale jako nejde to zase tak rychle. No.
0: Tady, když se vrátím zpátky k tomu peptidu a k tomu, co jste vyzkoumali, tak to se jeví, a vy jste to i publikovali, tak to se jeví skutečně jako objev, který má určitý potenciál. A vy to tak volně publikujete a k tomu ještě říkáte, no mě to nevadí, když by mi to někdo ukradl. A to fakt nevadí, já myslím, že tady u těch věcí jde trošku i o peníze.
1: No, v tom, co děláme, my ne. A vy jste správně řekla, že to není vynález, ale objev. My neděláme vynálezy. To je jako vynález je super věc a na tom se dají vytřískat peníze. My opravdu jsme šťouralové, kteří se snaží něco pochopit. A nás to baví pro to pochopení samo, a to pak člověk si nemůže nechat pro sebe, že? To je třeba jako sdílet. Navíc nás ty kolegové korigují. A kdybych si to dělal sám, tak vím, že ujedu, že prostě to nebude fungovat. Já to potřebuju jako ping-pong se svými kolegy, oni mi řeknou, co si myslí, že tam je blbě, že jo? A oni sami pak třeba to posunou někam dál. To je kolektivní jako dílo a je ta zábava, je i ta parta, co to dělá dohromady, to mě baví víc. No.
0: Mě zajímá i ta parta, protože kdykoliv se s někým bavím, tak každý zdůrazňuje, my jsme tým, já jsem tady, mluvím za nás, protože to asi umím nejlíp nebo tak, ale my jsme tým. Jak moc ten tým je tam důležitý? Já jsem si vždycky myslela, že někdy je to ta věda taková osamělá záležitost. Já si pořád vidím profesora Holého, jak někde sedí tichounce sám ve své kanceláři.
1: Tak jo, on měl svůj tým, ale je pravda, že ta věda se mění a že dřív to byli takový ty solitéři a dneska je to mnohem víc týmová práce a ještě je tam taková jako hierarchie, že jo, já mám svoji skupinu a to jsou jako super studenti, postdoci, pár je tam i trochu starších a to je taková ta rodina naše, že jo, tam se opravdu může všechno a to. Pak mám spolupracovníky, mám skvělýho kolegu v Berlíně, ve Spojených státech, v Izraeli, tak to jsou takový jako kámoši, s kterýma se chodí do hospody, no a pak jsou ty lidi, který potkáváte na konferencích, takový ty známí a tak, takže je to trošku jako v normálním životě, takový různý hierarchie, kamarádů, přátel, známých.
0: No a když dojde tady na takovýhle objev nebo na nějaké poznání, jako v případě těch peptidů, tak zůstává to jenom uvnitř toho týmu ze začátku, anebo rovnou kamarádovi do Izraele napíšete, hele, přišli jsme tady na to a na to, co si o tom myslíš?
1: Každý to dělá jinak. A je trošku jiný styl ve Spojených státech a jiný styl v Evropě. A je to daný tím, že věda funguje takovým dobrou rovnováhou mezi soutěžením a spoluprácí. A teď je otázka, jestli víc teda jako to tlačíte na to soutěžení nebo na tu spolupráci.
0: Amerika to tlačí víc na soutěžení.
1: A my možná v Evropě víc na tu spolupráci, ale to je takový ze všeobecnění. Samozřejmě najdete, to jako když se říká, že muži jsou takový, že jsou takový, což je úplná blbost, protože ta křivka je tak široká, takže teď jsem hrozně ze všeobecnil a kecám, ale dobře, tak to mám konkrétně, mám kolegy, kteří prostě si na tom sedějí a neřeknou nic, dokud to neopublikují, a pak si říká, wow, to je docela jako cool, jo. A jsou lidi jako já, kteří to vykecají ještě dřív, než na to přišli, že jo.
0: No, a volají na ostatní, bádejte, bádejte, no, tohle je základ jako nového léku, vyděláte spoustu peněz.
1: Ne, takhle ne. Já volám, tohle je jako strašně zajímavý, pojďme se na to podívat, mi připadá, že tady jako něco
0: je.
1: Něco se ještě neví, no.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Ceny pohonných hmot po týdnu bez vládních cenových stropů dál rostou. Benzín od konce regulace zdražil podle společnosti CCS zhruba o 1,80 Kč, nafta o více než 4 koruny. Podle petrolejářů za růstem stojí vývoj cen ropy i návrat spotřební daně na původní výši. Ministerstvo financí ceny i marže čerpacích stanic dál sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Německá policie podle agentury DPA propustila muže, kterého zadržela kvůli sobotnímu teroristickému útoku v Berlíně. Podezření proti němu se nepotvrdilo. Úřady ho vyšetřovaly v souvislosti s útokem na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Do davu autem najel jiný podezřelý, kterého policisté později při zásahu zastřelili. Jedna žena útok na pochod nepřežila, zraněných je 29. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta byl motivem činu nejspíš terorismus. Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů už přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policistů i vojáků, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do celého regionu Žiron. A výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii.
2: Sport.
1: Basketbalová hvězda LeBron James bude i ve svém novém týmu v NBA v Filadelfii nosit na dresu číslo 23. Nejlepší střelec v historii zámořské soutěže a její čtyřnásobný šampion se do východní konference vrátil po konci smlouvy v Los Angeles a podepsal s vedením 76ers dvouletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D1 za Kojetínem. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion. Na kilometru 33,5 teď uklízejí vozovku pomocí těžké techniky. Projíždí se pouze levým pruhem, před zúžením se zdržíte do 5 minut. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Kojetíne na kilometru 248 porouchaná dodávka. Odpravují ji v odstavném pruhu, je to za zatáčkou tak opatrně. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem na dálnici. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení, jede se ale plynule. A na Českolipsku silnice 268 do Mnichova Hradiště je uzavřená mezi Mimoní a Ralskem. Hrozí tam pád sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď už pokračuje mimořádná repríza rozhovoru Lucie Výborné s vědcem Pavlem Jungwirtem, který minulý týden náhle zemřel ve věku 60 let.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: lásky čas.
1: Mým hostem je profesor Pavel Jungwirth. Já jsem si u vás přečetla, že jste publikoval ve víc než 280 prací v mezinárodních časopisech, včetně velmi uznávaného časopisu Science. Znamená to hodně to publikování ve smyslu, že kdo nepublikuje, tak vlastně neexistuje v tom vědeckém světě?
2: Tak je to takový okřídlený tvrzení, ale já si myslím, že primárně publikujeme proto, abychom sdíleli své výsledky s kolegy. A na to nesmíme zapomenout. To je prostě ten základní cíl. A samozřejmě je důležité, že se publikuje v kvalitních časopisech, protože člověk nemůže číst všechno, takže se soustředí na ty kvalitní časopisy. Čili myslím, že z tohohle hlediska je to důležité publikovat.
1: Kolik těch kvalitních časopisů ve vědě je?
2: Hodně. A záleží samozřejmě na oborech. Jsou takový ty Science a Nature, které jsou pro všechny přírodní vědy, mm-hmm. a potom jsou naše jako třeba chemické časopisy, tak my máme v Americe je ten časopis Americké chemické společnosti, v Evropě.
1: Vy jste editorem toho časopisu?
2: Ne, já jsem editorem časopisu Fyzikální chemie.
1: Ano.
2: Je to stejná společnost, je to Americká chemická společnost a ona má takový ten Nobel časopis, ty bílé límečky, to je Journal of American Chemical Society, a pak má takový ty modrý límečky a to jsou ty profesní, a já jsem jenom z těch profesní Journal of Physical Chemistry.
1: Dělník.
2: No, přesně.
1: No, mě zajímá, jak velká je to tragédie, když vlastně ten svůj objev chcete prezentovat a někdo, jako vy, kdo sedí na druhé straně jako editor, to vrátí ve smyslu, že to není dost dobré.
2: No, ale tahle tragédie se nám stává dnes a denně. Třeba, jak jsme se bavili o těch peptidech, tak to byl dlouhý pochod časopisy, než jsme to opublikovali. Trvalo to rok a půl. To skvělé na tom je, že ten článek se mezi tím strašně zlepšil, protože my máme ten peer review systém, kdy nám kolegové anonymně říkají, co tam máme blbě. A když je to dobře udělané, tak opravdu ten článek zlepší. Samozřejmě někdy se stane, že tam jsou nějaké rivality a tak, ale většinou ten peer review funguje velmi dobře. Takže ten článek nakonec je mnohem lepší. Nakonec vyšel v jiném časopise, než kam jsme to poslali, ale hlavně jako je to dobrý článek a lidi ho čtou.
1: Takže třeba rok a půl to trvá, než se povede prostě ten článek vůbec někam prosadit.
2: Tak to byl extrém. A myslím, že jako čím je ta věc jako novější, tak tím je to těžší, protože člověk musí přesvědčit ty kolegy. Nových věcí je spousta, že jo? A 9 z 10 nových věcí je blbost. Takže člověk musí přesvědčit ty kolegy, že tohle je ta jedna desetina.
1: A kdo z vědců mi jako vy řekne, že 9 z 10 je blbost?
2: No to já vím sám o sobě, že jako 9 z 10 mých nových věcí.
1: Já vím, ale někteří věci se tváří, jako že ta věda je tak tajemná oblast, že je seriózní a že mě tam nemohou vůbec pustit, protože já bych to nepochopila. A vy to neděláte.
2: No říkal, to se jako cituje Einstein, já nevím, jestli to někdy řekl, že to, co nevysvětlím své tetičce, tak tomu sám nerozumím, tak já tohle beru vážně, že jako my nejsme šamani, my nejsme vědmi, jako aby jsme kolem toho dělali ten hokus pokus, aby tomu nikdo nerozuměl. Já si myslím, že ty věci se dají do určité míry vysvětlit. Samozřejmě pak je tam spousta technikálí, ale ty technikálie jako pomáhají. A pokud nemám nějakou jednoduchou, jasnou myšlenku, tak to možná nedělám úplně dobře.
1: Já se ještě vrátím k těm 9 z 10. Existují módní trendy i ve vědě? Třeba vlna něčeho, co se zrovna v nějakou chvíli zkoumá, teď prostě je toho mraky a pak se jde zase jinam?
2: No my jsme jak pubertální holky, jednou jsou minisukně, jednou dlouhý sukně, určitě, jasně.
1: A co teď frčí?
2: Co teď frčí?
1: Já nevím.
2: AI, že jo?
1: Umělá inteligence.
2: No jasně, machine learning. A teď v našem oboru teď se říká, jako, proč vy furt zkoumáte ty molekule, snaží se to pochopit, když to ten počítač pochopí líp, jo? Bohužel já se obávám, že to do určitý míry jako možná bude pravda. Jako. Mě to teda nebaví tohle, mě baví to jako do toho šťourat sám, ale když vidím, že ty počítače nás porážejí v těch šachách a v tom go, tak jako já si už dovedu představit, že nás jednou porazí v tom základním výzkumu. Ale,
1: no a nesmějí se z druhé strany vaši kolegové environmentalisté, kteří vědí, že třeba dřív přijde nějaká daleko rozsáhlejší ekologická katastrofa, než nás počítače porazí úplně ve všem, třeba i v tom vašem vědním oboru?
2: Tak já bych se odmítl tímto utěšovat, já bych se snažil tu katastrofu jako oddálit, ať se můžeme porvat radši s těma počítačima.
1: A máme co oddalovat? Vy jste zkoumal moře, oceány, znečištění životního prostředí v Kalifornii, tak máme co oddalovat?
2: Tohle byla moje předcházející inkarnace, kdy jsem 15 let dělal atmosférickou chemii. No já doufám, ale jako hlavně si myslím, že to je mnohem víc problém jako politický než vědecký dneska. Já myslím, že tomu do značné míry rozumíme. Jeden z důvodů, proč jsem přestal dělat atmosférickou chemii, je, že si myslím, že těm základním věcem tam rozumíme. Druhý důvod je, že prostě jsem odešel z jednou soudu do druhého a tam to nikoho nebavilo. Ale ta věda, jako samozřejmě tam je co zpřesňovat a dál, ale to není dneska primárně vědecký problém.
1: Politika,
2: no.
1: Ekonomie.
2: A společenský, jako nás všech. Jako.

0: Mým hostem je profesor Pavel Jungwirth. Pojďme se bavit o penězích. Bez peněz se věda dělat nedá. Kolikrát vy jste se musel rozhodnout, jestli chcete víc peněz nebo víc svobody?
1: Já jsem se nikdy nerozhodoval. To bylo vždycky jasný od začátku. Já mám teda výhodu, že mám v tomto směru jako dobře nastavenou manželku a rodinu, takže...
0: Počkejte, co to znamená dobře si nastavit manželku?
1: Já jsem si nenastavil, ona se nastavila.
0: Ona se nastavila sama, jo, jo.
1: Že tohle nikdy nebyl nějak problém. A když v těch 90. letech fakt peníze nebyly, ale bylo to strašně zábavný a nějak jsme se rozjeli a teď už i ty peníze jsou, takže už to taky není problém, no, tak to nějak vyplynulo, ale já nevím, každý to řeší nějak jinak, ale... Mě baví ta práce. No.
0: Já jsem si právě říkala, do jaké míry ty peníze vědce třeba i motivují, když si, se jim povede získat nějaký grant a teď mají pocit, že vlastně za to musí odvést nějakou práci.
1: Já to vidím obráceně. Ono to trošku jako s tím publikováním v časopisu Science nebo Nature Chemistry. To je fajn, ale je to prostředek. Já to znova říkám, prostě publikování i peníze na vědu jsou prostředek. Ty nám umožní, že... To publikování nám umožňuje prezentovat ty výsledky, ty peníze nám umožní udělat ten výzkum a ještě se mít dobře a jít večer do hospody, to je fajn, to je super. Ale to není ten cíl, že jo? Jako cíl je fakt na něco přijít, jako něco objevit. Tohle si jako fakt znova a znova říkám, jako tuhle tu perspektivu bych hrozně nechtěl ztratit. No.
0: Jak je to, jak když člověk na to nakonec přijde?
1: Na co přijde?
0: No, na to, co zrovna bádá, co, o čem zkoumá.
1: No, super,
0: prostě,
1: no, to je skvělý, to je skvělý, no. Ale samozřejmě to není, no, jako bylo by krásný, kdyby to bylo takový, jako to zjevení, jako viděl
0: Eureka.
1: Jsem Boha, že jo, jako, no. A teď už vím, jak to je, jenomže on to tak není v té vědě, že člověk jako zahlídne ten stín, jako, a něco, a pak mu vrtá hlavou, pak to opublikuje, a pak si říká, a teď je to blbě, teď to bylo rozmazaný, teď je to vlastně jinak, že a pak se k tomu musí vrátit a znova, takže on je to strašně fajn, je to hezký, ale člověk musí mít tu, jako, zpětnou vazbu, že zahlíd jenom jako úplně malej prchavej stín a že to možná bylo blbě.
0: No, mě by na tom děsilo to, že bych měla radost z toho, že třeba zase se vracím k vašemu objevu, k peptidům a k tomu transportování do těch buněk, že takhle to asi nějak je. Ale co když někdo, jako já, za 10 let přijde na to, že jsem se spletl?
1: No, tak to pozitivní, co si z toho můžu vzít, je, tak aspoň to toho člověka inspirovalo, že to udělal pořádně, že? A to tím se vždycky můžu utěšit. Aspoň jsme třeba někoho vyprovokovali, že se na to podíval. To znamená, když je člověk v něčem první, tak jako člověk se může mýlit, ale musí se mýlit správně. Jo? Jako, to znamená, když třeba jako naznačí tu cestu a nakonec to vede trošku někde má jinudy, ale aspoň to otevře tu cestu pro ty druhý, tak to už je fajn. Jako, nesmí to být úplně blbě. Nesmí to být jako blbě ze špatných důvodů, že jsem prostě úplně jako nímant. To je blbý. Jo? Ale když jako s nějakým pochopením se kousek posuneme dopředu a prostě s těma prostředkama, který máme, s tím mozkem omezeným, který máme, tak to už bych řekl OK. Jo. Mm-hmm. A když to ještě jako vydrží a že to fakt jako je dobře, tak je skvělý, ale to se fakt stane málo kdy. No.
0: A může člověk se třeba utěšit do rodiny, protože vy jste v podstatě, Jungwirthové, to je takový rodinný klán ve světě vědy. Váš tatínek, Eli Beam Lines, kdyby jeho nebylo, tak asi některé věci tady u Prahy vůbec nebudou stát. Váš bratr Tomáš se zaměřuje na spintroniku poměrně tvrdošíně, bádá v tomto oboru. Můžete jít a říkat třeba rodině, říkat, mně to nejde, já už nevím, co mám dělat. Nebo...
1: Jo, ale my si hodně držíme ty své obory. Já myslím si, že každý si jako to děláme to svoje a po svým. My se s bráchou třeba tak jednou za týden sejdeme na kafe, ale jako spíš drbem a kecáme. A utěšujeme se spíš tak jako takový ty normální frustrace, ale myslím, že všichni tři si hodně respektujeme, že každý máme svůj obor a v něm si děláme a nefušujeme si do toho. No.
0: A můžete se alespoň, protože ty obory jsou čím dál tím specializovanější, můžete se pochopit třeba? Jste schopen vy pochopit spintroniku a lasery, které dělal a dělá váš tatín?
1: No před pár týdny mi brácha se pokusil vysvětlit, teďka zase na něco pěkného přišli. No ale on mi to vysvětloval a já jsem si v tu chvíli uvědomil, že on to vysvětluje jako těm školáčkům a tak jsem to byl schopný jako pochopit, ale... Jako on to ví, že mnohem, mnohem detailněji.
0: Kdyby to podal na nějaké vědecké bázi, tak se ztratíte.
1: A já bych ho taky asi umlátil těma peptidama, kdybych jako chtěl.
0: Profesor Pavel Jungwirth je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Mým hostem je profesor Pavel Jungwirth. Co dělá profesor Jungwirth, když zkoumá a nemůže se pohnout dál?
1: Tak děkuji za tenhle dotaz. To je prostě obvyklý stav, že něco nejde, že jo. Já mám velkou výhodu, že to nedělám sám. A mám skvělý tým lidí, mám ty studenty a postdoky a začneme se o tom bavit a oni mě utěšejí a oni na něco přijdou. Jako dneska to opravdu funguje tak, že nás je tam 15 a oni jsou mladší, entuziastičtější, chytřejší než já. Já jsem taková čachtická paní, já žiju jako...
0: Je vysáváte.
1: Já je vysávám, ale teda ne z té krve, ale z toho jejich entuziasmu. No, jo. Tak můžem tomu říkat, z jejich nápadů a tak. Snažím se to nějak poskládat dohromady, nějak do toho sám přispět, ale ten tým je skvělý. No.
0: Je něco, co mi teď nemůžete říct, co se týče vašeho vědeckého bádání, protože předpokládám, že člověk jako vy nesedí pouze na peptidech a dopravách užitečných léků do buňky, ale ještě na jiných věcech.
1: Můžu vám něco neříct. Věci, které se teprve jako honí hlavou, takže je to jako příliš syrový a nedávalo by to smysl, kdybych o tom mluvil. Taky trošku ctím naši etickou zásadu, že člověk to musí nejdřív jako odpingpongovat se svými kolegy, udělat si ten peer review a opublikovat a potom teprve můžeme mluvit s veřejností, protože to je taková jako vědecká hygiena. Já si potřebuji vyzkoušet s těmi odborníky, že to dává smysl, než to můžu popularizovat. Takže jo, máme samozřejmě.
0: A my jsme se bavili o tom peer review, to znamená, že vy to neopublikujete rovnou v tom časopise, ale někde na nějakém webu, kam chodí ostatní vědci, mohou si to před tou publikací ještě přečíst a nějakým způsobem to skorigovat?
1: Takže to úplně nefunguje, to peer review v tom časopise. Já když to pošlu do časopisu, tak ten redaktor, pokud se rozhodne, že vůbec bude o tom článku uvažovat, tak to pošle jednomu, dvěma, třem kolegům v oboru, aby mu napsali na to posudek. Čili takhle, každý článek, který publikujeme, projde tím peer review, to znamená, poté, co to zašleme, tak to čtou naši kolegové anonymně a vyjadřují se k tomu, je to úplná blbost, je to skoro úplná blbost, po celé tyhle ty škály.
0: Vy, když jste editorem časopisu The Journal of Physical Chemistry, tak děláte to samé?
1: Tak já jsem přesně na ty druhé strany. Ano, přesně tak. No. Já dostávám 500 článků ročně a ty musím takhle zpracovat a mám naštěstí teda svoji kolegyni, která mi pomáhá.
0: Teď mi vypadly oči z hlavy, 500 článků ročně při vědeckém bádání, to je docela slušná suma.
1: Je to hodně, naštěstí jako mám svoji bývalou postdočku, která mi s tím pomáhá, je placená tu americkou chemickou společností, takže to děláme ve dvou, ale je to hodně.
0: Nejvíce mi na vás líbí, i když oboru fyzikální chemie skoro nerozumím, že hoříte soustavně, pořád, že vás to strašně baví, ta práce je něco, co je úplně nejlepší, nejkrásnější, nejzábavnější složka, pro kterou to člověk doopravdy dělá.
1: No to šťourání, to je jako na něco přijít.
0: Ne ten výsledek, ale ta cesta.
1: No určitě, určitě. Pak ty lidi okolo. A pak takový ty příjemnosti, že se člověk podívá do světa, že se pohybuje mezi lidma, s kterými je příjemný bejt, protože jsou chytrý, zajímavý. Ne všichni samozřejmě, ale hodně. No a ta svoboda, že si člověk dělá, co chce.
0: Že se člověk podívá do světa, to říká muž, který byl v Izraeli, který byl ve Spojených státech amerických a odmítl stálou profesuru na dvou poměrně významných univerzitách. To znamená, že všechno má své hranice.
1: Hranice ve smyslu, že jako jsem se vrátil zase zpátky.
0: No.
1: No tak ta hranice byla rodina. Jako Ivka říkala, klidně tam zůstaň, ale já se vrátím, takže to se mi nechtělo.
0: Rodina a děti.
1: A děti jsou součást rodiny.
0: To já vím, ale když už jste takhle kosmopolitní, tak jestli třeba někdo z nich nemá ty tendence, říkám, no abych tady v té Americe ještě třeba 5 let byl.
1: No v dané chvíli náš mladší syn je ve Spojených státech na Princetonu, starší syn je ve Florencii, takže jako ty děti se jako rozprchávají, ale třeba udělejte náš model, že se pak vrátí, tak jako uvidíme.
0: Profesor Pavel Jungwirth byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas.
1: Děkuju moc.

Colorado Beast and Dick Holmes.

0: Poslucháte Radiožurnál, je 23 hodin. A taky si poslechněte zprávy s Monikou Chmelovou.
1: Premiér Babiš by do Číny mohl jet příští rok na jaře. Litva chce Rusům s povolením k pobytu bránit v nákupu některých druhů nemovitostí. Fotbalový artist Brno vstoupil do první ligy domácí porážkou 2-4 s Mladou Boleslaví. A zítra bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se pak znovu vyjasní. Teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
3: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
1: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů zemi navštívil po 7 letech. Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů, píše to tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce ministerstvo zahraničí také zabránit vstupu do země například uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině.
4: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Lékaři nemocnice v Třinci a polském Češině spolupracují na vzniku česko-polského zdravotnického slovníku. Má pomoct doktorům v lepším porozumění lékařských zpráv v cizím jazyce. Obě nemocnice totiž často ošetřují pacienty z druhé strany hranice, říká nemocniční ombudsman Václav Polok.
5: Sice se pohybujeme na úrovni Těšínského Slezska, kde většinou si navzájem rozumíme, ale jsou specifické zdravotnické výrazy, které je potřeba tedy přeložit odborně. Ten slovník má sloužit k tomu, aby tedy lékaři, kteří budou číst především ty výstupy zpráv z ošetření, aby se v tom orientovali.
1: Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Oba góly domácích dal v zápase úvodního kola šance ligy nigerijský útočník Kwadri Adediran. Bez týmového vítězství se z toho ale radovat nedokázal.
6: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
1: Po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný fotbalový obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele svazu italské federace. S informací přišla televizní stanice Sky Sport. Důvodem jsou neschody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprezentačního trenéra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D1 za Kojetínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před odbočkou na Žebrák uklízejí následky po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede jen levým pruhem, pracuje tam těžká technika. A před zúžením zpomalíte, už je to ale bez kolony. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Kojetín na kilometru 248 porouchaná dodávka. Lidé tam řeší poruchu, projíždíte kolem nich opatrně. Na Plzeňsku máme hlášenou nehodu na silnici 180 z Losiné na Přeštice. V úseku mezi silnicí 20

0: Za odbočkou na Chválenice havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku. Projíždějte opatrně. A v Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, na severovýchodě se můžou objevit přehánky. Zítra pak čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer, už za hodinu si můžete poslechnout reprízu 20 minut radiožurnálu. Hostem byl předseda TOP 09, poslanec a pedagog Matěj Ondřej Havel. Moderátor Tomáš Pancíř se ho například ptal, jestli má pravdu premiér Babiš, že 8 tříd základní školní docházky stačí a taky jestli by přineslo zrušení 9. tříd 50 miliard do státního rozpočtu, jak tvrdí předseda SPD Okamura. Repríza začne hned, jak skončí půlnoční zprávy.
1: Večerní radiožurnál
4: a Zuzana Burešová.

0: Téměř 2 roky po povodních začaly v Holčovicích na Bruntálsku zajišťovat sesunuté svahy. Hromady kamení a bahna tehdy poškodily zahrady a dvory několika rodinám. Mezi nimi jsou i manželé Zajacovi, kteří žijí přímo pod nestabilním kopcem, a příběh jejich rodiny sledujeme na Radiožurnálu už 2 roky.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina, a i ty kameny si žděli dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: Takže už to bude snad konečně hotový.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nepadne.
1: Dáme si ruku,
2: pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované.
3: To je nějaká patka, jo, beton, kamen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet
2: ty kameny. Co jsou za náma, ty obří.
3: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, náhodou bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, jo, a zbytek...
2: Tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť?
3: Jo.
2: No. Ty balvany jsou ale pořádně velké teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou 40 tun?
3: Přes 40 tun, tak jsme radí. Ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělá tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: Mm-hmm. To vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají řezivo, nakoupené trámy a všechno, tady na ten přístřešek, že, abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o

To byla populární slovenská zpěvačka Kristýna. A teď jedna zpráva. Na Táborsku se zřejmě pohybuje v přírodě velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy zaznamenala na mobil, v pondělí zveřejnila policie na webu. Oznámení prověřují policisté, taky myslivci. Žádná zoologická zahrada nebo chovatele však nehlásili, že by jim šelma chyběla. Pokud by lidé zvíře spatřili, nemají se k němu přibližovat a měli by kontaktovat policii.

0: Čeští vodní slalomáři se vrátili z úspěšného mistrovství světa v americké Oklahomě. Na něm získali nejen 7 medailí, ale také zkušenosti s areálem, kde se bude za 2 roky závodit na olympijských hrách.
1: At the start, representing our home country, the USA, Casey Eichfeld.
2: Tak takhle to vřelo, nebo spíš nevřelo, když nastupoval k jízdě americký vodní slalomář. Většinu světového šampionátu měli v areálu velkou převahu závodníci, trenéři a dobrovolníci. Fanoušků byly spíš desítky než stovky. Snad leda v sobotu při kajak krosu to mohlo početně vyjít na remízu. Atmosféra v Evropě vypadá úplně jinak.
3: Trochu se to nemůže přirovnat. Lidi musí, že jo, během týdne musí do práce a nechtějí to být během horka.
2: Naráží na teploty kolem 40 stupňů Celzia, dcera Češky Renaty a americká reprezentantka Izabela Altmanová.
3: Vidím online, že lidi poznávají, co je slalom a kajakros a vidí, wow, tohle je výborný sport, ale prostě mimo těch slalomářů to moc lidí nezná. Mezi lidma se o tom moc nemluví.
2: Třeba se to změní i díky olympijským hrám. Do jejich startu už Oklahoma žádné takhle velké závody hostit nebude, takže mistrovství světa vodních slalomářů bylo jakousi generálkou a podle zlatého medailisty Víta Přindiše možná i budíčkem.
4: Dobrý takový wake-up call pro ně, že spoustu věcí je dobrý zapracovat.
2: Třeba?
4: No, měli parající tyčky při závodech, trošku občas chaos při organizaci. Nicméně, co je třeba strašně hezký, tak jsou tady dobrovolníci, jak ti Američani jsou takový vstřícný.
2: Pochvaluje si Vít Přindiš.
4: Na bráně prostě první den si pán takový postarší projíždí akreditaci a od prvního dne prostě mi říkal čau Vít, how are you Vít. I když jsem neměl prostě akreditaci, tak už mě poznával a okamžitě na mě takhle mluvil, byl hrozně příjemný a takových je tady strašně moc.
2: Pozoruhodné je, že v areálu v Oklahoma City mají hned vedle sebe 2 slalomové dráhy. Ale pozor, zatímco mistrovství světa se jelo na jedné, olympijské soutěže budou na té sousední, protože u ní půjdou s nás postavit velké tribuny.
5: Ten charakter té vody se nějak zásadně nezmění, takže já si myslím, že to není velký problém a ti, kteří si svoji účast na olympiádě zajistí, budou mít, věřím, dostatek času a prostoru na to tu novou slalomovou dráhu vyzkoušet a natrénovat tam co nejvíc.
2: Říká šéf trenér českých vodních slalomářů Jiří Prskavec starší. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: A Radiožurnál je s vámi i teď v 12:30. A taky Monika Chmilová se zprávami.
8: Írán pohrozil Ukrajině, že se pomstí za sobotní útok na jeho loď v Kaspickém moři. Teherán úder, při kterém zemřel jeden námořník, označil za porušení charty OSN. Podle Kyjeva plavidlo převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo tak legitimním cílem. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy se Írán výhruškami snaží odpoutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Polská prokuratura požádala Spojené státy o dopadení a vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobry. Národovecký politik čelí obvinění z 26 trestných činů, mimo jiné z pronevěry peněz z fondu na pomoc obětem zločinu. Ziobro, který stál v čele soudních reform vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost, to označuje za pronásledování. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko a nebo Řecko. A dělníci začali s rekonstrukcí svatojánského mostu v Litovli. Stavba patří k nejstarším mostům v republice. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Pro chodce a cyklisty, kteří se sednou z kola, zůstane přístupný. Práce potrvají 4 měsíce.
0: Sport.
8: Tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Oba jsou světovými jedničkami v deblu. Prvních 16 párů zveřejnili na webu organizátoři Grand Slamu v New Yorku. Tenisové US Open začne 23. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D3 za Šivětínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice se uklízí po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 zasahuje těžká technika, projíždí se levým pruhem. Zpomaluje se, kolona se ale netvoří. Na D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Kojetín. Na kilometru 248 stojí porouchaná dodávka v odstavném pruhu. Na D3 z Tábora do Českých Budějovic podobná překážka za Ševětínem. Na kilometru 121,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. A na nehodu pozor u Losiné na Plzeňsku. Na silnici 183 do Přeštic. Mezi silnicí 20 a odbočkou na Chválenice havarovalo osobní auto. Cílo z vozovky. Čekejte tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
10: Dobrý večer. Na řidiče ve Velkém cílí falešné upomínky za nezaplacené parkování od společnosti Easy Park. Varuje před nimi policie i samotný Easy Park. Podvodníci cílejí na platební a osobní údaje lidí. Například ženu ze Žandova takto okradli o 1000 korun. My o tom píšeme na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Podívejte se tedy, jak podvodníci postupují, aby se dostali k vašim penězům.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Tata Boys ve spojení se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Tak tuhle skladbu, která se jmenovala Filmařská, teď právě slyšeli ve vysílání večerního radiožurnálu. A co uslyšíte za chvíli? Na silnicích se bohužel v létě nevyhneme situacím, kdy se v našem okolí stane dopravní nehoda. Jak máme správně postupovat, když se na dálnici tvoří kvůli nějaké takové události kolona? Tak o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Snad každému řidiči se někdy stane, že uvázne v koloně. Víte, jak správně vytvořit záchranářskou uličku na dálnici, která má 3 a více pruhů? Tak i o tom je další díl letní autoškoly Radiožurnálu. Na vše podstatné se bude ptát reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V silničním provozu dochází statisticky k nejvyššímu počtu nehod. Když se tak stane, je nutné umožnit složkám integrovaného záchranného systému, aby se k místu nehody dostali co nejrychleji. A k tomu, jak jistě víte, slouží záchranářská ulička. Na dvouproudé silnici je to jasné, ale víte, jak se zachovat na tříproudé komunikaci? Jak na to vysvětluje plukovník Jan Straka?
3: Pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: Mnohokrát se stane, že je na vozovce hodně těsno, copak?
3: Můžu přitom najet na krajnici, případně na střední dělící pás. Jde o to, abych tam umožnil průjezd záchranné technice a vozidlům IZS.
2: A když už je ulička vytvořená a můj sjezd je kousek přede mnou, můžu ji nakrátko využít?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

Už za pár minut začne nový den, úterý 28. července. Přeji vám, ať vás něco nebo někdo potěší. A co vás s Radiožurnálem čeká, tak chystáme pro vás půlnoční zprávy a taky za chvíli ukázku z nového dílu našeho podcastu Bruselské chlebíčky.

0: Evropská komise představila plán revize emisních povolenek pro velké znečišťovatele, který mírně uvolňuje dosavadní pravidla. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to označuje jako svůj úspěch. Jak pro nový díl podcastu Bruselské chlebíčky připomíná Ondráš Přibyla, zakladatel organizace Fakta o klimatu, před volbami byly v Česku politické výroky ohledně emisních povolenek velmi ostré.
1: V tom českém prostoru a zaznívaly i výroky typu zrušíme celý systém obchodování s emisními povolenkami.
2: Ale tak to asi není reálné, že?
1: No to není reálné a proto si myslím, že je potřeba jak si se na celou tuhle komunikaci a současné vlády dívat. Takže je asi z části, a otázka z jak velké části, určena pro domácí publikum, aby se vlastně nějakým způsobem jak si zalíbili tomu sentimentu, který tu je, který může být proti Evropské unii nebo proti tomu obchodování s povolenkami. Ale zároveň, pokud Babiš je jaksi rozumný politik, tak si spočítal, že jako není možné v Evropě vytvořit dostatečnou koalici pro to, aby se ten systém zrušil nebo nějak významněji změnil. Proto nakonec ten návrh jsou jako relativně drobné parametrické změny. Ten důvod, proč to není možné vytvořit, je, že spousta států investovala a proměnila tu svou energetiku docela podstatně. A není důvod, aby tyhle ty státy teďka řekly, tak my jsme tu energetiku proměnili. A vy už nemusíte. Jo? Nebo vy už můžete jako jít mnohem pomaleji. A ty státy to udělali s předpokladem, že ten směr je nastavený a zůstane zachován. A oni chtějí, jo? A týká se to Španělska, Dánska, obecně severský zemí, oni chtějí, aby ten systém, ten směr byl zachován. A proto nebudou chtít přistoupit na nějaké významné oslabení toho systému. No a to, že Evropská komise přišla s tímto návrhem, je zase vyvažování zájmů států.
2: Říká Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel think tanku Fakta o klimatu. Celý díl Bruselských chlebíčků si poslechněte v libovolné podcastové aplikaci či na webu iRozhlas.cz. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

0: за дисплеем.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: dnes bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se pak znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů. Je úterý 28. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy.
2: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
3: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
2: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
4: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
2: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jeho západě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 000 hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 000 lidí.
5: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba, přizpůsobíme se, budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
6: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bernémem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie pak Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Převod auta bude v Česku nejspíš možné vyřídit online, a to přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda.
8: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
8: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
10: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
8: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Hasiči v pondělí likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři na místě ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře, a 10 převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu požár nepoškodil.
11: Sery byly doma.
12: A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolali 112 a zapletla mu se, nikomu z baráku nestalo.
13: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta.

0: Jaroslav Sojka ze soukromníků.
1: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
0: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Letní filmová škola v Uherském Hradišti v pondělí vedle filmových projekcí zahájila i doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se až do středy představí některé stanice nebo server i rozhlas a návštěvníci se také můžou zapojit do natáčení pořadů.
3: Máme třeba série, jako je Polštář, Filtr, Kapesník.
4: Do stanu Českého rozhlasu přišly desítky návštěvníků. Mezi nimi byli Filip i Vojtěch.
5: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
6: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
4: Jednou z debat, kterou návštěvníci sledovali, byla diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla také šéf dramaturgině digitálního audioobsahu Anna Vošalíková.
7: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože ta zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
4: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes oslaví 90. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
8: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Sport. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri a Dederan. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
9: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně, tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obrané fázi, tak jsme byli špatní.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve Slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D2 za Brnem. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice včera odpoledne zhořel kamion. Na kilometru 33,5 teď uklízejí vozovku pomocí těžké techniky. Projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Chojetín na kilometru 248 porouchaná dodávka. Opravují ji v odstavném pruhu, je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D2 podobná situace za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, i tam pozor na vybočující vozidla. A na Českolipsku je zavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doxy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
12: Bylo by rozumné zrušit 9. třídy základních škol, jak navrhují předsedové hnutí SPD a ANO? Jak se k tomu staví sněmovní opozice? Kolik by se zrušením 9. tříd dalo ušetřit a jaká by to mělo úskalí? A co očekává šéf TOP 09 od zítřejší schůzky s prezidentem Petrem Pavlem? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda TOP 09, předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport a také bývalý učitel a ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Předsedové hnutí SPD a ANO, Tomio Okamura a Andrej Babiš, se v minulých dnech veřejně vyslovili pro zrušení 9. tříd základních škol. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury by k tomu mohlo dojít od roku 2029. Považujete to za rozumný nápad?
13: V žádném případě ne a já si navíc myslím, že to je jen taková populistická věc, protože to není promyšlené. Konec konců i samotný ministr školství Robert Plaga je proti tomu. Není možné jenom takhle vystřelit a ta čísla, ty úspory 50 miliard, tak to jsou trošku hausnumera vystřelit zrušení 9. tříd bez nějaké širší diskuze a skutečné reformy vzdělávání. Já neříkám, že naše školství nemá před sebou výzvy a nemá nějaké problémy. Jednoznačně ano, asi se k tomu dostaneme. Nicméně nevyřešíte to tím, že škrtnete jeden ročník vzdělávání, prostě uberete na tom vzdělávání.
12: Vy říkáte, že v žádném případě zrušení 9. tříd není rozumný nápad. Na druhé straně, vy jste v posledních sněmovních volbách kandidovali jako TOP 09 s Lidovci a ODS v koalici Spolu. Expertka ODS na školství Renata Zajíčková zrušení 9. tříd navrhovala už předloni. Řešili jste to, debatovali jste o tom v rámci sestavování volebního programu koalice Spolu?
13: Samozřejmě jsme o tom debatovali. To je dlouhodobá politika kolegyně Zajíčkové, ale tam se nejedná jenom o to, že by šlo o zrušení jedné třídy, tedy o ubrání vzdělávání. Ona operuje s tím, že by zároveň chtěla 2 roky středního vzdělávání jako povinné. Nicméně, když se podíváte na volební program Spolu, tak to tam nebylo obsaženo. Ani my, ani KDU ČSL jsme nebyli pro. Prostě si představujeme reformu vzdělávání v České republice, tak aby byla proveditelná, aby byla evolucí, nikoliv nějakou zbrklou revolucí, tak si představujeme jinak. A měli jsme v tom programu spoustu užitečných a prospěšných kroků, které by k tomu vedly.
12: To znamená, že stejně proti tomu jste byli, když to navrhovala poslankyně ODS, jako když teď to navrhují poslanci současné koalice. Chápu to dobře?
13: Chápete to dobře, je to přesně tak.
12: Vy jste předsedou školského výboru poslanecké sněmovny. Debatoval jste s kolegy? Tušíte, jakou podporu by zrušení 9. tříd mohlo mít ve sněmovně?
13: Školský výbor nezasedal od té chvíle, co to bylo tak jako vystřeleno ven, tenhle ten nápad, takže neměl jsem příliš příležitosti, ale samozřejmě, že jsem debatoval se svými stranickými kolegy v TOP 09. My se na to díváme tak, že školství opravdu trpí jinými problémy. Já uvedu příklad. Třeba v matematice. V roce 2022 dosáhlo alespoň základní úrovně dovedností v matematice 74% českých deváťáků, 15-letých žáků. Před 20 lety, v roce 2003, to bylo 83%. To znamená, tady máte v podstatě 10% pokles. A takhle to platí u řady dovedností a řady těch kompetencí, jak tomu ve vzdělávání říkáme. A nedává přece v tuhle chvíli smysl ubírat to vzdělávání. Má být vedena velmi vážná debata nad tím, co chceme, aby naše děti povinně na základní škole uměly. Že to mají být jazyky, že nejlepší prevencí exekučních pastí je finanční gramotnost, že potřebujeme mít žáky odolné vůči dezinformacím, že potřebujeme, aby uměli používat umělou inteligenci, aby se uměli vyjadřovat, aby uměli formulovat svoje myšlenky. To jsou velké výzvy pro české školství a my se nemáme bavit o tom, jestli budeme zkracovat tu povinnou školní docházku. My se máme bavit o tom, jak využijeme smysluplně těch 9 let, které teďka máme k dispozici, protože, a vyplývá to z šetření České školní inspekce, je to můj velmi naléhavý názor. My to teďka prostě dobře neumíme.
12: Když jste uváděl to srovnání, tak jste z něj došel k závěru, že není možné zkracovat školní výuku. Na druhé straně, jestli jsem dobře poslouchal ta vaše data, vy jste to srovnával s rokem 93. Tehdy to bylo to období, kdy devátá třída nebyla, to znamená, že se končila základní škola v 8. třídě a přesto, tak jak jste ta čísla citoval, tak na tom ti osmáci tehdy byli lépe, než jsou současní deváťáci. Není tohle argument vlastně proto, že nezáleží na tom, jak dlouhá ta výuka je, že vlastně to, kdy byla osmiletá školní docházka na základní škole, takže to nevadilo?
13: To jsme si neporozuměli, pane redaktore, já jsem se možná přeřekl, nevím, říkal jsem 20 let zpátky, byl to rok 2003.
12: Aha, tak to se omlouvám, já jsem vám rozuměl 93. Tak...
13: Ne, 2003, takhle by to bylo v pořádku.
12: Dobře, přesto ale tu otázku nechám, položím ji možná trochu jinak. Jste přesvědčen, že ta devátá třída v tom současném modelu má zásadní dopad na to, kolik toho žáci umí, protože já jsem v těch posledních dnech slyšel, četl řadu názorů, že vlastně ta devátá třída je trochu navíc, že jediným smyslem deváté třídy mnohdy je, aby se připravili děti nebo studenti na přijímací zkoušky na střední školu a jinak se moc víc nenaučí. Není na tom něco?
13: Já znova říkám, my máme teď před sebou reformu vzdělávání na základní škole. Nějaká byla provedena už v tom minulém volebním období, je to ta reforma rámcových vzdělávacích programů, tak to asi veřejnost zná, to je ten standard. To, co chceme, aby povinně děti na základní škole uměly. Došlo tam teďka k určitému odložení, asi o rok. Já to jsem schopen pochopit, to odložení, pokud to povede k tomu, že budou moci se školy lépe připravit na tu implementaci. Ale my musíme fakt přehodnotit, co ty děti budeme učit a taky jakým způsobem je to budeme učit. To ta reforma má za cíl. Takže my jsme teďka v procesu, kdy máme dokončenou a budeme implementovat reformu rámcových vzdělávacích programů. Z toho si školy udělají ten svůj školní vzdělávací program a do toho přijde nápad zrušit devátou třídu. To vůbec nedává smysl. To je úplně koncepční zásah do jaksi řízení a rozvoje školské vzdělávací soustavy v České republice. Já si vážně myslím, že to je jen takové populistické, promiňte, plácnutí, reminiscence na nostalgii určité části voličského spektra, kteří třeba vyšli z 8. třídy. Andrej Babiš to dneska říkal na tiskovce po zasedání vlády, Alena Schillerová, že taky vyšla z 8. třídy. Dobře, co je tohleto za argument? Studovala v úplně jiné době. My chceme základní školy, které budou přece chystat děti, naše budoucí dospělé na budoucí život, ne je učit to, co bylo potřeba v minulosti a způsoby a tak dlouho, jak bylo potřeba v minulosti. Je to jenom takové nostalgické, populistické plásnutí. Já se omlouvám, já v tom nic jiného nevidím.
12: Předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se zmínil o praktických dopadech, o úsporách. Předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že by zrušení devátých tříd mělo obrovský ekonomický efekt, že by se dostalo na pracovní trh víc mladých lidí. Není to při stárnutí české populace přece jenom rozumný důvod?
13: Mohlo by to působit na první pohled lákavě a rozumně, ale pojďme trošku počítat. Když si vezmeme třeba data z roku 2024, ta už jsou uzavřená, očištěná, tak tehdy veškeré veřejné výdaje na vzdělávání činily téměř 332 miliard korun. To jsou obrovské peníze na základní vzdělávání. Z toho ale připadá méně než polovina, asi 42%, takže asi 138 miliard. A teď si vidělte těch 138 miliard devítiročníky základní školy. A máte 15 miliard na jeden ročník. Jistě, že kdybychom teďka ustřihli jeden ročník základní školy, tak ušetříme, já bych odhadoval, něco mezi 10 a 12 miliardami korun prostě na platech těch učitelů. Nicméně nebylo by to těch 15, protože stejně školní jídelny a tak dále, to všechno běží. A potom pozor, kde by se vzalo těch 50 miliard? To je jenom řetězec velmi odvážných předpokladů a muselo by dojít ke splnění opravdu řady podmínek, aby všichni dokončili střední i vysokou školu o rok dříve. Nevznikly žádné dodatečné náklady na středních školách. Museli by skutečně nastoupit ti žáci o rok dříve do zaměstnání. Prostě kratší vzdělání nijak nesníží jejich produktivitu a jejich budoucí výdělky. To by byl další předpoklad. To znamená, já opravdu mám vážné pochybnosti o tom, že by to tu úsporu 50 miliard přineslo. A když se na ta čísla podívám z nadhledu, Vzdělávání je jednou ze zásadních věcí, které stát nám všem zajišťuje. Měla by to být jedna z priorit. Já dlouhodobě říkám, že výdaje do vzdělávání mají být samozřejmě efektivně vynaloženy a máme vědět, na co je dáváme, mají to být smysluplně utracené peníze. Nicméně je to investice. Investice do budoucnosti. A my taky víme z dat OECD, nikoli jenom těch českých, ale vlastně celosvětových, že každý člověk, který se vzdělává delší dobu, nebo třeba i nastoupí do předškolního vzdělávání dříve, tak má mnohem větší šanci využít svůj potenciál. Není tolik ohrožený nezaměstnaností, to znamená tomu systému, on se potom i vyplácí.
12: Na druhé straně, pokud z těch odhadů vezmeme třeba jenom těch 12 miliard, které i vy připouštíte, že by se dalo ušetřit na platech učitelů, pokud by tedy jeden ročník základní škol nebyl, nemohlo už to by pomoci kvalitě školství, kdyby se těch 12 miliard dalo na něco jiného?
13: 12 miliard v tom součtu téměř 350 miliard není tak moc, viděno takhle.
12: Pardon, nicméně z těch 138 miliard pro nebo základní takhle, školství ano, základní už je to víc. Školy.
13: Dobře, tam je to pravda. Nicméně, já prostě si myslím, že ta péče státu o vzdělávání žáků se odráží také v tom, jak do toho stát investuje. Když se podíváte na to, jaký je trend v celém světě, v Evropě, tak je trend spíše prodlužovat tu základní docházku, tu povinnou docházku a třeba se vykročit i směrem do mateřských škol. A to prostě z toho důvodu, že víme, že lidé, už jsem to říkal, kteří se takhle vzdělávají delší dobu, tak jsou v budoucnosti méně ohroženi nezaměstnaností, využijí více svůj potenciál a postarají se, jednoduše řečeno, sami o sebe, jsou mnohem méně závislí na státu. A je tam ještě jeden důležitý aspekt. Nám se v posledních asi 5 letech dvakrát zhoršila úspěšnost u žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Jsou z horšího socioekonomického prostředí a tak podobně. Jsou z rodin, kde vzdělávání není hodnotou. Když jim o rok snížíme povinnou školní docházku, tak je znevýhodníme ještě víc. A tohle to je přesně proti tomu trendu, se kterým my, nebo jaký jsme nastavili a jak bojujeme v České republice se znevýhodněním některých žáků. Zavedli jsme v minulém volebním období třeba sociálního pedagoga, který tam přesně má suplovat rodinu, že má těm žákům ukázat, že vzdělání je hodnotou, vzdělání je bránou k úspěšné budoucnosti, kdy sám sebe uživím, postarám se a můžu vyčerpat eventuálně svoje talenty. Takže když tady zrušíme jeden ročník základní školy, tak na ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, jakýmkoliv, tak to ještě dopadne a my u nich ten problém opravdu řešíme, protože to jejich znevýhodnění se prohlubuje.
12: Vy jste před chvílí použil i výraz povinná školní docházka a její zkrácení a dopad na ty znevýhodněné žáky nebo studenty. Na druhé straně to přece nemusí jít ruku v ruce. Konec konců poslankyně ODS Renata Zajíčková navrhovala zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku tak, aby povinný byl minimálně jeden ročník střední školy. Tohle není řešení.
13: Ona tomu říká 8+2, tomu svému konceptu, tam je vlastně to, ta školní docházka není v té povinné části zkrácené, se realizuje na střední škole, konec konců to je model, který je v řadě evropských států, to najdeme v některých spolkových zemích v Německu, to najdeme třeba i v Maďarsku, na které se právě často odkazuje Tomio Okamura, že tam je 8 let základní školy, dobře, to je pravda, nicméně to vzdělávání na střední škole je tam povinné do 16 let, takže to není snížení nebo zkrácení povinné školní docházky, to je jenom jako restrukturalizace. Já si myslím, že české školství
12: pardon, že do toho skáču, ale tak jak jsem slyšel, četl vyjádření Tomia Okamury i Andreje Babiše, tak oni nemluvili o povinné školní docházce, oni mluvili opravdu o tom, jestli základní škola má mít 8 nebo 9 let, proto se ptám, jestli není řešení něco ve stylu toho, co tedy už předloni navrhovala Renata Zajíčková, to znamená zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku, aby její součástí byla část střední školy.
13: Ano, já to shrnu. To, co navrhuje Andrej Babiš a Tomio Okamura, to je prostě zkrácení vzdělávání. To není restrukturalizace. To, o čem mluví Renata Zajíčková, je restrukturalizace, přesunutí vlastně části povinného vzdělávání na střední školu. Já se domnívám, že české školství má jinou tradici. My jsme tady v minulosti devátou třídu neměli, teď ji máme, tak jako zase, že bychom ji zrušili. Myslím, že ne. Myslím, že české školství se má efektivizovat, modernizovat v tom, co žáky učí a jak je to učí, ale v tom prostoru, který máme teď nastavený. Já si myslím, že to je nejlepší, nejjednodušší cesta k modernímu školství, neměnit tu strukturu, tedy tu délku, jak povinné docházky, tak třeba toho, co se odehraje na základní a na střední škole, ale skutečně se podívat velmi kriticky i s nějakým přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, co učíme děti na základních školách a jaká je třeba struktura oboru na školách středních. Tam jsme opravdu velmi pozadu, ale to je asi ještě na jinou debatu.
12: Určitě se k ní vrátíme. Ještě jedna praktická věc k tomu aktuálnímu návrhu zrušení devátých tříd. Nepomohlo by to vyřešit nedostatek učitelů, hlavně některých aprobací, a to i ve spojení s tím, že řada stávajících učitelů a učitelek půjde v příštích letech do důchodu?
13: Asi by to pomohlo krátkodobě, protože kdybychom na základní škole ten ročník zrušili, prostě zkrátili to vzdělávání, tak by nám nějací učitelé na chvíli jako v tom systému zůstali, přebyli, to je jenom záplatování tekoucího hrnce. Já si myslím navíc, že když bychom, vezměme si třeba toho matikáře, jak jsem na začátku říkal, příklad s matematikou, měli volné matikáře, tak se nám z nich nestanou. Kvalifikovaní a dobří učitelé odborného výcviku na středních školách, což je třeba právě to penzum učitelů, kteří nám velmi naléhavě chybí. Takže ani tento argument v tom vlastně neobstojí a ten jako tabulkový nárůst počtu učitelů, tak by se byl kvalifikovaných učitelů, tak by byl jako skutečně jenom dočasný, protože, jak sám říkáte, ty odchody do penze pak přirozeně nastanou.
12: Předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme k politice. Zítra odpoledne máte naplánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. O tu schůzku jste požádal vy, nebo to byla iniciativa pana prezidenta?
13: Pan prezident deklaroval a vlastně vyzval k tomu, že je připraven a že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, a to ne jenom opozičních, ale napříč politickým spektrem. A na to konto já jsem, řekněme tu obrazně, hozenou rukavici zvedl, kontaktoval jsem Pražský hrad a dostal jsem ten termín a rád se s panem prezidentem potkám.
12: Co od té schůzky čekáte? S čím na hrad půjdete?
13: Já tam jdu s řadou témat. V první řadě chci panu prezidentovi poděkovat za to, že také velmi rozumně popularizuje euro v České republice a poukazuje na ty věcné argumenty, že Česká republika na tom tratí a my všichni, že euro nemáme, je to odvážný krok přijmout euro a je to správný krok, zodpovědný pro Českou republiku. Já tam jdu také s tématem voleb od 16 let nebo volebního práva od 16 let pro komunální volby, což je věc, kterou TOP 09 teďka v současnosti navrhla nebo v minulých měsících, a pan prezident to teďka veřejně podpořil, to znamená, to jistě bude tématem našeho rozhovoru, určitě bude tématem našeho rozhovoru zahraniční politika. Je strašně špatně, že se současná vláda odmítá zapojit do koalice států, které založily ten takzvaný antibalistický pakt. O tom budeme určitě také hovořit, určitě se dotkneme nezávislosti médií, veřejné služby, a já bych taky rád panu prezidentovi představil, jak si TOP 09 představuje do budoucna daňovou reformu a reformu veřejných financí, protože my už se teďka začínáme chystat na post-babišovskou dobu. Ono to jednou přijde a doufám, že už to bude za 3 roky, kdy se obrátí karta, a my chceme být připraveni. My nechceme být ti, kteří pak přijdou do vlády a budou vlastně až v tu chvíli vymýšlet, co se má dělat. My chceme na to mít už skutečně baterii řešení a já bych o tom s panem prezidentem také rád řešil. A když jsme teďka...
12: Pardon, že do toho skáču, a když ano, konkrétně o tomhle mluvíte, tak to od pana prezidenta budete chtít posvěcení vašich nápadů, nebo z něj budete tahat, jak on se k tomu staví, nějaké jeho návrhy, nebo co v tomhle směru, když říkáte, že se chcete připravovat na to, co bude po dalších volbách, tak co v tomto směru zítra od pana prezidenta chcete slyšet?
13: Já myslím, že ta schůzka má několik rovin a několik smyslů. Jedním je vyslechnout si pana prezidenta, třeba jeho pohled na zahraniční politiku, na témata, o kterých jsem hovořil. Druhá věc je představit mu to, já budu chtít, uvidíme, jestli bude mít slechu, co my tedy budeme nabízet České republice do budoucna. Myslím si, že debata mezi ústavními činiteli v tomhle tom dává smysl a i zpětná vazba od pana prezidenta je pro mě v takovém soukromém rozhovoru v každém případě přínosná. A ještě poslední věc zmíním, o které jistě budeme hovořit, a bude to ten nápad na zrušení devátých tříd, protože já jsem se před asi rokem a půl zúčastnil na Pražském hradě kulatého stolu, který uspořádal prezident republiky, a týkalo se to hlavně vyloučených lokalit a znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Bylo to velmi tedy jako důkladná debata zasvěcená a je jako na tom jasně vidět, že pan prezident má zájem o znevýhodněné lidi v naší společnosti, o vyloučené lokality, a budu chtít znát jeho názor taky na to zrušení 8. 9. třídy, na tento nápad. Já si myslím, že bude kritický, ale nepředjímejme, to uvidíme. Bude to jistě jedním z témat naší zítřejší debaty.
12: Jenom 9., vy jste říkal zrušení 8. a 9., tak
13: promiňte,
12: že by se rušila 8. třída, jsem alespoň zatím nezaznamenal. Já se na ta očekávání směrem k zítřejší schůzce s panem prezidentem ptám i proto, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a další koaliční poslanci a politici mluví dlouho o panu prezidentovi jako o lídrovi opozice. Nemohou schůzky, jako je ta zítřejší, s tím vším, co jste o ní před chvílí říkal, vlastně takový dojem potvrdit?
13: Prezident republiky, jak už jsem říkal, vyzval k tomu, že se chce setkávat s lídry z parlamentních stran, ať v koalici nebo v opozici. Já tu výzvu vyslyším, já se na Pražský hrad vydám, rád s ním budu hovořit o těch politických tématech. A jestli někdo říká, že prezident je lídrem opozice, tak já to vnímám spíš jako takovou dělostřeleckou přípravu před prezidentskými volbami, které prostě v dohledné době nastanou. Hnutí ANO, SPD i motoristé nechtějí Petra Pavla na hradě a myslím si, že to je prostředkem k tomu, jak ho už nyní jaksi zatahovat do sněmovní politiky a udělat z něj toho sněmovního hráče, což prezidentu republiky vůbec nepřísluší.
12: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Právě proto, že jsem předpokládal, že tohle budete říkat, proto se na to ptám, jestli tím, kdy požádáte o schůzku s panem prezidentem, kdy tam jdete s těmi tématy, o kterých jste před chvílí mluvil, kdy se dá předpokládat, že na řadě těch témat se shodnete, tak jestli to, co říkají koaliční politici, vlastně nepotvrzujete?
13: Kdyby byl prezidentem republiky Miloš Zeman a požádal nebo vyzval ke schůzkám s lídry sněmovních stran, tak já na tu schůzku půjdu také. Já tam nejdu za prezidentem, který je mým názorovým souputníkem, a věřte, že na řadu věcí máme asi jiný názor, to se jistě taky ukáže, ale jdu tam jako za prezidentem republiky, jako za vrcholným ústavním činitelem, abych ho informoval, abych si vyslechl eventuálně jeho názory. Není lídr opozice, není vůbec členem opozice, teď to přece není ani prezident, kterého nominovala nějaká politická strana, která je v parlamentu teď zastoupená. Je to jenom označení, které zcela účelově používá současná parlamentní koalice. Já jdu na Pražský hrad za prezidentem, od kterého očekávám, že bude svůj mandát vykonávat na 100%. A to, co prezident dělá, že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, je podle mého názoru tím výkonem mandátu. My děláme jako opozice, co můžeme, jistě máme vždycky prostor někde přidat. Já jsem třeba spokojený s tím, jak se dokážeme koordinovat. Myslím si, že to v minulosti vůbec nebývalo zvykem, že by se 5 opozičních stran dokázalo vzájemně domluvit a na řadě věcí se skoordinovat. Na některé věci máme názor jiný. Já připomenu jednu věc, třeba co se týká chystaného útoku na veřejnoprávní média, na nezávislost médií veřejné služby, tak to bude věc, která podle mého názoru, ta mediální novela, bude načtená už na podzim. Počkalo si to na změnu jednacího řádu a byl to jediný důvod, proč TOP 09 nepodpořila změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny právě v tuto chvíli, protože ona omezuje možnost obstrukcí ve sněmovně. Tady máme třeba trošku jiný postoj než hnutí STAN nebo ODS.
12: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
13: Moc vám děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
12: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
11: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné.
14: Krátké zprávy a Monika Chmilová.
2: Vládní delegace by mohla příští rok na jaře zamířit do Číny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání vlády uvedl, že cílem je vrátit vztahy s Pekingem na úroveň ostatních partnerů. Delegace chce jednat například o zrušení vízové povinnosti nebo obnovení přímého leteckého spojení do Šanghaje. Pondělní útok neznámých ozbrojenců ve vesnici na severozápadě Nigérie nepřežilo nejméně 30 lidí, včetně 8 dětí. Další lidé utrpěli zranění. Agentuře Reuters to potvrdili dva tamní obyvatelé. Útočníci ve vesnici spustili střelbu a zapalovali domy. Bezpečnostní složky na místo dorazily až několik hodin po útoku. Severovýchod africké země čelí povstání islamistické organizace Boko Haram a tamní frakce organizace Islámský stát. Africká republika Čad už nebude uznávat pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Hagu. Země to uvedla s tím, že efektivita instituce je omezená a nerovnoměrná. Čad už je pátou zemí, která se tak v posledních měsících rozhodla. Římský statut o zřízení soudu vypověděli také Venezuela, Mali nebo Niger. Děje se to poté, co většina členských států hlasovala pro odvolání prokurátora Karima Khána, obviněného ze sexuálního obtěžování asistentky. A rekonstrukce obchvatu Moravských Budějovic zahájilo ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu 1/38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstal zachovaný. V opačném směru vede objízdná trasa přes centrum města. Oprava obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců. Sport. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontac. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontank se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D5 u Žebráku a nehoda u Horšovského Týna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice se uklízí po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 zasahuje těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem, zpomaluje se, je to ale bez kolony. Na dálnici D2 zvyšte pozornost za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, vozidla tam mohou vybočovat, tak opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Přelouč. Na 76. kilometru čekejte stojící auto a zpomalte. A na Domažlicku pozor na silnici 26 do Plzně. Mezi Horšovským Týnem a Staňkovem se stala nehoda v Semošicích a průjezd může být omezený, policie teprve jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
15: Příjemnou úterní noc přeji všem, hladíte vysílání radiožurnálu 7,5 minuty po půl jedné a pokud si užíváte dovolené, tak jste si vybrali ideální termín, jelikož až do konce týdne nás čeká velmi letní počasí, tak zaměřte někam k vodě a konec konců i vy, co jste prací povinní, tak určitě po práci stihnete taky vyrazit někam na koupaliště se trochu schladit. A kam vyrazíme my na úvod nočního vysílání? Do Ostravy. Říká se mu ostravské anakondy, plynové potrubí, které kvůli poddolování nemůže být v zemi, připomíná v Ostravě dlouhého hada. Právě prochází modernizací a jak náročné jsou jeho opravy, uslyšíte za pár minut.
10: Noční radiožurnál
16: a Adam Carda.

0: Na Ostravsku a Karvinsku musí opravit plynovod. Je na povrchu, ne v zemi a jakýkoliv zásah je náročnější než jinde. Systému se, jak teď uslyšíme, přezdívá Ostravské anakondy. Velká část oblasti je poddolovaná a sítě není možné schovat do země. V Ostravě právě dokončují rekonstrukci 2-kilometrového úseku.
1: Vede nad zemí, občas se zvedne do výšky, to musíme zaklonit hlavu a potom zase míří dolů. Plynaři tomu říkají ostravské anakondy.
2: Stojíme u vysokotlakého potrubí, které je specifické tím, že na něm nalezneme kompenzační prvky. Správně se jim říká liry, my si je přejmenovali na anakondy.
1: To, že jsou takové zvlněné.
2: Je to tak. Připomíná to hada, je jí hodně, takže taková antýrka.
1: Se Štěpánem Vodičkou ze společnosti Gasnet jsme v Ostravě Přívoze. Tady se opravuje jeden z hlavních vysokotlakých plynovodů a zvlnění funguje jako ochranná pružina, kdyby se země pohnula. Pod povrch se schovat nedá kvůli nestabilnímu podloží, po těžbě uhlí a taky je všude v zemi spousta starých průmyslových inženýrských sítí.
2: Ta rekonstrukce, když je na povrchu, obsahuje daleko víc prvků, betonové patky, nějaké ocelové vystrojení, které nese tu trubku samotnou, takže řekl bych, že je to složitější.
1: Takže radši v zemi?
2: Radši v zemi.
1: Spleti trubek jsou pro území bývalého těžebního revíru typické. Jsou i dál směrem na Karvinsko, u cest, u domů, nákupních center, i v lese. Někdo to neřeší, jiným se to zase moc nelíbí. Dva pohledy z Karviné.
3: Já už jsem na to zvyklý, takže to už vůbec nevnímám.
4: No, já to vnímám, jak jedu autobusem, není to moc hezké, jako moc hezký pohled. Bylo by to určitě lepší, kdyby to odstranili.
1: Zatím se na způsobu vedení potrubí nic příliš nemění, i když těžba uhlí skončila třeba v Ostravě už dokonce před více než 30 lety. Rekonstrukce anakond je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Firma Gasnet jako největší distributor plynu chce letos zmodernizovat zhruba 250 kilometrů. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají? A k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
3: Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. V libyjském Tripolisu demonstranti protestovali proti výpadkům elektřiny. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v nejvyšší soutěži prohráli. A dnes bude zpočátku až jasno

0: Jachta Pacov.
1: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
0: V libyjském hlavním městě Tripolisu se v pondělí protestovalo proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do institucí. Na záběrech, které ověřila zpravodajská stanice Al Jazeera, lidé zapalovali pneumatiky. Protestující taky před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akce pořádalo hnutí Páteční trh. To od loňského jara vystupuje proti vládě Národní jednoty premiéra Hamida Dbajíby. Tu viní mimo jiné z korupce a usiluje o spuštění stávajících politických institucí. Organizace v neděli uvedla, že chce zcela paralyzovat vládu. Univerzita Palackého vyhlásila výběrové řízení na stavební firmu pro rekonstrukci jednoho z nejznámějších studentských klubů v Olomouci. Rekonstrukce u klubu za 27 milionů korun začne v září, skončit má na jaře příštího roku. Klub fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce, pokračuje rektor Olomoucké univerzity Michal Kohajda.
2: Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání a celá ta dispozice je tomu uspůsobená, aby byla velmi variabilní, aby tady mohlo být jevišťové a hledišťové uspořádání, tak samozřejmě stolečky s možností třeba různých hraní deskových her nebo šachových turnajů. Mělo by to být velmi univerzální.
0: Sport. Fotbalový Artist Brno hrál poprvé v historii utkání v české nejvyšší soutěži. V úvodním kole šance ligy prohrál na domácím stadionu s Mladou Boleslaví 2-4. A tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po červencovém titulu v Aténách a sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
3: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 za Berounem a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na omezení za Berounem. Na 23. kilometru se pohybují silničáři, sečou tam trávu okolo vozovky. Vozidla vybočují až do levého pruhu. Na dálnici D2 čekejte překážku za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru stojí kamion. I tam vozidla vybočují doleva tak opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové máme hlášenou překážku před sjezdem na Přelouč. Na 76. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: S vámi je noční vysílání radiožurnálu a to 5,5 minuty po 1 hodině a přeji poklidnou noc s datem 28. července. Nepřišlo vám někdy objednané zboží nebo vám třeba dopravce nepřiznal kompenzaci za jízdenku? Šlo asi nejspíš o pár desítek nebo možná stovek korun a nechtěli jste se tak o ně soudit. Právě k řešení takovýchto sporů mají v Česku sloužit hromadné žaloby. Jenže za 2 roky se k soudu tyto žaloby dostaly jenom 2. Čím to je, tak to vysvětlíme v nočním vysílání radiožurnálu za pár minut.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Neproplacený zpožděný let, nedodané zboží nebo například problematické smlouvy na energii. Případy, které mají desítky nebo dokonce i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za dva roky, kdy je možné je podávat, soudy ale rozhodly o jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Za dva roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen dvě. Pokračuje právnička z organizace online mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Radio.

0: Pink Floyd zazněli v nočním radiožurnálu a mladík z americké Floridy kradl svým obětem kryptoměny. Pomáhal si u toho speciálně upravenými počítačovými hrami. A jak takový útok vypadá, tak to bylo téma našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
1: Jak vás vůbec někdo okrade přes počítačovou hru?
2: V tomhle konkrétním případě ten pachatel vytvářel jednoduché počítačové hry a nahrával je na oblíbenou herní platformu Steam. Součástí her byl i škodlivý kód a pokud si hráč hru nainstaloval a spustil, tak se rozeběhl právě i tento vir.
3: Počítačová hra je totiž ve skutečnosti program jako každý jiný. Dostane se k datům v počítači, na kterém běží. A přesně toho pachatel podle floridských vyšetřovatelů zneužil. Podle obvinění, na které upozornil technologický server TechCrunch, tímhle způsobem napadl přes 8 000 obětí.
2: U nich potom našel asi 80 kryptopeněženek a z nich vybral v přepočtu přes 4,5 milionu korun.
3: Pachatel přitom se svými komplici tyhle infikované hry i propagoval na sociálních sítích, Discordu, Telegramu a LinkedInu.
1: No a to herní obchody hry nekontrolují?
2: Do nějaké míry ano, ale zjevně to nestačí. Pokud bychom to srovnali s obchody s mobilními aplikacemi, tam je kontrola důkladná a navíc aplikace v telefonu má omezený dosah k dalším datům, které v tom telefonu jsou. I tak tam ale některé škodlivé aplikace občas proniknou.
3: V případě běžného stolního počítače nebo laptopu jsou tyhle pojistky mírnější a toho právě pachatelé zneužili.
2: Herní obchod s tím nyní samozřejmě infikované hry smazal, ale to neznamená, že se případ nemůže někdy opakovat.
1: Pachatelé se zaměřili na kryptoměny. Proč se neskoušeli dostat třeba k bankovním účtům?
3: To bychom se museli zeptat jich, ale pravděpodobně proto, že klasická banka se peníze svých klientů snaží chránit. Kryptoměny si každý musí zabezpečit sám. To je ale technicky docela náročné a řada lidí, kteří kryptoměny používají, si ve skutečnosti všechna rizika plně neuvědomují.
2: Útočník, který chce někoho krást o peníze v bance, musí typicky získat jeho přihlašovací údaje a oběť navíc přesvědčit, aby transakci schválila. To se také často děje, ale vyžaduje to ze strany pachatele větší úsilí.
3: V případě kryptoměn často stačí, že se dostane k souborům peněženky a v tu chvíli má prakticky vyhráno.
1: No a mohou se proti tomu lidé nějak chránit, když selhalo i to zabezpečení oficiálního obchodu s hrami?
2: Tím, že teď o tom riziku víme, tak určitě nějaké obrany, možnosti obrany máme. Pro začátek je na místě mimořádná opatrnost, pokud má člověk nějaké větší peníze v kryptoměnách. Měl by si je zabezpečit, měl by si lépe zabezpečit kryptopeněženky a zorientovat se v tom, jak tato svá data chránit. Někdo na to použije speciální zařízení, další možnost je na citlivé transakce používat klidně starší, ale vyhrazený počítač, na kterém člověk nehraje hry a nebrouzdá denně na internetu.
3: Tahle rada je pak platná i obecně. Bezpečnosti pomůže, pokud člověk své pracovní věci oddělí od zábavy, nepoužívá pracovní počítač na soukromé záležitosti a naopak ten soukromý k práci.
2: No a zvlášť to platí o počítačích, ke kterým mají přístup děti. Ty do nich nainstalují cokoliv jen proto, aby si pustili tu novou zábavnou hru, kterou jim doporučili kamarádi. A právě toho mohou pachatelé zneužít.
1: Honza Cibulka, Jana Magdoňová, Antivirus, díky.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
4: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Máme 30 minut po 1 hodině. A posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
8: Ceny pohonných hmot po týdnu bez vládních cenových stropů dál rostou. Benzín od konce regulace zdražil podle společnosti CCS zhruba o 1,80 Kč, nafta o více než 4 koruny. Podle petrolejářů za růstem stojí vývoj cen ropy i návrat spotřební daně na původní výši. Ministerstvo financí ceny i marže čerpacích stanice dál sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Útočník v Paříži v pondělí pobodal 3 ženy. Uvedlo to ministerstvo vnitra s tím, že podezřelého zadržel policista, který byl zrovna mimo službu. Ženy skončily v nemocnici, 2 z nich s vážnými zraněními. Žádná ale není v ohrožení života. Totožnost ani motiv pachatele policie zatím nekomentovala. Jihokorejský soud uložil další trest už dříve doživotně odsouzenému ex-prezidentu Yoon Suk-yeolovi. Ten si nově vyslechl verdikt 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 3 roky, informovala o tom agentura Reuters. Bývalý prezident podle soudu porušil volební zákon nepravdivými výroky v prezidentské kampani v roce 2022. Hrozí, že jeho strana lidové moci bude muset vrátit v přepočtu přes 570 milionů korun, které jí vyplatila volební komise po vítězství ve volbách. Yoon Suk-yeol se proti rozsudku může odvolat. A výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii.
0: Sport.
8: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Cabral z Kapverd. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Argentina potom vyhrála 3-2 v prodloužení a Kapverdy na šampionátu skončily.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na pražském okruhu u Barandova a nehoda u Horšovského Týna. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdy na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Jede se ale plynule. Na dálnici D2 čekejte překážku za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru stojí porouchaný kamion. Některá vozidla vybočují tak opatrně. Na silnici 26 z Domažlic do Plzně vás zpomalí nehoda za Horšovským Týnem. A v Semošicích havarovalo osobní auto. Na místě se vyšetřuje, místem se projíždí pomaleji. A na Českolipsku je uzavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
10: Díky obrovskému hladu po vítězství a dominantnímu stylu se aktuálnímu šampionovi Tour de France tady Pogačarovi přezdívá kanibal. Slovinský cyklista láme jeden rekord za druhým, letošní Tour ale ukázala, že umí být i týmovým hráčem. Za chvíli o tom uslyšíte v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Pouze 5 cyklistů dokázalo 5krát v kariéře vyhrát nejslavnější závod Tour de France. Seznam se právě na 5 členů rozrostl v neděli. Slovinec Tadej Pogačar totiž naprosto suverénně vyhrál 113. ročník a zařadil se mezi legendy svého sportu.
1: Letošní Tour Tadej Pogačar naprosto ovládl své soupeře, porazil o víc než 6 minut a jako majitel 5 titulů se zařadil po bok vyhlasných cyklistů minulosti Jacquesa Anquetila, Eddieho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
2: Every victory is really special and
3: Každé vítězství tady je hodně výjimečné. Startoval jsem na Tour 7krát, 7krát jsem skončil na pódiu, 5krát jsem vyhrál. To zní jako něco z knihy pohádek. I pro mě je to neuvěřitelné.
2: Unbelievable also for me.
1: Pogačar je nejlepší cyklista současnosti. Díky drtivým nástupům v horách překonává rekordy. Třeba při výšlapu na Alpe d'Huez zlomil 30 let staré maximum Marka Pantányho. 14 kilometrů v úzkých serpentinách s průměrným sklonem přes 8%. Zvládl na kole podobně rychle jako autem, tedy za 35 minut.
3: Jakmile nastoupíte na Tour de France, musíte trpět a projít si spoustou věcí. Potkáte tady vaše největší rivaly a všichni jsou ve skvělé formě a dřou ze všech sil. Musíte na to být připravení a taky si toho dost vytrpět.
1: Zatímco při minulých triumfech jel Slovinec víc v uvozovkách na své triko, teď je z něj i týmový jezdec. Potvrdila to předposlední etapa, kdy pomohl kolegovi ze stáje UAE Emirates Isaku Del Torovi k celkovému třetímu místu.
4: They sit up and they celebrate. Del Toro will be third overall.
2: It's an honor to ride for Isak.
3: Bylo mi ctí jet pro Izáka, makat poslední hodinu a půl v Alpách pro něj. Na Alpe d'Huez jsme projeli cílem společně. To byl pozoruhodný výkon.
2: Memorable achievement.
1: Letos Tadej Pogačar ovládl 5 zkoušek Tour de France a pokud tímto tempem bude pokračovat, za 2 roky překoná rekord v počtu etapových triumfů. Ještě předtím ale má jiné plány. Naznačil Slovinec možný start na srpnové španělské Vueltě. Závěrečnou Grand Tour sezony totiž ještě v kariéře nevyhrál a pokud mu letošní plán vyjde, zbydou poslední mety. Zvítězit na Tour po 6., být nejlepší v historii a za 2 roky v Los Angeles vybojovat olympijské zlato. František Typovský, Radiožurnál.

0: Michael Jackson zazněl v nočním radiožurnálu. Fyzioterapeutům na rehabilitačním oddělení Havlíčkobrodské nemocnice se podařilo zkrátit čekací doby. Umožní jim to nové rehabilitační přístroje. V Havlíčkově Brodě tak jdou lidé s akutními problémy na fyzioterapii z pravidla v řádu dnů. A to je oproti jiným místům velký rozdíl.
1: Já jsem tady už po druhý, před půl rokem jedno koleno, teď druhé koleno. Ulevuje mi to bolest a hojení. No.
2: Paní Zdeňka Vaňkátová zrovna sedí u přístroje, který k léčbě využívá magnetoterapii. Jelikož se věnuje tanci, potřebuje po úrazech pomoc častěji. Díky modernizaci oddělení rehabilitace nemusí čekat dlouho.
3: Tam jsou opravdu minutové terapie, takže zkrátíme tu dílku té terapie a je tam ten výkon vyšší.
2: Takže vlastně i tím, jak je to rychlejší, zvládnete třeba vzít víc pacientů během toho?
3: Určitě, jo, určitě.
2: Vysvětluje vrchní fyzioterapeutka Jana Kutlova-Šrová, že pacienty s akutními problémy nebo po úrazech jsou teď schopni objednat do jednoho týdne. Kromě nových přístrojů má teď navíc oddělení také lůžka pro následnou péči.
4: A my díky tomu z akutní rehabilitace, následné rehabilitace i za pomocí těch odparů vlastně můžeme dotáhnout toho pacienta až od akutního až domů.
2: Podle primáře Lubomíra Motičky tak minimálně některým pacientům odpadá nutnost schánění místa v rehabilitačním ústavu po skončení hospitalizace. Následných lůžek je zatím pouze 5.
4: Jestli je jedno chviličku volné místo z těch 5, tak je to opravdu na chvilku. Jo? Jak hned se to opravdu vyměňuje, doplňuje.
2: Ideální by samozřejmě podle Lubomíra Motičky bylo mít na oddělení více prostoru. Specializované přístroje totiž zabírají poměrně hodně místa a stejně tak i další lůžka. S navyšováním kapacit ale souvisí také personální potřeby.
3: Máme inzerát na fyzioterapeuta, protože dostatek jich není. I když teď aktuálně celkem to zvládáme, fyzioterapeutů máme 18, ale pracují po celé nemocnici.
2: Vysvětluje Jana Kutlova-Šrová s tím, že personál oddělení nestojí zdaleka jen na fyzioterapeutech. S rehabilitacemi pomáhají také například ergoterapeuti nebo logopedi. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Írán varoval Ukrajinu, že útok na jeho loď v Kaspickém moři nezůstane bez odpovědi. Basketbalová Slavia nebude hrát Ligu mistrů v Praze a dnes bude zpočátku jasno, postupně až oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.